Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijte kolem se, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo? To je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Krásný den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Traníček. A protože bych vás nerad obtěžoval svou, řeknu, vážnou, tak jak to u mužů bývá, vážnou rýbičkou, tedy takřka smrtelnou nemocí, dovolím si dnes hlavně pouštět písničky a budeme poslouchat. To ještě zvládnu ve svém stavu. Tak se nenechte rušit, hezky se usaďte. Začneme dnes třeba jihočeskou skupinou, která si říká Drt.

zprávy, prostřednictvím uzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám, pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si nevzpomínám.

0: prostřednictvím puzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám.
1: Hrajeme si dneska víceméně náhodný výběr písní od interpretů, které nemáme moc možnost slýchat v normálních rádích. Tak už to v našem pořadu bývá. Předpokládám, že bratry Ebony jste poznali, ale tak ty patří k tomu známějšímu, co folková scéna nabízí. Předpokládám, že třeba Jindru Černohorského, toho z žádného rádia neslýcháte. Je to škoda. Jindra Černohorský, východočeský písničkář, takřka neviditelná osobnost na folkové scéně.
2: Rok za rokem blíž je cíl a ubývá nám sil, tak rychle zas

A tohle samozřejmě roznělo jako AG Fleck, ale AG Fleck to tak úplně nebyl, i když samozřejmě hlasy ano, Blanka Táborská je nezaměnitelná. Je to z projektu písničkáře, písňotepce, básníka Milana Ády. Písnička se jmenuje Po pěšinách snů, stejně tak album, na kterém ji můžete nalézt, ale vlastně je to velmi zácná nahrávka a předpokládám, že se jen tak někde sehnat nedá. A pojďme dále, co bychom si mohli dneska pustit, co z písní, které normálně nemáme možnost slyšet. Nedávno jsem si všiml na internetu vzpomínky na Pavlínu Brownovou, tak pojďme si tuhle jeho českou nezapomenutelnou zpěvačku pustit a připomenout, stejně tak ten smutný příběh o jejím záhadném zmizení.

Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Vítou Troníčkem.

tyhle dva pány, když byli spolu, tak jsem naprosto miloval. Paliček s Janíkem, jeden ze světlých okamžiků folkové historie, který je úzce spjatý také z historií divadla Semafor, pokud se nepletu. Mirek Paliček je stále činný, co by aktivní muzikant a interpret, pokud se nepletu, věnuje se hlavně zhudebňování básníků. Ale já si dovolím ještě jednou šáhnout do těch legendárních nahrávek z 80. let, které poslouchali moji rodiče a které do značné míry ovlivnily také moje dětství.

Já už do školy s malým bráchou chodíval rád, rád, docela rád. Chtěl jsem být Karlem Hynkem Máchou a verše psát, pro tebe psát. Pak tě pozvat do svýho nitra a do bytu jedna plus jedna. A i když nejsem žádná vědma, tak pak se staň, staň, co se má stát. Nežasnu nad Svatou Anežkou, já chtěl bych víc, víc o něco víc. Kéž by si byla koloběžkou, šel bych ti vstříc, naplno vstříc. Princezna koloběžka první, klidně si tvrdně, kde se dá. Důvěra za důvěru, no jistě, tak se to má, má, tak se to má. Jak léta plynou pod peřinou, jsem trochu dál, dál, o něco dál. Popichuju tě každou psinou, abych se

A tohle byla vzpomínka na severočeského nebo spíš západočeského písničkáře Pepu Štrose. Rád říkám, že to byl jeden z mála lidí, kteří uměli swingovat, ale jestli mi něco chybí, tak hlavně ten jeho humor písničkářský i moderátorský. Pepa Štros.

srdci pořád mám, středně těžkej balvan, i anděl na horách, ať promine pan Marvan, nerozesmál mě tak jako kdysi, mám za sebou asi blbě.

co teď se mnou bude. Kde kdo je na tom líp, i komár už si štíp, jo. Na srdci pořád mám středně těžkej šutr, jsem jak chcíplej pes, jak bez šťávy skutr. Teď už dobře vím, co je to depka, dřív jsem o tom neměl ani

srdci pořád mám středně těžkej balvan, i anděl na horách, ať promine pan Marvan, ať promine pan Marvan, ať promine pan Marvan, ať promine pan Marvan, ať promine pan Marvan, že se tolik nesměl.

0: ty, ono se to hupe furt.
1: Takhle zpívá náš kamarád Radek Píďa Bartoš, tohoto času součást novoměstské skupiny Fukanec, ale tahle nahrávka byla z jeho solového alba Vnitřní kompas. Krásná věc.

kecy. Jsem poslední romantik, co si tu píská před popravou. Zaplatím složenky, opustím milenky, zbalím si věci. Pojedu na sebe.

A co si pustíme dál? Příbuzný, ty jsme si dlouho nehráli. No a teď si dovolím vybrat třeba brněnský bluegrásek a skupinu Sakrapes.

jenom tu svíci maličkou, nech ji dál za svým oknem plát. Podzimní dešť smáčí stále hloub, až kránu stopy uplavou. Lidé jen chvíli pláčí, dále jdou.

0: A tohle byla vzpomínka na jeho českou formaci, která si říkala Sem tam. Na závěr se nám do pořadu vejde ještě něco a tady šáhnu do historické nahrávky skupiny, která se nedávno začala trochu ozývat a jsem tomu velmi rád, protože patří k velice zajímavým zjevením na brněnské folkové scéně. Skupina Svítání. Pokud se nepletu, vedená Jirkou Fadrným, bohužel se neznáme osobně, ale jeho muzika je mi velmi blízká. A na folkové scéně se objevují velmi zřídka, možná i proto, že jejich hudba nese mnoho přesahů spíše do křesťanské a církevní hudby, jak jsem se aspoň všiml v námětech a v textech. A každopádně je to nádherná a propracovaná muzika.
1: Stav se ke mně na kus řeči, vždyť cestu znáš, stav se zítra a za 300 let. Napiš, jak se máš, tak pojď. Do skalních

0: Přátelé, to bude pro dnešek z vysílání folkových polazedí vše. Já si tady dopijím svůj čajík a doufám, že mě rýmička brzo pustí. Držte mi palce, opatrujte se, mějte se dobře a naslyšenou se brzy bude těšit Vítěz Trníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Začínáme další vydání s Patrikem Rozehnalem a dnes také s Václavem Vidrou. Čistí si už brýle na seznam, aby na to viděl.
3: Abych lépe viděl.
2: Dobře. Žádné sladké dneska, přitom je den ďábelsky čokoládového dortu.
3: Já jsem fakt ale už přeslazený. Teď jsem sněd jeden sachr, vypil jsem kafe, natočil jsem prostřeno, přijel jsem sem.
2: Ano, a pobavíme se.
3: No určitě, už se na to těším, jen se vyčistím brýle, abych tě lépe viděla.
0: Humoriáda.

0: Začínáme z Humoriádu a s Václavem Vidrou, tak ještě jednou vám všem hezké odpoledne nebo brzké ráno, záleží, kdy nás posloucháte. Brýle čisté.
1: Ano, krásně, krásně.
0: Zrak ostrý, vidíš na sebe.
1: Pochopil, že tady sedím s Patrikem.
0: Nejenom podle hlasu, dobře. Teď jaký čí hlas slyšíme? Koho se budeme představovat vizuálně?
1: No, jak jsem si číslil ty brýle, tak v podstatě tady vidím jedinou možnost, protože dneska má narozeniny Iva Janžurová.
0: No jo, 85.
1: No, 85. Fakt, pět?
0: No jo.
1: To je strašný. No, tak,
0: ale tak si... sluší to.
1: No, je úžasná, je úžasná.
0: Je skvělá.
1: To bych si přál takhle, no.
0: Vypadat 85.
1: No, moc takhle.
0: A moc hrát.
1: No, na vypadat to si nehraju, ale moc.
0: Tak dobrá, takže Iva Janžurová, Miloš Kopecký a televizor.
2: Kam jdeš?
3: Pro noviny.
2: Noviny si už dneska čet.
3: Tak si je přečtu ještě jednou.
2: A nemohu si zavolat?
3: Zavolat? To můžu.
2: Televizního opraváře, sama sebou.
3: Televizního opraváře, určitě. A teď půjdu schánět televizního opraváře. To můžu udělat zítra, stejně přijde za týden.
2: No, ale kdyby jsi ho zavolal dneska, tak by taky přišel za týden, ale o den dřív.
3: Dnes večer samozřejmě jsou ulice plný televizních opravářů. To je naprosto logické. V každém vichýři sedí jeden jako sejček, na chodníku se válejí televizní opraváři, nudou si, koušou nechty, čekají, až já přijdu a požádám je, aby mě laskavě opravili televizor.
2: Já to chápu. Ale nechápu, proč to nemůžeš říct klidně.
3: Já to... říkám naprosto klidně.
2: Já tě slyším. Na mě nemusíš řvát. Ale zepej mi! Kopel na koberec!
3: Promiň, ale já nevím nic o tom, že bych klepal popel na koberec.
2: Já zase vím, že to je tvoje specialita. Ten popel okamžitě nejpozději i hned laskavě uklízí.
3: Ano, určitě. Hladovej, teď budu uklízet popel z koberce. To určitě.
2: Myslím tě, Hladovej, teď víc na večeře. Lumpan! Teď si mi ještě ke všemu do toho popele šlápnul. Jsi to rozšlapal jako hroch. Ještě se v tom můžeš vyválet. Já jsem ten koberec ráno luxovala.
3: No, není to vidět.
2: No, samo sebou. Samo sebou. To, co dělám já, to pro tebe není vidět. To, co dělám já, to je pro tebe dobrý, tak sotva, abys si na to odchlepal popel.
3: Tak počkej. My se celý večer budeme bavit o popelu. Ano, výborně, prosím, pokračuj. Pokračuj o tom popelu dál. Je to strašně napínat.
2: Tobě se nesmím nic říct. Ty se hned napoukneš jako balón, jako koza na jeteli, po jeteli. A pořád z tebe něco padá. A vždycky na koberec. Jenom peníze, ne?
3: To se pořád bavíme ještě o tom popelu.
2: Nejde o popel?
3: Ne, tak o co jde? Co jde?
2: Jde o princip.
3: O princip! Já pořád o co jde, ono o princip!
2: Já bych po tobě mohla uklízet celý den.
3: To bys měla.
2: Tobě je to fuk.
3: Tak co mám dělat? Co mám dělat? To se mám obrátit v kozle nebo přestat kouřit nebo to? To mám vzít pro vás a jít se zastřelit do rybníka?
2: Jseš zbytečně hysterický. Stačí, když se příště strefíš do popelníku.
3: A dost! Pro takovou maličko, co fakt jsem vysypal za celou popelnici na ten koberec, nebo co? Upad mi ždivec pitomého popela na pitomý koberec, který notabene koviny za moje peníze. Za moje těžce a tvrdě vydřený peníze. Schválně jsem to neudělal.
2: No, že schválně bys to měl udělat. No to je vrchol. Já, abych ti snad byla vděčná za to, že se doma zouváš.
3: To je neuvěřitelný, jak dlouho ty vydržíš kvákat o každý pitomosti.
2: Víš, co je neuvěřitelný, že tyhle ty pitomosti se u nás odehrávají denně. Denně! Dneska! Fůra!
3: Každou hodinu, každých 10 minut, ano!
2: Dneska fůra popele na peršanu! maličkosti, pro tebe jsou to maličkosti, ale... Stokrát nic umořilo osla.
4: No, nevypadáš moc umořeně.
2: To je vtipný, to je ohromně vtipný.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Vzpomínáš si, Vašku, taky, když v dobách, když nešla televize, jaký to byl problém, nebo jak se chovala televize? Zlobila vás někdy doma?
1: No, tak my jsme dlouho televizi neměli.
0: Takže nebylo.
1: Nic nezlobilo, poslouchali jsme rádio.
0: No.
1: Ale když jsme pořídili vlastně první televizi, tak se tam objevilo, jaký to porucha není na vašem přijímači.
0: Ano.
1: Nebo porucha je na vašem přijímači. Ale... jako spíš takové, jako že se to rozlaďovalo a bylo to, dělalo to šmohy.
0: Protahovalo to takový, obličej, no, jezdili přes to čáry.
1: Čáry no. Přes to jezdili. Bylo to takový hodně nedokonalý. No. Ale zase to byly obrázky, bylo to něco novýho, no, něco, co vlastně...
0: Vzpomínáš si třeba, kdy jsi viděl poprvé mamu takhle v televizi?
1: Poprvé to si nepamatuju, to fakt nevím. Ale myslím, že jsem viděl film Kdo chce zabít Jesse v televizi právě ještě s mámou. No a tak to bylo to samozřejmě černobílý všechno, ale...
0: Tak on je i černobílý, ne?
1: On je ten, Kdo chce zabít Jesse je černobílý, ano. Ale myslím, že všechno bylo černobílý, no. Takže to nebylo nic zvláštního. Ale jako no, mě to nebralo, mě to, že bych jako musel sedět u televize a čučet na ní.
0: A čučíte na ní teď jako herci, nebo máte toho hraní a všeho už dost, že doma ani neradi?
1: Popravdě řečeno, moc nečučíme, no.
0: Ne nikdy.
1: Jako takhle, pustíme si spíš večer třeba jako kulisu nebo tak, nebo se kouknu na zprávy, když se chci jako namíchnout. A nebo když prostě tam jde něco pěknýho, no. Něco, co by mě zaujalo, ono toho je fakt málo, co tam jde, co by mě zaujalo.
0: No, taky otázka, kdy vy jako herci to sledujete, protože večer většinou hrajete, když jsou ty hlavní programy.
1: Po představení. Noci, no.
0: No. Tak dneska to lze pustit, když tak zpětně, takže i toho. No, o televizi může ještě pokračovat hovořit tedy Iva Jenžurová, dnešní oslavenkyně, s Milošem Kopeckým v této scénce z Kabaretu u dobré pohody, anebo když tu máme Vaška Vidru, říkám si, že by ho mohla zaujmout i jeho ukázka ukecávání kota s koněm.
1: To jsem tady viděl, to by mě zajímalo, co to je.
0: Jo, co to
1: jak
0: je.
1: Jak se ukecával Karel Gott s koněm.
0: Petr Novotný, jeho vzpomínky tady na tuto situaci v Novotách. Tak vybíráte ale vy 731 800 900, to je číslo sem do studia, nebo SMS-kové 90 011 04. Pište heslo Humor mezera A nebo B, my budeme hlasy sčítat.
5: Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Hlasujte, vybírejte si, to právo máte přes telefonní číslo se s námi propojit a říci, komu dáváte hlas, zda Evien Žurové s Milošem Kopeckým nebo Petru Novotnému. Číslo sem 731 800 900. Dobrý den, přejeme s Václavem Vidrou.
2: Dobrý den.
3: Tady taky pejskař a komik ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím dva superkomiky ve studiu. A dáme si ty dva paňácové, dáme si opakování.
2: Dobře.
1: Dobře, prodloužení scénky, dobrá. Iva Janžurová tedy s Milošem Kopeckým dostali bod. Od koho další a komu?
4: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Tady je Petr z Teplice nad Vendlojí.
2: Dobrý den.
4: Pozdravuju svého nejoblíbenějšího HTT Václava Vibru.
2: Díky. Já vás
4: taky zdravím. Pozdravujte manželku.
2: Vyřídím rád.
4: A vybírám si Bčko.
1: Dobře.
2: Děkujeme.
1: Děkujeme moc.
2: Krásný den.
1: Ne, nikdo položil, tak samozřejmě dáme teď možnost. Dobrý den.
5: Dobrý dopadne, pánové.
2: I vám.
5: Tady vás, Petr Zahloty.
2: Dobrý den.
5: A přál bych si pokračování paní Janžurové s panem Kopeckým.
1: Ano.
2: Děkujeme.
1: A s televizorem. Zdali ho rozchodí. Rozhodli jste, že právě tohle bude pokračovat. Tak děkujeme za pomoc a tady je.
6: V pátek si utrousil v kuchyni kus sprejtu a odnes si ho na podrážkách až do ložnice. Já se ti nedivím, že jsi věčně hladovej, protože ty všecko, co dostaneš na talíř, debrindáš. A vždycky na choberec.
7: Tak to je vtipný. Opravdu, tohle to je skutečně k uvárení. Jak je to vtipný. Ty si snad zapisuješ, co já dělám. Kivne! Dostal jsem! Já se nezvyrušil.
6: Neřvi na mě. Já za to nemůžu, že nejde televize.
7: To je sen, že mluví.
6: Na mě se
7: všechno se to všecko jenom zdá.
6: Tobě totiž stačí, aby vybouch televizor a v tu ránu je z tebe hůl.
7: Televizor, prosím tě! Co to bude? Mě to úplně furt! Rozumíš, já na tu bednu kašlu! Když na to přijde, ano, chytnu na to, vyhodím z okna!
6: Aha, že jsi to už dávno neudělám!
7: Já to jednou udělám! A tebe, to si mám na to
6: jít!
7: Tebe!
6: Fáně! Mě z toho okna vyhodíš taky? To jsi chtěl říct?
7: Původně chtěl, ale řeknu něco jiného.
6: Tak to řekni!
7: Podívej se. Když já udělám doma něco užitečného, a to je každou chvilku.
6: Co například?
7: To je takových věcí, že si to nepamatuješ.
6: Ne, já taky ne.
7: Například druhdy jsem, jak jsem to, že ano. Nebo ten těsnění u toho kohoutku jsem utěsnil.
6: Těsnění.
7: Ještě víc. Já jsem to těsnil.
6: Těsnění, to se nám utěsnil.
7: No, jsem utěsnil.
6: Jenže si přitom překroutil trubku a museli jsme vybourat půl koupelny. Ty jsi mi chtěl přibít skobu do zdi, jenomže od té doby máme místo tří místností dvě.
7: Ale za to věčku.
6: Ty jsi mi koupil tenhle ten uhňahňanej koberec. Ale co já z toho mám? Jenom to, že mi na něj bez přestání pleteš kopel. Kopeš pletel.
7: Popel! Tak jsme zase u toho. Už jsme zase u toho. Popelíček to je naše. Popelíček to je naše. Už jsme u toho. Výborně.
6: Kam jdeš? Tady ten lichu. Rozpory, jo?
8: se bude luxovat. Tady se bude gruntovat, tady se bude pucovat, čistit. Tady bude tak čisto, že se tady nedá ani bydlet, to ti říkám já. Zavoláme kukavus, trus, špínu, hnilobu, špebláto, to všechno veme za svý. Já doufám, že to tvoje pitomý, jednotvárný kvárkání vezme za svý sebou. Rozumíš? A ti hovore, nemůžu říct. Já jsem starý, nemocný člověk, já se nesmím rozčilovat. Prosím tě, no teď ten televizor nebyl vůbec zapnutý. Podívej se. Prosím tě, možný. No je tam, ale to je tranda. To znamená, někdo na něco dělal a nerozpojil to.
9: No to jsem byla já, jak jsem luxovala, no vidíš, že jsem luxovala.
8: My jsme si zalukžovali.
9: Tak to zapni.
8: Co se stalo?
9: No.
8: Počkej, kolik je hodin?
9: Proč? Ty někam jdeš?
8: Ne, že ještě stihneme toho funěze.
9: No, to je 8 pryč, to.
8: Je, definujeme se.
9: To může být tak 8 pryč, to nám utekly akorát titulky. Slyšíš? Zvuk, zvuk. Už je tam. Funěz.
1: Humoriáda. Domácí pohra zachráněna, tedy Iva Jenžerová, dnešní oslavenkyně. Ještě jednou všechno nejlepší od nás obou, vůbec
2: ano,
1: i od vás.
2: Ano, moc, myslím, moc přejeme.
1: Přesně tak, připomněli jsme si i v Hvězdných návratech a bude to ještě v repetice příští víkend. Tak Miloš Kopecký, Iva Jenžerová, tahle ta televizní pohoda. Co luxování u vás doma? Kdo luxuje?
2: No,
1: nebo máte automatický, robotický?
2: Nemáme automatický, já si najímám. Jana teda už neluxuje, luxovávala taky, no. A i já jsem luxoval, no.
1: Jo.
2: Hrozně mě to štvalo. Dokonce jsem pořídil takový dobrý lux, jako, ale on potřebuje, aby ho někdo tahal, že?
1: Jo. No, tak pak je ta varianta
2: teď
1: robotická.
2: Jsou ty varianty robotický, to bych asi, pokud
1: ovšem potom,
2: na to
1: co
2: přijde...
1: Se psi?
2: No to jako, že by to honili, nebo no, kocour by se na tom vozil, to je taky možný, no. No. Ale my máme takových hrozných zákoutí, on by se ten lux tam hodně
1: nadřel.
2: Namakal, no.
1: Jo.
2: Ale uvidím, no, tak je to možný, tak. Všecko, neodříkám se, no.
1: Tak takhle se namaká někdo, koho si nejmeš, tak
2: no,
1: se namakal
2: je,
1: robot.
2: Jak ten kon s tím Rubíčkem sedí vedle sebe na záchodě a tlačej a... Rubíč říká, kon, co myslí, děláme teďka fyzickou nebo mentální činnost? A kon říká, no určitě mentální, protože na fyzickou bych si zjednal. Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme, jedeme dál, jak se říká, jsme zhruba v polovině vysílání dnešní Humoriády s Václavem Vidrou. Mm-hmm. Jaké jméno vytáhneš a koho uslyšíme?
2: No tak mě to napadlo, tady máme, povídáme si na veselé vlně s Lubou Skořepovou a Jiřím Lírem. A mě tak napadlo, mě asi 2 měsíce na konzervatoři Luba Skořepová učila.
1: Herectví? No. Fakt?
2: A tam byla strašně krátce.
1: No. To byl jako záskok, nějaký... nebo... Ne,
2: no takový, já nevím, no asi víceméně...
1: Nebo pak řekli, že no tak takhle ne, to vememe na to někoho jiného, nebo na měsíce.
2: Nevím, asi to zkusila, nevím.
1: Necítila se. Někdo to tak má?
2: No, já bych teda zkusí... učit nemohl taky asi, no.
1: A víš proč? Nebo proč si myslíš, že ne?
2: Nevím proč, nevím. Proč já vlastně na to nemám žádnej... jako
1: muster?
2: Návod, muster, no. Ono jako...
1: No to si asi každý musí nějak přinést,
2: to
1: ne?
2: Si musí každý přinést muster, no.
1: A nemáš někdy samozřejmě... touhu předat něco, co jsi tak jako lety nastřádal jako životní zkušenost hereckou?
2: No, předávám spíš, ale co se týče koní, no.
1: Jo, hercům
2: ne. A co se týče divadla, to
1: nepředávám. To by mohlo dopadnout jako nevyžádané rady a s tím nechci
2: ne,
1: nic mít.
2: To ne, ale jako mě to je, je to prostě časově bych to ani nedal. To je opravdu... To, je, to by musel být taky koníček a muselo by to člověka fakt hodně bavit a věnovat se těm žákům, protože jinak to nemá cenu. No. Takže to já zatím jsem sobecky na tom tak, že se radši věnuju sobě. No.
1: Tak člověk musí začít vždycky u sebe, aby byl sám
2: to
1: se sebou
2: určitě,
1: a se svým životem spokojený,
2: pak
1: může pomáhat někomu dalšímu.
2: Ale kde na to brát ten čas potom?
1: Ano, jasně, i tak jeho dost. A o to jsem radši, že k nám chodí, že pořád si najdeš no čas na to hodinku tady ve studiu. Tak jo, tak si popovídáme s Lubou Skořepovou, Jirkou Lírem.
3: Tak si spochutnal, Aljoško. Chceš udělat čaj nebo kávu?
4: Ale to je jedno, něco slej.

0: Kdyby si se zbláznila, ale co říkám, kalhoty, ani kapesník, nebo to je tady taková klika u dveří. Vždycky musíš zmáčknout dolů, protože kdyby si mačkala nahoru, tak nevídeš. Leda by nám ji namontoval náš údržbář Lapkov.
1: Aljoško, ty jsi mě špatně rozuměl.
0: Já nevím, to tak mluv ty. Já tě budu pozorně poslouchat.
1: Jo, Joško, já takhle nemůžu.
0: Můžeš, nemůžeš? Tak něco povídej, ať si popovídáme.
1: Hej, Aljošo, víš co? Jdi radši na ten kulečník.
2: Luba Skořepová, Jiří Lír. O Lubě jsme mluvili, s Jirkou Lírem ty jsi hrál nebo potkal ses?
3: S Jirkou Lírem jsem nikdy nehrál.
2: Ne.
3: Ne, ani takže jsme se, myslím, nepotkali nikde v televizi. Jo, možná, ale nevzpomínám se.
2: Možná to byla tak malá role na tobě mistr, že jsi to nevšiml. Ne, bylo by dost nepravděpodobné.
3: Čurdičku.
2: Při počtu jeho čurdiček.
3: Ne, při počtu mojich čurdiček.
2: Že jste se jako čurdisté minuli. Vážení, dáme rovnou další souboj, ať stíháme. Tak Luba Skořepová, teď s Milanem Nedělou, anekdota agronoma Andrejska, anebo Felix Holzmann s Františkem Budínem, dotazník. Vybíráte si co? Už nám to můžete teď sdělit na telefonním čísle 731 800 900, nebo nám napište SMS-ku hlasovací Humor mezera A či B na číslo 90 011 04.
3: A pozor, máme místo Jiřího Líra Milana Nedělu.
2: Ano, ano, je to tak. A je tu pořád?
4: Humoriáda.

Koutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových

0: rockových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Luba Skořepová s Milanem Nedělou a nebo Felix Holzmann s Františkem Budínem. Kdo to u vás vyhraje? Na telefonním čísle 731 800 900 můžete rozhodovat v Humoriádě. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Krásné, hezké den, květové.
3: Děkujem.
4: Poslouchám krásnou Humoriádu, zdravím vás s vámi videu.
3: Díky, já vás taky.
4: Jasné. Pěkně zahrál Půl domu Beženicha. Škoda, že nebylo pokračování.
3: Děkuju, no.
2: A co vybíráte?
4: Jasné, pěkný film.
3: Ano.
4: Tak. A dávám bejčko.
2: Dobře, děkujeme
3: díky,
2: moc.
3: Díky, krásný den.
2: Kdo další je na telefonu?
5: Dobrý den, tu je Jana Skalica. Zdravím pana Vidru a i pana moderátora. A dala by som si Felixa.
2: Felix Holzmanna, varianta B. Moc děkujeme za zavolání ze Slovenska.
3: Den,
2: ať se vám daří. Vítejte u nás.
6: Dobrý den, tady je Petr ze Štětí. Zdravím vás, oba pánové.
3: Děkujem.
6: A samozřejmě rodáka z Litoměřic, Felix
2: Holzmanna. Dobře, bod pro něj. Děkujeme za zavolání, díky. Hlasování. Ještě někdo?
7: Ano.
2: Povídejte.
7: Slyšíme se?
3: Ano, dobře. Slyšíme.
7: Dobrý den, já vás oba dva zdravím, tady Lída z Otrokovic.
3: My vás taky zdravíme.
7: Já hlasuji pro Bčko a mám takový malý dotaz na pana Vidru.
3: Mm-hmm.
7: Strašně se mi líbí v tom seriálu Polabí. Jak se mu to hraje?
3: No, musím vám říct, že se mi to hraje dobře.
7: Ano.
3: Já to mám moc rád, tu roli, ono je to dobře napsaný a já jsem nikdy nic takového ještě nehrál úplně,
7: jo,
3: takže
7: to
3: mě to, moc mě to baví, no.
2: Zase něco nového.
7: Ano, ano.
2: Dobře.
7: A hodně vás to vyčerpává, že? Máte to dvakrát týdně, je to vás.
3: Ne,
7: hodně,
3: to mě ani nevyčerpává, to je takový,
7: ne?
3: Je to práce navíc, která mě baví, takže to je spíš povzbuzující.
7: A jo, jste tam vtipný, místama je to vtipné, že se člověk aj zasměje, no.
3: To mám radost.
7: Tak jo, díky. Děkuji.
2: My taky za zavolání.
3: I
2: vy se mějte,
3: krásně.
2: Děkujeme moc za pomoc a vyhrál to i díky vám Felix Holzmann. Dotazník je tady.
8: Prosím vás, koho tady hledáte?
9: Co říkáte?
8: Ale koho tady hledáte?
9: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou? Tak,
8: podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
9: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval. Víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
8: No neviděl, já ho ani neznám. Jak vypadá vůbec?
9: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
8: Skoro normálně?
9: Ano. Takový malý blonďák je to.
8: Malý blonďák?
9: Ano, obarvený na černo.
8: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
9: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
8: Otazník?
9: Ano, ano.
8: Jaký otazník?
9: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa. Víte?
8: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
9: Vlastně dotazník.
8: No, jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
9: Byl tady?
8: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
9: Jo,
8: no.
9: A to je, takže jste to neřekl hned, člověče.
8: No.
9: A vyplnil mě to všechno?
8: No tak to já nevím.
9: No nevím, jak to víte jen tak na půl, jak to, že mi to celý nevyplnil.
8: Tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
9: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Víte jen tak na půl, jak mi to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
8: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
9: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je hned, to je, já to jen tak prolítnu, to je, hned to bude, ano, já to jen tak, to je celkem jasný tady všecko, ano.
8: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
9: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je, samozřejmě, ano.
8: Ano.
9: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
8: Ano.
9: Ano, tak
8: sem přijde jméno.
9: Jméno, ano.
10: To myslím jako moje jméno, že jo?
11: No vaše jméno.
10: Samozřejmě ano, ale já to jen tak prolítnu, no. Víte. Tadyhle, kde den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne? Ne.
11: Jenom kdy a kde.
10: Vlastně kdy a kde, no, ano.
11: No, podívejte
10: ano,
11: se,
10: to,
11: tady...
10: Ano, to jak tam ani psát nebudu, že jo, to jak.
11: No, ne, všem, že
10: jenom, ale já rozumím, ano, takhle.
11: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození, ano. Sem napíšete, kde jste se narodil.
10: Ano.
11: A tady, kde je místo...
10: Tady.
11: Já jsem vlastně obrácený, tady, že jste se narodil.
10: Ještě, vy jste mě chtěl, já už jim no. Tadyhle. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa, co je dost, co?
11: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo.
10: A jo, jsem na to místo, na to místo, ano, to je jasné, to je jasné. Já to jen tak prolítnu, kdybych náhodou něco, ano.
12: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Vašku, prosím tě, taky vyplňovali herci při nástupu do Nového divadla takovéhle nějaké dotazníky, nebo ne?
3: No, myslím, že jsme kdysi vyplňovali nějaký, no.
2: A víš co? Jenom základní údaje nebo něco zvláštního?
3: No,
2: dovednosti,
3: ne, no tak dovednosti taky byly nějaký,
2: jo. No. Zjišťovali třeba řidičský průkaz pro herce, to asi nebylo důležitý.
3: No,
2: taky?
3: Ano, taky, jo. No. Já jsem vždycky psal, že jezdím na kole.
2: Dneska by si psal na koni.
3: Já jsem závodil na koni taky, to jsem taky psal. No.
2: Jo.
3: Ale nikdy tak to jako nezafungovalo. No. Když se točil film o závodění na kole, tak jsem tam nehrál a ve filmech o koních taky nehraju.
2: Když byla Dobrá voda, myslím se to jmenoval ten seriál Koní.
3: Ano, Dobrá voda.
2: Hrál jsi tam?
3: Ne.
2: Nebylo ti to líto?
3: Tenkrát jsem s koněma ještě neměl tolik společného, ale jako v zásadě...
2: A co tě nakoplo na ty koně, takzvaně?
3: Nevím, mně se to tak tahlo úplně od malička, když jsem seděl na bronzovém koni ve Valštejnské zahradě, pak jsem seděl na koni na jízdárně někde v Maďarsku. A...
2: Já jsem seděl na koni u holiče dětskýho, to mýval slepičko nebo koni.
3: Kolotoč tady na Letný byl takový hezký, tam taky měli koně. No a pak jsem asi v 21 až začal nějak pomalunku tak nějak si půjčovat koně, zase jsem začal tak nějak do toho pronikat a vlastně koně jsme si pořídili s Janou, až když mě bylo nějak 42 let, prvního z našeho koně.
2: Jaký to byl pocit mít poprvý koně?
3: Úžasnej, no. Je takový velký zvíře, jsem ještě nikdy neměl předtím.
2: Vašek Vidra je náš dnešní host a vy teď musíte rozhodnout, čím to uzavřeme, to dnešní vysílání Humoriády. Ve hře je tedy Felix Holzmann, pokud jste předtím udělali změnu, nabídneme ho ještě po druhé, povídánky s Františkem Budínem, anebo jednu vzpomínku na natáčení, filmové natáčení s francouzskou produkcí ze Silvestrovského kufru od Sabiny Laurinové, varianta B proti. Vyberte si vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kou na číslo 90 01 04, stačí poslat heslo Humor mezera A pro Felixe Holzmana nebo Humor mezera B pro Sabinu Laurinovou.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme v hlasování, vy si vybíráte, tu možnost máte tedy. Dobrý den, na telefonu přejeme, kdo volá?
2: Tady humoristická strana Čech a Moravy, zdravím.
1: A, Ačko nebo Bčko?
2: Se do rádia, dáme si.
1: Dobře, zapisuju. Dobrý den, kdo tam je teď?
3: Dobrý den, Honza. Já vás zdravím do studia. Chtěl bych dál pokračování pana Holcmana a chtěl bych se zeptat pana Vidry v rychlosti, jestli by neměl nějaký takovej zajímavý zážitek z pořadu ovaření, který má v televizi.
1: Prostřeno, myslím.
3: No. Ano, nějaký takový bizár, jestli tam třeba...
4: Tak to jsem teď zprostřena, v zásadě žádný bizár neznám.
1: Že byste se třeba nemohli přenést přes nějaké slovo, jméno, něco vyslovit nebo něco takového, ne, jako, když namlouváte?
4: Tak jako jasně, tak jako buď se pobavíme, protože někdy ten text je napsaný hodně, hodně tak jako...
1: Frivolně.
4: No ne, že tam jsou překlepy třeba.
1: Takže jo.
4: Dneska jsem třeba přečet větu tak, jak tam byla napsaná, protože mě to přišlo hodně vtipný, protože vůbec nebylo rozumět. Takový rebus máme, tam někde takový rebusy, který musíme si vyluštit a v tom fofru toho čtení je to někdy docela zábavný.
1: Mm-hmm, dobře. Vážení, děkujeme, téměř ještě jeden rychlý hlas od někoho, někomu dobrý den, pro koho hlasujete, Ačko,
5: dobrý
1: Bčko?
5: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem.
4: Dobrý den, Irena.
5: A přála bych si Bčko a moc fandím panu Vidrovi v Polabí.
1: Děkujeme, děkujeme. A zklamu vás, to Bčko ofous nevyhrálo, vyhrálo to Ačko, povídánky Felixe Holcmana.
6: Já jsem vám minulej týden prodal kamna, abych mohl zaplatit uhlí. No, tak jsem včera, já nevím, jsem si dneska ráno měl krka, teď je mi nějak veliký límeček. Já jsem včera
7: člověče, já vás tady vzadu poslouchám. To jsou vaše rodinné záležitosti, to nikoho nezajímá.
6: No jo, tak já jsem to řekl, paní Novákovi, můžete pokračovat.
7: No tak můžete pokračovat. Já jsem vás předem upozornil, že dělat program není jednoduchá věc. Ale já vám poradím, co kdybyste i vy zaspíval nějakou píseň. Usmějete se na obecenstvo, obdržíte potes, ukloníte se a je to. Zpěv se tady líbí. Umíte zpívat?
6: Zpívat já dovedu, ano, nebo počkejte, neutíkejte, nebo že bychom se rozdělili trošku aspoň.
7: Jak rozdělili?
6: No, že vy byste něco zaspívala, já bych se uklonila o rešerby.
7: Co větře, umíte zpívat?
6: No já dovedu, jenom že já už jsem dost dlouho nespíval, já bych se to musel zkusit.
7: No, tak si to zkusí.
6: Tak se ho zkuste.
7: Já, vy.
6: Jo, já, jako ano.
7: Ano, já vám tam dám na varhany A.
6: A, ano. A. Nebo N tam dejte.
7: Dovolte, jaký N?
6: Já budu zpívat na tý louce zelený.
7: Takže umíte zpívat?
6: No já dovedu, jenom že já už jsem dlouho nespíval, abych se musel zkusit, ano.
7: To vyzkoušejte.
6: No. Už to nemám nějak zrezavělý nebo něco, já nevím, nebo zarostlý mechem, já už jsem dost dlouho nespíval.
7: Ano, já vás chápu, ještě mi řekněte, že vy máte školený hlas.
6: No já mám náhodou školený
7: ale
6: hlas.
7: Ale jděte, prosím vás.
6: Vám říkám, školený hlas má, já jsem chodíval na hodiny, tu teorii, všechno jsem se učil.
7: Jste probíral celou teorii?
6: Celou teorii, ano.
7: No ale vidět to na vás není.
6: No jo, já jsem to všechno, to je velice zajímavý.
7: To je zajímavý, no. Na tom sice není vůbec nic zajímavého.
8: Na té teorii?
7: No všem, že ne.
8: No to byste se divili, já vám chci říct jenom takový příklad.
7: No.
8: Kde například myslíte, že vzniká tón?
7: Maličkost.
8: No tak nemyslíte.
7: To přece v krku, hrdle.
8: No vidíte právě, že ne v krku, hrdle. Ani v krku, ani v hrdle. Tón vzniká v žaludku.
7: V žaludku?
8: V žaludku.
7: Jak chcete dokázat takový nesmysl, že tón vzniká v žaludku?
8: No to není nesmysl, to mě vykládal ten můj učitel. Žaludeční.
7: Zpěvný.
8: Nebo zpěvný, no.
7: Ale víte, že to slyším poprvé.
8: No vidíte, jak jste hloupej. Tak dávejte pozor, já vám to vysvětlím. Tak když chcete zpívat, tak musíte stlačit napřed tady ty žaludeční svaly.
7: Ano.
8: Ty se stlačej. A to teprve žene takhle, víte, ten průvan semhle nahoru.
7: Myslíte vzduch.
8: Nebo vzduch. A ten se zachytí tadyhle, na té švestce se to
7: hlasivka,
8: zachytí.
7: Hlasivka.
8: Nebo hlasivka.
9: No a ty hlasivky, ty začnou teprve, víte, tak jako rachotit tady.
7: Vibrovat odborně, vibrovat.
9: Začnou odborně vibrovat a tak vzniká ten tón, teda původně vlastně v žaludku.
7: To je zvláštní.
9: No jo.
7: A vy jste to zkoušel tou vlastní technikou?
9: No samozřejmě, taky ano. Jsem taky tenkrát stlačil takhle ty žaludeční svaly, jenomže u mě tenkrát ten tón nešel horem. Krátka, není to tak jednoduchý, no, nemusíte si to zpívat.
1: Humoriáda. Proto raději na závěr bude zpívat Michal Hrůza a já doufám, že to pro vás bude v pohodě. Vašek Vidra byl naším hostem, pomohl vybírat. Děkuji, Vašku, ať
4: se daří. Já taky moc děkuji, odjíždím do Krumlova, mějte se krásně.
1: Tak ať se dobře hraje, vám ať se dobře poslouchají další pořady Českého rozhlasu a zase zítra s Kateřinou Macháčkovou. Mějte se pěkně.
10: Zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Stále víc pěstitelů zeleniny v našem kraji si pořizuje zavlažovací systémy. Pacient s podezřením na ebolu dnes přiletí do Česka. Podle ministra Vojtěcha není hrozbou. Španěl Carlos Alcaraz vynechá kvůli zranění po French Open i Wimbledon. A dnešek přinese mraky, občasné přehánky a teploty do 22 stupňů. Hezké ráno vám přeje Alena Brantová. Plocha polí v Královéhradeckém kraji osázených zavlažovacími systémy každoročně roste. Potvrzují to data Zelinářské unie Čech a Moravy. Podle předsedkyně unie Moniky Nebeské je instalace výkonných závlah už nutnou podmínkou pro pěstování zeleniny. Pořízení a provoz takového systému přitom vyjde i na několik milionů korun.
2: Je to velice komplikovaný systém, potřebujete zdroj vody, potřebujete buď to vrt, nebo nádrž, nebo tok, povolení k odběru vody, potřebujete vodoprávní řízení, projektovou dokumentaci, energetickou přípojku a samozřejmě tu samotnou technologii, čerpadla, potrubí, kapkovou závlahu.
0: Královéhradecký kraj má novou strategii rozvoje hospodářsky a sociálně ohrožených území. Dokument má podpořit regiony, které se dlouhodobě potýkají s vyšší nezaměstnaností, odlivem obyvatel, sociálními problémy nebo nedostatkem investic. Týká se to především částí Broumovska, Rychnovska nebo okolí Jaroměře na Náchodsku a Dvora Králové nad Labem na Trutnovsku. Schválená strategie bude sloužit jako podklad pro další rozhodování kraje o dotační podpoře, investicích i spolupráci se státem. Pacient s podezřením na nákazu ebolou míří do Česka. Má přiletět v podvečer a speciální tým ho převeze v izolačním boxu do fakultní nemocnice Bulovka. Českému rozhlasu to řekl ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Zdůrazňuje ale, že nemocnice Bulovka je na vysoce nebezpečné nákazy specializovaná a i kdyby se nákaza u muže projevila, tak šíření nemoci nehrozí.
3: Skutečně riziko nějaké šíření eboli v České republice je nulové pro veřejnost a uvidíme samozřejmě, jak ten stav toho člověka bude vyvíjet. Bude hospitalizován na Bulovce v rámci té karanténní doby, která je zhruba 3 týdny a pokud se ukáže, že skutečně nakažen není, tak bude propuštěn.
0: Muž je americký lékař, který léčil pacienty s ebolou v Ugandě. Podle Vojtěcha u něj není nákaza potvrzená, nemá ani příznaky a o jeho přijetí požádali Američané. Sport. Druhý tenista světového žebříčku, Španěl Carlos Alcaraz, vynechá po French Open i Wimbledon. Vítěz londýnského Grand Slamu z let 2023 a 2024 to oznámil na sociálních sítích. Důvodem je jeho zraněné zápěstí. Počasí. Předpověď slibuje oblačno až zataženo, ráno ojedinělé mlhy, odpoledne se objeví výjimečně přehánky, později večer bude srážek i mraků ubývat. Teploměr ukáže 19 až 22 stupňů, na horách 12 až 15. Slabý severozápadní až západní vítr v přehánkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici číslo 14 v Rudníku na Trutnovsku se jezdí kyvadlově jedním pruhem. Důvodem je výstavba opěrné zdi, která potrvá do půlky září.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: A 4 minuty po 5. hodině začíná Dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, takže vás po zprávách s Alenou Brantovou zdraví teď taky od mikrofonu Jakub Šmit. Dnes je středa 20. května, svátek má Zbyšek. No a vinaři, zemědělci, ale i městští zahradníci bojují letos s nebývale silným suchem. Nedávné deště sice situaci trošičku zlepšily, pod povrchem je ale půda pořád vyschlá. Třeba v Brně zahradníci využívají půdní injektáž, aby nově vysazované stromky přežily. V čem tahle ta metoda spočívá? A to se dozvíte v první reportáži dnešního Dobrého rána, kterou pro vás máme už za chvíli. Tak ještě jednou pěkně zdravíme, Dobré ráno z Hradce Králové a hezký den.

0: Marta Kubišová na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 2 minuty už bude 17:45. Dostat vodu do vyprahlé půdy je pro brněnské městské zahradníky čím dál náročnější úkol. Kvůli letošnímu silnému suchu i přes nedávné srážky musí kromě klasické závlahy využívat speciální techniku půdní injektáže. Třeba nově vysazované stromy by bez ní vůbec nemuseli přežít, jak teď uslyšíte.
1: Na okraji Brna sázejí 2 pracovníci veřejné zeleně města Brna nové stromky. Používají přitom i injektor, tedy dlouhou hadici s násadou, která připomíná zbíječku. Dohlíží na to jejich kolegyně Zdeňka Fendrichová.
2: To znamená, že tam vhání vzduch a vodu, aby ta hlína změkla, aby se dala vykopat a aby jsme zlepšili pro tu budoucí výsadbu ty podmínky, aby se ujmuli.
1: Do takto nachystané půdy stromy lépe zakoření a mají z čeho brát vláhu. Déšť z minulého týdne sice pomohl drobnější zeleni, do hloubky ke kořenům se ale voda příliš nedostala.
2: Ta hlína je tak strašně suchá a tvrdá, že vlastně nám nejde ani pořádně kopat ty jámy.
1: Injektáže zahradníci u vzrostlých stromů v parcích nebo alejích používají už několik let. U nových výsadeb je právě kvůli suchu nasadili loni.
2: A očekáváme tedy, že ty stromy porostou lépe a už to tak dělat i do budoucna budeme vždycky.
1: Plné dopady sucha se ale podle Fendrichové můžou projevit s velkým odstupem.
2: Bylo to vidět hezky, byly velká sucha v roce 95-96 a ty stromy začaly reagovat 10 let poté. Teďka se vlastně vypořádáme stále ještě s těma vedrama, které byly kdysi. Takže pokud nám ty vedra takhle ty stromy vystresují, tak budeme očekávat následující roky, že prostě budou hynout.
1: Dopady jarního sucha se můžou projevovat i v případě, že by se množství srážek výhledově vrátilo do normálu, vysvětluje klimatolog a koordinátor webu Intersucho Miroslav Trnka.
3: Ta nevýhoda, když sucho začne takhle brzy, tak samozřejmě si potom to dědictví nebo ten jeho otisk můžeme nést po zbytek sezóny, přestože třeba počasí bude už v zásadě normální, tak ta voda nám tam pořád bude chybět.
1: Jednou z možností adaptace na tyto podmínky je změna skladby stromů. Správci brněnské zeleně sahají i posazenících druhů z jižní Evropy nebo i stepních oblastí Asie.
3: Někde dává smysl snažit se maximálně zvětšit i vlastně dosah toho kořenového systému, případně zmenšit počet těch jedinců, těch jednotlivých stromů na plochu, mít prostě rozvolněnější výsadby, když jsme v nějakých lesoparcích, a přizpůsobovat i druhovou skladbu prostě suším podmínkám.
1: Trnka taky doporučuje pokračovat v budování systémů, které zadržují dešťovou vodu. Její využití k zálivce především v létě může podle něj pro stromy být zásadní pomoc. Šimon Franc, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Středa 20. května, dnešek je 140. dnem v tomto roce, svátek má Zbyšek, tak přejeme všechno nejlepší. Narozeniny, kulaté 80. oslaví dnes americká herečka a zpěvačka Cher a slaví i trojskokanka Šárka Kašpárková, které bude dnes 55 let. Blahopřejeme všem dnešním oslavencům.
1: Počasí.
0: Dneska nás čeká oblačný až zatažený den, teď po ránu ojedinělé mlhy někde můžou být, odpoledne se objeví výjimečně přeháňky, pak později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploměr ukáže od 19 do 22 stupňů Celsia, na horách od 12 do 15 stupňů, no a povane k tomu slabý severozápadní až západní vítr, který v přeháňkách přechodně zesílí. Taková je předpověď pro dnešek, jaké je dnešní ráno, už není tolik studené, jako bylo třeba v pondělí. Dnes 10 stupňů Celsia ukazuje teploměr tady v Hradci, Výčíně 9, v Rychnově 10 stupňů, v Náchodě 9 a v Trutnově teď aktuálně 8 stupňů Celsia.
2: Já bych prodal koženou bundu.
3: Já bych chtěl koupit starý motocykl.
4: No, prodej nový velký mobilní grill.
5: Dvoje kamna. To už jste starší, zachovalá.
1: Potřebujete něco prodat nebo koupit? Radio Bazar je tu pro vás každý všední den po půl čtvrté odpoledne. Využijte naší pomoci. Od pondělí do pátku v 15 hodin a 35 minut. Radio Bazar Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, je čas na dnešní spotřebitelský servis a dobrou radu Josefa Černého, studio.hradec@rozhlas.cz. Ano, připomněl jsem nejdřív tu adresu naši e-mailovou, kdybyste se náhodou chtěli nebo potřebovali Josefa Černého zeptat taky našeho spotřebitelského rádce. No a k některým nákupům bývá přidaný i bonus, dáreček a právě na ten se ptáte v dnešním spotřebitelském servisu, takže Josef Černý dostává slovo.
1: Pan Bohuslav dostal od prodejce ke koupenému výrobku dárek. Nyní ale chce od smlouvy odstoupit a rád by věděl, jestli musí dárek vrátit. Prodejce mu pochopitelně tvrdí, že ano. Pane posluchači, jinou odpověď jste snad ani čekat nemohl, ale ono záleží na tom, proč odstupujete od kupní smlouvy a to jste mi nenapsal. Takže pokud do 14 dnů bez udání důvodu, tedy z vlastní vůle, potom dárek vrátit musíte, jestliže pro větší počet závad, tedy v podstatě z viny prodejce, dárek si můžete ponechat.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Zastupitelé Hradce Králové schválili výběrové řízení na prodej bývalé ubytovny Hradecké fakultní nemocnice na Moravském předměstí. Objektu se město už jednou pokoušelo zbavit, ale žádný zájemce se nepřihlásil. V nynějším řízení nabídne chátrající objekt k prodeji, zatímco v loňské soutěži hledalo investora jako dlouhodobého nájemce. Obyvatelé Kostelce nad Orlicí můžou dnes naposledy hlasovat v participativním rozpočtu města. Na výběr mají 9 návrhů na úpravy a doplnění veřejného prostoru. Město následně uskuteční ty projekty, které se vejdou do celkové částky 500 000 korun. 5 ze 6 českých firem cítí dopady konfliktu na Blízkém východě. Některé kvůli tomu omezují investice. Prezidentu Petru Pavlovi to při včerejší schůzce na Pražském hradě řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Knihovnu Václava Havla opouštějí její zaměstnanci i klíčoví sponzoři. Důvodem jsou spory s ředitelem instituce a ekonomem Tomášem Sedláčkem. Kvůli sporům o odvolání Sedláčka se rozpadla i správní rada instituce. Malšovická aréna bude dnes hostit finále domácího poháru. O triumf v MOL Cupu se utkají fotbalisti Jablonce a Karviné. Duel začne v 18 hodin. Čekáme oblačno až zataženo, ráno ojedinělé mlhy. Odpoledne se objeví výjimečně přehánky, později večer bude srážek i mraků ubývat. Teploměr ukáže 19 až 22 stupňů, na horách od 12 do 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Jičíně je kvůli pracím na inženýrských sítích uzavřená silnice 502 v Poděbradově ulici. Objížďky jsou tam značené a potrvají až do konce roku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: právě Denní tisk.
1: 6:09 vás pěkně zdravíme a teď tedy dnes poprvé s novinami v ruce, jak bylo řečeno, nejprve zamíříme do Jaroměře. Příběh města bude mít reprízu. Premiéra i první repríza sklidili ovace ve stoje. Pro velký zájem divadelní soubor Vrchlický své staré příběhy jaroměřské veršovanou hru tamního rodáka Petra Huňáčka zopakuje i zítra o 19 hodin v Městském divadle. Text pro oslavy 900 let od první zmínky o Jaroměři jako městě v režii Evy Urbancové potřebuje přes 40 herců a 90 kostýmů, aby se na jevišti mohli objevit praotec Čech, Jan Žižka, loutkář Bouček, Josef II. Nebo Arnoš z Pardubic. Jak jste slyšeli, premiéra byla velmi úspěšná, i první repríza tedy. No a tak do divadla můžete zajít znovu zítra od 19 hodin do Městského divadla v Jaroměři. My se na to určitě v našem přímém pátečním přenosu z Jaroměře taky zeptáme, tak nás poslouchejte. Tak to byl dnešní regionální tisk, tedy konkrétně Mladá fronta dnes. Budeme v tom pokračovat. Dívám se taky do Rychnovského deníku, kde vás zvou do Dobrušky na pouť, která ovládne na 3 dny centrum města. Pozor, ale budou i dopravní omezení. Atmosférou pouťového veselí bude opět po roce tepat Dobruška stánkovým prodejem, adrenalinovými atrakcemi i doprovodným programem. Dobrušské pouti ožije od 22. do 24. května. Páteční doprovodný kulturní program bude zdarma. Odstartují ho od 16 hodin svým vystoupením Majoretky. V 17 hodin je potom vystřídá taneční skupina DDM Dobruška a v 19 hodin se návštěvníci můžou těšit na Pavla Caltu s kapelou. Co dalšího tady bude na těch samozřejmě dobružských slavnostech, dobružské pouti už si přečtěte sami v Rychnovském deníku a samozřejmě, že se tady taky můžete dočíst i o těch dopravních omezeních, která s touto akcí, s konáním této akce budou samozřejmě souviset. Tak si to v Dobružce hezky užijte všechno od 22. do 24. května. Já myslím, že ty dopravní omezení kvůli té pouti vydržíte určitě a zvládnete. No a ještě jedno téma vybírám z dnešního Práva. V Hradeckém Sanusu to mezi lidmi vře, píše se na straně číslo 17. Když v Hradci Králové vznikalo v roce 1995 chirurgické centrum Sanus, byla Marie Křížková u toho. Na jednu z prvních soukromých klinik v Česku nastoupila tenkrát jako sestra. Na zdejším lůžkovém oddělení plastické chirurgie pak bez přerušení pracovala 30 let až do loňského května, kdy ji vedení obvinilo z falšování zdravotnické dokumentace. Přestože vedení tak závažné tvrzení nepodpořilo důkazy, a to ani na vyžádání jejího právníka, omluvili se dodnes sestra nedočkala. O atmosféře panující v zařízení v posledních letech může co si napovídat i častá fluktuace zaměstnanců i založení odborů. Jejich členy jsou lékaři, sestry i další personál. Před více než 10 lety původní majitelé a zakladatelé Sanus prodali. V listopadu roku 2024 došlo k určitým organizačním změnám na jejím pracovišti. No a podrobnosti tedy ve velkém článku na straně číslo 17 v dnešním vydání Práva, tak si tam o tom můžete samozřejmě taky přečíst.

0: Před minutou bylo 6:15. Dobrém ránu vám dnes po půl deváté s naším hostem představíme novou knihu 100 let paměti východních Čech, která mapuje regionální historii prostřednictvím 32 autentických příběhů. Vydává ji organizace Paměť národa východní Čechy a pokřtí ji už příští úterý v Pardubicích, kde nebude chybět ani náš dnešní ranní host, vedoucí dokumentarista Postbellum Paměť národa pro východní Čechy Miroslav Tyč, který nám knížku určitě taky moc rád představí. Dneska ráno po půl deváté.
1: Počasí.
0: Venku už není tak chladné ráno, jako třeba v pondělí. Dnes teploty kolem 10 stupňů Celsia tady v Hradci Králové, přičemž ty pondělní byly jenom někde na 3 stupních. V Jičíně teď 9 stupňů, v Rychnově 10, v Náchodě 9 stupňů Celsia a v Trutnově 8. No a co nás čeká během dne? Bude oblačno až zataženo, teď po ránu můžou být taky někde mlhy. Odpoledne se objeví výjimečně přehánky, pak později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. No a teploměr ukáže od 19 do 22 stupňů, takže bude zase tepleji o malinko i během toho dne. Na horách od 12 do 15 stupňů Celsia a povane k tomu slabý severozápadní až západní vítr, který v přehánkách přechodně zesílí. Takže takový bude dnešek. My vás pěkně zdravíme a přejeme dobré ráno.
2: Český rozhlas Hradec Králové hledá do svého týmu pracovnici nebo pracovníka recepce. Nabízíme práci v režimu dohody o provedení práce. V případě zájmu očekáváme vaše životopisy na e-mailové adrese recepce@hk.rozhlas.cz a to nejpozději do 31. května.
0: Královské věné město Jaroměř slaví 900 let.
3: A my se přidáme ke gratulantům v pátek dopoledne mezi 9. a 12. hodinou.
0: Přihlásíme se živě z Městského muzea a pozveme na muzejní noc mezi vlaky do Výtopny.
3: A taky nahlédneme do programu královských slavností a tradičního festivalu Jařinec.
0: A pořádně tu 900 společně oslavíme.
3: V pátek dopoledne v Jaroměři.
0: S Janou Kudevejsovou
3: a Jakubem Šmitem.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Aleš Brichta, teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové ještě zaspívá Radek Tomášek třeba za chviličku a dnes je středa 20. května, svátek má Zbyšek. To už jsme říkali, ale ještě jsme neříkali, že dnes si připomínáme taky Evropský námořnický den, který se z iniciativy Evropské unie slaví od roku 2008. Tak teď už to víme. No a proto se taky Terezka Beránková, tentokrát dětí ve školce, zeptala, kdo je námořník a co všechno takový námořník dělá.
1: Že řídí loď, aby nikam nenabourala a nepotopila se.
2: Řídí loď, aby nikdo jiný nenaboural.
3: A co ty si myslíš, že je námořník?
2: Ten řídí loď, by nikdo nespadl do vody, aby se neutopil a hlavně by nikam nenabourala třeba do ledovce.
4: No, je i v lodi, ale může být i někdy v ponorce.
5: Může být v člunu.
3: A co takový námořník má na sobě?
5: Má oblečení takový krátký a má na sobě takovou námořní čepici.
2: Má pruhovaný tričko a pruhovaný kalhoty a ještě klobouk s kotvou.
6: A má hlavně na sobě oblečení.
7: Má pruhovaný tričko, modro-bílý i kalhoty.
3: A co takový námořník všechny?

Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Studenti nelékařských oborů můžou v Trutnově získat stipendium až 80 tisíc korun. Absurditou roku se v anketě Hospodářské komory stalo jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. Slovenští hokejisté porazili na mistrovství světa Slovince až po samostatných nájezdech. A dnešek bude oblačný s občasnými přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Dobré jitro vám přeje Alena Brantová. Nadační fond při oblastní nemocnici Trutnov nabízí stipendia budoucím zdravotníkům. Studenti nelékařských oborů mohou získat až 80 tisíc korun. Město a nemocnice chtějí tímto příspěvkem podpořit zájem o zdravotnické obory. Podrobnosti dodává mluvčí trutnovské radnice Adéla Ščudlová.
2: Město Trutnov prostřednictvím nadačního fondu dlouhodobě usiluje o to, aby v regionu vyrůstala nová generace kvalifikovaných zdravotníků. Formou stipendií proto pomáhá studentům finančně zvládnout závěr studia a zajišťuje jim perspektivní pracovní zázemí v trutnovské nemocnici.
0: Policie v Hradci Králové bude dnes v pohotovosti. Důvodem je finále fotbalového poháru mezi Jabloncem nad Nisou a Karvinou. Kromě dohledu nad veřejným pořádkem se zaměří na plynulost dopravy, protože se očekává příjezd většího množství mimohradeckých fanoušků obou týmů. Finále MOL Cupu začne v Malšovické aréně v 18 hodin. Zavedení jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů zvítězilo v anketě Hospodářské komory s názvem Absurdita roku. Podle 66% hlasů veřejnosti jde o nejhorší byrokratický předpis, který podnikatele zatěžuje. Podle tajemníka komory Ladislava Minčiče se na výsledcích podepsaly prvotní problémy spojené s přechodem na nový systém.
3: Za těch uplynulých 6-7 týdnů samozřejmě docházelo, a tak to bývá, když je zaváděn úplně nový informační systém komunikace, tak objevily se některé chyby.
0: Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z ANO je dobře, že na nedostatky někdo poukazuje. Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů dává firmám povinnost hlásit státu údaje o svých zaměstnancích. Smyslem mělo být nahrazení 25 různých formulářů jedním dokumentem. Sport. Hokejisti Slovinska se na mistrovství světa postarali o další překvapení. Po českých reprezentantech s nimi ztratili i Slováci. Zápas v základní hrací době skončil nerozhodně 4-4. Slovensko nakonec zvítězilo 5-4 po nájezdech. V dalších včerejších utkáních Lotyši podlehli Rakušanům 1-3, Italové Norům 0-4 a Britové prohráli s Maďary 0-5.
1: Počasí.
0: Předpověď slibuje oblačno až zataženo, ráno ojedinělé mlhy. Odpoledne se objeví výjimečně přeháňky. Později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploměr ukáže 19 až 22 stupňů, na horách 12 až 15. Slabý severozápadní až západní vítr v přeháňkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Náchodsku opatrně na silnici 307 ve Velkém Třebešově. Kvůli stavebním pracím je tam zúžená vozovka na jeden jízdní pruh a projíždí se kyvadlově. Omezení potrvá do konce srpna.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A jaká témata pro vás máme dál v našem ranním informačním servisu? V nemocnici ve Dvoře Králové včera zadrželi útočníka s nožem. Naštěstí jenom cvičně, při nácviku nových bezpečnostních opatření. Jak to všechno fungovalo? Dozvíte se v reportáži Tomáše Lerince. No a ve sportu si dnes povíme o tom, že Dobruška bude o víkendu hostit český šampionát v moderní gymnastice, takže také víc k tomu chvilku před 7 hodinou v pravidelném čase naší ranní sportovní reportáže. Jakub Šmit vám přeje dobré ráno, dnes je středa 20. května, tak ať se dál naše vysílání hezky poslouchá.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, 6 hodin 12 minut, to je přesný čas a pohled na hodiny právě teď. Míříme do Dvora Králové nad Labem, jak jsem slíbil. Personál nemocnice ve Dvoře Králové má totiž nově k dispozici bezpečnostní tlačítka a profesionální paralyzující spreje, které by měly zastavit případného útočníka. Při cvičení si zdravotníci vyzkoušeli, že přivolání městských strážníků na pomoc proti agresorovi s nožem funguje.
1: Na chodbě interní ambulance leží několik zraněných, někteří na první pohled vážně. Zatímco se první dvoučlenná hlídka snaží spacifikovat pachatele, instruktor Pavel Černý, který má zkušenosti s policejním výcvikem z řady zemí, zásah popisuje.
2: Místo je poslána druhá policejní hlídka i hned závěsu. První hlídka nemá šanci postarat se o zraněné, protože nebezpečí člověka, který tam několik osob takto vážně poranil, musí dojít k jeho zastavení.
3: Raněný jsou, pomalu.
4: Čtyři raněný, pomalu.
3: Jistím to.
2: Na místo doráží další pěší hlídka.
3: Pojď sem, pozor, raněný jsou. Vem si tu holku, pak toho pána, jo?
2: Strážníci se napřed, jak jsou vycvičeni, věnují masivnímu krvácení. Problematické prvně je rozhodování, koho dříve, koho později. Jediný vzorec, aby nakonec přežilo co nejvíce možná lidí.
1: Pachatel je spacifikovaný a strážníci ošetřují raněné. V té chvíli se otevřou dveře do chodby a jedna ze zdravotních sester nabízí asistenci.
3: Zadu jsou zdravotníci, musíme pak odníst dozadu, jo?
5: Vy tam vydržte,
3: Ne, stůjte tam, nechoďte sem vůbec.
2: Je to situace, že policie si nemůže dovolit zdravotníky, profesionální
3: zdravotníky, čekejte.
2: Pustit na místo, protože nevědí, že situace je určitě u konce.
1: Strážníci přenášejí raněné do bezpečí, kde už je zdravotníci přebírají do odborné, i když pořád ještě improvizované péče. Ošetřují je přímo na podlaze a kdybyste nevěděli, že jde o cvičení, tak byste to nepoznali.
6: Na nohách nic, procesace od krve, ale břicho nebolí.
7: Ne, ale myslím si, že bodnou někde dozadu.
6: Výborně.
8: Stabilní, jo?
1: Jedním z figurantů je i starosta města Jan Jarolím z hnutí ANO. I když je to na nečisto úplně příjemný pocit, to není, říká. Ale jak instalace tlačítek, tak podobná cvičení podle něj mají smysl.
9: Důležitý pro nemocnici, stejně tak jako i třeba pro základní školy, kde to se snažíme dělat v nějaké formě každý rok. A jak se říká, té prevence není nikdy dost, takže pokud to i my, i zaměstnanci budou zažívat jenom takhle na těch cvičeních, tak by to bylo super.
1: Město chce podobnými bezpečnostními prvky zajistit i další takzvané měkké cíle, třeba základní školy nebo domovy seniorů. Na řadě míst už bezpečnostní tlačítka jsou. Ze Dvora Králové Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
10: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Je 19 minut po 6. středa 20. května. Teď přede mnou už leží aktualizovaná předpověď počasí, kterou jsme před chvíličkou dostali od Tomáše Popelky, meteorologa Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové. No a ta říká, že nás dnes odpoledne čekají přeháňky. Počasí bude polojasné až oblačné. Odpoledne tedy při přechodně zvětšené oblačnosti se hlavně tedy na horách můžou objevit přeháňky. Jinak víceméně ne, jenom občas tedy výjimečně. Teploty 19 až 22 čekáme, na horách 14 až 18 stupňů a vítr povane mírný severozápadní až západní. V noci taky přechodně můžou být přeháňky, noční nejnižší teploty 12 až 9, na horách 8 až 5, no a zítřejší, tedy čtvrteční počasí, bude opět s možností přeháněk, výjimečně i bouřek, bude zítra polojasno až oblačno, zítra ráno a večer místy až skoro jasno, během dne se zpočátku na horách, později ne i na ostatním území můžou objevit právě zítra přeháňky, ojediněle i bouřky, no a večer zítra pak budou srážky ustávat. Teploty zítřejší nejvyšší 19 až 22 stupňů Celsia, tedy stejné jako dnes, na horách 13 až 17. Takže takové budou následující dny. Pěkně vás zdravíme z Českého rozhlasu Hradec Králové. Možná připomenu ještě těm, kteří vstali před chviličkou, že to ráno už není tak studené, jako bylo třeba v pondělí. V pondělí ráno byly teploty teď touhle dobou jenom kolem 3 stupňů Celsia tady v Hradci Králové. Dneska ráno už se pohybují kolem 10 stupňů, vidím tady v Hradci Králové, že je 10 stupňů Celsia na teploměru, v Jičíně 9, v Rychnově nad Kněžnou 10 stupňů, v Náchodě 9 a v Trutnově 8 stupňů Celsia, obloha polojasná. Tak jenom, abyste měli představu i o tom, jak je venku teď, v tuto chvíli.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: skupina Činasky, teď v dobrém ránu ještě Věra Martinová nám zaspívá, než bude 6:30 a taky nám Alex Minářová poví, kdo bude jejím hostem dnes odpoledne po 13. hodině, protože je dobré vědět to už ráno. Takže posloucháme.
1: Zakladatel fotbalového celku Amfora Petr Salava bude hostem Alex a host. Jak se vůbec zrodil nápad vytvořit tento ikonický klub? Věštil mu půl století dlouhou existenci? Jak těžké bylo se s ním rozloučit a čím se baví teď? Poslechněte si Alex a host. Začínáme po 13. hodině.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Hořká komedie o trnité cestě k dospělosti v časech tuhé normalizace. Občanský průkaz. ČT2. Miroslav Táborský se vydává za příběhem největšího českého génia do Pojízeří. Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art. Autoři, projekty i techniky českého animovaného filmu. Oboru, který nás proslavil ve světě. Premiéra dokumentu Kroky a skoky v české animaci. Středeční večer s Českou televizí.
2: Je 6:30.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Ovocnáři po celé republice sčítají škody způsobené jarními mrazy. Podle předběžných odhadů bude úroda ve srovnání s průměrem zhruba poloviční. Škody se můžou vyšplhat na stovky milionů korun. Poničenou úrodu evidují ovocnáři i v našem kraji. Památkově chráněné Gočárovo schodiště v Hradci Králové je v havarijním stavu. Město chystá jeho rekonstrukci. Zastupitelé včera schválili vyčlenění 5 milionů korun na první fázi opravy. Celkové náklady odhaduje radnice na 25 milionů. Pardubická krajská nemocnice pořádá dnes v obchodním centru Palác Pardubice akci k prevenci rakoviny kůže. Od 9 hodin ráno do 16 si můžete nechat zdarma zkontrolovat pigmentová znaménka. Na vyšetření můžete přijít bez objednání. Akce potrvá i zítra. Evropská unie se dohodla na předběžné podobě legislativy obchodní dohody se Spojenými státy, která ruší cla na americké průmyslové zboží. Dokument obsahuje taky pojistky pro případ, že by Spojené státy od dohody odstoupily. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Friburgu. Češi mají ve skupině B 7 bodů a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Duel začne v 16:20. Čekáme polojasno až oblačno, odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti se hlavně na horách vyskytnou přehánky. Teploměr ukáže 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 18.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Trutnovsku počítejte s omezením na silnici číslo 16 na příjezdu do Volanova od Pilníkova. Kvůli utržené krajnici se tam jezdí kyvadlově. Omezení má trvat až do listopadu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Okay. Sí.
1: Ranní kávě, denní tisk.
2: Tak a dnešní noviny píšou třeba o Marokánce. Z největšího těžebního místa v republice u Hradce Králové bude jednou ráj přírody, turistů i adrenalinu, jak píše Mladá fronta dnes v příloze Kraj Hradecký. Nová jezera, písčité pláže, tratě pro bajkery, ráj chráněných druhů rostlin a živočichů uprostřed lesa. A přesto kousek od Hradce Králové u Krňovic nevznikne jenom malá oáza, ale obrovská lokalita, místo po největším těžebním prostoru v celé republice. Nebude to však dřív než za 30 let, zatímco v Ostrasko-Karvinské revíru těžba takřka zanikla, v okolí Hradce Králové se naopak rozrůstá. Fárat hluboko pod zem není potřeba, bohatství je totiž na dosah lopaty. Průmyslová těžba písku se na Hradecku rozjela před 60 lety, ale vytěžil se jenom zlomek. U Krňovic se rozkládá obří těžební prostor, který má rozlohu přes 333 hektarů a zásobu odhadem na dalších 100 let. Ročně se písku vytěží až 200 000 kubíků a to potrvá ještě přes 20 let. Lokalita má jméno Marokánka, jak jsme říkali, a vy se o ní více můžete dočíst právě v Mladé frontě dnes v příloze Kraj Hradecký, kde je k tomu velký článek. Taky vás tady zvou do Náchoda. Každodenní život vojáků na bojišti prusko-rakouské války v roce 1866 přiblíží zítra od 17 hodin na přednášce v Náchodském spolkovém domě historik Ondřej Král, který poví, jaké dovednosti museli ovládat důstojníci anebo jaké tresty hrozily za porušení kázně. Letos to bude 160 let od tedy těch válečných událostí v roce 1866, takže si to můžete zítra přijít v Náchodě také připomenout od 17 hodin v Náchodském spolkovém domě. Tak a ještě tady máme dnešní Právo, kde je velký článek o tom, že Vysokomické muzeum vyhlásili teď počinem roku. V pondělí byly v Praze vyhlášeny výsledky soutěže Gloria Musealis za muzejní počin roku, výstavu roku a muzejní publikaci roku 2025. No a Vavříny v té první kategorii za největší význam a muzejní počin loňského roku si odneslo Nové krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Porota soutěže ocenila zejména fakt, že nejde pouze o opravu staré budovy a vytvoření nových expozic, ale o vznik nového moderního komplexu, který poskytne nové možnosti muzeu i návštěvníkům všech věkových kategorií. Připomínám, že muzeum otevřeli nedávno a nabízí 8 expozic zaměřených na technické výrobky a firmy působící na území dnešního Pardubického kraje. Ty jsou doplněny řadou interaktivních prvků, které návštěvníkům přibližují různé fyzikální principy, bez nichž by se průmysl prostě neobešel. Takže gratulujeme do Vysokého Mýta, můžete se tam zajet podívat, je to tip třeba od nás na pěkný výlet. Tak, noviny zavíráme teď v tuto chvíli za 2 minuty, vlastně spíš za minutu, už bude 6:45, tak se po písničce podíváme, jaké nás dnes čeká počasí. Teď nám zaspívá skupina Smoky, tak si ji taky užijte v dnešním dobrém ránu.

0: Za chviličku už nás čekají sportovní informace. Dnes se podíváme do Dobrušky, kde bude o víkendu český šampionát v moderní gymnastice. Loňský triumf ve víceboji bude obhajovat závodnice Slavie Hradec Králové Natalie Tučková, jak ale sami za chviličku uslyšíte, kvůli basketbalu bude ve velmi, velmi náročné situaci. Tak si poslechněte dnešní sportovní reportáž po písnice skupiny Krištof hned za chvilku.
1: Počasí.
0: Dnes nás odpoledne čekají přeháňky, jinak polojasno až oblačno, odpoledne tedy při přechodně zvětšené oblačnosti se hlavně na horách můžou objevit přeháňky, jinak jinde spíš ne. Teploty 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 18 a povane k tomu vítr mírný, severozápadní až západní. Více o počasí řekneme s Tomášem Popelkou dnes kolem 8:45. Opět, až se s ním spojíme, tak nám řekne nejenom k tomu dnešku, ale určitě k těm dalším dním něco. Přejeme dobré ráno, teď teploty aktuální příjemné, kolem 10 stupňů Celsia tady v Hradci Králové i v Rychnově nad Kněžnou i v Náchodě, Výčíně, v Trutnově 8 stupňů Celsia, obloha víceméně polojasná, někde se můžou teď objevit mlhy.
1: Šarm, týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: Ve čtvrtém květnovém Šarmu zatelefonujeme herečce Simoně Stašové, vítězce ankety Šarmantní osobnost roku 2016. V kosmetickém rádci povíme, jak si správně vybrat opalovací krém, představíme taky nejnovější přístrojové kosmetické procedury a v seriálu o etiketě upozorníme na další pravidla, která se týkají častých prohřešků starších vůči mladším.
1: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: sport.
1: O víkendu se v Dobružce bude konat domácí šampionát v moderní gymnastice, na kterém bude obhajovat několik titulů závodnice Slávie Hradec Králové Natalie Tučková. 21letá gymnastka triumfovala před rokem v sestavě s kuželi, stuhou a ve víceboji. No a s Natalie Tučkovou si povídal i náš reportér Tomáš Borovec.
2: Povídáme si s moderní gymnastkou Natalie Tučkovou v Hradci Králové. Natalie, my jsme naznačili téma olympijských her. Ty další jsou v roce 2028 v Los Angeles, tak je to pro vás téma?
3: Téma to určitě je, byla bych ráda, kdyby se moderní gymnastice, české moderní gymnastice povedlo opět na olympijské hry dostat, protože poslední gymnastka česká byla před 22 lety, takže téma určitě to je.
2: Dá se říct, že České republice v těch minulých letech trochu ujel vlak v moderní gymnastice?
3: Myslím, že trochu ano, ale není to nic, co by se asi nedalo dohnat do budoucích let. Do roku 2028 asi ne, ale do budoucích let by se mohlo.
2: No vás čeká mistrovství České republiky, protože jste se kvalifikovala z toho oblastního kola. Zároveň ale trošku řešíte své zdraví. Tak co se stalo, nebo jak na tom jste aktuálně?
3: Stal se úraz ve škole, došlo ke střetu se spolužačkou a mám zraněné koleno. Takže letošní sezóna je trošku zbržděná.
2: Ale tu oblast jste dala i s tím zraněním.
3: Ano, vlastní přebor jsem vyhrála i se zraněním, takže jsem ráda, že to dopadlo.
2: Ve škole, takže to bylo na FTVS?
3: Ano, na fakultě v basketbalu.
2: No, protože to je fakulta tělesné výchovy a sportu a tam musíte těch sportů obsáhnout hodně.
3: Je to pravda, máme tam vlastně atletiku, máme tam florbal, basketbal, plavání budeme mít, měli jsme i základy gymnastiky, ten záběr těch

0: být pro vás, pro hradecké závodnice, třeba i nějaká výhoda?
1: Tak určitě výhoda to asi být může. Měli jsme tam vlastně oblastní přebor minulý rok i letos, takže tu halu známe, tak aspoň víme, jaká je tam výška stropu, jak to tam zhruba asi vypadá. Ale jinak je to víceméně jedno, v jaké hale.
0: Co fanoušci, chodí na váš sport?
1: Na moderní gymnastiku moc fanoušků nechodí, byť je to škoda, protože je to krásný sport. Ale vždycky na mistrovství republiky nás jedou podpořit naše týmové kolegyně a i kolegyně jiných oddílů, takže určitě nějaký fanoušci tam jsou.
2: Říká česká reprezentantka Natalie Tučková o moderní gymnastice. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
2: Čeká nás Arras.
1: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
2: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
1: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Je 7 hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Královéhradecký kraj připravuje plány na pomoc hospodářsky nebo sociálně ohroženým územím. Ministr obrany Zuna představí premiéru Babišovi novou koncepci armády. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Itálii. A dnešek bude polojasný s občasnými přeháňkami a teplotami.

0: do 22 stupňů. Hezké ráno vám přeje Alena Brantová. Královéhradecký kraj připravil strategii, která má podpořit části regionu s dlouhodobou vyšší nezaměstnaností, odlivem obyvatel, sociálními problémy nebo nedostatkem investic. Týká se to hlavně částí Broumovská, Rychnovská, okolí Jaroměře nebo Dvora Králové. Právě těm chce hejtmanství pomoci, říká mluvčí Dan Lechman.
1: Schválená strategie bude sloužit jako základní rámec pro další rozhodování kraje o dotační podpoře, investicích i spolupráci se státem a dalšími partnery v následujících letech.
0: Dalším krokem bude zpracování plánu, který navrhne konkrétní opatření. Turisti v našem kraji můžou své výlety plánovat podle nové cyklomapy. Na jejím vzniku se podíleli žáci ze základních a uměleckých škol a nabídli vlastní pohled na cestování a zajímavá místa. Nechybí v ní Krkonošské a Orlické podhůří, řeka Labe, přítoky Orlice a Metuje, skalní města, známé hrady, zámky a vojenské památky. Mapa je určená především pro rodiny s dětmi a cyklisty, kteří hledají inspiraci na výlety po regionu. Ministra obrany Jaromíra Zúnu za SPD čeká ráno jednání s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Tomu má představit novou koncepci armády. Hlavním záměrem Zúny je naplnit cíle, které po Česku požaduje NATO jako příspěvek do kolektivní obrany, ale taky národní zájmy. Zúna už dřív řekl, že se chce zaměřit hlavně na lidské zdroje. Navýšit chce nejen počty vojáků, ale i aktivní zálohy, do které by se mohly zapojit i třeba silnější populační ročníky. Koncepce armády má být naplánovaná až do roku 2040. Sport. Česká hokejová reprezentace nastoupí na světovém šampionátu proti Itálii. Národní tým bude v utkání jasným favoritem, ale po porážce se Slovinskem nepřipouští asistent trenéra Jiří Kalous, že bychom soupeře podcenili.
2: Nás ta zkušenost naučila, že prostě pro nás není lehký soupeř. Italové mají velmi dobré první třetiny, proti komukoliv hrají, tak ty první třetiny mají opravdu jsou nebezpeční, jsou prostě agresivní. Tak je potřeba tohle si pohlídat a mají tam i šikovné hráče, mají finského trenéra, zkušeného, takže prostě pohlídat si opět tu vloukání.
0: Zápas Česko-Itálie začne ve švýcarském Friburku v 16:20. Počasí. Čekáme polojasno až oblačno. Odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti se hlavně na horách vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 14 až 18. Foukat bude mírný severozápadní až západní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na D11 pozor mezi 96. a 98. kilometrem ve směru na Polsko. Kvůli budování odpočívky u Předměřic je tam doprava svedená do zúžených pruhů. Omezení potrvá do 13. září.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A po zprávách s Alenou Brantovou vám taky Jakub Šmit. 7:04 přeje dobré ráno. Tady je Český rozhlas Hradec Králové. Za chviličku budeme mluvit o tom, že letošní jarní počasí způsobilo českým ovocnářům velké až 100 milionové škody. Například na Náchodsku mrazy zničily podstatnou část úrody jablek. A víc tedy za chvíli v reportáži Václava Plecháčka. Taky si zasoutěžíme i dnes o knížku 100 let ateliéru Pilař v Hradci Králové a o dvě vstupenky na festival Svěcení jara do Nového Bydžova na koncert slavnosti strun, který tam bude v úterý příští týden 26. května od 19 hodin v Jiráskově divadle. Takže hodně štěstí, no a ještě jednou hezké ráno a samozřejmě příjemnou středu 20. května. Ať se vám daří.

0: 7 hodin 10 minut. Ovocnáři po celém Česku sčítají škody způsobené jarními mrazy, jak jsme říkali před chvílí v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Podle těch předběžných odhadů Ovocnářské unie bude úroda ve srovnání s průměrem zhruba poloviční a škody se můžou vyšplhat na stovky milionů korun. Kromě meruněk, broskvoní a třešní poničilo chladné počasí i jabloně.
1: Vypadá to jako, že to v pohodě odkvetlo ty jabloně, ale když se podíváte do těch malých jablíček, tak uvnitř jsou hnědý.
2: Popisuje škody v jednom ze sadů zemědělského družstva Dolany na Náchodsku vedoucí závodu ovocnářství Kristýna Michálková. Jabloně tady mají na 120 hektarech.
1: On už tady prošel první mráz na začátku dubna, takový lehčí. Říkali jsme si, že když pár těch plodů opadá, tak ty zdraví zůstanou, narostou větší, ale ten druhý mráz byl teda radikálnější. Tady bylo necelých minus 4.
2: Na stromech bylo už jen minimum plodů, navíc není jisté, jaká jablka z nich vyrostou.
1: Zatím není jistý, jestli všechno, co tu je, ještě neopadá nebo vyroste, ale může to být jakkoliv poškozené.
2: Zatímco jinde ovocnáři s mrazy bojovali například zapalováním ohňů, tady stromy po předchozích zkušenostech jen kvalitně vyživili a doufali v co nejmenší škody.
1: V minulosti jsme tady zkoušeli vyvíječ mlhy, ale ty náklady vynaložené na ty opatření byly vyšší než jejich účinnost.
2: Zemědělské družstvo Dolany tak podle Kristýny Michálkové přijde minimálně o 70% výnosu úrody, znamená to milionové škody.
1: Odhadem 15 milionů.
2: Podobně jsou na tom i další čeští zemědělci. Na tržbách můžou podle předsedy Ovocnářské unie Martina Ludvíka přijít o vyšší stovky milionů korun. Vliv na odhadované ztráty mělo prý i sucho.
3: Bohužel to působení mrazu bylo tentokrát trochu také umocněno v té době poměrně velkým suchem. Myslíme si, že to přispělo k těm větším škodám, které jsou.
2: Kromě Královéhradeckého kraje hlásí velké škody například i ovocnáři ze středních a severních Čech a také některých míst Moravy. Václav Plecháček, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, dnes je středa 20. května, dnešek je 140. dnem v tomto roce, svátek má Zbyšek, tak přejeme všechno nejlepší. No a narozeniny oslavují dnes třeba americká herečka a zpěvačka Cher, bude jí neuvěřitelných 80 let. Tak už jsem dnes říkal, že naším ranním hostem bude po půl deváté Miroslav Tyč, vedoucí dokumentarista Postbellum Paměť národa pro východní Čechy, se kterým budeme nahlížet do nové knihy 100 let paměti východních Čech, tak vám ji rádi představíme. No a v radioporadně se dnes potom po 11. hodině budeme věnovat nástrahám kouření elektronických cigaret. Bude tady Vladimír Koblížek, pan profesor, který bude určitě rád odpovídat i na vaše případné dotazy, které můžete ohledně kouření elektronických cigaret posílat už teď na adresu studio.hradec@rozhlas.cz, anebo jako vždycky platí, že i dnes budete moci telefonovat do radioporadny po té 11. hodině. Tak se klidně zeptejte.
1: Počasí.
0: Dneska nás čeká den s odpoledními přeháňkami, ale ty budou spíš na horách. Bude polojasno až oblačno, odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti, tedy hlavně na těch horách, přeháňky, jak píše předpověď Tomáše Popelky. No a teploty dnes 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 18. K tomu povane mírný vítr, severozápadní až západní. Tak si den užijte, my se s Tomášem Popelkou spojíme přesně za hodinu a on nám k tomu počasí řekne určitě ještě mnohem víc.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
0: Královské věné město Jaroměř slaví 900 let.
2: A my se přidáme ke gratulantům v pátek dopoledne mezi 9. a 12. hodinou.
0: Přihlásíme se živě z Městského muzea a pozveme na muzejní noc mezi vlaky do Výtopny.
2: A taky nahlédneme do programu královských slavností a tradičního festivalu Jařinec.
0: A pořádně tu 900 společně oslavíme.
2: V pátek dopoledne v Jaroměři.
0: S Janou Kudevejsovou
2: a Jakubem Šmitem.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: čase být. Bleskovka. A i dnes v ranní soutěži pro vás máme knížku 100 let ateliéru Pilař v Hradci Králové Evy Veselé a taky dvě vstupenky na festival Svěcení jara 2026 na čtvrtý ročník hudebního festivalu Jaroslava Svěceného a jeho hostů, který bude od 20. do 29. května. Konkrétně tedy hrajeme o vstupenky na koncert Slavnosti strun, který bude příští týden v úterý 26. května od 19 hodin v Jiráskově divadle v Novém Bydžově. No, ale vy to víte, protože Jaroslav o tom mluvil i v našem vysílání v sobotu, když byl hostem dne otevřených dveří tady u nás v budově Českého rozhlasu Hradec Králové. Někteří jste se s ním i potkali, takže jste si s ním o tom třeba mohli popovídat. No, včera to nevyšlo v soutěži, když jsme hádali herečku s Denou Studenkou, tak dneska už to snad vyjde, bude to taky ale herečka. Tak se poslouchejte do její hlasu, taky do toho, co bude říkat a o čem bude mluvit, protože i to je velká nápověda. Zase tedy samozřejmě hledáme jméno té dotyčné. Tak kdo to je?
1: Já jsem tady spíš jako taková ta družka kuchaře, jako ze seriálu Rozpaky kuchaře Svatopluka, že jo? Takže v podstatě ta, co přihlíží, jak se vaří. Ne, tak já jsem se naučila hlavně od své maminky a od své babičky, že jo?
0: Tak a vy už víte určitě, tak volejte rychle, ať jste první.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tak, koho zkusíme? Zkusíme vás. Dobrý den, Český rozhlas Hradec Králové. Halo, halo, dobré ráno. Halo, je tam někdo? Ne, nikdo s námi nemluví, jenom se ozývám já tam zpětně, tak zkusím se zeptat. Tady, dobrý den, Český rozhlas Hradec.
3: Dobrý den, dobrý tady den. Ivana ze Slatinu Jičína a je to Kateřina Machačková.
0: Ano, výborně, Kateřina Machačková. A víte, proč tady byla?
3: To nevím.
0: No, protože tady ještě bude profesorka ze života na zámku Kateřina Machačková. Ano, ano. Dneska odpoledne v Humoriádě se na vás těší s Patrikem Rozehnalem, takže si můžete užít hodinu plnou humoru právě s nimi. Kateřina Machačková je skvělá, mám ji moc rád, takže usmívá pořád, takže si určitě poslechněte. No a jinak ceny jsou vaše, takže si užijte koncert příští týden, bude to určitě paráda, koncert Slavnosti strun v úterý 26. května od 19 hodin v Jiráskově divadle v Novém Bydžově. Takže vám to závidím trošku, ale
3: tak
0: přeju.
3: Tak jo, děkuji
0: pochopitelně. Mějte se hezky, vydržte na telefonu.
3: Naschledanou.
0: Tak, no a vstupenky pro vás máme, jak se tak dívám, ještě i zítra v ranní bleskovce, tak i zítra můžete soutěžit a hrát. I zítra vám samozřejmě budeme držet palce. Teď už skupina Olympic a písnička Hrál a pak už přesně o půl osmé další zprávy dnes s Alenou Brantovou.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Zastupitelé Hradce Králové schválili výběrové řízení na prodej bývalé ubytovny fakultní nemocnice na Moravském Předměstí. Objektu se město už jednou pokoušelo zbavit, ale žádný zájemce se nepřihlásil. V nynějším řízení nabídne chátrající objekt k prodeji, zatímco v loňské soutěži hledalo investora jako dlouhodobého nájemce. Obyvatelé Kostelce nad Orlicí můžou dnes naposledy hlasovat v participativním rozpočtu. Na výběr mají 9 návrhů na úpravy a doplnění veřejného prostoru. Město následně uskuteční ty projekty, které se vejdou do celkové částky 500 000 korun. 5 ze 6 českých firem cítí dopady konfliktu na Blízkém východě. Některé kvůli tomu omezují investice. Prezidentu Petru Pavlovi to při včerejší schůzce na Pražském hradě řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Knihovnu Václava Havla opouštějí její zaměstnanci a klíčoví sponzoři. Důvodem jsou spory s ředitelem instituce a ekonomem Tomášem Sedláčkem. Kvůli sporům o odvolání Sedláčka se rozpadla i správní rada instituce. Malšovická arena bude dnes hostit finále domácího poháru. O triumf v MOL Cupu se utkají fotbalisti Jablonce a Karviné. Duel začne v 18 hodin. Čekáme polojasno až oblačno. Odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti se hlavně na horách vyskytnou přehánky. Teploměr ukáže 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Jičíně je kvůli pracím na inženýrských sítích uzavřená silnice 502 v Poděbradově ulici. Objížďky jsou tam značené a potrvají až do konce roku.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec

0: ranní kávě Denní tisk.
1: Ano, ještě jednou se společně podíváme, co píšou dnešní noviny v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak nejdřív zamíříme do Jaroměře, kde příběh města divadelní představení má opravdu velký úspěch. Premiéra i první repríza sklidili ovace ve stoje. Pro velký zájem divadelní soubor Vrchlický své staré příběhy jaroměřské veršovanou hru tamního rodáka Petra Huňáčka zopakuje i zítra od 19 hodin v Městském divadle v Jaroměři. Text pro oslavy 900 let od první zmínky o Jaroměři jako o městě v režii Evy Urbancové potřebuje na divadelních prknech přes 40 herců a 90 kostýmů, aby se na jevišti mohli objevit praotec Čech, Jan Žižka, loutkář Bouček, Josef II. Nebo Arnošt z Pardubic. Takže se zítra můžete přijet nebo přijít podívat. I zítra se bude hrát od 19 hodin v Městském divadle. V pátek vysíláme z Jaroměře, tak se na to určitě taky zeptáme. Tak pojďme se podívat dál. To byla mimochodem Mladá fronta dnes, příloha Kraj Hradecký. Rychnovský deník pak dnes píše a zve na Dobružskou pouť, která ovládne na 3 dny centrum města. Pozor ale na dopravní omezení. Atmosférou pouťového veselí bude opět po roce tepat Dobružka s tankovým prodejem, adrenalinovými atrakcemi i doprovodným programem. Dobružské pouti ožije od 22. do 24. května. Páteční doprovodný kulturní program bude zdarma. Odstartují ho od 16 hodin svým vystoupením Mažoretky. V 17 hodin je potom vystřídá taneční skupina DDM Dobružka a 19. hodina potom u

bude patřit Pavlu Caltovi s kapelou, který přijede také zaspívat. Jinak zbytek toho programu už si můžete prostudovat sami v Rychnovském deníku, stejně tak si tady můžete přečíst i o těch dopravních omezeních, které samozřejmě souvisí s konáním takové velké akce vždycky. Takže si to užijte v Dobrušce tu pouť. No a ještě jedno téma vybírám z dnešního Práva. Píšou tady na straně číslo 17 o tom, že v hradeckém Sanusu to mezi lidmi prý vře. Když v Hradci Králové vznikalo v roce 1995 chirurgické centrum Sanus, byla Marie Křížková u toho. Na jednu z prvních soukromých klinik v Česku tenkrát nastoupila jako sestra. Na zdejším lůžkovém oddělení plastické chirurgie pak bez přerušení pracovala 30 let, až do loňského května, kdy ji vedení obvinilo z falšování zdravotnické dokumentace. Přestože vedení tak závažné tvrzení nepodpořilo důkazy, a to ani na vyžádání jejího právníka, omluvy se dodnes nedočkala. O atmosféře panující v zařízení v posledních letech může cosi napovídat i častá fluktuace zaměstnanců i založení odborů. Jejich členy jsou lékaři, sestry i další personál. Před více než 10 lety, jenom připomeňme, původní majitelé a zakladatelé Sanus prodali. V listopadu roku 2024 došlo k určitým organizačním změnám na jejím pracovišti. A podrobnosti ve velkém článku na straně číslo 17 v dnešním Právu, tak už si můžete zbytek prostudovat a přečíst sami. Přejeme dobré ráno, za 3 minuty už bude 7:45.

0: 8:15. Dobré ráno, Hradci Králové. I dnes čekejte na signál naší soutěže, ve které hrajeme o vstupenky na jubilejní 60. ročník festivalu Koletovártyně. Bude to už teď 23. května v přírodním areálu na Rychtě, Vertyni v Podkrkonoší. Hudba hradní stráže tam vystoupí, Policie České republiky, Koletova hornická hudba, samozřejmě Lašský dechový orchestr ze Štramberka a další. Bude to určitě paráda. No a jakmile zazní tady signál Český rozhlas Hradec Králové na 60. Koletově Vertyni, volejte do studia a vstupenky jsou vaše. Mimochodem, my budeme z Koletovky taky v sobotu vysílat, takže i v našem vysílání potom odpoledne tu atmosféru trošku zprostředkujeme. Tak, teď už se pojďme podívat ven, jak to tam vypadá, hlavně jak to tam vypadat bude.
1: Počasí.
0: Polojasno až oblačno dnes čekáme odpoledne. Při přechodně zvětšené oblačnosti se hlavně na horách můžou objevit přehánky. Teploty mezi 19 a 22 stupni Celsia, na horách mezi 14 a 18 a povane vítr mírný, severozápadní až západní. Tak to bude docela příjemný den opět i s příjemnými teplotami. Za chviličku už zamíříme do geomagnetického středu Česka. Kde ho najdeme, to poví v dnešní rubrice Co v učebnicích nebylo, opět Martin Písařík, tak poslouchejte dál, ať se i něco zajímavého dozvíte. Za chviličku.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme cizrnu v paprikovo-rajčatové omáčce. Věřili byste tomu, že tato luštěnina se pěstuje už několik tisíciletí? A není divu, cizrna nabízí jemně oříškovou chuť a v kuchyni se s ní dá doslova čarovat. A navíc je opravdu zdravá. A proto si ji v sobotu uděláme. Doufám, že i vy.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
3: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
4: Rozhodněte i vy o tom, kdo se stane jejím vítězem.
3: Do konce května můžete posílat tipy na šarmantní osobnosti na e-mail sarm@rozhlas.cz
4: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
3: Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny.
4: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách Sarmantní osobnost, psáno dohromady.cz.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že geometrický střed České republiky se nachází v obci Číhošť v okrese Havlíčkův Brod? Pokud byste si mapu naší země vystřihli z papíru a pak ji chtěli napíchnout na tušku tak, aby byla v rovině, museli byste se trefit hrotem právě do Číhošti. Obec, v níž žije zhruba 305 obyvatel, je ale známá hlavně příběhem z doby komunistické totality. Na jeho počátku byla zpráva o zázraku, kdy se na oltáři tamního kostela údajně sám od sebe pohnul kříž, na jeho konci pak mučednická smrt faráře Toufara, kterého kvůli nařčení z podvodu utírala státní bezpečnost. Nároky na to, že jsou středem Česka, by mohlo vznášet více míst. Třeba Golčův Jeníkov v okrese Havlíčkův Brod. Pokud byste kolem republiky opsali sférický obdélník, z východu a ze západu by jej vymezili poledníky, ze severu a z jihu pak rovnoběžky krajních bodů Česka. Golčův Jeníkov by se nacházel na průsečíku jeho úhlopříček. V Kouřimi v okrese Kolín je pak takzvaný astronomický střed Česka, potažmo celé Evropy. Ten leží na průsečíku 15. poledníku a 50. rovnoběžky a počítají se z něho okamžiky astronomických úkazů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Dobrá firma myslí na všechny generace. Královéhradecký kraj a partneři Paktu zaměstnanosti vyhlašují soutěž Společnost přátelská k zaměstnancům. Přihlásit se může do konce června každá firma z kraje, která podporuje mezigenerační spolupráci, age management a well-being. Více na zaměstnanýregion.cz.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Na zrekonstruovanou hradeckou křižovatku Mileta se po dvouleté pauze vrátily trolejbusy. Pražská nemocnice na Bulovce přijme pacienta s podezřením na nákazu ebolou. Čeští hokejisté budou hrát na mistrovství světa s Itálií o svou třetí výhru. A dnešek bude polojasný s ojedinělými přeháňkami a teplotami 19 až 22 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Alena Brantová. Na linku číslo 1 v městské hromadné dopravě v Hradci Králové se po dvou letech vrátily trolejbusy. Na křižovatce Mileta už dělníci dokončili montáž chybějícího trolejového vedení. Kvůli velkým stavebním úpravám museli na této trase od března 2024 jezdit náhradní autobusy. Jízdní řády i trasa linky číslo 1 zůstávají beze změn.

0: Ovocnáři po celé republice sčítají škody způsobené jarními mrazy. Podle předběžných odhadů bude úroda ve srovnání s průměrem zhruba poloviční. Škody se můžou vyšplhat na stovky milionů korun. Poničenou úrodu evidují ovocnáři ve středních a severních Čechách, některých místech Moravy a také v Královéhradeckém kraji, říká předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
1: Měli jsme tu dvě vlny mrazu. Bohužel to působení mrazu bylo tentokrát trochu taky umocněno v té době poměrně velkým suchem. Myslíme si, že to přispělo i k těm větším škodám, které jsou. Královéhradecký kraj patří těm více postiženým.
0: Do Česka míří pacient s podezřením na nákazu ebolou. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Jde o amerického lékaře, který ošetřoval pacienty v Ugandě. Nemá žádné symptomy a nákaza u něj není potvrzená. Byl ale v kontaktu s nemocnými. Podle Vojtěcha je riziko pro veřejnost nulové. Pacient má přiletět speciálním letounem dnes podvečer.
2: V Praze si ho převezme speciální tým, který pro tyto účely je vycvičen, a tento vlastně tým doveze pacienta ve zvláštním režimu do fakultní nemocnice Bulovka, kde je infekční klinika, která zase má speciální oddělení pro tento typ pacientů. Skutečně riziko nějaké šíření eboli v České republice je nulové.
0: V nemocnici by měl být pacient zhruba 3 týdny na pozorování. O přijetí Američana s podezřením na nákazu ebolou rozhodl ministr Vojtěch po konzultaci s vládou. Sport. Čeští hokejisté budou hrát na mistrovství světa ve Švýcarsku o svou třetí výhru. Po triumfech nad Dány a Švédy a prohře se Slovinskem nastoupí od 16 hodin 20 minut proti outsiderům z Itálie. Ve stejný čas začne i střetnutí Rakousko-Švýcarsko. Ve 20 hodin 20 minut pak odstartují souboje Švédsko-Slovinsko a Spojené státy Německo. Počasí. Čekáme polojasno až oblačno. Odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti se hlavně na horách vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách naměří 14 až 18. Foukat bude mírný severozápadní až západní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Pozor na 119. kilometru D35 ve směru na Hradec Králové. Stojí tam odstavené porouchané osobní auto. Projíždějte kolem opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A po těch aktuálních informacích ze silnic, které jste teď dostali od Aleny Brantové, se za chviličku jako každou středu podíváme na ty dlouhodobější zprávy právě ze silnic našeho Královéhradeckého kraje, což děláme vždycky ve středu po 8. hodině s mluvčí ředitelství silnic a dálnic většinou Petrou Drkulovou, takže už za chviličku. No a po 8:30 bude naším hostem dnes Miroslav Tyč, vedoucí dokumentarista Postbellum Paměť národa pro východní Čechy, a s ním budeme nahlížet do nové knihy 100 let paměti východních Čech. Rádi vám představíme. Dobré ráno z Hradce Králové ve středu 20. května, dál od Jakuba Šmita.

0: Dobré ráno z Hradce Králové a šťastnou cestu, pokud nás posloucháte teď za volantem. Opět se podíváme jako každou středu po 8 na důležité tahy v našem Královéhradeckém kraji a co se na nich v té nejbližší době chystá a co se na nich děje. Obecně to nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová teď.
1: Na začátku tohoto týdne jsme na silnici 1/14 v Hertvíkovicích zahájili práce na zajištění havarijního stavu tělesa silnice. Oprava je plánovaná na 59 dní a pro její realizaci je nezbytná úplná uzavírka komunikace. V rámci prací dojde ke stabilizaci svahu, a to formou výměny poškozené části náspu, zajištění povrchového odvodnění vozovky i přilehlých svahů, odvodnění pláně a podchycení spodních vod. Zároveň také kompletně zrekonstruujeme vozovku. Dokončení prací za téměř 12 milionů korun plánujeme v polovině července.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
3: Když

0: počasí. Jak bude, to si dnes po ránu řekneme s Tomášem Popelkou, meteorologem Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové. Tak ho zdravíme, dobré ráno, pane Popelko.
1: Dobré ráno.
0: No a povídejte, venku svítí sluníčko tady nad Hradcem Králové, vydrží to celý den takhle?
1: No až takhle asi ne, víceméně na západě republiky, tam postupuje pomalinku k východu taková slábnoucí okluzní fronta, takže mraky nám pomalinku přibydou, jak na té frontě rozpadající si taky denním chodem oblačnosti, takže postupně bude polést naše oblačnost a odpoledne tam, kde bude zvětšená oblačnost a hlavně zejména na horách, tam by se objevily přehánky, ale nebudou nějak silné. Mm-hmm. Teploty budou dneska většinou mezi 19 a 22 stupni a vítr bude foukat od severozápadu až západu 2 až 5 metrů. V noci oblačno až polojasno a zase v první polovině noci při zvětšené oblačnosti se ještě budou obývat přehánky. No a postupně směrem k východu, tam těch srážek bude ubývat až nebudou vůbec. Nad ránem potom oblačnost bude od západu ubývat až do vyjasnění.
0: No a jak to teploty bude vypadat?
1: No, teploty nám ráno klesnou na 12 až 9 stupňů, mm-hmm. No a zítra žádná velká změna. Zase polojasno až oblačno, ráno a večer místy až skoro jasno a zase během dne se zpočátku na horách a později i na ostatním území si objeví přehánky, zase nic, žádné vysoké úhrny to nebudou a zejména na horách se může objevit ojedinělá bouřka, teploty budou podobné jako dneska 19 až 22 a vítr od severozápadu až severu 2 až 6 metrů, večer potom vítr zeslábne.
0: Takže takové velmi podobné dny nás čekají v těch
1: dalších
0: dnech.
1: Teploty půjdou nahoru.
0: Dobře, děkujeme. Tomáš Popelka pro nás měl dnes předpověď počasí. Mějte se hezký den, pane Popelko. Naschledanou.
1: Díky, hezký den.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Středa 20. května, svátek má Zbyšek a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. Muž, který objevil Ameriku, Krištof Kolumbus, zemřel ve španělském Valladolidu před 520 lety, v roce 1506. Státní tabákový monopol v českých zemích byl zaveden patentem Leopolda I. v roce 1701, to je 325 let. A penízky se do státní pokladnice jen hrnuly a stále hrnou. Pořád si mnoho z nás za spoustu peněz dobrovolně a možná i s chutí ničí zdraví.
2: Takže pane řediteli, kde máme popelníček?
1: Gigantickou stavbu přehrady Tři soutězky dokončila Čína před 20 lety.
3: Fenta je obrovská.
1: 27 milionů kubíků betonu přehradilo řeku Jansetiang. 1725 metrů dlouhá a 185 metrů vysoká hráz vyrábí tolik energie jako 6 temelínů.
3: Co je to temelín?
1: Svědky nevšedního duelu jsme byli také před 20 lety.
4: Dovolte, než začnu moderovat, vyřídit si jednu zcela soukromou věc. Děkuji.
1: Facka od Macka přistála na hlavě Davida Ráta na zasedání České stomatologické komory.
4: Vy jste mě napadl zbaběle ze zadu.
1: Pánové se ještě snažili zachovat chvilku dekorum, ale pak přišli ke slovu pádnější argumenty než slova. A kdo vyhrál? Facka Macka stála 100 000 a omluvu. Královna plastických operací a estetických zákroků. Zpěvačka a herečka Cher vypadá skvěle. A dneska její pozor 80. 70 je bývalému tenistovi, Davis Cupovému vítězi, rodákovi z Plzně, Tomáši Šmídovi. A já přeju pěkný den.

0: Pavli, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Je 8:30.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Ovocnáři po celé republice sčítají škody způsobené jarními mrazy. Podle předběžných odhadů bude úroda ve srovnání s průměrem zhruba poloviční. Škody se můžou vyšplhat na stovky milionů korun. Poničenou úrodu evidují i ovocnáři v našem kraji. Památkově chráněné Gočárovo schodiště v Hradci Králové je v havarijním stavu. Město proto chystá jeho rekonstrukci. Zastupitelé včera schválili vyčlenění 5 milionů korun na první fázi opravy. Celkové náklady odhaduje radnice na 25 milionů. Pardubická krajská nemocnice pořádá dnes v obchodním centru Palác Pardubice akci k prevenci rakoviny kůže. Od 9 hodin až do 16 si můžete nechat zdarma zkontrolovat pigmentová znaménka. Na vyšetření můžete přijít bez objednání. Akce potrvá i zítra. Evropská unie se dohodla na předběžné podobě legislativy obchodní dohody se Spojenými státy, která ruší cla na americké průmyslové zboží. Dokument obsahuje taky pojistky pro případ, že by Spojené státy od dohody odstoupily. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Friburgu. Češi mají ve skupině B 7 bodů a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Duel začne v 16 hodin a 20 minut. Čekáme polojasno až oblačno. Odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti se hlavně na horách objeví přehánky. Teploměr ukáže 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 18.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na Trutnovsku počítejte s omezením na silnici číslo 16 na příjezdu do Volanova od Pilníkova. Kvůli utržené krajnici se tam jezdí kyvadlově. Omezení má trvat až do listopadu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, je 8.40, no a v dobrém ránu vám teď představíme novou knihu 100 let paměti východních Čech, která mapuje regionální historii prostřednictvím 32 autentických příběhů. Vydávají organizace Paměť národa východní Čechy a pokřtí už příští úterý v Pardubicích, kde nebude chybět ani náš dnešní ranní host, vedoucí dokumentarista Postbellum Paměť národa pro východní Čechy Miroslav Tyč. Dobrý den, pane doktore.
1: Dobrý den.
0: Tak o čem ta kniha je, kdybychom ji měli představit našim posluchačům?
1: V zásadě hlavně o příbězích lidí, kteří prožívali své životy tady primárně ve východních Čechách a byli nějakým způsobem zásadně ovlivněni děním zejména předcházejících dvou režimů, komunistického a fašistického, a nějakým způsobem proti němu většinou buď bojovali, nebo jim byli vláčeni, řekl bych.
0: Těch příběhů je, jak jsem říkal, 32. Je to 50-50, Královéhradecký, Pardubický kraj?
1: Ano, je to napůl, 16-16, i když je zase, jsou někteří pamětníci, kteří se nám tak jako různě stěhovali po obou dvou krajích. Třeba pan Ervin Kukučka, kterého stěhovali, jak se někde uchytil, tak ho hned stěhovali někam dál. Tak...
0: Pan Ervin Kukučka, to je farář samozřejmě.
1: Ano.
0: Na něj určitě, ten má tam taky svůj příběh.
1: Ten má taky svůj příběh.
0: Mm-hmm. Takže 50-50, co ženy, muži? Je to genderově vyvážené?
1: Tam se nám to těsně nepovedlo, snažil jsem se, ale nakonec to dopadlo 17-15, teda ve prospěch mužů.
0: Mm-hmm. A jsou to pamětníci, kteří tedy vzpomínají na druhou světovou válku, to, co prožili, za totality také, za komunistického režimu?
1: Tak, v podstatě nejstarší pamětník je ročník 1921, a nejmladší 1956. Ale samozřejmě některé ty jejich příběhy jsou pamětníci, třeba paní Hromádková, která je jedna z nejstarších pamětnic vlastně v rámci té knihy, ale její vlastně hlavní příběh je až třeba v roce 68. Takže to není jakoby úplně tímto způsobem, ale řadili jsme to podle let, proto i 100 let, jakoby to století, století české nebo Čech.
0: Napadá mě, jak často se vůbec ještě dneska daří sehnat pamětníky na válečné hrůzy druhé světové války, protože samozřejmě čas rychle běží, ten nikdo nezastaví, ti lidé ubývají, odcházejí.
1: Daří se stále, třeba loni jenom ve východních Čechách jsme natočili čtyři lidi, kterým bylo 100 let více. Zrovna je to asi 3 dny, co jsem točil paní, která bylo 97, pamatuju, jako bombardování a tak dále. Takže určitě jako jich ještě spousta je, ale samozřejmě jako ta tíže se hodně přesouvá, řekněme, už do té totality komunistické do těch 50. let.
0: Asi bychom měli zmínit, co je to vůbec Paměť národa, Postbellum organizace. Je to vlastně velká databáze, takový krásný digitální archiv na internetu, kde si právě tyhle ty příběhy a vzpomínky lidí můžeme sami postihnout a poslechnout.
1: Určitě dneska už my máme v podstatě v rámci jakoby celé České republiky natočeno přes 10 000 příběhů, které můžou v archivu nalézt, ale snažíme se vlastně i jít i za ty hranice a natáčet třeba zejména i v zemích, kde dneska ještě ta totalita stále je, v Bělorusku, na Kavkaze různě a tak dále.
0: Chtějí lidi a pamětníci vyprávět o těch svých prožitcích, co všechno zažili, nebo je to spíš víceméně náhoda, že se k tomu nějak dostanou a vy potom formou rozhovoru vlastně z nich dostanete ty jejich vzpomínky, emoce asi, které jsou nejdůležitější v těchto těch případech.
1: To určitě ty emoce jsou hodně důležité. Myslím si, že jako často dospějí do nějakého věku, kdy prostě se rozhodnou, že jako dlouho vlastně s tím jako pracovat nechtěli, nebo nechtěli o tom mluvit, třeba o tom rodině ani často nevěděli, a když se rozhodnou jako, že s tím půjdou ven. Často je zajímavý impuls, třeba my máme takový projekt Příběh našich sousedů, kdy prostě jakoby děti si hrají v uvozovkách na dokumentaristy a natáčí, často vytáhnou ty svoje dědečky, babičky z těch ulic, který jako nechtěli, ale tomu vnoučkovi nedokážu říct ne. A třeba nalezáme i tady takové zajímavé příběhy a přijde mi třeba, že i teďkon s obměnou přišla taková jako vlna, že se nám po tady pobočka existuje vlastně skoro 9. rokem, se nám přihlásili lidi, kteří na začátku jsme oslovovali před těma 9 lety a nechtěli s námi, a teďku najednou jich několik zrovna přišlo a chtějí si s náma povídat. Hmm.
0: Jaké to jsou pro vás třeba pocity, když si povídáte s člověkem, který vlastně otevírá svoje nitro, ty nejhlubší vzpomínky, které třeba už zavřel do toho šuplíku a teď je znovu otvírá, protože pro ně to musí být taky velmi jako emotivní záležitost tohle někomu vyprávět.
1: Určitě cítím jako velkou odpovědnost. Umět to, jak si, nechci říct úplně dostat, ale prostě umět to, umět se nacítit na ty lidi a umět to jakoby z nich dostat ten příběh celý, protože často jako slyším a vidím, že z některých věcí uhýbají a že prostě jako vlastně chci jich přejít. To je samozřejmě, jako ta odpovědnost je asi primární a já vždycky jako s nimi hodně ty příběhy žiju, takže prostě připadám si jak na divadle, že když jako, že vlastně přicházím do té jejich role, do té jejich doby a je to něco, co mě i naplňuje.
0: No a 32 tedy vlastně takových vyprávění přináší i knížka, o které si dneska povídáme, 100 let paměti východních Čech, tak se budeme s Miroslavem Tyčem, vedoucím dokumentaristou Postbellum paměti národa pro východní Čechy, povídat dál i za chviličku.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, naším ranním hostem je dnes Miroslav Tyč, vedoucí dokumentarista Postbellum Paměť národa pro východní Čechy, se kterým představujeme novou knížku 100 let paměti východních Čech. Je to publikace, která mapuje regionální historii prostřednictvím 32 autorských autentických příběhů a pokřtí. Příští týden v úterý 26. května v Pardubicích na Přihrádku, v čítárně to bude.
1: Na Přihrádku, ano.
0: Od 16 hodin, myslím.
1: Od 16 hodin.
0: Pojďme představit taky tým, který vlastně na knížce pracoval, protože vy nejste sám, kdo dělal samozřejmě a dělá u vás v Postbellum v Paměti národa ty rozhovory s pamětníky. Tak jak to bylo?
1: Nás je v podstatě v současnosti asi nějakých 20 dokumentaristů v rámci jakoby regionu, tím, že je ten region samozřejmě veliký, tak aby někdo z Náchoda nejezdil natáčet do Jevíčka a podobně. Takže jsou tam příběhy, které natáčelo spousta mých kolegů, ale primárně jsme tu knížku připravovali s kolegyní Karolínou Velšovou, která má jakoby lví podíl na tom, jak dneska ta knížka vypadá.
0: My už jsme před písničkou zmínili pár jmen a osobností, které v té knížce, nebo jejich příběhy v té knížce najdeme. Tak pojďme ještě říct něco víc. Zmínil jste jméno Ervína Kukučky, faráře, který kdysi dávno tady v Českém rozhlase Hradec Králové taky připravoval pravidelné nedělní slovo. To si pamatuju, jak jsme vždycky pana Kukučku ohlašovali. Z Ústí nad Orlicí, nebo tam se usadil. Pojďme říct, kdo to byl.
1: Byl to farář, který prostě vykonával svůj, řekněme, funkci, profesi, ale samozřejmě to nebyla tehdy profese, která se líbila. On byl navíc ve velikém úzkém kontaktu třeba právě s Václavem Havlem a dalším, nebo vůbec obecně jako tím disentem. A tím samozřejmě, jakmile prostě na nějakém místě trošičku jako začal zapouštět kořeny a začali v úvozovkách mu tam chodit lidi a začal se s něma kamarádi, tak ho přestěhovali někam jinam, takže opravdu ho velice často stěhovali po celých východních Čechách i jinde. My jsme dokonce nedávno natáčeli i vlastně s jeho ženou, která s ním tenhle úděl do určité míry vlastně sdílela.
0: Pojďme zmínit další jméno, Blanka Čílová. To taky asi naši posluchači znají.
1: Blanka Čílová, to je prostě opravdu naše takový jako zlatíčko, prostě neskutečná energie, prostě kdykoliv za ní přijedeme a neustále prostě furt ještě něco tvoří do posledních let, ještě třeba jezdila po školách a teďko nadává, že jí teda v 97. už zakázali řídit, takže už jako se tam tolik nedostane, ale jako neustále jako plná energie, elánu.
0: A co ona zažila, jaký je ten její příběh?
1: Ona si prošla vlastně primárně asi jakoby řekněme třetím odbojem, to znamená provdala se za kamaráda vlastně ze skautu, který se podílel na tom třetím odboji. Ona v tom v podstatě nějakým způsobem byla taky zaangažovaná, ale podařilo se jí vlastně potom v rámci těch výslechů procesu vlastně jakoby z toho dostat ven, že ji jakoby uchránila a mohla vlastně s dětmi zůstat doma. Když byl její muž zavřený, následně si potom vzala, protože on zemřel vlastně jakoby relativně krátce na to, co ho propustili vlastně z Jáchymova a později si vzala ještě vlastně jednoho dalšího kamaráda, který vlastně si prošel podobným údělem, procesem.
0: Nicméně jste naznačil, že vlastně jí tohle to všechno nikdy neskolilo, ale možná naopak posílilo?
1: Určitě a pak se, jak si jela i potom v roce 89, jako udělat velkou osvětu v tomhletom, jak to vypadalo a jak spousta lidí jako velice těžce trpěla.
0: Těch osobností, jak jsme říkali, je tam 32, takže můžeme doporučit našim posluchačům. Co chystáte na ten křest příští týden v Pardubicích? Budou některé osobnosti přítomny?
1: Tak, to jste mi nahrál. Doufám, že nám někteří jako dorazí. Ona jako zhruba polovina těch pamětníků už není mezi námi. A zase ten kraj je trošku taky samozřejmě jako specifický, nebo někteří bydlí jako hodně daleko, ale věříme, že nám aspoň 2-3 osobnosti i na ten křest dorazí.
0: Takže příští týden v Pardubicích na Přihrádku v čítárně od 16 hodin, jak jsme říkali, a tam právě pokřtí knihu 100 let paměti východních Čech, kterou jsme dnes představili s vedoucím dokumentaristou Postbellum Paměti národa pro východní Čechy Miroslavem Tyčem. Moc za to děkuju a těším se na další setkání příště a zase možná otevřeme další zajímavé příběhy paměti, které Postbellum a Paměť národa sdružuje. Děkuju, nashledanou.
1: Děkuju za pozvání, nashledanou.
0: Tak a to je všechno od Jakuba Šmita z Českého rozhlasu Hradec Králové a z Dobrého rána. Už za chviličku nás čeká Habaděj a v něm Jana Kudivejsová. Tak nás dál poslouchejte, já se na vás moc těším zase zítra, nashledanou a hezkou středu 20. května. Užijte si den.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V Kostelci nad Orlicí končí hlasování o participativním rozpočtu. Studenti nelékařských oborů mohou v Trutnově získat stipendium až 80 tisíc korun. Z knihovny Václava Havla odchází kvůli sporům s vedením všichni zaměstnanci i klíčový sponzor. A dnešek bude polojasný s ojedinělými přeháňkami a teplotami 19 až 22 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Alena Brantová. Obyvatelé Kostelce nad Orlicí můžou dnes naposledy hlasovat v participativním rozpočtu. Na výběr mají 9 návrhů na úpravy a doplnění veřejného prostoru. Město následně uskuteční ty projekty, které se vejdou do celkové částky 500 000 korun. Nadační fond při oblastní nemocnici Trutnov nabízí stipendia budoucím zdravotníkům. Studenti nelékařských oborů mohou získat až 80 tisíc korun. Město a nemocnice chtějí tímto příspěvkem podpořit zájem o zdravotnické obory. Podrobnosti dodává mluvčí trutnovské radnice Adéla Ščudlova.
3: Město Trutnov prostřednictvím nadačního fondu dlouhodobě usiluje o to, aby v regionu vyrůstala nová generace kvalifikovaných zdravotníků. Formou stipendií proto pomáhá studentům finančně zvládnout závěr studia a zajišťuje jim perspektivní pracovní zázemí v trutnovské nemocnici.
2: Knihovnu Václava Havla opouští všech 7.

0: 17 zaměstnanců. Podle zjištění serveru iRozhlas kvůli sporům s vedením končí taky klíčový sponzor instituce, miliardář Zdeněk Bakala.
1: Podle iRozhlasu jde o spory s ředitelem knihovny, spisovatelem a ekonomem Tomášem Sedláčkem, říká mluvčí knihovny Maria Pfeifferová.
2: Jelikož už nadále nemůže tým knihovny Václava Havla garantovat zdravý vývoj knihovny a její dobré jméno, nemůže a nebude ve své práci od nové sezóny pokračovat.
1: Sedláček na dotazy Radiožurnálu nereagoval. Kromě toho se rozpadla taky správní rada instituce. Ta chtěla Sedláčka odvolat. Ve správní radě měl své zástupce i Bakala a taky miliardář Karel Komárek, který další podporu zvažuje. Dagmar Havlová, bývalá první dáma a zakladatelka knihovny Radiožurnálu, napsala, že odchod sponzorů může mít pro knihovnu fatální následky. Josef Číš, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Jablonce se utkají ve finále domácího poháru na stadionu v Hradci Králové s Karvinou. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf v této soutěži, slezský tým je ve finále poprvé. Finále domácího poháru začne v Malšovické aréně v 18 hodin. Vítěz se kvalifikuje do posledního předkola Evropské ligy a bude mít jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy. Počasí. Čekáme polojasno až oblačno. Odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti se hlavně na horách vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 14 až 18. Foukat bude mírný severozápadní až západní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici číslo 16 se mezi Sobotkou na Jičínsku a Mladou Boleslaví pohybují cestáři a provádějí údržbu zeleně. Proto postupně uzavírají pravý pruh. Budou tam až do 16 hodin.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jsou 4 minuty po 9. hodině a to je náš společný čas, kdy začíná dopolední habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové. Přejeme krásné dopoledne, co nás dnes čeká. Například za chvíli si popovídáme se švýcarským šéfdirigentem, kterému končí šéfdirigentské období ve Filharmonii v Hradci Králové. Jak ho hodnotí a jak hodnotí orchestr, uslyšíte za chvilku. A taky dál pokračuje naše hudební soutěž, a to o vstupenky na velký hudební festival Koleto Vartyně, který se koná už tuto sobotu. Ať jste úspěšní, nejen v soutěžení, přeje Jana Kudyvejsová a hezké dopoledne.

0: Český rozhlas Hradec Králové na 60. koletově Rtyni.
1: Ano, my budeme v sobotu odpoledne z tohoto festivalu živě pro vás vysílat, ale na druhou stranu vy taky můžete být přímo na místě, protože právě teď si můžete telefonovat o dvě vstupenky, které můžete vyhrát, když budete nejrychlejší. Kdo to byl tentokrát? Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
2: Dobrý den, tady je Věra.
1: Paní Věro, a odkud voláte? Já se vždycky ptám, tak si mapujeme, jak to budete mít daleko, jestli to bude nějaký delší výlet nebo kratší výlet. Tak to zvládnete určitě. Těšíte se? Lístky jsou totiž vaše.
2: No děkuju moc.
1: Tak, doufám, že si to užijete. Už se těšíte? Už to stíháte vstřebat, že opravdu v sobotu jedete na výlet na krásné koncerty?
2: Já se synem pojedu.
1: Tak si uděláte krásný den určitě, protože, jak jsme říkali, tak bude tam spousta orchestrů, nebude chybět ani koletová hornická hudba nebo třeba hudba hradní stráže. Tak pozdravujte syna, krásně si to užijte a ještě vydržte chviličku na lince, jak vždycky říkáme, ať to všechno sepíšeme a ať je lístky dorazí tam, kam mají. Mějte se moc krásně, paní Věro, naslyšenou.
2: Já děkuju moc.
1: Není za co.
2: A zdravím všechny posluchače.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Od sezóny 2018-2019 byl šéf-dirigentem Filharmonie v Hradci Králové švýcarský hudebník a dirigent Kaspar Zender. Po 8 letech působení ho čeká zítra poslední koncert se šéf-dirigentskou taktovkou. Začíná v 19.30 a je nazvaný Vavřínový věnec pro šéf-dirigenta. Solistou večera bude Andrej Korobejnikov, klavírista s výjimečnou technikou. Druhou část programu pak uvede symfonie číslo 7 Antona Brucknera. A teď si můžeme poslechnout, jak Kaspar Zender hodnotí svoje šéfování v Hradci Králové.
1: Za mě to byla krásná doba. Byla to jedna z nejhezčích etap mého hudebního života. Poznal jsem toto krásné město a hlavně jsem měl možnost zažít s orchestrem spousty krásných koncertů, věnovat se nádherné muzice, repertoáru, který jsem si tady mohl vytvořit a zahrát s naším orchestrem.
0: A jak hodnotíte hradecký orchestr?
1: Bylo by zajímavé, kdybych měl porovnávat, co bych řekl před 8 lety, kdy jsem začínal, a jak bych to hodnotil teď.
0: V čem jsou rozdíly?
1: My jsme udělali velký pokrok za tu dobu. Odvedli jsme spoustu práce. Odehráli jsme velká, těžká stěžejní díla. Orchestr se také výrazně omladil a musím říct, že je to opravdu úplně jiné těleso, než jaké jsem poznal na začátku.
0: Mluvil jste také o našem městě. Měl jste vůbec čas se s ním seznámit, poznat ho i jinak než zevnitř koncertního sálu?
1: Naštěstí ano, tu možnost jsem měl. Hradec jako město se mi velmi líbí, miluju prostředí před Filharmonií, procházky podél Labe, mám tu oblíbené kavárny, restaurace, různá místa v Hradci, kam se rád vracím. Samozřejmě měl jsem možnost navštívit i ostatní kolegy v oblasti kultury, divadlo, muzea, galerie a spousty jiných míst.
0: I když předáváte teď šéf-dirigentskou štafetu, tak vy se úplně neloučíte. Bude pokračovat vaše spolupráce dál s Královéhradeckou filharmonií? A pokud ano, už víte jak?
1: Jak jsem to pochopil, tak ano, a já budu samozřejmě také velmi rád a potěšen. Nám se podařilo navázat i mnohá přátelství mimo republiku. Máme navázané různé kontakty i v zahraničí. Některé projekty už se povedlo zrealizovat a některé jsou v jednání do budoucna. Takže tam budu velmi rád, když toho budu moci být i účasten. A moc se na to těším.
0: Možná se dá říct, že když teď nebudete šéf-dirigentem tady v Hradci Králové, že budete mít víc volného času, nebo prozradíte nám vaše další plány? Jestli je na cestě něco jiného, třeba nějaké šéfování někde jinde?
1: Je to tak trošku jako v manželství. Když jedno partnerství skončí, tak není úplně šťastné skočit hned do dalšího. Takže já si dám teď od šéfování trošku pauzu. Ale nicméně mám pravidelně možnost spolupracovat s několika orchestry ve Francii, se Slovenskou filharmonií, kam se pravidelně a rád vracím, takže tam se třeba nějaká možnost budoucí spolupráce vyvine, ale zatím do žádné šéfovské pozice naskakovat nechci.
0: Tak já moc děkuju. A možná vás ale ještě si můžu poprosit, ano, paní Marcelu Jakubskou z Královéhradecké filharmonie. My jsme říkali s panem šéf-dirigentem o tom, že spolupráce dál pokračuje, a vy máte v hlavě už různé ty termíny a různé ty koncerty konkrétní, které to budou. Můžeme je doplnit?
2: Určitě moc ráda. Tak v nejbližší době, vlastně v červnu, ještě před koncem sezóny, nás čekají dva velké projekty mimo Hradec Králové. 13. června se bude konat v Rychnově nad Kněžnou open air koncert se slavným gospelovým sborem Kingdom Choir s náma, a bude to dirigovat Kaspar Zender, a pak budeme hrát Karminu Buranu, a to přímo v Janáčkových Hukvaldech. No a pak po prázdninách hned se potkáme v září znova.
0: Jak jsme slyšeli, švýcarský dirigent Kaspar Zender se těší, že bude s Hradeckou filharmonií spolupracovat i dál. Poslední koncert, kdy bude v roli šéf-dirigenta, se koná zítra od 19.30 a má název Vavřínový věnec pro šéf-dirigenta.
3: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: vím.
1: Královské věné město Jaroměř slaví 900 let.
2: A my se přidáme ke gratulantům v pátek dopoledne mezi 9 a 12 hodinou.
1: Přihlásíme se živě z Městského muzea a pozveme na muzejní noc mezi vlaky do Výtopny.
2: A taky nahlédneme do programu královských slavností a tradičního festivalu Jařinec.
1: A pořádně tu 900 společně oslavíme.
2: V pátek dopoledne v Jaroměři.
1: S Janou Kudevejsovou
2: a Jakubem Šmitem.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: V radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové jsme si včera povídali o krásném chrupu a o bělení zubů, jaké dnes existují metody, jestli se něco změnilo, jestli jsou nějaké novinky. Hodně jsme si s Markétou Marušanovou, dentální hygienistkou, taky povídali o rizicích domácího bělení, kdy samozřejmě na internetu můžete sehnat všechny možné prostředky, ale ne vždycky je to úplně bezpečné. A bavili jsme se i o tom, jak můžeme ovlivnit barvu svých zubů sami a nakolik je daná a jestli si musíme, pokud chceme mít opravdu krásný bílý chrup, odepřít kávu, červené víno, tmavé limonády a další.
1: To je právě to, co způsobuje ty povrchové pigmentace, což znamená potraviny a nápoje, které obsahují nějaká barviva, ale vlastní barva zubů tímhle ovlivněná není. To máme dáno, protože vždycky záleží na tom, jak máme silnou vrstvu skloviny a jak moc je ta sklovina průsvitná a jsou vidět vlastně ty tmavé součásti zubů, které jsou pod ní.
0: No a mě by zajímalo, jestli je bělení zubů dnes výhradně estetická záležitost, nebo jestli je to ošetření i něčím prospěšné pro naše zuby.
1: To je právě taková jako revoluce, kterou už pár let na trhu máme i ve světě, kdy ty gely na bělení zubů neobsahují jenom peroxid, ale i nanohydroxyapatit, vitamíny a podobně, což znamená, že v rámci toho bělení nedochází jenom k té estetické úpravě, to je tady jak změně barvy těch zubů, ale zároveň tu sklovinu dokážeme i velmi intenzivně vyživit, posílit, opravit třeba nějaké povrchové mikrodefekty, které v těch zubech jsou. Takže dá se svým způsobem říct, že už je to i léčba.
0: Markéta Marušanová, dentální hygienistka, byla včera naším hostem. Celý rozhovor s ní najdete na našem webu hradec.rozhlas.cz. A dnes po 11. hodině se budeme bavit o kouření elektronických cigaret a o zdravotních rizicích. Existuje například výzkum, na kterém spolupracovali badatelé z Ústavu fyzikální chemie Hejrovského akademie věd České republiky s kolegy z Helsinské univerzity a vyšlo najevo, že některé látky obsažené v elektronických cigaretách deformují a oslabují ochranou lipidovou vrstvu uvnitř plic. Záleží i na tom, jaké se používají náplně, jaké typy elektronických cigaret, jak můžou ovlivnit naše zdraví, pořád je to návyk přece jenom, tak o tom se budeme bavit s profesorem Vladimírem Koblíškem. Dnes po 11. hodině vy se můžete ptát na e-mailové adrese studio.hradec@rozhlas.cz.
2: Dnes ráno, když bylo půl

0: Pět minut po půl desáté posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a teď se s námi můžete vrátit do dětství. Já si to třeba úplně živě vybavuju, jak jsme tuhle tu knížku četli na pokračování společně ve škole, ve třídě. Tak schválně, jestli si na ní taky vzpomenete. Koupání na ostrově, hledání Hastrmana u mlýna nebo uvíznutí ve sněhové bouři. I taková dobrodružství prožívá šestice dětí z Bulerbinu. Populární kniha švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové teď ožívá jako audiopříběh tady u nás v rozhlase. Posluchače jim provede herečka Bára Hrzánová.
1: Teď vám budu vyprávět o velikém nečase, který přišel krátce před Vánocemi.
2: Pamatuju si, že jsem jej měla strašně ráda tu knížku a ilustrovala ji Helena Zmatlíková a já jsem strašně toužila taky mít ten přelejzací strom mezi těma oknama, to jsem strašně záviděla. A podobnosti tam byly, že jsme v létě taky u nás na chalupě v Sudetech, tak jsme skákali do sena.
3: Bára Hrzánová se díky četbě vrací i do svého dětství a jak přiznává, s knihou Děti z Bulerbinu se poprvé setkala, když jí bylo 6 let.
2: Měli jsme podobný vlastně společenství, podobný party jako ty děti z Bulerbinu.
1: Jak se vy, děti z Bulerbinu, dnes dostanete domů?
2: Ona se umí radovat úplně ze všeho. To se mi strašně líbí a to si myslím, že máme společný. Tak on to má každý člověk, akorát někdo to v sobě pohřbí a někdo ne.
3: To si myslí o hlavní hrdince, vypravěč Lise. Astrid Lindgrenová knihu psala mezi léty 1946 a 1966. U nás se na pultech knihkupectví poprvé objevila v roce 1962. Proč text oslovuje i současnou nejmladší generaci, si nedokáže vysvětlit režisér Aleš Vrzák.
4: Ta jakási naivita toho textu, která ale ukazuje nějakou jako čistotu v rodinných vztazích, v tom, co je kamarádství, co je vztah k přírodě. A ono to teď teda vyznívá hrozně transparentně, ale jsou to nějaké základní hodnoty, kterým se vlastně ta švédská klasika věnuje.
3: A právě proto je pořád tak oblíbená i mezi českými dětmi?
4: Pro mě je to záhada. Já vlastně, když vnímám svět, v kterém se pohybují děti, tak mi přijde, že se vlastně posunuje jinam, než je tahle ta základní hodnotová čistota. Takže asi ta obava o ten hodnotový svět nemusí být veliká.
3: První audioknižní zpracování Dětí z Bulerbinu vzniklo před 11 lety. Tehdy si text vybrala Libuše Šafránková.
5: Jmenuju se Lisa. Jsem holka, to se ostatně pozná podle jména. Je mi 7 let a brzo mi bude 8.
3: Děti z Bulerbinu uvede v rámci projektu Severské léto Radio Junior. Srpnové premiéře bude v červenci předcházet repríza Pipi dlouhé punčochy. I tu pro rozhlas před bezmála 20 lety načetla Bára Hrzánová. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Je středa dopoledne, ne každý si může dát nohy na stůl, ale pokud vy zrovna můžete, tak vám to samozřejmě ze srdce přejeme a užívejte si to. Pokud ne, chtělo by to uprostřed pracovního týdne nějakou relaxaci a právě o jedné takové docela zajímavé budeme mluvit v dnešní soutěži Věřte, nevěřte, krátce po půl jedenácté, kdy můžete i dnes získat lístky na recital herce a písničkáře Jiřího Šmicra. Taky ale je tu jeden tip už na víkend, protože v Hořicích se bude konat už 63. ročník legendárního závodu 300 zatáček Gustava Havla. Taky to bude připomínka 90 let od úplně prvního závodu v Hořicích, takže to bude určitě velké. V závodech se představí závodníci ze 14 evropských zemí. A koho pozvala dnes Alex Minářová? Sice je všude plno hokeje, ale dnes to bude taky o fotbalu.
1: Zakladatel fotbalového celku Amfora Petr Salava bude hostem Alex a host. Jak se vůbec zrodil nápad vytvořit tento ikonický klub? Věštil mu půl století dlouhou existenci? Jak těžké bylo se s ním rozloučit a čím se baví teď? Poslechněte si Alex a host. Začínáme po 13. hodině.

Za 9 minut bude 10 hodin, před námi jsou další zprávy s Alenou Brantovou. Po 10. hodině se můžete těšit třeba na Lucii Vondráčkovou, taky skupinu Kabát nebo na Hanu Zagorovou. Teď to bude Dalibor Janda. Z Českého rozhlasu Hradec Králové přejeme dál krásné středeční slunečné dopoledne.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hradec Králové prodává bývalou nemocniční ubytovnu. Absurditou roku se v anketě hospodářské komory stalo jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. Čeští hokejisté budou hrát na mistrovství světa s Itálií o svou třetí výhru. A dnešek bude polojasný s ojedinělými přeháňkami a teplotami 19 až 22 stupňů. U dopoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Zastupitelé Hradce Králové schválili výběrové řízení na prodej bývalé ubytovny Hradecké fakultní nemocnice na Moravském předměstí. Objektu se město už jednou pokoušelo zbavit, ale žádný zájemce se nepřihlásil. V nynějším řízení nabídne chátrající objekt k prodeji, zatímco v loňské soutěži hledalo investora jako dlouhodobého nájemce. Radnice požaduje minimálně 141 milionů korun. Kostelec nad Orlicí nechá během letních prázdnin opravit budovu základní školy v Drtinově ulici. Rekonstrukce naváže na loňské práce v severní části objektu. Letos se dělníci zaměří na jižní polovinu školy, kde provedou hydroizolaci a vymění podlahy.
2: Budova školy má dlouhodobé problémy s vlhkostí. Součástí oprav proto bude podřezání obvodového zdiva, nová izolace podlah a pokládka podlahových krytin. Práce začnou na konci června a hotové mají být ještě před začátkem nového školního roku. Město za rekonstrukci zaplatí zhruba 2 miliony korun. Z Kostelce nad Orlicí Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Zavedení jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů zvítězilo v anketě hospodářské komory Absurdita roku. Podle 66% hlasů veřejnosti jde o nejhorší byrokratický předpis, který podnikatele zatěžuje. Podle tajemníka komory Ladislava Minčiče se na výsledcích podepsali prvotní problémy spojené s přechodem na nový systém.
3: Za těch uplynulých 6

0: sedm týdnů samozřejmě docházelo, a tak to bývá, když je zaváděn úplně nový informační systém komunikace, tak objevily se některé chyby.
1: Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z ANO je dobře, že na nedostatky někdo poukazuje. Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů dává firmám povinnost hlásit státu údaje o svých zaměstnancích. Smyslem mělo být nahrazení 25 různých formulářů jedním dokumentem. Sport. Čeští hokejisté budou hrát na mistrovství světa o svou třetí výhru. Po triumfech nad Dány a Švédy a prohře se Slovinskem nastoupí od 16:20 proti outsiderům z Itálie. Ve stejný čas začne i střetnutí Rakousko-Švýcarsko. Ve 20:20 odstartují souboje Švédsko-Slovinsko a Spojené státy-Německo. Počasí. Čekáme polojasno až oblačno. Odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti se hlavně na horách vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 14 až 18. Foukat bude jen mírný severozápadní až západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Se zdržením počítejte na silnici číslo 37 u Trutnova. Kvůli dopravnímu omezení se tam jezdí kyvadlově a v obou směrech se tvoří kolony. Směrem do Jaroměře si tam postojíte 5 minut a do Trutnova až 20 minut.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Deset hodin, 4 minuty, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a jestli třeba právě někde stojíte v koloně, tak vám budeme dělat společnost, aby vám to čekání alespoň lépe utíkalo. Co nás čeká, popovídáme si s dětmi, upřesníme předpověď počasí, protože má se oteplovat a teploty mají stoupat docela vysoko. Po 10:30 nás čeká opět soutěž Věřte, nevěřte a opět tady pro někoho z vás budeme mít 2 lístky na recitál herce a písničkáře Jiřího Šmicra. Tak ať se daří, přejeme i dál krásné dopoledne.
2: Posloucháte Habaděj s Janou Kudivejsovou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A naše reportérka Zuzana Boučková už opět sedí v autě a míří do terénu, takže zdravíme, Zuzko, dobré dopoledne a rovnou se ptám, kam přesně máš dnes namířeno a na co se od tebe dnes můžeme těšit.
2: Přeji pěkné dopoledne. Mířím pod Krkonošské hřebeny, konkrétně do areálu Mladé Buky. Letní sezona tam je již otevřená, tak jedu zjistit, co nového si tam rodiny s dětmi, sportovci a prostě všichni, kteří rádi jezdí na hory i mimo zimu, budou moci letos užít. Ředitel areálu Jakub Furička mi včera po telefonu prozradil, že se můžeme těšit na velké množství novinek, tak jsem vlastně na vše zvědavá.
1: Mladé Buky jsou známé samozřejmě hlavně sjezdovkou, zimním lyžováním. Co se tam dá zažít vlastně v létě? Tak prozrať, když jsi říkala, že jsi mluvila s ředitelem areálu, co jsi už zjistila?
2: Dá se tam zažít opravdu hodně zajímavých a řekněme poklidných i adrenalinových zážitků. Kompletní proměnou prošel dětský herní park Hříčky. Pro děti tam je obří zastíněné stanoviště na písek s kladkami, nové vodní kaskády s mlýnky a nové prolézačky. Třešničkou na dortu je 30-metrová lanová dráha, která prověří rovnováhu nejen dětí, ale i dospělých. Také se těším na bobovou dráhu, nejdelší v Krkonoších. A pro cyklisty zjistím novinky ohledně bikebooků. A kdo tam již letos byl a viděl na vrcholku areálu něco jako velké silo, tak odpoledne vám prozradím, co to doopravdy je. Myslím, že budete velmi překvapeni.
1: No, zní to jako skvělý program pro celou rodinu. Tak my přejeme Zuzaně Boučkové opět šťastnou cestu a vysledujte náš web, Instagram, Facebook Českého rozhlasu Hradec Králové, protože Zuzana opět na místě všechno natočí, nafotí, abyste to viděli z první ruky. Těšíme se na to, díky a naslyšenou.
2: Také se těším, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Dnes je 20. května a dnes si připomínáme Evropský námořnický den, který se z iniciativy Evropské unie slaví od roku 2008. Vědí ale ještě současné děti, kdo je vlastně námořník a co všechno jeho práce obnáší. Zjišťovala to naše redaktorka Tereza Beránková u předškoláků.
1: Že řídí loď, aby nikam nenabourala nepotopila se.
2: Řídí loď, aby nikdo jiný nenaboural.
3: A co ty si myslíš, že je námořník?
4: Ten řídí loď, by nikdo nespad do vody, aby se neutopil a hlavně by nikam nenaboural třeba do ledovce.
5: No, je i v lodi, ale může být i někdy v ponorce.
6: Může být v člunu.
3: A co takový námořník má na sobě?
7: Má oblečení takový krátký a má na sobě takovou námořní čepici.
4: Má pruhovaný tričko a pruhovaný kalhoty a ještě klobouk s kotvou.
8: A má hlavně na sobě oblečení.
9: Má pruhovaný tričko, modro-bílý i kalhoty.
3: A co takový námořník všechno musí o moři vědět?
10: Aby ho na nějaká to chobotnice to nevzala, tak musí vědět, aby tu loď měl v pořádku.
4: Jak je to hluboký a jestli to tam je nebezpečný nebo ne.
11: Že může tam být nebezpečný žralok.
12: A nebo že by tam byl nějaký takový vodopad a kdyby tam šli, tak by někdo mohl spadnout.
13: A takhle to vidíme my.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Máte rádi dobrou muziku? Chcete slyšet naživo hudbu Hradní stráže a Policie České republiky, Koletovu hornickou hudbu, Lašský dechový orchestr ze Štramberka, Lazy Brass, Factorial Orchestra a další? Vyhrávejte vstupenky na jubilejní 60. ročník festivalu Koleto v Artyně, který se uskuteční už 23. května v přírodním areálu na Rychtě v Artyni v Podkrkonoší. Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zazní signál, Český rozhlas Hradec Králové na 60. koletově Artyni, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Počasí docela dost ovlivňuje to, jakou máme náladu, jak se cítíme, na co máme energii, nebo jestli bychom nejradši jen leželi a odpočívali. Zdá se, že tyto dny by mohly přát spíš aktivitě někde venku, ať už to bude na zahradě, nebo při sportu, nebo jinak.
1: Počasí.
0: Jak bude, se teď dozvíme od Tomáše Popelky z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dobré dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
0: Zatím to vypadá velice nadějně. Jak bude dnes dál, kam se dnes teploty dostanou, třeba někdy odpoledne k večeru?
2: No, teplo bude a teploty i během příštího týdne budou pomalinku stoupat, že dneska je polesno až oblačno a v západu nám postupuje rozpadající se okluzní fronta. Takže odpoledne zase při většinou oblačnosti se můžou hlavně na horách obejít ojedněle nějaké slabé přehánky. No a teploty by se dneska dostaly na 19 až 22 stupňů. Vítr bude foukat od severozápadu až západu do 5 metrů. V noci a večer, nebo večer a v noci správně, oblačno až polesno. A v první polovině noci ještě se přechodně objeví i nějaké slabší přehánky. Nad ranem potom bude oblačnost ubývat na oblačno až polesno a místy to bude až do úplného vyjasnění. Teploty by nám potom klesly na 12 až 9 stupňů a vítr bude foukat v noci od západu až severozápadu do 5 metrů.
0: Mm-hmm. No a potom v dalších dnech, co se týká sluníčka, co se týká teplot, jak to bude dál vypadat?
2: Zítra zase žádná velká změna, polojasno až oblačno, ráno a večer, místy skoro jasno. No a během dne se nejdříve objeví na horách přehánky a odpoledne i na ostatním území. A večer potom budou ustávat, ty úhrny nebudou nějak vysoké. Teploty budou zítra podobné jako dneska 19 až 22 a vítr od severozápadu do severu 2-6 metrů, večer potom vítr zeslábne. No a v dalších dnech, v pátek, sobota, neděle, celkem podobné počasí, takové polojasno, většinou polojasné počasí s tím, že zejména na horách se můžou objevit ojedinělé a slabé přehánky. V pátek by teploty byly po ráno od 11 do 7, odpoledne do 24, na sobotu ráno 12 až 8, odpoledne už do 28, no a neděle ještě o ten stupínek, to bude výjít do 29 stupňů a přehánky, jak to vypadá, pouze hlavně v oblasti hor. A hodně slabé.
0: Mm-hmm. Vy jste už ty noční teploty říkala, já jsem teď s někým řešila, jestli už může dát rajčata ven, ty sazenice, jestli nebude na ně v noci zima, tak už by to asi šlo.
2: Ne, určitě už nebude problém, když se teďka dívám až do 30. tak tam teploty by neměly jít někam pod 8 stupňů nad nulou, takže to myslím, že už mrazíků už jsme se letos, aspoň tuhletu sezónu z toho zbavili.
0: Takže sazenice můžou jít ven, říká Tomáš Popelka. Děkujeme za informace a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Hezký den.

0: Jdeme soutěžit na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové, protože je 10 hodin 38 minut. Máme pro vás opět dvě vstupenky na recital Jiřího Šmicra 28. května od 19 hodin v areálu Slezské plovárny v Hradci Králové, což je už příští čtvrtek, a k tomu přidáváme sadu 50 kusů mikrotenových sáčků.
1: Věřte, nevěřte.
0: Naše telefonní číslo 726 46 46 46. Pravidla jsou úplně jednoduchá. Já vám teď povyprávím něco o jedné nové metodě relaxace a vy se rozhodnete, jestli je to podle vás pravda, nebo třeba není všechno úplně pravda, a pak nám to zavoláte nebo napíšete e-mailem na studio.hradec@rozhlas.cz. Dnes je středa, což bývá takový náročnější den, a právě proto zrovna ve středu je vhodné dopřát si i nějakou tu relaxaci. Novinkou jsou třeba masáže, které doprovází relaxační zvuky, a to konkrétně šustění listů kapusty. Důležité jsou jak ty zvuky, tak jednak taky masér může použít listy kapusty i jako obklad na vaše záda, na vaši šíji, protože se ukázalo, že kapusta skvěle uvolňuje svaly. Tak co myslíte, je to pravda, není to pravda? Než se rozhodnete, tak si můžeme tu kapustu pustit, jestli by vám to třeba bylo příjemné poslouchat u masáže takovéhle, tvrdí se, že relaxační zvuky. Ještě jednou naše telefonní číslo 726 46 46 46. A to už šustíme, relaxujeme s kapustou. Myslíte si, že je to novinka v tomto odvětví? Věříte tomu? Nevěříte? Zavolejte, napište a už telefonujete, tak vás vítáme v naší soutěži. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, já si myslím, že je to možné, že věřím, protože kapusta je určitě léčivá.
0: Takže věříte tomu, že se používá i na obklady, i na relaxační zvuky, na tvorbu, šustění listů kapustou, že je to prostě taková terapie se vším všudy?
2: Určitě věřím a na obklady se používá 100%.
0: A jenom povězte, odkud voláte? Děkujeme za odpověď, mějte se moc krásně, naslyšenou,
2: naschledanou.
0: A teď, kdo bude další? Dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne, Monika.
0: Tak, paní Moniko, co vy na to říkáte? Líbila by se vám taková relaxace?
3: Já si to zase asi nedokážu úplně představit. Já se říkám takový ty jejich relaxační hudby a úplně ten zvuk ty lupající kapusty. Nevím, za mě asi dneska věřit nebudu.
0: Asi ne, dobře, tak dáváme, že ne, paní Monika nevěří. A jaká je vaše oblíbená relaxace?
3: Já každou minutu, co mám třeba chviličku v klidu, když mě někdo pohlídá malýho, takže každých 5 minut, kdy si můžu sednout a třeba si v klidu vypít kafe, tak je to úžasná relaxace.
0: A i to je potřeba, i tyhle ty malé chvilky, to se počítá. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
3: Naschledanou.
0: Dobré dopoledne, kdo pak je další v naší soutěži, věřte, nevěřte.
4: Dobrý den, tady Jana.
0: A paní Jano, jaký je váš názor?
4: Já bych klidně relaxovala s kapustou na zádech, ale mně se zdá, že ten zvuk byl moc podezřelý, co tam potom bylo, takže nevěřím.
0: Takže nevěříte, že takhle se šustí kapustou a že, že by vám to u toho
4: něčím jiným.
0: Někdo buď pouštěla, nebo ještě šustěla. Tak dobře, tak paní Jana v celku nevěří. Dobře, děkujeme i vám za odpověď a mějte se moc krásně. No a přeju, ať vám vyjde alespoň nějaká malá relaxační chvilka dneska. Mějte se hezky.
4: Děkuju, to si přeju taky.
0: Odpovídejte i e-mailem na studio.hradec@rozhlas.cz. Myslíte si, že terapeuti využívají nově zvuky šustění kapustových listů a kapustu samotnou třeba i na obklady na uvolnění svalů?

0: Charm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Ve čtvrtém květnovém Šarmu zatelefonujeme herečce Simoně Stašové, vítězce ankety Šarmantní osobnost roku 2016. V kosmetickém rádci povíme, jak si správně vybrat opalovací krém, představíme taky nejnovější přístrojové kosmetické procedury a v seriálu o etiketě upozorníme na další pravidla, která se týkají častých prohřešků starších vůči mladším.
0: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

my jdeme opět vyhodnocovat, protože jste mohli soutěžit s námi ve hře Věřte, nevěřte. Stále posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Dnes ve středu jsme mluvili o tom, že by se hodila nějaká relaxace, no a já jsem tady tvrdila, že jednou z nejnovějších metod je používat kapustu, a to jak na relaxační zvuky, které vytváří šustění kapustových listů, ale taky pro obklady, že vám masér může dát kapustové listy na záda, aby se vám uvolnili svaly. A taky jsme si pouštěli právě tohleto šustění s tím, že můžete posoudit, jestli by vám to bylo příjemné, aby vám do ucha takto šustila kapusta, nebo ne. A už se dívám, že ještě teď přichází spousta e-mailů od paní Jitky. Nevěřím, myslím si, že to jsou zelné listy, píše k tomu zvuku, který si pouštíme. Pavel, kapusta je velmi zdravá, používá se i na obklady, možná je vhodná i na masáž, ale neumím si to s ní představit. Paní Stáňa, dobrý den. Jakmile si chvilku sednu, hned se mě zavírají oči, ani šustit kapustovým listím se nemusí dnes, nevěřím. Paní Jarmila, teď hledám, tady je ještě nějaký komentář. Dnes věřím. Listy kapusty používala už moje babička, ročník 1906, na obklady na bolavá záda, a pokud to opravdu byly zvuky kapustového listí, krásně uvolňovaly. Evokovalo mi to déšť, u toho se vždycky dobře relaxuje, i když moje relaxace přechází po pár minutách ve spánek, takže já vám dnes opět věřím. S kapustovým pozdravem, Jarmila Strutnová. Potom ještě od paní Mileny třeba odpověď. Na relaxaci bych si to uměla představit, protože kapusta má hodně látek, ale to šustění si neumím představit, že by bylo z kapusty. A taky se to nezdálo ještě některým dalším z vás. No, tak já musím říct, že dnes to byla nachytávka. Není to žádná nová metoda, kapustu si můžete spíš vychutnat pro její vitamíny a další důležité látky v polévce, nebo někdo dělá kapustové závitky. To šustění, které jsme slyšeli, bylo šustění papíru, nebyly to kapustové listy. Nicméně existuje, a to jste možná slyšeli, třeba terapie zvukem šustění podzimního listí nebo šustěním různých dalších materiálů, a dokonce někde ve wellnessech pouštějí nahrávky se zvuky krájení zeleniny, což mi přijde podobně kuriozní jako kapusta, s tím rozdílem, že krájení zeleniny je pravdivé. A proč uklidňuje právě krájení zeleniny? Protože je pravidelné, rytmické, je tam občas slyšet čistý zvuk křupnutí a navozuje domácí bezpečné prostředí. Takže asi tak k té relaxaci určitě najdete nějaký způsob, jak si dnes ve středu udělat nějakou hezkou chvilku pro sebe, i třeba bez kapusty, třeba s Českým rozhlasem Hradec Králové. Ale teď zbývá vyhlásit, kdo vyhrává sadu sáčků a hlavně vstupenky na recital Jiřího Šmicra, a bude to tentokrát paní Jana, která nevěřila. Ještě dnes se s vámi spojíme, paní Jano, ať to všechno domluvíme a ať si to krásně užijete.

Po 11. hodině už na své vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové čeká radioporadna. Dnešním tématem bude, jaká rizika má kouření elektronických cigaret.

0: Vítěz zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Královéhradečtí policisté se připravují na večerní finále fotbalového poháru mezi Jabloncem a Karvinou. Na Rokycansku havaroval autobus s dětmi. Evropská fotbalová unie zpřísnila trest pro trenéra Vlachovského a dnešek bude polojasný s občasnými přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezké dopoledne vám přeje Alena Brantová. Policie v Hradci Králové bude dnes kvůli večernímu finále fotbalového poháru mezi Jabloncem nad Nisou a Karvinou v pohotovosti. Hlídky se kromě dohledu nad veřejným pořádkem zaměří také na plynulost dopravy. Očekávají příjezd většího množství mimohradeckých fanoušků obou týmů, dodává mluvčí krajské policie Karolína Macháčková.
4: V okolí stadionu i na hlavních příjezdových trasách do Hradce Králové je nutné před začátkem utkání i po jeho ukončení počítat se zvýšenou hustotou provozu. Apelujeme proto na všechny řidiče a fanoušky, aby do místa konání dorazili s dostatečným časovým předstihem a důsledně respektovali pokyny policistů, strážníků městské policie i pořadatelů.
2: Kapacita Malšovické arény je 9300 diváků. Každý z finalistů dostal pro své fanoušky 2600 vstupenek do vyhrazených sektorů. Karvinský klub na zápas ve spolupráci s Českými drahami vypraví zvláštní vlak. Duel má výkop v 18 hodin. Zastupitelé Hradce Králové odmítli vládní plán na změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Obávají se dopadů na regionální studia. Podle návrhu ministra kultury Oty Klempíře za motoristy by veřejnoprávní média měla nově dostávat pevnou částku ze státního rozpočtu na místo televizních rozhlasových poplatků. Usnesení podpořila radniční koalice vedená Hradeckým demokratickým klubem a TOP 09 spolu s opozičním hnutím Rozvíjíme Hradec. Opoziční zastupitelé za ANO a SPD byli buď proti, nebo se zdrželi. Minimálně 15 zraněných je po dopolední nehodě autobusu na Rokycansku. Autobus se 33 dětmi a dvěma učitelkami sjel do příkopu u obce Osek nedaleko sjezdu z dálnice D5. Podle mluvčí záchranářů Karolíny Korčíkové zdravotníci ošetřují jak děti, tak učitelku.
5: Sedíme na místě asi 7 vězových skupin, původně jich tam bylo 6, dovolávali si další. Vypadá to, že to jsou jenom lehčí zranění typu boule na hlavě například. Sport.
2: Evropská

0: fotbalová unie zpřísnila trest pro Petra Vlachovského, trenéra, který byl odsouzený za to, že si 4 roky tajně natáčel v šatnách a sprchách hráčky Slovácka. Kontrolní, etická a disciplinární komise UEFA mu udělila místo původních 5 let doživotní zákaz trénování.
1: Počasí.
0: Čekáme polojasno až oblačno, odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti se hlavně na horách vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 14 až 18. Foukat bude mírný severozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici číslo 16 se mezi Sobotkou na Jičínsku a Mladou Boleslaví pohybují cestáři a provádějí údržbu zeleně. Proto postupně uzavírají pravý pruh. Budou tam až do 16 hodin.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A po 11. hodině už nás ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové čeká radioporadna. Dnes bude tématem kouření elektronických cigaret, vapování, jaké má dopady na naše zdraví, jestli můžou látky obsažené v elektronických cigaretách poškodit plíce, co vapování může způsobit dětem. To všechno jsou otázky, které zazní už za chvíli a vy se můžete taky ptát, buď můžete zavolat, nebo můžete posílat e-maily na adresu studio.hradec@rozhlas.cz. No a po cigaretách si dáme něco zdravějšího, jak oživit salát, to nám řekne Jarka Vykoupilová a bude to právě před polednem. Tak přejeme i dál hezký poslech a hezký den.
1: Posloucháte Habaděj s Janou Kudivejsovou.

0: Rádioporadna.
1: A my už pro vás chystáme naše dnešní téma, protože ve studiu už usedl profesor Vladimír Koblížek z plicní kliniky fakultní nemocnice v Hradci Králové a budeme probírat nástrahy kouření elektronických cigaret. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: My jsme se teď zapovídali o výzkumech a o tom, kdy už třeba budou známá nějaká data a výsledky, protože vlastně je taková zajímavá věc, že dlouho tu byl trend, že kuřáci přecházeli na elektronické cigarety, protože měli pocit, že je to zdravější v uvozovkách a doufali, že to bude třeba i nějaký mezistupeň k úplnému odvyknutí. A pak jsou možná mladí kuřáci, kteří už rovnou začínali nebo začínají s tím vapováním. Tak mě zajímalo, jestli už existuje nějaké porovnání, jestli už je vzorek lidí, který vapuje dost dlouho, aby se dalo říct, jestli to zanechává nějaké zdravotní následky. Pane profesore, tak vysvětlíme třeba, kolik let je potřeba sledovat lidi, aby se mohli udělat opravdu nějaké už směroplatné závěry a výsledky těch výzkumů.
2: No je to přesně, jak naznačujete, trvá to strašně dlouho. Než se zjistilo, že kouření normálních klasických cigaret je škodlivé, tak to trvalo hodně přes 50 let. A my nemusíme čekat 50 let, protože experiment, taky v uvozovkách nechutný experiment na lidech, začal už ve Spojených státech někde na konci první dekády tohoto tisíciletí. Takže my zhruba za 10-15 let budeme mít první epidemiologická data, ale v tuhle chvíli máme data na lidských buňkách, na zvířatech, zejména na myších, a máme i krátkodobá data z lidských výzkumu na lidské populaci. Schází nám ta dlouhodobá data, ty logicky bude mít za delší dobu, ale už teďka víme, že vlastně v těch likvidech, v té náplni do e-cigaret jsou věci jako formaldehyd, aldehyd, jsou tam v podstatě karcinogeny, těžké kovy. To prostě nechcete, aby to vdechovaly těhotné ženy nebo malé děti. A to je právě ta skupina lidí, kteří primárně by asi klasické cigarety nekouřili, ale to, co jako budí zdání něčeho méně nebezpečného, často se tomu v očích těch konzumentů říká, že to je zdravější, což zdravější není nepochybně nic, je to méně nebezpečné, tak to vlastně vypadá, že to nic není, a proto vlastně ten experiment na těch malých dětech, kterým je třeba 12-13, jsou ti, kteří začínají často kouřit v těch amerických středních školách. A my to vidíme i na populaci českých dětí, které také začínají kouřit v tomto věku, vapovat. A bohužel ani nedopadlo úplně dobře pro výrobce e-cigaret to, že se zdálo, že to je třeba dobrá možnost, jak se zbavit závislosti na kouření klasických cigaret. Ano, části lidem se to podařilo, ale data třeba z Británie ukazují, že vlastně zhruba stejná část těch lidí nejenom, že nepřestal kouřit klasické cigarety, ale kouří duální léčbu. To znamená, že kouří třeba v místě, kde by to ostatním vadilo, tak kouří e-cigarety a venku kouří cigarety klasické. Takže vlastně přešli na hybridní formu, která je ne dvojnásobně, ale výrazně více škodlivá než klasické cigarety.
1: A můžeme se vrátit do minulosti. To mě zaujalo, jak jste říkal, že než se přišlo na to, že škodí klasické cigarety, že to trvalo přes 50 let. Jak se na to přišlo potom?
2: Bylo to zajímavé. Ono těch důvodů bylo víc, ale jeden, který mě zaujal, byly letušky holandské společnosti KLM, které vlastně žalovali toho svého zaměstnavatele, protože oni byli pasivními kuřačkami na palubách letadel, které lítaly dlouhé lety, a vlastně došlo u mnoha z nich ke vzniku nádorů plic, i když byli nekuřačkami. A pak, když se zjistila vědecky ta závislost a souvislost mezi kouřením klasických cigaret a nádory, tak oni pak s tou žalobou byli úspěšní a bylo pak spousta dalších žalob, zejména ve Spojených státech. Ale když byly ty data, tak už ty žaloby byly úspěšné. Zatím vlastně ta dlouhodobá data logicky nejsou, ale je dobré toho experimentu se neúčastnit, minimálně tam neposílat do toho experimentu svoje vnoučata nebo svoje děti a rozhodně nechtít, aby vaše děti nebo vaše vnoučata v těhotenském věku kouřila, protože to má dalekosáhlé důsledky na ty malé děti i na ty nenarozené děti, a to už víme, z toho máme první data, takže to je neoddiskutovatelné. Čili e-cigarety mají jenom jediný účel, a to je to, že by mohly u části populace pomoct s odvykáním ze závislosti na kouření klasických cigaret. Nic víc, nic míň.
1: Klasické cigarety, e-cigarety, to je naše dnešní téma. Jaké jsou mezi nimi rozdíly, my to určitě připomeneme za chvíli. Pokud byste se chtěli ptát, tak naše telefonní číslo je 726 46 46 46.

0: Pokračuje radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové s plicním lékařem, profesorem Vladimírem Kublíškem a my se bavíme o elektronických cigaretách, o tom, jaká jsou jejich rizika a pojďme přece jenom, i když už se to hodně ví, samozřejmě ta osvěta je velká, ale můžeme vysvětlit alespoň stručně rozdíl mezi klasickou cigaretou a e-cigaretou?
1: V e-cigaretě je tekutina, ve které je mnoho chemických látek, mohou tam být třeba nějaké ovocné příchutě nebo nějaká zvláštní aroma. Pak tam jsou různé stabilizátory, tam mnoho chemických látek, skutečně včetně těžkých kovů, aldehydů a dalších věcí a formaldehydu, což taky jistě není zdravého. A pak tam je to hlavní a to je nikotin. Čili to je to, kvůli čemu se to dělá, protože konzumenti e-cigaret jsou závislí, jsou to narkomané, závislí na nikotinu, který jim dodává ten výrobce. Přitom, když se zahřívá ta tekutina na teplotu, nebo to zahřívání je zhruba plus 250 stupňů Celsia, samozřejmě pak to se ochladí a příjemnou, krásnou, bez kouřovou mlhu, ten člověk vdechuje to do svých malých plic a čím je tam třeba více různých mentolových a jiných příchutí, tak má pocit svěžesti a ještě hlouběji to nadechuje, takže ty potenciálně nebezpečné látky se dostávají do oblasti plicních sklípků, do oblasti plicních cév, část z nich proniká do krve, ten nikotin se krásně rychle vstřebá a tomu člověkovi, který je závislý, je hezky. A bohužel, protože to vypadá takhle jako neškodně, jako by téměř člověk vdechoval vodní páru na Šumavě někde u nějakého mokřadu ráno, tak je to vlastně potenciálně velmi škodlivé, hlavně tím, že to dělají ty rizikové vulnerabilní části populace, to znamená opět, není to vlastně, nebo nespochybňují ten efekt na léčbu lidí, co jsou závislí na kuřáku, na kuření cigaret v dospělých, ale spochybňují ten účinek, nebo strašně mě vadí účinek na u dětí v oblasti věku dospívání a u těhotných žen. A to jsou rizikové skupiny, které bohužel velmi často vlastně ty e-cigarety používají. A navíc ještě ve Spojených státech jsou i příhody o tom, že je několik úmrtí dětí, které se dostali k tomu likvidu a část ho vypili. Jsou dokonce i úmrtí dětí, které aspirovali a vdechli součástí těch e-cigaret, protože viděli, že rodiče to používají, tak zkrátka v tom věku těch 2-3 let, když jsou to takový malí bezmozci, tak to dávali do pusy a buď to vypili, nebo vdechli součásti. Takže to jsou takové jakoby vedlejší věci, ale to hlavní je, že máme závislé mezi teenagery a mezi těhotnými ženami a jsou to závislí na nikotinu a vdechují potenciálně nebezpečné látky, které jsou méně škodlivé než u klasické cigarety, ale nepochybně dlouhodobá inhalace bude škodlivá. Prokáže se to, s tím jsem si naprosto jistý, bohužel to teďka nemáme černé na bílém. Máme ale už ty pokusy na těch zvířatech nebo na těch buňkách, anebo máme krátkodobé efekty na lidské zdraví, včetně poškození genů.
0: No bohužel jsou to už i děti na základních školách, neřeknu třeba v tom starším věku, asi leckdo z nás vyzkoušel lecos, ale děti na základních školách, to mi přijde opravdu ještě brzo. Po jak dlouhé době tam vzniká závislost?
1: Závislost na nikotinu vzniká velmi rychle. Dalo by se říct, při pravidelném používání stačí několik týdnů a člověk začne být závislý. A ta závislost se pak zvyšuje a nejenom psychická, ale i fyzická. Jo, takže pak to odvykání není jednoduché. Odvykání na nikotin je velmi obtížné a vy jste tady mluvila během písničky o kolegovi, který vlastně pomocí e-cigaret přestal kouřit ty klasické, tak to je super. To je něco, co pneumologové na celém světě podporují tuto indikaci, ale jen tuto jedinou, protože velmi často, když začnou kouřit e-cigarety právě ti junioři, tak jednak časem mohou spadnout k klasickým cigaretám a i kdyby kouřili pořád jenom ty e-cigarety, tak jsou závislí a vdechují potenciálně škodlivé látky.
0: A když mají ty cigarety různé příchutě, sladké příchutě, ovocné příchutě, na druhou stranu právě ty mentolové, které jste zmiňoval, nebo i tabákové příchutě, je v tom rozdíl?
1: Že třeba ty mentolové příchutě trošku provokují člověka, ten pocit svěžesti ho nutí dýchat více hluboce a je tam hlubší průnik těch látek do periferní části dýchacích cest a do plicních sklípků. Takže to je jako teoretické vysvětlení, proč to ještě trochu více vadí. A jsou země, které vůbec zakazují ty mentolové cigarety. Dokonce jsou země, jsou velmi pokrokové země, Austrálie, Nový Zéland, možná i Británii to bude, že se bude zakazovat určitým věkovým skupinám od určitého věku, který se narodí od určitého datumu, tak se jim bude zakazovat nákup jakýchkoliv výrobků, které obsahují tabák a nikotin. Tímto způsobem chtějí vlastně jednoznačně vlastně zamezit tomu, aby určitá generace už začala vlastně úplně uříznout tu závislost na těch tabákových výrobcích, což je skvělé, jistě se to v liberální části světa, jako je Evropa, jistě nepodaří, nicméně v těchto zemích se o to budou pokoušet.
0: No a my v našem tématu budeme pokračovat dál zase po písničce.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: A my si dál povídáme s profesorem Vladimírem Koblíškem z fakultní nemocnice v Hradci Králové o kouření elektronických cigaret, o rizicích kouření vůbec. Zmiňovali jsme, že je alarmující, ale bohužel je to pravda, že s vapováním začínají už i děti na základních školách, což může být nějaký věk kolem 12-13 let, možná i někdy dřív. A vy jste tady několikrát zopakoval, že právě u dětí je to největší problém a taky u těhotných žen. Takže i přesto, že ještě ty průzkumy stále běží a potřebujeme ještě mnoho let na to, abychom měli kompletní výsledky, co tam může všechno hrozit, třeba u těch těhotných?
1: Já jsem si na to našel americkou databázi, která edukuje rodiče, buď nastávající rodiče, nebo rodiče teenagerů, a ta vlastně ta současná vědecká data už ukazují, že u těhotných žen používání e-cigaret, pravidelné používání e-cigaret zvyšuje riziko, že ta žena potratí v té první části toho těhotenství, anebo že dojde k narození mrtvého dítěte, případně, že to dítě se narodí předčasně s nízkou porodní váhou, anebo to, že vlastně dojde k pozdějším období k předčasnému nebo k úmrtí kojence, takovému tomu nočnímu náhlému úmrtí kojence, anebo když to děcko teda všechno překoná, takže je respiračně nemocné více než vlastně děti maminek, které nekouří e-cigarety. A úplně na konci je zajímavé zjištění, že už dobíhá doba, že zdá se, že ty vlastně dámy, které kouřily v těhotenství, tak mají děti, které už jsou v tom věku teenagerů, a ukazuje se, že tito teenageři mají daleko větší riziko, že skončí jako závislí na e-cigaretách nebo jiných vlastně nikotinových vlastně přípravcích. Takže my z nich vychováváme už takhle ještě před narozením, z nich vychováváme potenciální závisláčky. A navíc mají ještě nižší inteligenční kvocient, to je další věc, a mají častěji ADHD. Takže vlastně těch věcí, proč to ty maminky těm vlastně svým dětem dělají, podle mě to vychází z toho, že neví vlastně, že to hrozí. A je to potřeba zdůrazňovat. A u těch malých dětí tam vlastně jsou poruchy pozornosti, oni jsou samozřejmě závislé na nikotinu. To samo o sobě je nebezpečné. Jo, ty děcka mají často takové dávky nikotinu, jako kdyby kouřili mnoho cigaret. Jo, protože ono to je ještě kombinované s jinými vlastně přípravky, které obsahují nikotin, jako třeba ty nikotinové sáčky a tak dále. To všechno je zbytečné, to je závislost dětí, děláme z nich narkomany, je to škoda, a myslím si, že pokud by stát něco měl dělat, tak je to naprosto důrazně bojovat proti těmto věcem.
0: No a právě u dětí, když si vezmeme ty 12-13 leté, pokud začnou kouřit elektronické cigarety, kromě toho, že si pěstují závislost a kromě nějakých dlouhodobějších následků, můžou se třeba pak potýkat i víc respiračními onemocněními, můžou mít i těžší, horší průběh?
1: Zdá se, že ano, u těch e-cigaret, my to víme určitě u těch malých dětí, které se narodí těm maminkám, které kouří e-cigarety, nebo když v tom prostředí domácím jsou e-cigarety, tak ty děcka jsou častěji respiračně nemocné, to je pravda. Data u těch teenagerů jsem úplně neviděl. Neznamená to, že nejsou, ale nemůžu říct, že bych četl práci na toto téma.
0: No a co ty nikotinové sáčky, v čem je jejich riziko?
1: Já jsem slyšel v podstatě dvě využití. Jednak, že to děcka používají klasicky na vlastně do úst, dávají si to v podstatě do pusy a mají to třeba při hodinách, kdy chtějí potom být, být více aktivní, to je jako ten záměr, pak se stanou velmi záhy závislými a používají to fakt v podstatě pravidelně. To je jedna možnost, používají to vlastně do úst jako sáček, který je stimuluje, dávají si to nadásně. Má to mnoho konsekvencí nežádoucích od stomatologie až po kardiovaskulární projevy i u těch malých dětí. No a potom si to dokonce údajně nějaký sportovci třeba v hokejových týmech dávají vlastně mezi prsty do vlastně těch bruslí, do těch bod, které se pevně svážou, a ono to v podstatě jako proniká i tou kůží směrem do oběhu a ty děcka jsou jaksi rychlejší, aspoň tak, to jsou takové jako pseudopověry, i když nikotin má určitě takové aktivizační roli, a jako ten alkaloid, kterým je nikotin, tak vlastně určitou roli má, jenže to je vlastně něco, co vzniká jako produkt toho, že ten člověk je závislý. Je závislý na nikotinu, je celkem jedno, kterou formu používá. Jediný bezpečný nikotin je vlastně ten, co se dává třeba jako terapie pomocí náplastí u těch těžkých kuřáků, klasických cigaret, tak to je něco, co se vlastně domluví ta dávka s tím lékařem, pak se postupně klesá s tou dávkou a člověk překoná ty abstinenční příznaky. To je jediné použití nikotinu, vlastně, které jako dává smysl, ale já bych fakticky nejradši, kdyby člověk měl tu moc, zamezil přílivu nikotinu k těm vlastně k těm mladým dětem, malým dětem, protože oni, většina těch lidí se té závislosti nezbaví. Když máte motivovaného člověka, dospělého, který rozumí tomu, tak jak jste mluvil o tom svém kolegovi, tak to je borec, protože jenom 40%, ani ještě možná méně lidí, kteří se fakt rozhodnou, že nebudou kouřit, tak to fakticky jaksi je úspěšných dlouhodobě. Takže vlastně většina lidí je neúspěšná. A když my si vyrobíme závisláčky takhle jako v časném věku, tak možná si budou mnout ruce jenom ti, co se tím živí, tou výrobou a prodejem těchto věcí, ale všichni ostatní si mnou ruce nebudou. A my, kteří se každý den potýkáme s těmi následky kouření, dneska až odjedu, co tak máme seminář, kde probírá máme 30 nových případů plicních nemocí, které ohrožují ty lidi na životě a 90% z nich jsou kuřáci a mají to z kouření. Část lidí samozřejmě ne, ale proč to riziko zvyšovat? Je to zbytečné a není to rozumné.
0: No a naše další téma, které chceme ještě zmínit, je vodní dýmka, tak se do ní pustíme za chvíli.

0: A my pokračujeme v našem dnešním tématu, a to je kouření, ať už klasických nebo e-cigaret. Bavíme se stále s profesorem Vladimírem Koblíškem z Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Bavíme se o různých rizicích a mě by zajímalo, jestli je tam taky riziko předávkování, protože když si člověk zapálí normální cigaretu, tak ji vykouří, típne a ví, že má dokouřeno, ale některé právě ty vapovací přístroje to nemají omezené, tam můžete potahovat, jak dlouho chcete, dokud nedojde ta náplň. A pokud se bavíme o tom, že ve všech je nějaké množství nikotinu, tak co to může udělat třeba právě s dětmi, s puberťáky?
1: Ještě abych to upravil, ve většině je něco, co obsahuje mimo jiné také nikotin, to je ten důvod, proč se kouří. A teďka k vaší otázce. Ano, vůbec není vzácné, že vlastně ta dávka toho nikotinu nebo hodnota nebo hladina nikotinu v krvi u těch dětí, které vapují, je daleko vyšší než u standardního kuřáka běžných cigaret. To je věc číslo jedna. Věc číslo dvě je v této oblasti je ještě daleko jedna větší hrozba, a to jsou ty vodní dýmky, kdy tam je prostě ty údaje, které si o tom lze dohledat na netu, to se můžete najít každý z vás, tak vlastně, když někdo je na té hodinu a půl trvající seanci s tou vodní dýmkou a když to pořádně poctivě vdechuje, tak vlastně počet nebo množství toho nikotinu, který on dostane do sebe, ale bohužel i třeba těch látek typu dehtu a tak, a těch karcinogenů, je jako ze 20 až 100 cigaret. A že on za hodinu do sebe dostane takovou obrovskou, a je potřeba říci, že kdyby člověk vykouřil najednou během jedné minuty celou krabičku, což nedokáže ani ten největší borec, naštěstí, tak to je potenciálně smrtelná dávka toho nikotinu. Ale říkám, že děti se přibližují ke smrtelné dávce, ale často se může stát, že závislé děti poznáte, že mají rychlejší srdeční akci, mohou být spocené, mohou být nervózní, mohou mít třes, a u části z nich to je z předávkování nikotinem.
0: No, tak to mi přijde úplně šílené, když to takhle řekneme. Takže i ta vodní dýmka velice riziková, no a my se teď...
1: Ta je samozřejmě daleko horší, aby to všechno mělo s nějakou relaci. Tak jako klasické cigarety jsou jako nepřítel velký, vodní dýmka je ještě jako násobený nepřítel, a pak jistě méně nebezpečné jsou věci, jako je zahřívaný tabák, pak jsou ty e-cigarety a teprve potom je zdravý vzduch, čili ty e-cigarety jsou jistě méně nebezpečné než klasické cigarety, dokonce i méně nebezpečné než zahřívaný tabák. Ale jsou pořád na spektru toho té rizikovosti. Nikoli nejsou více zdravé, jsou méně nebezpečné.
0: Ale jak říkáte, když už, tak spíš použít pro to odvykání.
1: Přesně tak, jenom pro to odvykání.
0: No a tím se dostáváme i k prevenci, protože víme samozřejmě, že kouření škodí zdraví, a to velice, že způsobuje velice závažná onemocnění. Je tady screening rakoviny plic, který je nebo možná bude součástí preventivních prohlídek. V jaké je to teď fázi?
1: Je to ve fázi, že končí pětiletý pilotní projekt. Zrovna včera byla v České televizi reportáž na Událostech o všech těch pěti nebo čtyřech projektech, které jsou vlajkovou lodí na ministerstvu zdravotnictví. Naštěstí se zdá, že i ten screening karcinom plic bude pokračovat, dokonce bude pokračovat v nějaké ještě větší rovině, to znamená, že se rozšíří spektrum lékařů, kteří budou moct na ten screening poslat, a je plánováno, že v nějaké dohledné době se dokonce i možná trošku rozšíří vlastně to množství těch lidí, kteří by spadli do té rizikové populace. Je potřeba říci, že ne všechny respirační nemoci souvisí s kouřením, ale velká část ano. A my nemůžeme ovlivnit svoje geny, ale můžeme ovlivnit svoje chování, a to kouření je to první, co se může ovlivnit. Takže jako rozumná země a bohatá země, kterou Česká republika nepochybně je, bychom se měli chovat zodpovědně, a každý, kdo má trošku rozhodovací roli na jakémkoliv úrovni řízení, tak by měl dělat to, aby ta populace byla co nejzdravější, protože zdravá populace je populace odolná a navíc šťastná.
0: A na koho bude zaměřený ten screening? Nebo už je vlastně v tuto chvíli?
1: V tuto chvíli je to nad lidi mezi 55 a 74 roky věku, kteří kouřili aspoň 20 krabičko roků v životě. Už nemusí být kuřáci teď, ale kouřili v minulosti. A potom rozšíření se zdá, že ten věk se posune někam k 50, a budeme se snažit jako odborná společnost pneumologických obecních lékařů vlastně rozšířit ty indikace ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví ještě o vlastně třeba rodiny, kde ten člověk se setkává s nádory v časném věku u mnoha členů té rodiny, za prvé, a za druhé jsou lidé, kteří už překonali nějaký nádor nebo mají nějakou agresivní léčbu, která zhoršuje imunitu proti nádorům, tak to jsou další takové potenciálně kandidátní skupiny pro lidi, kteří v budoucnosti by se do toho mohli zařadit. Ale teďka se bude hlavně rozšiřovat to spektrum těch lékařů od 1. ledna příštího roku.
0: Takže těm lidem doporučí vyšetření a to bude jaké, rentgen?
1: Je to nebolestivé vyšetření na CT, trvá to pár minut a potom ten výsledek se většinou skonzultuje s tím lékařem, který toho pacienta odeslal, je-li to praktický lékař nebo pneumolog, to jsou takový dva hlavní činitelé v tomhle tom všem. Radiolog to popíše a pak ten praktický a plicní lékař to vlastně dále řeší. A když třeba bude indikovat stomatolog nebo kardiolog, tak vždycky potom je nutné, aby si ten vlastně pacient to skonzultoval finálně s tím svým praktikem nebo pneumologem, který řekne ano, ty drobné změny jsou třeba ke sledování, ten projekt trvá, tak pacient tam přijde a 5 let je sledován opakovanými CT vyšetřeními a samozřejmě se u každého snažíme, aby šel do odvykací vlastně léčby, aby se, pokud ještě kouří, aby se zbavil závislosti.
0: Profesor Vladimír Koblížek byl dnes hostem radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové. My za to moc děkujeme, mějte se krásně, naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání.
2: Český rozhlas Hradec Králové hledá do svého týmu pracovnici nebo pracovníka recepce. Nabízíme práci v režimu dohody o provedení práce. V případě zájmu očekáváme vaše životopisy na e-mailové adrese recepce@hk.rozhlas.cz a to nejpozději do 31. května.
3: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
4: A my si společně tentokrát připravíme cizrnu v paprikovo-rajčatové omáčce. Věřili byste tomu, že tato luštěnina se pěstuje už několik tisíciletí? A není divu, cizrna nabízí jemně oříškovou chuť a v kuchyni se s ní dá doslova čarovat. A navíc je opravdu zdravá. A proto si ji v sobotu uděláme. Doufám, že i vy.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Pokud byste měli nějaké dotazy na očního lékaře Vladimíra Kordu, tak už je můžete rozmýšlet, protože právě on bude naším hostem zítra v radioporadně po 11. hodině. Teď je 11.50, to znamená, že nás čekají ještě babské rady, potom taky zprávy ve 12 hodin a po nich už písničky od srdce. Dnes je 20. května a svátek mají Zbyškové. Teď ale Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Hlávkový salát je nutričně bohatá zelenina tvořená z 95% vodou. Ideální pro hydrataci organismu a redukční diety. Obsahuje významné množství kyseliny listové, vitamínů A, C a minerálů. Jeho konzumace podle odborníků sklidňuje nervovou soustavu. Pokud salát nesklízíte na vlastní zahrádce, může se tomu kupovanému stát, že velmi brzy povadne. Původní křupavost mu vrátíte tak, že ho před použitím osprchujete studenou vodou a vložíte ho na 15 minut do lednice. Na prodloužení čerstvosti funguje i to, když mu dole odkrojíte kus stonku, položíte ho na řezu na talířek s vodou a opět vložíte do chladu ledničky. Pokud budete vodu denně vyměňovat, celá hlávka salátu zůstane čerstvá o několik dní déle. Při zpracování hlávky salátu ho nikdy nekrájejte, ale postupně odebírejte jednotlivé vrchní listy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Dobrá firma myslí na všechny generace. Královéhradecký kraj a partneři Paktu zaměstnanosti vyhlašují soutěž Společnost přátelská k zaměstnancům. Přihlásit se může do konce června každá firma z kraje, která podporuje mezigenerační spolupráci, age management a well-being. Více na zaměstnanýregion.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Jarní mrazy způsobily ovocnářům velké škody. Radiožurnál zůstává nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v Česku. Litevské úřady vyhlásily vzdušný poplach. A počasí polojasno až oblačno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek. Hezké poledne. Ovocnáři v České republice sčítají škody způsobené jarními mrazy. Podle předběžných odhadů bude úroda ve srovnání s průměrem zhruba poloviční. Škody evidují ovocnáři ze středních a severních Čech, na Moravě a taky v našem regionu, říká předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
4: Měli jsme tu dvě vlny mrazu, bohužel to působení mrazu bylo tentokrát trochu také umocněno v té době poměrně velkým suchem. Myslíme si, že to přispělo i těm větším škodám, které jsou. Královéhradecký kraj patří těm více postiženým.
3: Radiožurnál zůstává nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v Česku. Vyplývá to z výsledků měření poslechovosti Radioprojekt od loňského října do letošního března. Každý den se Radiožurnál naladí 747 tisíc lidí. Mezi regionálními stanicemi se nejvíce dařilo Českému rozhlasu Hradec Králové a střední Čechy. Litevská protivzdušná obrana dnes vyhlásila v oblasti u hranice s Běloruskem a kolem hlavního města Vilniusu poplach. Později varování rozšířila na celé území státu. Důvodem byl dron, který podle ministerstva obrany narušil litevský vzdušný prostor.
5: Obyvatelé litevské metropole dostali na mobily varování, aby i hned vyhledali úkryt a bezpečné místo a vyčkali dalších pokynů. Zpráva o vyhlášení vzdušného poplachu dorazila i k lidem v okolí Vilniusu. Podle ministerstva obrany mířil dron k obci Lentvaris u hlavního města, ale změnil směr a stíhačky Severoatlantické aliance ho pronásledovaly. Vilnius leží necelých 50 kilometrů od hranic s Běloruskem. Kvůli nebezpečí přerušili provoz na vilniuském letišti a zastavili železniční dopravu. V úterý letoun NATO sestřelil dron nad Estonskem. Zjistilo se, že to byl stroj, který zabloudil z Ukrajiny. Pavel Novák, Český rozhlas. Sport.
3: Česká hokejová reprezentace nastoupí na světovém šampionátu proti Itálii. Národní tým bude v utkání favoritem, soupeře ale nepodceňuje. O kvalitách Italů mluví asistent trenéra národního týmu Jiří Kalous.
6: Italové mají velmi dobré první třetiny, proti komukoliv hrají, tak ty první třetiny mají opravdu, jsou nebezpeční, jsou prostě agresivní, tak je potřeba tohle si pohlídat a mají tam i šikovné hráče, mají finského trenéra, zkušeného, takže prostě pohlídat si opět vstup do utkání.
3: Hokejový duel začne ve Freiburgu v 16 hodin 20 minut.
2: Počasí.
3: Odpoledne bude polojasno až oblačno, na horách ojedinělé přeháněky. Teploty na východě Čech 19 až 22 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Jaroměři pokračuje oprava mostu přes Labé, průtah městem zůstává uzavřený. Objízdná trasa směrem na Dolany vede přes Cihelny a Hořenice.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A my vám přejeme krásné odpoledne, protože teď už je 12 hodin a 4 minuty, stále posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Je 20. května, svátek mají Zbyškové, zítra potom Moniky, v pátek Emilové. A připomínám to, protože právě začínají písničky od srdce, kde si můžete navzájem gratulovat, posílat blahopřání, ale klidně i jenom pozdravy, anebo si u nás vybrat písničku sami pro sebe na telefonním čísle 726 46 46 46. Nebo na čísle, na které můžete posílat SMSky 900 1104 a nebo nám můžete napsat e-mailem na studio.hradec@rozhlas.cz. Co pak tady pro vás dnes máme, jaká je hudební nabídka? Iveta Bartošová, Michal Tučný, Cesty toulaví od Lucie Bílé, písnička Fénix, pak je to Věra Špinarová, Helena Vondráčková, Vanastovy věci nebo třeba skupina Beatles. Tak ať se i dál hezky poslouchá, za chviličku ještě Petr Jungmann a Kalendárium.
0: Dobré odpoledne a Jana Kudivejsová.

0: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Středa 20. května, svátek má Zbyšek a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. Muž, který objevil Ameriku, Krištof Kolumbus, zemřel ve španělském Valladolidu před 520 lety v roce 1506. Státní tabákový monopol v českých zemích byl zaveden patentem Leopolda I. v roce 1701, to je 325 let. A penízky se do státní pokladnice jen hrnuly a stále hrnou. Pořád si mnoho z nás za spoustu peněz dobrovolně a možná i s chutí ničí zdraví.
2: Takže pane řediteli, kde máme popelníček?
1: Gigantickou stavbu přehrady Tři soutězky dokončila Čína před 20 lety.
3: Chenta je obrovská.
1: 27 milionů kubíků betonu přehradilo řeku Jangtse. 1725 metrů dlouhá a 185 metrů vysoká hráz vyrábí tolik energie jako 6 Temelínů.
3: Co je to Temelín?
1: Svědky nevšedního duelu jsme byli také před 20 lety.
4: Povolte, než začnu moderovat, vyřídit si jednu zcela soukromou věc. Děkuji.
1: Facka od Macka přistála na hlavě Davida Ráta na zasedání České stomatologické komory.
5: Vy jste mě napadl zbaběle ze zadu.
1: Pánové se ještě snažili zachovat chvilku dekorum, ale pak přišli ke slovu pádnější argumenty než slova. A kdo vyhrál? Facka Macka stála 100 000 a omluvu. Královna plastických operací a estetických zákroků. Zpěvačka a herečka Cher vypadá skvěle a dneska její pozor 80. 70 je bývalému tenistovi, Davis Cupovému vítězi, rodákovi z Plzně, Tomáši Šmídovi. A já přeju pěkný den.

Ricky Martin ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové a tahle písnička opravdu ladila s dnešním krásným slunečným počasím. Jsme v písničkách od srdce, to znamená, že si k nám můžete volat nebo psát o to, kterou byste chtěli slyšet písničku, komu byste ji chtěli věnovat. A tak nám píšete, zahrajte Prosbindu Matouška z Hronova, písničku k svátku posílá přítelkyně Leona.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
1: Rozhodněte i vy o tom, kdo se stane jejím vítězem.
0: Do konce května můžete posílat tipy na šarmantní osobnosti na e-mail sarm@rozhlas.cz
1: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru Sarm, Mezera a jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
0: Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny.
1: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách Šarmantní osobnost psáno dohromady CZ.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síň od rána

Ke konci týdne se má ještě dál oteplovat a to je dobře, protože třeba na sobotu 23. května je naplánována spousta akcí jenom tady u nás v Královéhradeckém kraji a bude to třeba otevření lázeňské sezóny v Náchodě, v Lázních Bělovsi a to od 13.15, když nahlížím do programu, tak to bude všechno začínat dechovým orchestrem Základní umělecké školy v Náchodě, potom ve 14 hodin bude slavnostní zahájení s žehnáním pramenu a pak další program, který vyvrcholí od 16.30 koncertem folkové skupiny Kantoři. No a my pokračujeme ve vašich přáních, vzkazech. Zahrajte pro Zdenu Doleželovou z Janských Lázní k narozeninám. Zdraví a štěstí přejí Dana a Míla.

11 hodin 38 minut. Ještě než přečtu další vzkaz, který jste nám poslali do písniček od srdce, tak nám taky přišla další pozvánka, další tip na víkend. Tentokrát je to pozvánka na další ročník Bezva Festu, který se bude konat už tuto sobotu v Šimkových sadech v Hradci Králové. A je to celodenní festival pro celou rodinu s bohatým programem a taky se spoustou atrakcí. Takže zveme a hrát budeme teď pro Tinku Musilovou do Chlumce k narozeninám. Štěstí, zdraví a spokojenost přeje babička Eva.

0: medový, to se nikdo nedoví.
1: Za kým si to šel a kam?
0: Možná měsíc jen to ví.

0: Královské věné město Jaroměř slaví 900 let.
1: A my se přidáme ke gratulantům v pátek dopoledne mezi 9. a 12. hodinou.
0: Přihlásíme se živě z Městského muzea a pozveme na muzejní noc mezi vlaky do Výtopny.
1: A taky nahlédneme do programu královských slavností a tradičního festivalu Jařinec.
0: A pořádně tu 900 společně oslavíme.
1: V pátek dopoledne v Jaroměři.
0: S Janou Kudevejsovou
1: a Jakubem Šmitem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.
3: Máte rádi dobrou muziku? Chcete slyšet naživo hudbu Hradní stráže a policie České republiky, Koletovu hornickou hudbu, Lašský dechový orchestr ze Štramberka, Lazy Brass, Faktorial Orchestra a další? Vyhrávejte vstupenky na jubilejní 60. ročník festivalu Koleto v Artyně, který se uskuteční už 23. května v přírodním areálu na Rychtě v Artyni pod Krkonoší. Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zazní signál, Český rozhlas Hradec Králové na 60. Koletově Artyni, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Sobotní akce, o kterých jsme už mluvili, doplní ještě například tradiční pochod Václavice-Havlovice a my vám řekneme víc o trase i o jedné letošní specialitě, a to dnes odpoledne po 14. hodině. Po 13. to už se na vás těší Alex Minářová a její dnešní host Petr Salava, moderátor, scénárista a taky výtvarník. A protože stále ještě jsme v písničkách od srdce, tak se pojďme podívat, pro koho budeme hrát dál. Zahrajte prosím pro mého manžela Jindru k dnešním narozeninám a taky k brzkému výročí naší svatby. Za vše díky a ať nám to stále tak dobře klape. Irena.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Studenti nelékařských oborů v Trutnově můžou získat stipendia. V Česku podle odborníků nehrozí rozšíření eboly. Jablonec a Karviná se utkají ve finále fotbalového poháru. A počasí polojasno až oblačno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké odpoledne. Nadační fond Trutnovské nemocnice nabízí stipendia budoucím zdravotníkům. Studenti nelékařských oborů můžou získat až 80 tisíc korun. Město a nemocnice tím chtějí podpořit zájem o zdravotnické obory, říká mluvčí Trutnovské radnice Adéla Ščudlová.
3: Město Trutnov prostřednictvím nadačního fondu dlouhodobě usiluje o to, aby v regionu vyrůstala nová generace kvalifikovaných zdravotníků. Formou stipendií proto pomáhá studentům finančně zvládnout závěr studia a zajišťuje jim perspektivní pracovní zázemí v Trutnovské nemocnici.
2: V Česku nehrozí rozšíření eboly, oznámil to ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum. Do Česka večer přiletí z Ugandy americký lékař, u kterého je podezření na ebolu. Záchranáři ho budou převážet v izolaci do pražské fakultní nemocnice Bulovka. O přijetí pacienta požádala americká ambasáda. Podle Matyáše Fošuma to nepředstavuje riziko. Ebola se nešíří kapénkově.
4: Nepřenáší se to jako chřipka. Nepřenáší se to jako covid respiračně. Nestačí na to, aby jsme nad sebe takhle jako kýchli. Opravdu se to přenáší přes biologický materiál, přes krev, přes zvratky, přes tu stolici, v úzkém kontaktu. Tím pádem to riziko přenosu je opravdu jako minimální.
2: V Teplických Skalách na Náchodsku předčasně skončilo hnízdění kriticky ohrožených sokolů stěhovavých. Z tamního hnízda zmizela všechna tři vylíhlá mláďata. Příčinu zjišťují ochranáři ze správy chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Letos přitom ptáci hnízdili dál od turistických tras a lidskou přítomnost snášeli dobře.
5: Ochranáři tak letos kvůli dobré poloze hnízda nemuseli v Teplických Skalách omezovat vstup na hlavní prohlídkový okruh. Mláďata v klidu přečkala i tradičně silný nápor turistů během květnových svátků. Hnízdění ale i tak skončilo neúspěšně. Naposledy tady sokoly vyvedly mláďata v roce 2022. V celé oblasti Broumovska aktuálně hnízdí zhruba 10 sokolích párů. To odpovídá dlouhodobému průměru. Václav Plecháček, Český rozhlas. Sport.
2: Na stadionu v Hradci Králové dnes bude jasno o vítězi domácího fotbalového poháru. Utkají se v něm Jablonec s Karvinou. Finále začne v 18 hodin. Vítěz se kvalifikuje do závěrečného předkola Evropské ligy a bude mít jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude polojasno až oblačno, na horách ojedinělé přehánky. Teploty na východě Čech 19 až 22 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na hlavní trase Trutnov Náchod se připravte na zdržení v obci Batňovice, kde pokračuje oprava silnice. Provoz je řízen kyvadlově. Tolik informace z dopravy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
6: V 19 letech založil fotbalový klub Amfora, který vydržel

0: Dlouhých 50 let a jak se zdá, stále není u konce s dechem. A to ani jeho zakladatel, Petr Salava. Vítám vás, dobrý den.
1: Já přeji všem hezký, dobrý den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Moderátor a prezident fotbalového klubu Amfora Petr Salava je naším hostem. Vy jste před 2 lety ohlásili poslední zápas, konec Amfory po 50 letech. A jak je vidět, tak se to nestalo. Tak co se změnilo po tom ohlášeném posledním turnaji?
1: Byl to poslední zápas. Já jsem dlouho váhal, protože to je moje dítě. 50 let, tehdy to bylo vlastně velmi emotivní rozhodnutí. Tak jsme skutečně odehráli poslední zápas ve vesnici, která se jmenuje Vrbičany, kde kvůli tomu obnovili fotbalový stadionek, bylo tam asi 1400 diváků, byla to velká sláva a skončili jsme, rozdali jsme dresy, přišli děti z dětského domova ze Slaného, jsme rozdali míče, všechno, co jsme měli, no ale tak asi po měsíci se začaly ozývat moje ovečky, členové Amfory, jestli to není unáhlené, že je to škoda, když chodíme, když běháme, když žijeme. A já jsem říkal, dobře, tak to zkusíme tak, že pojedeme dál, pojedeme trošku omezeně, takže my děláme teď minulý rok i letos jenom 3 výjimečné zápasy. Každý má i nějaký charitativní podkres, podporujeme Hamzovu odbornou léčebnu a další projekty, Bílou pastelku. A ono to vlastně získalo takovou rychlost, že třeba na letošek přišlo 62 nabídek na zápasy a z těch 62 nabídek jsem vybral 3. Takže my začínáme 20. června ve Slaném, kde budeme hosty akce, při které se bude přejmenovávat městský stadion. Pak zajíždíme až k Chebu do vesnice Lipová, která má nějaké kulaté výročí a v srpnu jedeme do Nového Oldřichova u České Lípy. Pokaždé výjíždí 18 až 20 hráčů, protože my jsme už staří, tak musí nás být víc. Vždycky jedou 2-3 čestní výkopáři. Máme dvojnásobnou moderaci, protože spolu se mnou u mikrofonu je také Jiří Verich Petrášek nově. No a moc se těšíme, takže myslel jsem si, ale člověk nikdy nemá říkat...
0: Nikdy.
1: Nikdy.
0: Vy jste, když jste zmiňoval ty výkopáře, někde jste říkal, že těch výkopářů už máte pomalu více než samotných hráčů.
1: Na našem kalendáři je to tak, že ta vrchní řada, to jsou čestní výkopáři, těch už je, bývali tam třeba 2-3 a teď těch je tam 20. Od Jiřinky Bohdalové, která je vlastně nejstarší členkou našeho klubu. A na jedné straně tam je Monika Absolonová, Jiřinka Bohdalová, na druhé straně Helena Vondráčková, Jitka Zelenková a spousta dalších. A výkopáři jsou velmi podstatní, protože oni samozřejmě provedou svůj čestný výkop, ale neodjíždějí, podpisují, fotografují se a vždycky říkám, že velmi hezky ozdobí ten který zápas.
0: A fandí určitě.
1: A fandí.
0: Vy jste ale nedávno vyrazili dál, než jste zmiňoval Slaný Cheb, vy jste byli ve Španělsku dokonce.
1: To byla 36. země, kterou jsme navštívili. Vybrali jsme si Španělsko, protože my v Evropě už v podstatě nemáme moc kam vyrazit. Mně by se ještě líbil sever, Dánsko, Švédsko, Island, ale tam moji hráči, členové nechtějí, protože je tam zima. To znamená Španělsko, my jsme tam byli od 1. do 6. května, Španělsko mělo teplotu 25 stupňů Celsia, bylo nádherně, moře bylo samozřejmě ledové, to nešlo, ale byl to velmi hezký pobyt. Samozřejmě hráli jsme tam fotbal, hráli jsme s veteránama španělskýma, kteří hráli předtím druhou ligu, takže to byli profíci, když jsme je viděli nastupovat, tak jsme věděli, že šance moc není, udrželi jsme to do poločasu, chvilku po poločase to bylo 2-2, oni si uvědomili, že by to mohlo pro ně špatně dopadnout, přidali, takže konečný výsledek byl pro španělské veterány 8-4, ale pro nás to byl senzační výsledek, protože tam hráli právě lidi jako Felix Slováček mladší, Honza Rosák, hrál tam dokonce Tomáš Magnusek asi 2 minuty.
0: Tak, celé dvě minuty,
1: on se k míči nedostal, takže dostal dokonce cenu pro nejlepšího hráče, který nic neskazil.
0: To je, ten má ambici na čestného výkopáře určitě.
1: Velmi brzo.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Nesmrtelná fotbalová hymna a Petr Salava ve vysílání Českého rozhlasu. Tuto skladbu, píseň, hymnu, jak to nazveme, už také zpíval ledas kdo?
1: No, důležité připomenout, že ten geniální text je z pera Františka Ringo Čecha, což byl vlastně můj pravý křídelní útočník té první dekády Amfory. To byla vlastně spolu s Jirkou Hrzánem největší hvězda toho období. A ve studiu se s orchestrem Karla Vlacha sešly tehdejší opravdu největší fotbalové hvězdy. Ivan Mráz, Andrej Kvašňák, Franta Veselý, samozřejmě další a další. A dneska vlastně bohužel už z té sestavy zpívajících fotbalistů jsou tady na světě asi jenom dva. Je to velká škoda.
0: Dva, ale čas od času se zkrátka najde někdo, kdo si s radostí tu fotbalovou hymnu zaspívá.
1: To určitě.
0: Já to prozradím, protože jsme se bavili během té písničky, že třeba Ladislav Vízek.
1: Já už vím, co myslíte.
0: Narážím na to, ano, přesně.
1: Když orchestr Karla Vlacha slavil 85. narozeniny, tak to bylo ve vyprodaném divadle u hasičů a já jsem na tuhle písničku zlákal trojici opravdu velkých legend české a československé kopané, takže zpívali Honza Berger, Antonín Panenka a Láďa Vízek. A i pro ty kluky to byl neskutečný zážitek. A samozřejmě, že jim pomáhal Viktor Sodoma, který v té originální nahrádce zpívá také.
0: Je to někdy zaznamenané, jak zpívá Honza Berger?
1: Já si myslím, že to budou jenom nějaká amatérská videa, protože my jsme nechtěli pokazit tu atmosféru divadla u hasičů, protože přítomnost televize znamená světla a úplně jiný režim, takže určitě to někdo z fanoušků má, možná, že to mám i já někde v archivu, ale nejsem si jistý.
0: Nejste si jistý. A když slyšíte tuhle píseň, co se vám vybaví, nebo jaké pocity vás zaplaví?
1: No, já jsem přišel s rodiči do Prahy, když mě bylo 13 v roce 1968. A tehdy vlastně v tom období vznikla tahle nahrávka. A já jsem v té době fandil Slávii intenzivně, jezdil jsem otevřenou starou tramvají, visel jsem na schůdkách, jako bylo zvykem s vlajkou, tak vlastně mě se vybaví tahle ta éra, kdy ještě fotbal byl velmi vstřícný a milý a já si pamatuju, že nejhorší urážka, kterou v té době na stadionu bylo možné slyšet, bylo "soudce je vůl", jinak vlastně neexistovala nějaká rvačka nebo pálení vlajek navzájem světlice, nic takového. Jsem rád, že jsem zažil tuhle tu krásnou dobu.
0: O to více musíte teď trpět, když vidíte právě, co se teď nedávno odehrálo.
1: Já jsem řadu let spolupracoval s fotbalovým svazem a připravoval jsem atmosféru mezistátních zápasů někde právě okolo roku 93 až řekněme 98, tak já jsem bavil diváky, já jsem tehdy většinou se hrál na Spartě, protože Eden ještě nebyl v pořádku, nebyl dostavěn, tak já jsem taky učil lidi zpívat třeba písničku Není nutno, pohádkovou ze tří veteránů a jednou Karel Šíp to vyprávěl Jardovi Uhlířovi a ten nevěřil a tak ho tam vzal a skutečně to bylo neskutečné, protože ti roadies, fanoušci, najednou se v nich probudili děti a 20 tisíc diváků zpívalo a odpovídalo vadí, nevadí, nemít srdce a tak dál. A to byla krásná doba. Neměli jsme chorea, neměli jsme nějakou vynikající techniku, ale diváci se chodili na ten fotbal bavit a tehdejší šéf fotbalu František Chvalovský vždycky přijel odněkud ze světa z nějakého kongresu a říkal, hele, tam byli trumpetisté, to bychom měli udělat taky. Tak já jsem dal nějakou výzvu, už ani nevím jak, a třeba přijelo 20 trumpeťáků z celé republiky. Můj kamarád Jirka Jelínek z orchestru Golem napsal, rozepsal noty a všichni dostali noty, dostali zdarma vstupenku na nároďák a dělali jsme takovýhle pokusy. A já na to hrozně rád vzpomínám.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Petrem Salavou, který před 52 lety, kdy mu bylo pouhých 19 let, zakládal amatérský fotbalový klub Amfora, amatérské fotbalové rarity, to je ta zkratka, do kterého přivedl jména jako Jiřina Bohdalová, Pepa Dvořák, Roman Skamen, já bych mohla pokračovat. Vy jste říkal 400...
1: Kolem 400 osobností.
0: 400 osobností, ale bohužel ne všechny jsou mezi námi, už se na vás dívají a fandí určitě Amfoře z fotbalového nebe. Třeba Michal Tučný, Jiří Schillinger, Petr Sepeši byl v Amfoře.
1: My máme takzvanou nebeskou jedenáctku, takže vždycky bohužel, když některý z kamarádů odejde, tak rozšiřujeme řady. Teď jich je nahoře 44. A když jste narazila třeba na toho Petra Sepešiho, tak to byl strašně šikovný fotbalista. On teda, to byl levák, myslím, že hráč kopající levou nohou. Bohužel přišel jednou, dvakrát s Ivetou Bartošovou na fotbal a pak se stalo to neštěstí nedaleko Františkových lázní. Michal Tučný, když přišel do Amfory, tak přišel společně s Petrem Novotným a byli velmi ostýchaví. A Petr Novotný mi to pak říkal, že ten Michal měl na srdci následující: Petře, my tam asi nemůžeme jít, teď my ten fotbal vůbec neumíme. A Petr Novotný mu na to říkal: viděl jsi, jak hraje Petr Salava, který to vede, tak tam můžeme taky. No ale na druhou stranu třeba Antonín Panenka, který už dlouhá léta za nás hraje i pořád, bude hrát i letos, a to je mu 78, tak Tonda Panenka říká s nadsázkou, že ty správné exotické země, jako třeba Brazílie, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, Tajsko, nenavštívil ani s Bohemkou, ani s národním týmem, ale s Amforou. Takže ono to má něco do sebe.
0: A nebo třeba Kambodžu. Tam údajně vám pomohla Jiřina Bohdalová.
1: Jiřinka Bohdalová to vlastně zařídila, protože kambodžský král Norodom Sihamoni jí obdivuje od svých studentských let, a když se sešli v Praze v rámci jeho oficiální návštěvy, tak on jí pozval do Kambodže a já když to zkráceně řeknu, tak ona řekla, abych přijala a vzala bych sebou pár kamarádů. Takže se nakonec z nás stala oficiálně delegace České republiky. Já jsem to už několikrát říkal, já jsem požíval velké výsady jako prezident, protože jsem tam byl uveden, měl jsem svého osobního strážce a myslím, že jsem to říkal na vlnách Českého rozhlasu, že jsme přiletěli do Phnom Penhu a tam stál ceremoniář, byly tam tři mikrobusy, do kterých si sedla i ta Jiřinka, i Helena Vondráčková a všichni, a já jsem tam šel, protože jsem si nedokázal představit, že pojedu jinak, a on říkal, ne, ne, král řekl, že vy pojedete limuzínou. Tak já jsem seděl v limuzíně, kynul jsem na křižovatkách policistům, kteří mě zdravili, a byli jsme skutečná delegace České republiky.
0: Chtělo se vám domů po takovém přijetí?
1: No, bylo to neskutečné, protože dneska, když si otevřete nějaké turistické průvodce nebo zprávy turistů, kteří byli v hlavním městě Kambodže a fotí se tam u bran Královského paláce, tak já si vždycky říkám, no jo, u bran, ale my jsme měli skutečnou královskou audienci, kde jsme si předali dary, on mluví nádhernou čistou češtinou, a vlastně, když jsme čekali na to přijetí, tak to se řadilo venku, protože sloužící chodí jenom po kolenou, tam nesmí před králem stát. Pro nás to bylo až podivný. A tam Jiřinka říkala králi, teda máte tady vedro jako v prádelně. A on tak krásně pokorně říkal, já se vám strašně omlouvám. Tak to byla taky součást královské audience.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: zasažen.
1: Je s námi Petr Salava, řekla bych, že je synonymem pro fotbalový klub Amfora, ale ten teď opustme, protože vy se věnujete úplně jinému oboru, vy malujete. Ale nemoc dlouho.
2: Já maluju díky mojí manželce Adelce, která, když jsem měl 60. narozeniny, zhruba před 10 lety, tak napověděla Evě Štědré a Karlu Štědrému jako dárek, že mám takovou touhu malovat. A protože oni byli vždycky velmi milí a prostě investovali, tak mě koupili stojan, štětce, barvy, plátno, všechno. Ale nebyl ten správný čas a já jsem to odložil asi o 7 let nebo 8 let a na jaře roku 2023 jsem se zbláznil. Zaplatil jsem si kurz, kde lektorka úžasná Jana Velková mě vysvětlila všechny úskalí. Samozřejmě, že jsem začal, byly to malůvky, no a od té doby se věnuji naivní tvorbě. Spolupracuji s manželkou Honzy Čenského Danou, takže my máme i společné výstavy, přičemž já mám obrázky a ona má obrazy, protože ona je opravdu skvělá malířka, jakoby správná a profesionální. Nečekal jsem, že to bude mít takový ohlas, protože moje obrázky jsou veselé, barevné a lidem se líbí, protože si na nic nehrají a jsou optimistické. Měli jsme výstavu, já jsem měl výstavu sám na zámku Berchtold nedaleko Prahy a potom společně už jsme s Danou vystavovali u hasičů v divadle asi 2 měsíce a teď v současné době máme výstavu v Táboře v kavárně Budík proti muzeu čokolády a marcipánu. A mám velikou radost, že nabídky přišly další, takže třeba na podzim připravíme výstavu na Kampě v Praze v kafé Seminár, kde jsem se byl teď podívat a je to tam úžasný prostor, takže tam 10.10. Jan Čenský provede vernisáží, to už můžu říct. A mě to prostě hrozně baví a už jsem těch obrázků namaloval 96.
1: 96, to bude další Amfora, to bude dalších 50 let vašeho malování a vystavování. Jak dlouho vám trvá namalovat jeden ten obraz? A když se do něj pustíte, tak umíte se odpoutat na chvíli?
2: No právě, že neumím a je to o tom, že když se do toho pustím, to znamená, když je nějaká skica, první rozvrh barvy, tak to nejde přestat. Jako třeba někteří kolegové, ať malíři nebo nemalíři, dokážou odložit obraz a za měsíc se k němu vrátit. Já jsem pak už posedlý a musím dokončit ten obraz. To znamená, zhruba týden trvá to jedno dílko, já ho pak na závěr ještě lakuju a všechny obrázky mám zarámované. Našel jsem si takové rámečky, které jsou zároveň už jsou bílé a mají vždycky linku barevnou, takže podle obsahu to vždycky už mám i zarámované a moc mě to baví. Takže je to takový únik, je tam klid.
1: A to, že jste sem dnes přišel, tak je důkazem toho, že teď aktuálně nic nemalujete?
2: Já jsem teď dokončil obrazy dva, jeden skoro souběžně, jeden je hrad v Lisabonu, takový hrad, který je dominantou Lisabonu a teď jsem dokončil Petrohrad. A jeden pravoslavný chrám, tam je zase dominantou u řeky a mám připravených asi ještě 5 dalších, protože na Kampě bude potřeba hodně obrazů. Já už 31 z těch obrázků nemám, ty už jsou ve světě. Z těch 96 ty první jsou nepoužitelné, protože tam je to vidět, že to je ještě špatný a amatérský přístup, no ale musím takových 5.
1: Bude potřeba něco doplnit. Petr Salava je naším hostem.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: maluje i náš dnešní host Petr Salava, ostatně před mnou chvíli o tom mluvil. Bez pochyby i miluje.
1: Ano, určitě.
0: Určitě ano, ale miluje ještě jednu profesi a vy jste, jak se tomu říká, no vy jste DJ, takže ta profese je...
1: Disc jockey.
0: A stále jste u toho?
1: Ano, profesionál od roku 1980, letí to strašně. Já nedávno jsem oslavil 45 let za DJským pultem, je to skoro 6 000 diskoték. A teď mám velikou radost, že jsme vrátili do hry kolegy disc-jockeye, kteří mají někde mezi 70-80 let věku. V klubu Mandragora v Praze připravujeme čtvrtletní, který se jmenuje Oldies Disco Show. Vždycky hraje 5 disc-jockeyů. Hrajeme od 18 hodin do 23, tak jak to bylo kdysi. Hrajeme z CDček, z originálu, žádné přetočené sety. A je to komentovaná diskotéka a pravda je, že lidé už v 18-15 tančili. Teď máme další akci, 13.6. je beznadějně vyprodaná, stejně jako už vánoční termín a já mám z toho hroznou radost a mám radost i z toho, že ti DJové, kolegové, někteří už se třeba i jako bojí hrát, přece jenom je to, já vystupuju pořád, tak mě to nevadí, ale chodí tam, takže třeba první československý disc jockey, který hrál poprvé 3. listopadu 1967, Pavel Černocký, chodí na tyhle naše akce a dokonce tančí a další a další, takže z toho mám velikánskou radost a mám radost z toho, že tam chodí lidé, kteří se jdou bavit, kteří neváhají se projevit, tak je to tam roztleskaný, rozespívaný a moc se těším na 13. června, kdy dokonce z Košic přiletí legendární košický DJ Tibor Egry jako náš čestný host, takže budeme mít mezinárodní program.
0: Mezinárodní program mezinárodního hosta bude hrát?
1: Bude, ano.
0: Bude hrát, kolik je mu let?
1: On je asi o 5 let mladší než já, takže myslím asi 65.
0: Řekněte mi takových let, vy jste zmínil 45 let kariéry DJe. Co vás na tom nejvíce baví? Hudba, křepčící lidé, to povídání?
1: Asi všechno dohromady. Mě hrozně baví hrát si s lidma. Proto jsem říkal o té atmosféře na utkání reprezentace České republiky na fotbalech. Dělal jsem i spartianské hokejové studio, kde jsme vlastně učili poprvé lidi v České republice mexické vlny. Vlastně mám na svém kontě také pokřik, kdo neskáče, není Čech, který přetrval do dnešních dnů a mě hrozně právě baví ta práce. Tak je jedno, jestli před váma tančí 100 lidí, anebo jestli je tam 20 tisíc v ochozech, ta práce a ta reakce a to je hrozně hezký pocit, když se to vede.
0: Tak a co, když ta reakce nepřijde? Stalo se vám to za dobu vaší kariéry?
1: No, muselo se to určitě stát, ale naštěstí hodně ojediněle, takže někdy kolegové mě vyčítali, že hraju, teď nevím, jak bych to v českém rozhlase řekl slušně, hity, někdy provařené hity, abych tak naznačil, a já jim říkám, že to hraju, protože se to líbí mě a líbí se to hlavně lidem, takže hrát si na diskotéce na nějaké velké umění absolutně nemá smysl, protože tam se chodí lidi a dodnes tam snad chodí si zatančit, pobavit se a taky i seznámit. To pořád platí. To bylo za mých mladých časů a platí to dnes.
0: To moc ráda slyším. Petr Salava je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: A je to tam? Amfora jede dál? I je, přesto, je že tak? Měla končit, tak zkrátka jde dál tahle píseň. Pardon, její prezident Petr Salava je naším hostem. Tato píseň vznikla poté, co se vzedmula vlna odporu proti ukončení činnosti Amfory?
1: Bylo to něco jako vlna tsunami. Nešlo uhnout, písničku složil Pavel Větrovec, dlouholetý dirigent Karla Gotta, jeho orchestru a profesor Pražské konzervatoře, a text máme na svědomí společně s Pavlem Firstem. A
0: máme na svědomí, ano, takže vy jste textoval?
1: Ano, já jsem spolupracoval a já vlastně kdysi dávno jsem s Františkem Čechem otextoval i písničku Olé, olé, olé. Já jsem tam vymyslel právě pasáž slavných fotbalových jmen a potom jsme spolupracovali, takže jsem malonko odbočil, s Karlem Wagnerem a Karlem Šípem, protože byla ta série písniček Vzhůru do Anglie, Vzhůru do Francie. A další. Tak z téhle písničky mám radost. My jsme ji natočili se všemi použitelnými i méně použitelnými. Někteří tam jako Karolko Dobijáš jenom stáli a přestírali zpěv, ale to vůbec nevadí, protože z toho máme i takový videoklip natočený na fotbalových stadionech. No a je to potvrzení toho, že to heslo platí, Amfora jede dál.
0: Amfora jede dál, no a jaké má další plány? Vy jste říkal 3 zápasy do roka, tak se děláte trochu vzácnějšími.
1: Ano, ano. Já mám letos dokonce výroční zápas, protože my máme odehraných teď 755 zápasů. A já jsem kvůli nemoci nebyl na 8. Tak teď v srpnu toho 15.8. budu mít 750. zápas, což je docela krásná bilance pro kluka, který zase není tak fotbalově vybaven dokonale. A co dál? Když jsme se vraceli letadlem ze Španělska, z Malagy, tak už na mě v letadle útočili, že jestli někam ještě poletíme. Já jsem říkal, nechte mě, prosím vás, aspoň vydechnout, protože vy jste, Alex, věděla, ta příprava takového zájezdu Amfory, což bylo nás 42, je to velikánská výprava, každý má své plány, problémy, sladit, to všechno je těžké a já jsem na tom pracoval od září minulého roku. Takže představa, že jim odsouhlasím v letadle, jakože už někam zase poletíme, tak to jsem neslíbil, ale zároveň jsem to nevyloučil. To je taková odpověď, kterou dneska můžu dát.
0: Takže třeba ještě jednou obnovíte Kambodžu.
1: Ne, to už ne. Takhle, musím říct, že my jsme měli krásnou pozvánku, to málo kdo ví. Pan velvyslanec Lubomír Hladík, který je velvyslanec v Argentině, nás požádal, jestli bychom tam přiletěli v rámci 100 let spolupráce Československo-Argentina. A byl velmi smutný, že jsem to nepřijal. A nepřijal jsem to proto, že starší členové v čele s Tondou Panenkou mě řekli, že už nevydrží 12-hodinový let. Takže takhle daleko už nemůžeme.
0: Hlavně ať dál vydrží Amfora, ať se vám oběma daří. Petr Salava.
1: Moc děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hradečtí policisté se připravují na večerní finále fotbalového poháru. Lidé v Kostelci nad Orlicí ještě dnes můžou hlasovat o veřejných projektech. Radiožurnál zůstává nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v Česku. A počasí polojasno až oblačno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Pulhrábek, hezké odpoledne. Policie v Hradci Králové bude kvůli večernímu finále fotbalového poháru mezi Jabloncem nad Nisou a Karvinou v pohotovosti. Hlídky se zaměří mimo jiné na plynulost dopravy. Očekávají příjezd většího počtu mimohradeckých fanoušků obou týmů, říká mluvčí krajské policie Karolína Macháčková.
2: V okolí stadionu i na hlavních příjezdových trasách do Hradce Králové je nutné před začátkem utkání i po jeho ukončení počítat se zvýšenou hustotou provozu. Apelujeme proto na všechny řidiče a fanoušky, aby do místa konání dorazili s dostatečným časovým předstihem a důsledně respektovali pokyny policistů, strážníků městské policie i pořadatelů.
0: A k tématu se vrátíme v odpoledním vysílání. Obyvatelé Kostelce nad Orlicí dnes můžou naposledy hlasovat v participativním rozpočtu města. Na výběr mají 9 návrhů na úpravu a doplnění veřejného prostoru. Město následně bude realizovat projekty, které se podaří zakomponovat do celkové částky 500 000 korun, oznámila to radnice. Policie prověřuje výhrušky vůči organizátorům festivalu Meeting Brno. Začne zítra a jeho součástí bude o víkendu sjezd sudetských Němců. Část lidí akci, která se koná poprvé v Česku, považuje za provokaci. Organizátoři oponují, že jim jde o smíření národů. Čelí kvůli tomu agresivním výpadům.
3: Podle jednoho ze zakladatelů festivalu Petra Kaluska chodí členům týmu urážky, nesouhlasné i násilné zprávy denně.
4: Tam, kde se jedná ještě nad rámec nějakého nezdvořilého jednání o výhrušky fyzickým násilím nebo dokonce smrtí, tak to jsou věci, které samozřejmě policii předáváme.
3: Policie potvrdila, že zatím vypátrala 2 konkrétní autory výhrušek, upřesňuje jihomoravský policejní mluvčí Pavel Šváb.
5: Jeden z mužů pochází ze středočeského kraje, jeho zdravotní stav mu neumožňuje ani přijet do Brna a případ tak dořeší místní policisté.
3: Všechny dosud prověřované případy mají podle policie charakter přestupku. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
0: Radiožurnál zůstává nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v Česku. Vyplývá to z výsledků měření poslechovosti Radioprojekt od loňského října do letošního března. Každý den si Radiožurnál naladí 747 tisíc lidí. Mezi regionálními stanicemi se nejvíce dařilo Českému rozhlasu Hradec Králové a Českému rozhlasu Střední Čechy.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude polojasno až oblačno, na horách ojedinělé přehánky. Teploty na východě Čech 19 až 22 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, pokračuje tam stavba dálnice D11, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553.
6: Po 14. hodině vás zdravíme a přejeme pěkné středeční odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. Hradec Králové už ví, jak bude vypadat nové náměstí a bytový dům v areálu bývalé Koželužny v Kuklenách. Mezinárodní soutěž vyhráli architekti z Barcelony. Pro koho budou byty určené, kdy se otevře pořádník pro zájemce a jak se do celého projektu promítne průmyslová historie čtvrti na západním okraji města, uslyšíte v našem vysílání za chvíli. Duha Modrá, Střelka Náchod a Téje Sokol Havlovice vás zvou na letošní už 37. ročník tradičního pochodu Václavice-Havlovice v sobotu 23. května. Trasy potěší pěší turisty, cyklisty i rodiny s malými dětmi.

0: A letos účastníky pochodu na trase čeká i něco velmi speciálního. Víc nám o 14:30 za pořadatele řekne Ludmila Pohanková. A také zamíříme do geometrického středu Česka. Kde ho najdeme, to se dozvíte v rubrice Co v učebnicích nebylo od Martina Písaříka. Hezký poslech.
1: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

0: Český rozhlas Hradec Králové na 60. koletově Rtyni.
1: Ozvala se znělka naší postřehové soutěže, tak jestli jste napřímo a jestli chcete vidět naživo třeba hudbu Hradní stráže a policie České republiky, samozřejmě koletovou hornickou hudbu nebo Factorial Orchestra, tak volejte do studia. Kdo je na telefonu? Máme tady soutěžícího. Dobré odpoledne, vítejte ve vysílání.
2: Dobrý den, tady je Hanka Strutnova.
1: Dobrý den, paní Hanko Strutnova, do Rtyně v Podkrkonoší to není daleko, to máte kousek. V sobotu bude jubilejní 60. ročník festivalu Koletová Rtyně, takže jedete, když voláte.
2: Moc jsem si přála se tam podívat, takže díky vám to skutečně dopadne.
1: Ještě musíte také vymyslet, koho vezmete sebou, protože jste vyhrála dvě vstupenky. Program bude jako vždycky v přírodním areálu na Rychtě v Rtyni v Podkrkonoší, ale začne už dopoledne na náměstí promenádním koncertem, hvězdicovým pochodem, vystoupením mažoretek a tak dál. Bude to moc pěkné, máte se na co těšit a gratuluju k výhře vstupenek. Prosím vás, počkejte na telefonu, domluvíme se,
2: ano,
1: jak to
2: ano,
1: s nimi
2: počkám.
1: Uděláme. V sobotu si to v Rtyni v Podkrkonoší moc užijte.
2: Děkuju.
1: No a užijete si to i vy, posluchači Českého rozhlasu Hradec Králové, i když do Rtyně nepojedete, protože, jak víte, ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové vám z jubilejního 60. ročníku festivalu Koletová Rtyně nabídneme v sobotu mezi 14. a 15. hodinou přímý přenos.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Radnice v Hradci Králové zveřejnila výsledky mezinárodní architektonické soutěže na proměnu areálu bývalé Koželužny ve čtvrti Kukleny. Vítězný návrh na nové náměstí a družstevní bytový dům připravilo Sdružení architektonických kanceláří z Barcelony. Do první pětky se dostaly také návrhy z Německa, Portugalska nebo z Kanady. Další podrobnosti teď probereme s reportérkou Adélou Kavříkovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Architekti z barcelonských studií Mach Office a Aramé Studio zvítězily v konkurenci 49 podaných návrhů. Odborná porota na jejich řešení ocenila hlavně to, že moderní a vzdušný prostor pro bydlení i nové náměstí citlivě propojuje s průmyslovou, ale třeba i zahradnickou historií Kuklen. V novém areálu tak zůstane zachovaný historický dům s číslem 111, to jehož demolici se původně uvažovalo, a taky cihlový komín, který jako jediný zbyl po zbourání schátralé Koželužny. Dál návrh počítá i s velkým množstvím zeleně a takovým zajímavým detailem je komunitní skleník, který by mohli využívat obyvatelé bytového domu. Doplním, že všechny návrhy, včetně toho vítězného, si budou moct lidé prohlédnout od 17. června na výstavě ve Vrbenského kasárnách.
0: Vítězný návrh tedy město má. Jaký bude další postup teď?
1: Tak španělské sdružení architektů teď začne zpracovávat kompletní projektovou dokumentaci. Hradečtí zastupitelé už na tyhle práce pro letošní rok a příští rok vyčlenili z rozpočtu 35 milionů korun. Co se týká toho projektu jako takového, ten bude rozdělený na dvě části. Samotné náměstí zaplatí a postaví město, výstavbu bytového domu pak zajistí nově zakládané bytové družstvo. Konkrétní termín zahájení stavby, ten bude jasný patrně až po získání stavebního povolení, které vzejde z těch projektových prací.
0: Adélo, ty jsi zmiňovala bytový dům, který má fungovat na družstevním principu. Co přesně to znamená pro zájemce o bydlení?
1: Tak má jít o takzvanou non-profit variantu družstevního bydlení, tedy bez developerského zisku. Cílem radnice je, aby tyhle byty byly o 20 až 30% levnější než v běžné komerční výstavbě. A v domě vznikne přibližně 90 bytů, které budou určené primárně pro mladé rodiny s dětmi. Hlavní výhodou pro toho koncového zájemce je, že nebude muset sám žádat o hypotéku. Úvěr si vezme družstvo a lidé ho budou splácet formou nájmu. A po splacení pak byty převedou do jejich osobního vlastnictví.
0: Založení bytového družstva schválili hradečtí zastupitelé na svém včerejším jednání. Od kdy se tedy budou moci zájemci začít o ty byty ucházet?
1: Hradec Králové zakládá družstvo se dvěma partnery, stavebním bytovým družstvem Náchod a společností Revitalizujeme CZ, která se podle náměstka primátorky Pavla Verbického z Pirátů zabývá rozvojem družstevnictví v menších městech. Hradec pak do družstva vloží pozemky v Kuklenách zhodnocené o ten projekt a o stavební povolení. No a pokud jde o ten samotný pořadník pro zájemce, tak ten radnice zatím otevírat nebude. Vedení města se totiž rozhodlo počkat, až bude hotová projektová dokumentace a přesný rozpočet. A teprve potom bude jasná výsledná cena za metr čtvereční, tak radnice začne sestavovat ten pořadník tak, aby předešla případnému zklamání z nerealistických odhadů.
0: Co se tedy chystá v hradeckých Kuklenách, zjišťovala reportérka Adéla Kavříková. Děkujeme, pěkné odpoledne.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: Ve čtvrtém květnovém Šarmu zatelefonujeme herečce Simoně Stašové, vítězce ankety Šarmantní osobnost roku 2016. V kosmetickém rádci povíme, jak si správně vybrat opalovací krém, představíme taky nejnovější přístrojové kosmetické procedury a v seriálu o etiketě upozorníme na další pravidla, která se týkají častých prohřešků starších vůči mladším.
1: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Duha Modrá, Střelka Náchod a Sokol Havlovice pro milovníky dálkových pochodů připravují už 37 let akci, která vznikla v roce 1990 na počest, dá se říct, tehdejšího prezidenta Václava Havla. Pochod, který spojuje obce se jmény Václavice a Havlovice. A v sobotu se půjde, jak jsem říkala, po 37. Letošní ročník chystá ale jedno velké překvapení. Ve vysílání je za pořadatele Ludmila Pohanková. Přeji vám dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Paní Pohanková, cílem pochodu Václavice-Havlovice není jenom hezky se projít a pobavit. On nese také takový vzkaz od Václava Havla a ten vzkaz je čím dál naléhavější, řekla bych.
1: Určitě. Já k tomu musím říct, že my z Duha Modrá Střelka je dětský oddíl a my máme 40 letou historii toho oddílu a celou tu dobu ty děti vychováváme ke slušnosti, k čestnosti. A přijde nám, že je hrozně dobře, aby si všichni lidi uvědomili, jak hrozně důležitá slušnost a čestnost je ve společnosti. My jsme chvilku přemýšleli o tom, že už ten pochod dál třeba nebudeme dělat, že už to není tak nutné, ale to, co se děje v posledních letech, zejména na sociálních sítích, tak nás přimělo k tomu, abychom si řekli, že je znovu potřeba obnovit tu myšlenku pochodu za slušnost a zveřejnit tu slušnost, kterou pan Václav Havel sobě nesl. Bylo to takové jeho zásadní, on vždycky uměl o všechno požádat, za všechno poděkovat a tohle to my chceme prostě zdůraznit tím pochodem, takže Václavice a Havlovice letos budou hodně ve jménu Václava Havla znovu a tím pochodem za tu slušnost.
0: Tak kdo by se chtěl přidat k pochodu Václavice-Havlovice? Odkud, kudy kam v sobotu?
1: Start je ve Václavicích, který je od 7 hodin do 10 a druhý start dětské trasy je u 9 křížů nad Červeným kostelcem a cíl je v Havlovicích tradičně. A vlastně na cestě je připraveno x tras, jsou tam trasy pro pěší a trasy pro cyklisty různých délek. Ta nejkratší trasa pro pěší je 20 kilometrů a všechny ty trasy se budou potkávat v obci Žernov. Obec nám zapůjčila pro realizaci kontroly svoji sokolovnu a hřiště a tam v té obci Žernov vlastně se uskuteční takové hlavní setkávací místo a kromě občerstvení tam v místní sokolovně budeme mít krásnou výstavu fotografií Václava Havla, které jsme získali díky vlastně přátelství s panem Petrem Riegrem. A když jsme viděli jeho sbírku fotografií, tak nás napadlo požádat ty autory těch fotografií, aby nám je umožnili vystavit, což se povedlo, takže tam budou vystaveny fotografie Bohdana Holomíčka, Tomkyho Němce a Aleše Formánka. Aleš Formánek se účastní instalace, za to jsme velmi rádi a ta výstava bude vlastně k dispozici nejenom v sobotu během celého toho pochodu od 9 hodin do 5 hodin odpoledne, ale i nakonec v neděli od 9 do 16, aby se na ní mohli podívat i lidé, kteří se třeba toho pochodu nezúčastní.
0: Ludmila Pohanková, vás tedy za pořadatele letošního 37. ročníku dálkového pochodu Václavice-Havlovice pozvala nejen na start některé z mnoha tras, které jsou připraveny, jak říkala, pro pěší, pro cyklisty, pro rodiny s dětmi, ale také na Žernov, kde bude hlavní kontrola a pod rozhlednou žernovské sokolovně tahle mimořádná výstava, kterou jsme dneska zmínili jako vzpomínka na Václava Havla a připomenutí toho jeho poselství s apelem na slušnost ve společnosti. Děkujeme mnohokrát, je výborné, že se vám to povedlo. A jak jste sama říkala, nejen v sobotu během pochodu, ale i ještě v neděli mezi 9. a 16. hodinou se zájemci na tuto výstavu v Žernově mohou přijít podívat. Ludmile Pohankové, děkujeme za pozvánku. Pěkný den a pěkné počasí v sobotu.
1: Vám taky děkuju a přejeme vám všem, aby nám vyšlo počasí a zoveme všechny účastníky k pochodu. Děkuju, naschledanou.
0: Naslyšenou.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že geometrický střed České republiky se nachází v obci Číhošť v okrese Havlíčkův Brod? Pokud byste si mapu naší země vystřihli z papíru a pak ji chtěli napíchnout na tušku tak, aby byla v rovině, museli byste se trefit hrotem právě do Číhošti. Obec, v níž žije zhruba 305 obyvatel, je ale známá hlavně příběhem z doby komunistické totality. Na jeho počátku byla zpráva o zázraku, kdy se na oltáři tamního kostela údajně sám od sebe pohnul kříž, na jeho konci pak mučednická smrt faráře Toufara, kterého kvůli nařčení z podvodu utírala státní bezpečnost. Nároky na to, že jsou středem Česka, by mohlo vznášet více míst. Třeba Golčův Jeníkov v okrese Havlíčkův Brod. Pokud byste kolem republiky opsali sférický obdélník, z východu a ze západu by jej vymezili poledníky, ze severu a z jihu pak rovnoběžky krajních bodů Česka. Golčův Jeníkov by se nacházel na průsečíku jeho úhlopříček. V Kouřimi v okrese Kolín je pak takzvaný astronomický střed Česka, potažmo celé Evropy. Ten leží na průsečíku 15. poledníku a 50. rovnoběžky a počítají se z něho okamžiky astronomických úkazů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme cizrnu v paprikovo-rajčatové omáčce. Věřili byste tomu, že tato luštěnina se pěstuje už několik tisíciletí? A není divu, cizrna nabízí jemně oříškovou chuť a v kuchyni se s ní dá doslova čarovat. A navíc je opravdu zdravá. A proto si ji v sobotu uděláme. Doufám, že i vy.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Tak jestli máte rádi dobrou muziku a rádi byste slyšeli naživo, a to je mimořádná příležitost, hudbu Hradní stráže a Policie České republiky, samozřejmě Koletovu hornickou hudbu nebo Lašský dechový orchestr ze Štramberka, taky třeba kapelu Faktorial orchestra a další. A máte-li v sobotu 23. května čas, no tak můžete v tuto chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové vyhrát vstupenky na jubilejní 60. ročník festivalu Koletová rtyně. No tak jestli chcete od nás dvě vstupenky mít, volejte do studia, právě teď je ta správná chvíle. Pokud se tak nestane, bude to promarněná příležitost, ale zdá se, že nějakého zájemce o soutěž tady máme. Dobré odpoledne, Český rozhlas Hradec Králové.
1: Dobrý den.
0: Kdo pak tam je?
1: Já jsem si dovolila zavolat.
0: A kdo je na telefonu? Dobrý den.
1: Marcela Hradec Králové.
0: Paní Marcelo, vás zdravíme. Tak v tuto chvíli už můžete vymýšlet, jak a s kým pojedete v sobotu do Rtyně v Podkrkonoší na 60. jubilejní ročník festivalu Koletová rtyně. Bude to parádní, nádherná akce. Už jste tam někdy byla?
1: Nebyla.
0: No, tak nebudete litovat. Nebudete litovat. Dobré je vypravit se tam už dopoledne, protože program začne už dopoledne na náměstí a bude potom pokračovat odpoledne v přírodním areálu na Rychtě v Rtyni v Podkrkonoší a pokračovat pak bude ještě afterparty až do večera. Zkrátka pěkný den pro celou rodinu, velké i malé. Tak někoho vezměte sebou a užijte si to v sobotu. A ano?
1: No, se to dořekali, je to v sobotu, že jo?
0: Je to v sobotu 23. května, tuto sobotu tedy, jo?
1: Ano,
0: a teďka zůstaňte na telefonu, domluvíme se, jak to uděláme s těmi vstupenkami a mějte se moc krásně. Naslyšenou, ano. Nezavěšujte, rádo se stalo, naschledanou. No a já opět znovu připomenu, že i vy můžete být u toho. Český rozhlas Hradec Králové pro vás bude v sobotu z Koletovy rtyně z jubilejního 60. ročníku vysílat od 14 do 15 hodin přímým přenosem.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Hořká komedie o trnité cestě k dospělosti v časech tuhé normalizace. Občanský průkaz. ČT2. Miroslav Táborský se vydává za příběhem největšího českého génia do Pojízeří. Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art. Autoři, projekty i techniky českého animovaného filmu. Oboru, který nás proslavil ve světě. Premiéra dokumentu Kroky a skoky v české animaci. Středeční večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhlotérií.
5: Dobrá firma myslí na všechny generace. Královéhradecký kraj a partneři Paktu zaměstnanosti vyhlašují soutěž Společnost přátelská k zaměstnancům. Přihlásit se může do konce června každá firma z kraje, která podporuje.

0: vzrostou. Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji ve Štrasburku do čtvrtfinále. A počasí polojasno až oblačno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Pulhřábek, hezké odpoledne. Sadaři v Česku sklidí podle odhadů pouze 65 až 70 tisíc tun ovoce. To je přibližně polovina průměrné úrody. Ztráty po jarních mrazech počítají na stovky milionů korun, říká předseda České ovocnářské unie Martin Ludvík.
1: Když uděláme nějaké vyčíslení poklesu těch tržeb, to znamená ztrát na úrovni tedy těch farmářských cen, když to srovnáme s pětiletým průměrem s vyloučením extrému, tak nám ta škoda vychází někde na 1,3 miliardy korun.
0: Město Jičín získalo dotaci 2,5 milionu korun na obnovu památek. Peníze pomůžou zachránit například chátrající historickou bránu u jezuitské koleje a taky obnovit fasádu měšťanského domu na náměstí Svobody. Pokračovat mají taky opravy památkově chráněné školy.
2: Největší část prací se bude týkat pokračující rekonstrukce ohradní zdi u jezuitské koleje. První etapa začala už v minulém roce v ulici Nahrádku. Teď přijde na řadu dokončení této části a také oprava vstupu do dvora z Ruské ulice. Právě tady se nachází historická brána, která je dlouhodobě ve velmi špatném technickém stavu a částečně pobořená. Na objektu základní školy 17. listopadu, který je památkově chráněn, budou vyměněna historická okna a v dožilém historickém domě v centru stavbaři odstraní poškozené a dožilé omítky a doplní chybějící materiál. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Maximální ceny paliv zítra v Česku vzrostou. Cenový strop pro benzín bude o 37 haléřů vyšší. Litr vyjde nejvýš na 45 korun 8 haléřů. Litr nafty budou moci čerpací stanice prodávat maximálně za 2,40 korun 43 haléřů. Informovalo dnes o tom ministerstvo financí. Stát plánuje cenové stropy určovat minimálně do konce května. Evropský parlament vyzval komisi, aby začala řešit stav právního státu a zneužívání dotací na Slovensku. Europoslanci dnes podpořili rezoluci, která poukazuje i na to, že slovenská vláda nezměnila své chování ani po kontrolách ze strany europarlamentu.
3: Spoluautora rezoluce europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL poukázal například na případy tzv. Hacient, tedy domů postavených za evropské peníze, například jako informační centra, která ale místo toho slouží jako soukromé domy politiků nebo podnikatelů. Předseda výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Javier Sarsalios poukázal také na útoky slovenské vlády na média nebo justici. Evropská komise teď podle nich má začít konat kroky, které situaci prošetří a mohou vést až k pozastavení čerpání fondů. Proti rezoluci hlasovali čeští europoslanci z hnutí ANO nebo Kateřina Konečná ze Stačilo. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinka Oljankovová duel za stavu 3-1 pro Češku vzdala. Marie Bousková se utká v dalším kole s Američankou Lajovou. Počasí. Odpoledne bude polojasno až oblačno, na horách ojedinělé přehánky. Teploty na východě Čech 19 až 22 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na výjezdu z Hradce Králové směrem na Jaroměř a Jičín teď pozor na nehodu na kruhovém objezdu u bývalého areálu ČKD, kde se srazila dvě auta.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Odpolední vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové pokračuje po 15. hodině. V areálu Mladé Buky je už několik hodin naše reportérka Zuzana. Jak to tam vypadá, co všechno se tam dá od jara do konce léta užít a zažít, nám řekne za chvíli. Vernisáž výstavy Ostrovy Svatopluka Hrnčíře začne v zámecké oranžerii v Lázních Bělohradě zítra v 16 hodin a pozvánku pro vás připravila kolegyně Vlaďka Vildová. A v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové dnes také nahlédneme pod pokličku výroby stavby čalouněného nábytku hradecké společnosti Polstrin a pozveme vás tam na zítřejší den otevřených dveří. Na odpoledne

0: Dne plné řemesla, designu a historie kuklen. Před půl čtvrtou vás pozve Valérie Turečková. Nabídneme radiobazar. Můžete inzerovat v našem vysílání po půl čtvrté. Hezký poslech.
1: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, no a my se i teď v odpoledním vysílání vracíme k našemu tématu z rána. V areálu Mladé Buky je už několik hodin naše reportérka Zuzana Boučková. Zuzko, zdravím tě, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne z Mladých Buků.
0: Ty seš někde přímo v centru dění, to je slyšet. Jak to tam vypadá, co všechno tam lidé můžou od jara do konce léta teďka zažít, prožít, užít?
1: Tak předně řeknu, že je tu skvělá pohodová atmosféra. Já právě stojím u vleku, na který i z koli nasedají cyklisté a chystají si sjet jeden ze tří trailů zóny Bike Buky. Jezdí tu jak dospělí, tak děti. Proběhla jsem a projela autem téměř 100 hektarů zdejší zábavné plochy a mám teď přehled o všem, co se tu dá dělat. Když to vezmeme po pořadě, tak hlavním magnetem pro rodiny je zmiňovaný park Hříčky. Nové atrakce jsou vymyšlené geniálně. Voda protéká kaskádou stolů, děti si zde mohou hrát a rodiče ti je přitom v klidu sledují z odpočinkových lehátek. Jsou tu nová hřiště. Jedno z nich má název staveniště s obřím množstvím písku. Myslím, že je jasné, co zde v létě děti budou dělat. Navíc maminky z kočárky určitě ocení novou síť komfortních cest, které jsou vybudované po celém areálu.
0: Takže rozhodně pro děti vhodné prostředí. Co dospělí, cyklisté, milovníci rychlosti, co nabízí sekce Bike Buky a tamní vyhlášená dráha?
1: Tak předně sekce Bike Buky zažívá obrovský boom. Poslední dvě sezóny se tu traily neustále vylepšují, a to pro začátečníky i pro pokročilé. Všechny tratě prošly takzvaným reshapem, takže každý skok a zatáčka teď sedí naprosto ideálně. Je zde úplně nový pevný povrch trati přímo pod vlekem, což zaručuje bezpečnější výjezd nahoru i s kolem. No a pro ty, co nejezdí na kolech, je tu letní stálice, jak si říkala, bobová dráha. Měří 1,5 km, je nejdelší v Krkonoších a nabízí fantastické výhledy na horská panoramata. Navíc má robustní boby s pevnými zády, takže jízda je maximálně bezpečná i pro menší spolujezdce.
0: Ty jsi dopoledne říkala, jak jsem zaslechla, že v Mladých Bukách mají dokonce jedno velké překvapení, a to už je ale na příští zimu. O co jde?
1: Ano, říkala jsem to, přímo na vrcholku areálu je totiž něco, co z dálky vypadá jako silo. Ale pozor, silo to není. Je to pod speciální plachtou schovaná obří, 100 metrů dlouhá a 12 metrů vysoká hromada sněhu z loňské zimy. Vedení areálu sníh takhle konzervuje na léto a jakmile na podzim tuhle kupu rozhrnou, budou mít na sjezdovce hned 0,5 metru sněhu. Budou tak úplně nezávislí na počasí a lyžařská sezóna tu začne dřív než kdekoliv jinde. Každopádně ta letní tu nyní již funguje o víkendech a od června bude tady otevřeno každý den.
0: Zuzaně Boučkové děkujeme za vyčerpávající a skvělé informace přímo z místa, z Mladých Buků. Pro vás, milí posluchači, je to jasný tip na dobrý výlet. Kompletní přehled fotky, videa, které Zuzka na místě dneska pořídila, určitě zase najdete na webu Českého rozhlasu Hradec Králové, na našem Instagramu, Facebooku. No a my se budeme těšit, kam se Zuzana Boučková vypraví příště. Děkujeme, hezký den.
1: Také děkuji, naslyšenou.
2: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu. Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. V zámecké oranžerii v Lázních Bělohradě bude zítra od 16 hodin otevřená výstava Ostrovy ke stému výročí narození bělohradského rodáka, redaktora a spisovatele, autora dobrodružných knížek pro mládež Svatopluka Hrnčíře. Výstavu chystala jeho dcera Hana Eliášová společně s rodinou Krausových a Hrnčířových. Při přípravách se kolegyně Vlaďka Vildová potkala s výtvarnicí Alenou Tajmrovou.
1: No, jde to pomalu, protože se nám zadrbaly tiskárny trošku, takže jsme museli trošičku improvizovat.
2: Celá vaše rodina se na této výstavě nějak podílí tvůrčím způsobem, hlavně ten maják. To je také vaše rodinné dílo.
3: Tady máte zrovna fotku, to je zeď a dcera Celestina.
2: Tvoří maják na zahradě.
3: Na zahradě doma na studni. Tady je ten spodek, kde jsme vystříkali na to 12 pistolí montážní pěny, aby to vzniklo.
1: Když Hanka mi dávala materiál, tak první, co tam bylo, vlastně obrázek s majákem, že jo. I měla takový nápad, že bych chtěla jakože ty tátovy ostrovy nějakým způsobem pojmout. Takže jsem si už udělala tu myšlenku, že tam musí být maják.
2: Paní Eliášová je přímo z přízně pana Hrnčíře, Hana Eliášová, dcera. Uh-huh. Jak vy byste ho charakterizovala po stránce profesní?
4: Jako velice pracovitýho člověka, který byl opravdu jako ponořený do té své práce a nadšený pro všechno.
2: Spisovatel, ale také redaktor.
4: No právě, že většinu profesního života byl hlavně redaktor. On pracoval pro dětské časopisy a byl té práci naprosto oddán. Většinu knížek napsal až v důchodu.
2: Pro mládež.
4: No, to je těžiště jeho práce. Většina těch knížek je teda pro starší školní věk a jsou to dobrodružné příběhy dětí. On vlastně celý život psal o svém dětství. Tak jak si to pamatoval, jak s kamarádama tábořili v létě nebo dělali nějaké objevné výpravy po okolí, tak o tom psal. Většinu té profesní dráhy byl v časopise Pionýr, který v té době okolo 68. byl přejmenován na Větrník, potom zase se teda k tomu názvu musel vrátit. Posledních, myslím, možná necelých 10 let byl zase v časopise Ohníček. Kdybych teda měla říct, kdo ho úplně nejvíc inspiroval, tak Jaroslav Foglar.
2: Řekněme si, kdy začíná. Tak
4: vernisáž bude zítra ve 4 hodiny. My jsme i docela překvapeně zjistili, že táta má pořád takový docela fanklub mezi Foglarovci, lidmi ze sdružení přátel Jaroslava Foglara.
2: Bude tam pozdvižení hudební? Třeba?
4: No, bude, ale to zase tedy zajistí rodina Krausova, Tajmrova, Aleny a Jirky dcera. Nám přijede zaspívat skautské písničky, protože náš táta byl také skautský vedoucí. Vedl tady oddíl Vlčat. Jedním z chlapců z toho oddílu byl Aleny strýček, Pavel Tajmr, který byl pozdější vynikající grafik.
2: Ano.
4: On tehdy jako 10letý krásně psal a kreslil kroniku toho oddílu. No a tam se vždycky dočteme, kterou písničkou zahájili nebo končili schůzku se svatíkem. Celestína Krausová je aktivní skautka a všechny ty písničky zná, tak nám je přijde zaspívat.
0: Vernisáž výstavy Ostrovy Svatopluka Hrnčíře začne v zámecké oranžerii v Lázních Bělohradě zítra v 16 hodin. Pozvali vás manželé Alena Tajmrová a Jiří Kraus, Hrnčířova dcera Hana Eliášová a kolegyně Vlaďka Vildová.
5: Jsme s vámi i na Jičínsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Královské věné město Jaroměř slaví 900 let.
1: A my se přidáme ke gratulantům v pátek dopoledne mezi 9 a 12 hodinou.
0: Přihlásíme se živě z Městského muzea a pozveme na muzejní noc mezi vlaky do Výtopny.
1: A taky nahlédneme do programu královských slavností a tradičního festivalu Jařinec.
0: A pořádně tu 900 společně oslavíme.
1: V pátek dopoledne v Jaroměři.
0: S Janou Kudevejsovou
1: a Jakubem Šmitem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Jak vzniká čalouněný nábytek, kvalitní český, tak zítra to můžete přijít osobně omrknout, protože hradecká firma Polstrin navazuje na rodinnou tradici a od roku 57 buduje dobrou pověst českého čalounického řemesla na pražské třídě v Kuklenách. Kombinuje původní řemeslné postupy s moderním designem a na zítřejší den otevřených dveří v Polstrinu vás přišla pozvat manažerka marketingu Valerie Turečková, kterou vítám ve studiu. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jak se říká, lepší stokrát vidět, než jednou slyšet. A zrovna třeba takovou věc jako výrobu krásného designového nábytku, jak vzniká přímo pod rukama vašich mistrů, je lepší určitě vidět, než o tom tady vyprávět. Takže zítra máte v Polstrinu den otevřených dveří. Kdo má přijít a na co se může přijít zájemce podívat?
1: Přesně tak. Zítra od 15 hodin máme den otevřených dveří. Tímto vlastně srdečně zvu úplně všechny posluchače a nejenom hradečáky, ale ze širokého okolí. My jsme se rozhodli, že to, co děláme, tak chceme ukázat, jakým způsobem to děláme. Není to žádný tajemství. Chceme, aby naši zákazníci viděli, jakým způsobem vzniká kvalitní čalovní nábytek. Návštěvníci zítra uvidí nejenom, jak se stříhá látka, jak se stříhá kůže, jak se šije, ale uvidí čalovníky v akci a navíc si sami vlastně můžou to naše čalovnické řemeslo i vyzkoušet a můžou si odnést ten svůj výtvor vlastně sebou domů a myslím si, že to je jako úplně skvělá příležitost k tomu si šáhnout na to čalovnické řemeslo, které mimochodem příští rok vlastně v Hradci Králové oslaví 70 let v té naší budově. Takže to si myslím, že jako bude jako určitě potřeba nějakým způsobem oslavit. A kromě vlastně toho, že si budou moci i očalounit něco, tak si budou moci vyzkoušet i designerskou práci, kterou vlastně mají na stole naše designerky a pod jejím vedením si budou moci vytvořit vlastně interiér, takový moodboard, že by náhodou doma řešili nějaké novinky, rekonstrukce, řešili novou sedací soupravu, tak si mohou barevně sladit a připravit se už na tu změnu a nechat si třeba i od nich poradit.
0: No to je super. Dneska se všechno robotizuje, automatizuje, mechanizuje. V Polstrinu se nábytek opravdu pořádila rukama?
1: Přesně tak, všechno děláme rukama. Používáme i moderní technologie, některé věci se snažíme si je usnadnit a urychlit a hlavně zefektivnit, takže třeba na stříhání máme stroj CNC, který vlastně tu látku vystříhá velmi rychle a usnadní vlastně těm našim stříhačkám tu práci a velmi zefektivní. Takže nůžky stále používáme, ale ten stroj na tu látku nám to velmi usnadní. Kůže, to se stříhá ručně.
0: Ale jinak ten podíl ruční práce, ten tam je pořád velký. To řemeslo tam žije prostě.
1: Ten nábytek projde několika páry rukou a ta duše těch našich řemeslníků, ta se tam otiskává několikrát, takže zákazníci mají vlastně to naše řemeslo doma.
0: Myslím, že to může být velmi zajímavé vidět, jak se vyrábí taková sedací souprava nebo křeslo prostě, co je vevnitř vůbec.
1: Přesně.
0: No ale Polstrin je, jak už jste sama zmínila, dlouhodobou a neodmyslitelnou součástí hradeckých Kuklen a tak vy jste do programu na ten zítřejší den otevřených dveří připravili i takovou historickou přednášku.
1: Přesně tak. My se hrdě hlásíme k tomu, že pocházíme ze Salonu republiky, že jsme z Hradce Králové, kde vlastně to je kolébka nádherné architektury i designu a už vlastně za té první republiky se tady mluvilo o kultuře bydlení a my se vlastně k té kultuře bydlení jako hlásíme a chceme navazovat i na tuto tradici, nejen na to řemeslo jako takové. A přišlo nám fajn díky tomu, že jsme z Kuklen, tak pozvat ke spolupráci Muzeum východních Čech a zítra od 17 hodin přijde archeolog Radek Bláha nám vyprávět o té nejstarší historii Kuklen a řekne nám, co je vlastně kuklenský rondel.
0: Takže i vy se dozvíte, co ještě třeba nevíte.
1: Já už to vím, ale nevěděla jsem to a myslím si, že spousta posluchačů to třeba neví a doufám a jsem o tom přesvědčena, že ta přednáška bude velmi zajímavá.
0: Polstrin v Hradeckých Kuklenách zítra zve všechny zájemce na den otevřených dveří. Ústy manažerky marketingu Valerie Turečkové jste se teď dozvěděli, co všechno vás tam čeká. Já vás ještě jednou poprosím, v kolik můžou první zájemci přijít a jak dlouho je tam necháte, aby se vším seznámili?
1: Můžu přijít od 15 hodin, budeme tam pro ně až do 20 hodin, když se to protáhne, tak klidně ještě déle a zveme hlavně všechny i včetně dětí, protože máme pro ně připravený dětský koutek, různé hry, budou si i děti moci vyzkoušet, jak se vyrábí třeba čalovněný knoflík, ukážeme jim i náš hotel, v kavárně budou připraveni, budou mít načchystané občerstvení a naši specialitu císařský trhanec, který mohou ochutnat.
0: říká Valerie Torečková. Děkujeme, že jste přišla pozvat do Polstrinu, no a zítra přejeme velkou návštěvu, ať to všechno krásně zvládnete, hezký den.
1: Děkujeme moc, nashledanou.

0: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Dobré odpoledne, Radio Bazar je tu pro vás, telefonní číslo do studia znáte, právě jste ho slyšeli, tak ho vytočte a jdeme na to. Dobré odpoledne, Radio Bazar.
2: Dobrý den, já vás zdravím a měl bych na prodej polobotky, jsou to pracovní se špičkou pevnou a asi třikrát nošený a je to číslo 44. A bylo by to na číslo telefonu 731 347 275 Česká Skalice. Děkuji a pěkný den.
1: Pěkný den, naslyšenou. Polobotky pracovní pánské s pevnou špičkou, velikost 44, zánovní, skoro nenošené. 731 347 275 a pokračujeme. Dobrý den, Radio Bazar.
3: Dobrý den, nabízím šedohnědý 200, zachovali rozložitelný na dvoulůžko do 1000 korun a silnou novou benzínovou elektrocentrálu, německá výroba, má to výkon 7,8 kW na 400 V a 3,9 kW na 230 V. Je to na Holicku 732 90 45 11. Děkuji.
1: Pěkný den a naslyšenou. Tady je nabídka z Holicka. Pán nabízí takové dvoukřeslo, dvouset, tomu říká, které se dá rozložit na dvoulůžko a elektrocentrálu, velmi silnou, benzínovou, německé výroby, telefon 732 90 45 11 a Radio Bazar pokračuje. Dobré odpoledne, vítám vás. Radio Bazar, dobrý den.
4: Dobrý den, prodám nábytek z pozůstalosti ze 30. let, chlebovky, kuchyňskou skříň, foto zašlu, hodné na chalupu, dobrý stav. Perský koberec, 3x4 metry za 50% nové ceny, promítačku 16 mm, meoklub 16, je to Vrchlabsko, telefon 730. 5, 5, 4, 2, 8, 7.
1: Děkujeme. Děkuji. Vám a hezký den, naslyšenou. Nabídka z Vrchlabska, nábytek z pozůstalosti z 30. let, třeba vhodný na chalupu, v dobrém stavu, nabízí pán. Perský koberec, 3x4 metry za poloviční cenu a promítačku 16 mm pás. Pán má číslo 730 554 287. Další inzerát je tady. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Já už jsem minulý týden, nebo před 14 dní mackáním z pejska štěně, nějakého labradora nebo něco podobného, kdyby někdo měl ve okolí.
1: Ve okolí, to znamená, odkud jste?
5: Od Česko-Skalicko, no tak nemusí, někam zajedu.
1: Takže
5: no.
1: Někde na Náchodsku třeba ideálně.
5: Na Náchodsku, no, ano.
1: Tak, dobře, a teď ještě číslo na vás.
5: 721 275 924.
1: Říkal jste štěně, že scháníte třeba, ano. Labradora, vytrváte...
5: No, nebo berňáka může být, to je jedno.
1: Mm-hmm, dobře, i trošku třeba nečistokrevný může být ten pejsek,
5: no,
1: jo?
5: Taky,
1: bez papíru.
5: Taky může být.
1: Tak jo?
5: Taky může, no, no,
1: tak
5: no,
1: se
5: no.
1: Vám to snad podaří a mějte se hezky. Naschledanou.
5: Děkuji, naschledanou.
1: Tak, tady je pán z České Skalice, který by někde na Náchodsku byl rád, kdyby se mu ozval majitel, který může nabídnout štěňátko, třeba labradora, na čistotě původu netrvá. 721 275 924. Dobrý den, zdravím vás. Vítejte v Radio Bazaru.
6: Dobrý den, nabízím k prodeji málo používaný balkonový set, který se skládá z kulatého stolu a z dvou židlí. Židle jsou sklápěcí, povrch opěrek u židlí a desky u stolu je černobílá kostka a k tomu bych ještě prodala umělý strom hroznového vína, je vysoký asi tak 1,50 m, šířka 90 až 1 metr a to vše na informacích a na telefoně, je to na Lichnovsku a můj telefon 720 573 830, děkuju pěkně, nashledanou.
1: Nashledanou, tady je nabídka z Lichnovska, balkonový set, stolek a dvě židle a ještě umělý strom jako hroznové víno 720 573 830. A pokračujeme dalším inzerátem. Dobré odpoledne, můžete povídat.
7: Dobré odpoledne, já bych chtěl prodat na Teru nebo na Vary pluh obou strany, brány hřebenové a pluh jednostranný pravý. Vše je málo používané ve výborném stavu na telefonním čísle 774 363 208. Děkuji.
1: Hezký den, naslyšenou. Nabídka na Teru nebo Vary, pluhy a brány 774 363 208. Další inzerát, dobrý den, Radio Bazar, co nám nabídnete?
8: No, dobrý den. Kolám na inzerát, že prodám teravary s pluhým obracákem a k tomu ještě rotavátor a čem to chtěl. No a to asi všechno. 724 905 403.
1: A odkud voláte?
8: Hradec.
1: Z Hradce. Tak děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
8: Děkuju, nashledanou.
1: Tak, teravary s pluhem a obracákem a rotavátorem, hradecký inzerát 724 905 403. Radio Bazar bude ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové pokračovat zase zítra odpoledne po půl čtvrté.
0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.

Český rozhlas Hradec Králové hledá do svého týmu pracovnici nebo pracovníka recepce. Nabízíme práci v režimu dohody o provedení práce. V případě zájmu očekáváme vaše životopisy na e-mailové adrese recepce@hk.rozhlas.cz a to nejpozději do 31. května.

Ve středu 20. května posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Aktuální čas 15 hodin 52,5 minuty. V 16 hodin tu bude Radek Pulkrábek a nabídne vám další zprávy. A pak začne Humoriáda a společnost vám dnes budou dělat a bavit vás budou Patrik Rozehnal a Kateřina Macháčková. Pěkný poslech.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Školu v Kostelci nad Orlicí v Drtinově ulici čeká oprava. Česko neplánuje přijmout dalšího člověka s podezřením na nákazu ebolou. Jablonec

0: kde provedou hydroizolaci a vymění podlahy.
1: Budova školy má dlouhodobé problémy s vlhkostí. Součástí oprav proto bude podřezání obvodového zdiva, nová izolace podlah a pokládka podlahových krytin. Práce začnou na konci června a hotové mají být ještě před začátkem nového školního roku. Město za rekonstrukci zaplatí zhruba 2 miliony korun. Z Kostelce nad Orlicí Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Česko neplánuje přijmout dalšího člověka s podezřením na nákazu ebolou, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO. Podle něj stát nemá přebytečné kapacity pro takové pacienty. Do Česka míří z Ugandy americký lékař, který by mohl být nakažený ebolou. Večer ho přijme pražská nemocnice na Bulovce. Požádala o to americká ambasáda. Riziko šíření eboly v Česku je podle Adama Vojtěcha nulové. V Teplických Skalách předčasně skončilo hnízdění kriticky ohrožených sokolů stěhovavých. Z tamního hnízda zmizela všechna tři vylíhlá mláďata. Příčinu zjišťují ochranáři ze správy chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Letos přitom ptáci hnízdili dál od turistických tras a lidskou přítomnost snášeli dobře.
2: Ochranáři tak letos kvůli dobré poloze hnízda nemuseli v Teplických Skalách omezovat vstup na hlavní prohlídkový okruh. Mláďata v klidu přečkala i tradičně silný nápor turistů během květnových svátků. Hnízdění ale i tak skončilo neúspěšně. Naposledy tady sokoly vyvedly mláďata v roce 2022. V celé oblasti Broumovska aktuálně hnízdí zhruba 10 sokolích párů. To odpovídá dlouhodobému průměru. Václav Plecháček, Český rozhlas. Sport.
0: Na stadionu v Hradci Králové dnes bude jasno o vítězi domácího fotbalového poháru. Utkají se v něm Jablonec s Karvinou. Finále začne v 18 hodin. Vítěz se kvalifikuje do závěrečného předkola Evropské ligy a bude mít jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy. Počasí. Noc bude oblačná až polojasná s přehánkami teploty do 12 stupňů. Zítra čekáme polojasno až oblačno, místy přehánky, večer budou srážky ustávat. Teploty na východě Čech 19 až 22 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž bude zítra na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dopravní nehoda teď komplikuje provoz na hlavní trase Vamberk-Záměl. Pozor, srazila se tam tři auta, projíždějte opatrně. Tolik informace z dopravy.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Začíná naplno, připraven Patrik Rozehnal, ještě přede mnou někdo už otevírá ústa.
6: Ano, Kateřina Macháčková. Tam zdravím.
5: Ano, to je
6: krásné odpoledne.
5: Když děláme docházku, ale je to tak.
6: Ano.
5: Můžeme začít. Všechno. Ano. Předmět nazvaný humor za mikrofonem.
6: Ano, humor. Jo. Ježíši Kriste, to zavazuje.
5: Jo.
6: Nejlepší je bezprostřední humor.
5: Bezprostřední humor.
6: Ano.
5: Dobře, vyhlašujeme dneska volnou zábavu.
6: Ano. Humoriáda.

0: Tak, taky jsme optimisté. Věříme, že tahle hodina dobře dopadne i pro Kateřinu Machačkovou, která jako host. A teď jako na úvod pro koho? Koho vytáhneme?
1: Ano, já bych ráda slyšela Lubomíra Lipského s Václavem Lohnickým, kterého jsem leta moc dobře znala. A to, ta scénka se jmenuje Oddělení kýblů.
2: Dobrý den. Dobrý den, prosím vás, pane informační. Prosím vás, kde je tady oddělení kýblů?
3: Iglu? Iglu?
2: Ne, iglu, kýblu.
3: To si až v létě, pane, v zimě jsou iglu vyprodaný.
2: Ne, říkám iglu, kýblu.
3: Jo, kýblu, tak ano. Moment, to se musím podívat do seznamu. Říkáte kýbl?
2: Ano.
3: To je vodka, že jo? Kabelky, kartáče, karty, nechcete radši karty?
2: Třeba o to, ale momentálně jak si nemám na karty čas, prosím vás, kýbl.
3: Kefir, kimono, klobásy, kmín, kmínka, vis, alaš, knobloch, to je vedoucí. Kouřové rovory, krupice, krupky, kruti, brka, koukejte, co my všecko máme. Kukačkové hodiny bez kukačky.
2: Počkejte, co to je?
3: To je divadelní kukátko na zemínku.
2: Prosím vás, zkuste to třeba pod N, ano, N, jako nádoby.
3: No. Nadávky, vys reklamační oddělení.
2: Tak pod V, jako větší nádoby.
3: Vě. Tady, věstonická, Venuše, vys suvenýry z umělé hmoty. No,
2: tak se podívejte pod U, jako umělé hmoty, ano?
3: U. Hele, tady to bude. Umělé květiny, umělé řasy, umělé boky, umělá... To se vás netýká. Uklízecí potřeby.
2: No pozor, to by mohlo být uklízecí potřeby.
3: Uklízecí potřeby, vys manželské povinnosti. Aha, tak tadyhle, hadry na podlahu, podlaha na hadry, vázy, denní vázy, noční, vědra.
2: Vědra.
3: Vědra bez ucha, vědra s uchem.
2: Ano, vědra s uchem.
3: Suchem, vědra pánská, vědra dámská, chcete pánský nebo dámský?
2: Jaký je v tom rozdíl?
3: Dámský jsou na míru z donešeného materiálu.
2: No tak pánský. Prosím, které je to patro?
3: Sedmý patro. Ale jestli vám můžu poradit, tomu prodavači něco takhle jako přistrčte, rozumíte? Bokem.
2: Bokem, aha. Myslíte jako umělým bokem, jo? No samozřejmě. Tak sedmý patro vpravo. Děkuji vám, nashledanou. Dobrý den, prosím pěkně, já bych prosil jedno pánské vědro s uchem. To jste vy?
3: K službám, prosím. A kdo jako?
2: No, teď jsem s vámi mluvil dole, v informacích.
3: No tak to ne, prosím, to byl můj bratr.
2: Jo, bratr, no tak proto. A to jste zřejmě dvojčata, víte?
3: No tak řeči dvojčata jsme, jenomže bratr je až z druhého manželství. Jaký vaše přání, prosím?
2: No tak já bych nutně potřeboval pánské vědro s uchem, prosím vás.
3: Jo, tak ve vědrech to jsme bohužel vyvědraní.
2: No tak když dovolíte, já bych tady měl jaksi pro vás tadyhle takovou maličkou sžánu.
3: To nemuselo být. Ale no, muselo. Ale že jste to ví, tak by se tu snad něco našlo.
2: No tak.
3: Přejete si nízké a úzké, nízké a širší, vyšší a úzké, vyšší a široké.
2: No tak radši nějaké větší, ano.
3: A v jaké barvě, prosím? Můžete mít bílé, šedé, modré, krémové, béžové, hráškové, zelené, fialové, hnědé nebo snad růžové?
2: No tak to jsem teda na rozpacích safra, tak mi dejte třeba to růžové, ano.
3: Prosím, tady je, hned vám to zabalím.
2: Ne, to ani nemusíte. Víte, já hrozně pospíchám.
3: Ale co pak?
2: Ono totiž u nás v bytě hoří.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Na přání Kateřiny Macháčkové, Lubomír Lipský a Václav Lohnický, ten tu tak často nebývá v těch ukázkách.
1: No ne, tak on jako moc, myslím, v těchto scénkách nevystupoval. No. Ale měl humorný role jako ve filmech různě. Jako,
0: takové ty
1: že,
0: menší, to byl, typické.
1: Ano, Marečku, podejte mi péro, nebo jo, hujer.
0: Už je čas,
1: jo, hujerovi, už je čas.
0: Ne, bážně,
1: ale on byl takovej jakoby kvapnej i v civilu. Já ho znám, protože v podstatě já jsem v jeho první inscenaci hrála, když mu bylo 22, když mě vzali do Libně do divadla a hrála jsem moc jeho inscenacích a vím, že...
0: On teda režíroval.
1: On tam režíroval, tam nehrál. No a on měl třeba báječnou éru, jako v podstatě v 60. letech, kdy se tady hrál takovej budovatelský repertoár, tak tam se hrál All B. Williams americký hry a opravdu to byly třeba evropský premiéry těch věcí, jako kdo pak by se, nebo kdo se bojí Virginie Woolfový, All B. Byl dokonce na premiéře. opeře seděl.
0: To je legendární představení.
1: No, úžasný. No a on třeba na první čtení, to tak všichni koktáme, ten text, jo, někdo si to ani nepřečet, a on už běhal se stopkama po hledišti a už měřil, jak to bude dlouhý, to představení. Jo. Takovej kvapnej, jako o pět kroků, jako hujer už je čas, o pět kroků napřed.
0: A to, aby pak věděl, kdy krátit, nebo jako proč to? Aby pak nahlásil do programu, napište tam, že to bude trvat 128 minut. Jo,
1: nebo... o tom jsem nepřemýšlela, to je zajímavý. Tak asi to...
0: Jo. No tak musí mít nějakou představu asi.
1: No ne, právě, a měl časovou. A jo. Nebo běhal třeba, když bylo první představení, nebo pro důchodce dopoledne, tak běhal mezi takhle po straně jako hlediště, ano. A nabádal diváky, kdy se mají bavit.
0: Jo? Kdy se jako zasmát.
1: Ano, opravdu. No.
0: Smějte se, paní, smějte se.
1: Ano, tady, jako, nebo, a tak nebo mimicky aspoň, jako naváděl, jako k smíchu, nebo jo. Teď jako nic.
0: Chodil na kontroly potom, když se hrál třeba extra repríza, tak je tohle dělal.
1: Tak na tou reprízu asi.
0: No, jako... nemyslím jako nějaké další. Jako
1: no, ne,
0: tu...
1: ale tak jako on chodíval, ale ne jako, to byli někteří jako Otto Markaryček, který chodili na každý představení. Jo. A po každým jsme dostali na stroji připomínky, jo. Ale pak byli, kteří to nikdy neviděli, že jo, to představení už.
0: A to jste jako... obdrželi potom při další návštěvě divadla, jste dostali v obálce jako
1: ano,
0: dopis.
1: Ano, nebo jsme to měli na vrátnici. Aby jsme se na to mohli připravit.
0: Paní Macháčková, máte tady od pana Kryči vzkaz?
1: Ano, my už jsme věděli, my už jsme šli na jisto.
0: Jo, a co to třeba bylo? Jako, bylo to hustý?
1: Tak nebyl, no tak celkem, já jsem byla jako obrněná, ale vím, že třeba u Krejče, já jsem vždycky měla strašnou trému a měla jsem hrozný mindráky, že jsem strašná a jednou na zkoušce jsem právě ve zkušebně takhle byla strašná a on po té zkoušce řekl, dneska byla nejlepší Kateřina a mě vám tak psychicky jako pomohl, posílil mě, že od té doby vím, že i studentům, když učím, vím, kde je potřeba pomoct.
0: Kateřina Macháčková, náš dnešní host, vybrala Lubomíra Lipského vedle Václava Lohnického. A právě toho si můžeme dopřát ještě s Miroslavem Homolou, tedy Lubomíra Lipského v další ukázce v konkurzu na Vrátného v baru. A nebo povídka v podání z úst Jiřího Grossmana, proč chci vést zanedbanou mládež z návštěvního dne pořadu Semafor. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou, když pošlete heslo Humor, mezera a A nebo B na telefonní číslo 90 011 04. K tomu Vašek Neckář.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Volejte, vytvářejte svůj pořad. Teď rozhodujete o tom, jestli ta další ukázka bude s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou nebo s Jiřím Grossmanem. Vyjádřit se můžete na telefonu 731 800 900 a je tu taky SMS-kové číslo 90 011 04 Humor Mezera A nebo B. A zvedáme dnes telefon s Kateřinou Macháčkovou.
2: Ano.
1: Komu? Dobrý den po telefonu.
3: Dobrý den.
1: I vám? Tak hlasujte,
2: ano.
1: Vybírejte.
2: Dobrý den.
3: Standa Zemník vás v Borozerovi.
1: Taky.
3: Chtěl
2: děkujeme.
3: Chtěl bych paní Macháčkou podpořit vybrání, souhlasím s ní.
1: Pana Lipského tedy. Dobře,
3: ano.
1: Tak jo.
3: Ano,
2: děkujeme.
1: Děkujeme za ten bod. Kdo dál?
4: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Patriku, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
2: Moc
4: dobrý
2: děkuju.
4: Den, paní Macháčková.
2: Vám také.
4: Přeju vám vše dobré, ať se vám daří, hlasuji pro Patriku pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný večer či příjemné čtvrteční ráno. Kmory Jadice Růžena z Rychnovska, nashledanou.
1: Děkujeme.
2: Děkujeme moc.
1: Ještě někdo se přidá?
5: Jo, přidává se Světlá Hora.
1: Ano.
5: Zdravím úžasného hosta Kateřinku Macháčkovou.
2: Děkuji moc.
5: A souhlasím, skvělý výběr. Prosil bych pokračovat.
1: Dobrá, Lubomír Lipský, Miroslav Homola, konkurs na vrátného v baru.
6: Ale naše hosty rozhodně nemůžete tady šacovat.
7: Aha.
6: Mohl by z toho vzniknout skandál. Takový host by si toho mohl všimnout.
7: Jak to, co pak odsud je někdo střízlivý?
6: No ano, taky se stávají takové případy.
7: Tak to neplníte plán, víte?
6: Ale ano, ale podívejte se, přijde pán s dámou.
7: Ano.
6: Pán se patřičně setne.
7: No.
6: Ale dáma si jakž tak zachová ještě přehled.
7: No jo, ženský jsou bestie. To já znám z domova tohle. Helejte, když mi kluk skočí pro 2 litry piva,
6: jo.
7: Tak mi ho růžena celý vypije. No jo, ale v restauraci si dá jenom limonádu, víte, aby se udělala hezkou a já, abych vynikl z té horší stránky.
6: No, podívejte se, taky vám tady vznikne problém,
7: ano.
6: Koho pustit dovnitř.
7: Ano.
6: Přijdou k vám cizinci.
7: Jo.
6: Poznáte podle toho, že...
7: Že mají peníze.
6: Ale ne, že...
7: Že můžou jezdit v autáku v opilí.
6: Ale ne, že mluví cizím jazykem.
7: No, to je fakt. Těžko si lze představit třeba maharadžu, jak mluví chocky, víte? Já přišíl te přívá na břítov, Hanálko.
6: No, vidíte.
7: U nás.
6: Tak podívejte se, přijdete třeba takhle.
8: Bonsoir, monsieur.
7: To je francouz.
6: No,
7: jak jste si zaspal nos, to jsem poznal francouz. To je v tom případě mu řeknu, foj, foj, monsieur, foj, foj, asi je na kole, no, a nastavím ruku.
6: A co, když přijde s dámou?
7: Tak nastavím dvě.
6: No, tak, tak dál.
7: Ano.
8: Good evening.
7: A je. Angličan. To spíš Angličan, víte?
6: Angličan,
7: nebo... Jo, tak to řeknu. Když Angličan, tak řeknu. Hello, lucky strike.
6: No.
7: Hello, Dolly. Cocaine, bait, okay. A nastavím ruku.
6: No, výborně. A třeba přijde takhle. Bono sera, signore. A víte, un tavolino libere.
7: A je, znám.
6: No?
7: Jak se řekl sera, poznal jsem, to je jich. To je jich.
6: No, prosím.
7: Sera, jich. Tak Budějovice a tak, víte? V tom případě řeknu, servu, signore, piškum prečinzano, čumendo, šupito presto, voni magore, čau. A nastavím ruku.
6: Dobře. Guten Abend. Bitte schön, haben Sie noch ein Platz?
7: Ja, ja, kiss dich hart. Sicher Platz fort immer wäre. Ahoj, Lili Marlen. A nastavím ruku.
6: Výborně, vidím, že ovládáte řadu jazyků.
7: Ano.
6: A co když k vám přijde Čechoslovák?
7: No, proč ne? No. Znouze i Franta dobrý.
6: No jo, ale co když přijde takhle? Máresto já, Baruško. Dejte šéfičku, nebyl by tam jedno křesílko?
7: Jo, bylo šéfičku, elektrický. A nastavím ruku.
6: Výborně, dál.
7: Ano.
6: Teď dávejte pozor. Přijde tlustá paní se zrzavým přelivem a bude tam dělat strašný kravál.
7: Poženu svinským krokem.
6: Sláva, dobře, to je totiž moje paní.
7: Ježi. V tom případě, pardon.
6: Ne.
7: A kdybyste chtěl, tak...
6: Ne, já to nechám úplně na vás.
7: Výborně, tak jsem přijatý.
6: No ne, počkejte, to my vám ještě napíšeme, víte? Aha. Obsadit takové místo, to není jenom tak. To musí být člověk ryzího charakteru. Musí být solidní. Musí mít, no prostě, dneska se nám do pohostinství loudějí všelijací živlové, berou úplatky.
7: Ano.
6: Nechaj se, prosím. Urážet s propitným.
7: Ano, pane vedoucí, ještě, že jste mi připomněl. Hlejte, s tím propitným jako, jo. Jako co vyšacuju,
6: jo.
7: Tak jsem chtěl říct, že jdeme spolu samozřejmě na půl.
6: Výborně, pane Hlustvý Sihák, jste přijat.
7: Děkuju, ocivě, děkuju.
1: Humoriáda. Lubomír Lipský, Miroslav Homola, ocitli jsme se s nimi v baru. V baru někdy byla, chodila nebo hrála něco barového?
9: Kačka já barového?
1: Mahlačka. No, zpěvačku.
9: Tak já myslím, že no, zpěvačku jsem nehrála, já jsem byla ta naivka, tak do 40 jsem hrála ty naivní dívenky v baru. No, v baru ani si nepamatuju, jestli jsem někdy byla.
1: A poprvé, kdy?
9: Poprvé, kdy jsem byla v baru.
1: No.
9: Tak jako párkrát, zase to já jsem nebyla tak jako naivka, no ale vím, že jsme jako tak jako, no párkrát jsem byla v baru, no chodila třeba ve Varech na festivalu a tak, ano. No ale takže by sama, tak v podstatě já bych tak řekla, že ve čtvrtém ročníku na Damu jsem měla už dítě. Takže já vlastně měla od začátku dítě, jo. Takže jak si teď...
1: Zbary byl útrum.
9: Ano, no, takže, jak si ty, takže ten život by se jako uspořádával trošku jinak, než jako
1: no,
9: by tak
1: jasně,
9: ty...
1: No, jasně,
9: jak teď, že volno a tak, no takže to bylo takový...
1: Maximálně do mléčného baru.
9: No, ale mléčný bary, to bylo úžasný.
1: No to jo.
9: Mléčný bary, snídaně v mléčném baru, no. To zmizelo.
1: No, bylo báčí.
9: A v baru taky, no, v baru jo. To je taky. Pamatuju si na filmovém festivalu v Moskvě, jako s Milošem Skalkou, jako, ale tam to bylo zábavný, protože tam byly jako hvězdy z celého světa. Ale nikdo neměl ruble, stejně jako my, tak jsme si chodili vždycky i před cizíma filmama klanět takzvaně. A za to jsme dostali 50 rublů, aby jsme potom utratili v tom baru, jo. Takže takovýhle, ale takže světový americký hvězdy, všichni jsme jeli autobusem do nějakého kina a tam jsme se poklonili za 50 rublů. To přece je úžasné.
1: Jo, jak dlouho jste tam byli?
9: Byli jsme tam týden, nebo 10 dní, no bylo to úžasné.
1: Kolik se dá stihnout filmu za den?
9: No ne, tak já jsem tak aspoň jeden asi, myslím, nebo dva, tak nebylo čas.
1: Aby
9: jo.
1: Nepoznali, že sakra chodí, ty herci vypadají všichni stejně.
9: No, a tak byli noví Cikáni jdou do nebe, ty tam ty hvězdy, ty ano. Tam zpívali a takový to bylo opravdu, jsme byli všichni světoví.
1: Humoriáda je tady, kterou posloucháte a vytváříte. Za malou chvíli opět.

0: Trochu RIA v našem vysílání díky Karlu Gottovi právě teď.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
0: A pokračuje Humoriáda s Kateřinou Macháčkovou. Vyčerpali jsme dvě ukázky, zůstali jsme u Lubomíra Lipského, nechtěli jste změnu, tak co nabídneme teď, co vybereme?
2: No já bych myslela, tady se mi zase takový ukazuje další jméno, Jiří Cízler, ano. Což byl takový mnohostranný umělec. A tak tam tady je o Luďku Nekudovi v hotelu v Ostravě, Jiří Cízler.
3: V tom smyslu byl výborný. My jsme jednou byli v Ostravě, ještě jednou taky. A to byla taková schůze všech herců a zpěváků, já nevím, co všechno to tam bylo. A byla to taková jako, no, schůzka prostě, jako, že se vyměňovali názory, kde, kdo, jak, prostě, kde hraje a kam se a takovýhle ty věci. A on prostě v tom... My jsme přišli do hotelu a tam v tom hotelu prostě on, no, přišel, že jo, vyspal se a v noci se tam stala strašná věc, že prostě náhle všechno prostě jako tam přišel nějaký obrovský chlap, takovej bavorák to byl a teď si vzal nějaký cihulky a táhnul je do pokoje, jo, ale tam byly mříže a on vzal ty mříže a vyrval je úplně z těch zdí, protože měl strašnou páru. No a šel s nima nahoru někam a to byl ten první příběh a druhý příběh byl, že ještě někdo prostě, jo, jeden náš kolega prostě zapomněl klíč od pokoje, tak si šel říct od druhej, no a ono to, oni ho neměli nějak, tak tam zavolali nějakýho člověka, který prostě ty dveře jako vyvrátil, jo, a ono to taky se štíplo, po jedné té straně se to celý štíplo. No a on prostě ráno jsme se zbudili, já jsem přišel k němu a říkám mu, to teda včera si teda vypadal, to bylo hrozný. On byl po dvou panákách hotovej, jo. A to bylo strašně, a co ty si tady proved? On má, co prosím tě, teď on byl takový bázlivý, co, jako co, já mám, no, vzal jsi si tři holky, jo, šel si s nima na pokoj, vyrval si dveře, kde se v tobě ta síla vzala, to nevím tedy. Ale ještě si šel nahoru prostě a tam si rozmlátil dveře, protože tam byla nějaká holka, chtěl si se tam dostampat. To není možný, přece to jsem já nemohl udělat. Vám, tak se pojď podívat, lepče. Dovedl jsem ho k těm dveřím, kteří byli ještě vyvrácení. On říkal, no, to jsem nemohl já udělat, no to je vyloučený, přece ty připy, to mají to, jak se a proč a tohle. Já pám, no ne, to bylo tvoje, chtěl si tam ty čudly, tak prostě jako se tohle stalo. No a pak si ještě vyvrátil dveře tam nahoře, on, to není možný. Já jsem tam nebyl nahoře a pan, tak se pojď podívat a tam viděl ty vštíplý dveře, tak už to bylo hotové. A teď měl celou tu dobu, co jsme tam měl problém, jo, jak se dostat z toho hotelu, aby to nemusel platit, jo. Já říkám, ale já ti pomůžu, jsem tvůj kamarád, nebo mě, já půjdu k tím, jo, k tomu, jak tam stojí ten pán, který a řeknu, budu se s ním bavit a ty podlezeš prostě pod tím takhle. No a jo, budeš pryč, já ho prostě zaměstnám, buď klidnej. Skutečně se to stalo, já jsem šel dolů, on měl kufřík ještě, tak mi ho dal, abych ho nes, jako, a plazil se takhle pod tím prostě do ven. A to byla ještě od toho pultu, kde tenhle člověk byl, tak byl ještě kus prostě k těm dveřím, který venkovním, jo. A jak les po čtyřech, tak ten pán se kouká, pán, prosím vás, co to dělá pan Nekuda, co mu je, že leze po čtyřech, a pán, to je takový jeho for, že? On dělá pejska a jestli dívejte, on ještě potom zvedne nožičku a počurá vám ty vrata a pak odejde v klidu. No.
0: Začínali spolu Kateřina Macháčková a Jiří Cízler?
2: Ano. Já si pamatuju, já jsem jako dítě jsem vyrůstala v Českých Budějovicích a už ve 4-5 letech jsem hrála, odnášela komediantům činky. A tam hrál Jiří Cízler v orchestru na housle a můj táta Miroslav Macháček to režíroval, maminka Věra Štiborová hrála Mařenku, zpívala a táta tam objevil jako komediální talent Jiřího Cízlera, takže nakonec hrál roli Vaška, to je takový ten komický nápadník té Mařenky.
0: A tohle se říká, že on vlastně z toho orchestřiště vylez tady na to jeviště pomyslně, ano. Ale jak to ten táta jako objevil? Co ten Jirka dělal? Víme to?
2: Já nevím, tak mě byly 4 roky, já nevím.
0: Jako jestli to nevyprávěl,
2: nevím, co jsem dělala, jako,
0: jestli tam dělal nějaký opičky nebo komentoval to nějak,
2: no, ne, tak
0: nebo
2: asi přehrával. Jo, ale tak možná bych ještě nějaký jako žijící vrstevníky jako našla. A to je zajímavá otázka.
0: Co bylo tím opravdu
2: impulzem? Tak on, to asi bylo nejen během té zkoušky, že jo? Takovej ten, on byl strašně, že to muselo všechno ven z toho Jirky, jo? Takže všemi směry, že jo? No, takže asi tam, no. A pak se ještě ukázalo, jak byl muzikální, že teda dobře zpívá, no.
0: Hraje, režíruje.
2: Taky. Režíruje, potom režíroval, že jo, s Uršulou Krukovou v těch malých formách, že jo, v Semaforu. V kladivadle, hrál v seriálech.
0: A vy dva jste se potkali nějak při hraní nebo nevěště?
2: Tady v tom, v té prodané nevěstě. Prodance. Jinak ne.
0: No tak ale to je originální jako potkat se.
2: No ano, ne,
0: tak to je, ano. Většina lidí může vzpomínat na jako na herce, kolegů takhle hereckých a takhle jako... Že
2: já si schválně najdu, kolik mu bylo, když mě byly 4 roky. V roce 55, no já si tady vygooglím, jako, kde se narodil.
0: Teď už všichni počítají, ano. Přinutili jsme je. A hlavně prosím, ale taky hlasujte a vybírejte, protože já vám teď dám k přemýšlení další jména. Máme tady Jiřího Cízlera a když už to padlo to semaforské období, kde se taky vyskytoval jako režisér, tak nabídnu Miloslava Šimka a Luďka Sobotu ve scénce Hádky na lavičce. Vybíráte si buď mezi show Jiřího Cízlera s Luďkem Nekudou, anebo Hádkou na lavičce s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou. 731 800 900, telefonní spojení sem do studia, to SMS-kové 90 011 04. A teď vy rozhodujete o tom, co budeme vysílat. Vy si tuhle hodinu trochu s námi sestavujete dohromady. Tak do toho.
1: Humoriáda.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Pokračujeme dál a vám dejme prostor přes telefonní linku 731 800 900. Dáváme vám ho společně s Kateřinou Macháčkovou dnešním hostem. Kdo je na telefonu a vybírá si z nabídky humoriádnické?
3: Dobrý odpoledne, tady Bohumír Zdrnovic. Já vás zdravím oba dva.
4: Ano, děkujeme.
2: Děkujeme.
3: Já by si...
2: Cízlera anebo Šimka se sobotou Cízlera?
3: Šimka.
2: Dobře, tak jo.
4: Děkujeme moc za tip.
2: Ať se daří, mějte se pěkně a přepojujeme na dalšího. Vítejte u nás.
5: Ano, dobrý den. Zdravím vás oba dva.
4: Děkujeme.
5: A přála bych si pana Šimka.
2: Pana Šimka s panem sobotou. Dobře,
4: ano, děkujeme.
2: Děkuju, hezký poslech, mějte se pěkně. Ať už cokoliv děláte, dobrý den.
6: Dobrý den, já bych chtěl Bčko.
2: Taky Bčko, šťastnou cestu, tedy odhaduju, že člověk někde v koutě ukryt. Dobrý den.
7: Dobrý den, já vás zdravím, tady Alena z Plzně.
2: Ano.
7: A já bych chtěla taky pana Šimka.
4: Taky. Jo, děkujeme moc za tip.
2: Děkujeme,
4: mějte se krásně.
2: A ještě jeden telefon.
8: Jiba z Hulína a chtěla bych Bčko, děkuji.
2: Dobře, my děkujeme vám všem za pomoc.
4: Za
2: takže Bčko, už jste to slyšeli, znělo to mnohokrát a taky vyhrálo. Varianta B, hádky na lavičce, Miloslav Šimek a Luděk Sobota.
9: Tak si představte, že starý Fábera už to má za sebou. Co? Povídám, starý Fábera, že už to má za sebou, chudák taky.
10: Co?
9: Co? Pohřeb.
10: A kdo umře?
9: No on asi ne.
10: Že proč mi to povídáte?
9: To dovolte laskavě, já se vás tady snažím trošku pobavit.
10: To je výborný.
9: No.
10: Se mi snažíte pobavit tím, že mi začnete vykládat, že tam někdo umřel, jo?
9: No,
10: jste na tom k smíchu.
9: No dovolte laskavě. No. Já vás snad nežádám, abyste se tomu ještě smál, ne?
10: A mám snad breče.
9: No jistě, on tam někde umře nějaký můj známý a vy si tady třepíte jen tak a
10: no,
9: a nic, jo?
10: Samozřejmě no. Nic, byl to snad můj známý, čověče.
9: A co bych
10: vykládám já vám no. O tom, že minulej týden se tamhle ženil švehli.
9: No to snad je rozdíl, ne?
10: Jaký rozdíl, no. Milej pane, já v tom zas tak velký rozdíl no. Nevidím, víte. Kdybyste znal tu jeho satory, tak mu spíš budete přát, aby nežil. Jako ten váš Brambora.
9: Fábera se jmenoval.
10: No jedno, jak se jmenoval, já ho neznám.
9: No.
10: Já vám jenom říkám, že ta ženská švehlíka u moří, to byl persona chlap, ten vážil 123 kilo, pane. Dneska se běžte na něj podívat, na tom plandaj šaty. Ten kvůli ní zhubnul už o dobrý 3 kilo, pane.
9: Chodil dívat, čověče, co mě tady unavujete s nějakým špekounem?
10: Mluvte slušně, žádný no. Špekoun, persona chlap. Ten měl na tu váhu výšku, ten měří 155 cm, pane, víte? Vyjadřujte se jako študovaný člověk.
9: Jak by se tak měl vyjadřovat?
10: Kvůli mě?
9: No, co mi do vás, člověče?
10: To neříkejte tohle.
9: Co mi do vás?
10: Neopakujte to, milej pane, bude komplit.
9: Co mi do vás?
10: On to opakuje.
9: Já to budu opakovat třeba 7x zase.
10: Nebudete.
9: Co mi do vás?
10: No, ještě jednou.
9: Co mi do vás?
10: To bylo 7x. No. Víte, vy jste se spletli jen o jednu nakonec. Vy máte určitou dávku inteligence, že jo?
9: No, to nepochybujte, protože já kdybych mohl nebo chtěl, respektive spíš mohl než chtěl, respektive naopak.
10: Ano, já vás
9: protože vedu. Objektivní a tohle a tam a kdyby potom ještě ano. Mě a klacky pod nohama, ha, to byste se dívali.
10: Teď se mi promluvil ze srdce, člověče.
9: No?
10: Víte, že já jsem vám vlastně nerozuměl, to bylo asi na mě až moc inteligentní.
9: No to se nedivte, já tamhle otevřu kolikrát i skříň nebo okno a pak
10: jo.
9: Řeknu i to, co jsem ani nechtěl.
10: Mě začínáte zajímat, no? Napřed jsem teda byl zoufalej, protože jste mě spíš popudil, jo? Protože...
9: No to se nedivte, víte, on taky tamhle jede, někdo umře a vy tady nic?
10: No nic, no. Samozřejmě, no. Protože ho neznám, že jo?
9: No a co teda já, kdyby se mnou...
10: Co? Co kdyby s váma? No co?
9: No to seklo!
10: Jako na plocho takhle?
9: No.
10: No tak taky nic, protože vás taky neznám, pane.
9: No neznáte, ale jsem člověk.
11: No jo, člověk. S tím se musíte vypořádat sám. Já jsem taky člověk a taky se s tím snažím vypořádat.
9: No dobře, ale tak dobře, dobře, no jo. Ale co bych ty byl teda pes a štěka, teda kouli nebo kočka.
11: Kočka, jestli máte čas a nebojte se nahoru, můžete být i veverka, pane, mě to je jedno, to je váš život.
9: Kocour, zůstaňme u kocoura.
11: No prosím, tam
9: kdybych můžem... byl kocour, zoufale mňouka je, žáda je, jde kolem vás, mléka nemaje.
11: Jo, no, kocouři obyčejně nemají mléko, na to si musíte zvyknout.
9: No a kdybych třoucte kolem vaší nohy, mléka nemají, žáda je vás o vaše vlastní mléko. Dal by byste mi svoje vlastní mléko.
11: No, tak, no. Tak to tak vypadá asi. Jo, čověče, no? Já jsem blázen, no? Který chodí po ulici s konvema a rozdává mlíko.
9: No, vidíte. A teď mi ho nedáte.
11: No, nedám, protože nejste pes ani kočka, navíc nemňoukáte.
9: Ale jsem člověk, pane,
11: no,
9: víte.
11: To tady zase člověk.
9: Člověk.
11: No. To se vůbec staráte o to, komu já bych dal svý mlíko, pane.
9: Já mám strach, aby vám neskysilo.
11: Tak do nás.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Miloslav Šimek a Luděk Sobota. Už to tady možná kdy se říkala, ale ne třeba úplně v plné verzi. S Luděkem Sobotou vy jste si užili výlet do zámoří ve své době.
4: Ano, do Havany na filmový festival. Ano. No. A jeli jsme dvě skupiny. Jedna jela speciálem a to byla skupina Kon, Vondráčková a tak.
2: To bylo letadlem a ostatní pluli lodí.
4: Ano, který tam, ne. Který tam jako mě, celý týden chystali vystoupení. A pak jsme byli skupina. Já, Luděk Sobota a kádrový ředitel z Barandova a my jsme vlastně tam čekali jenom na to uvedení těch filmů. Můj film tam ku podivu nepřišel, nevím jestli Luďkův, ale my jsme měli kruce auto, takže vlastně já jsem pochopila, o co se jedná, takže jsme si potom jsem organizovala s tím šoférem náš čas.
2: Vy jste dorazili na filmový festival a ten film tam neposlali nebo nedorazil?
4: Ne, ten film tam nepřišel.
2: Takže ho tam nikdo neviděl?
4: Ne, tak jsem tam byla jen tak jako, jo. No.
2: Já bych vám řekla, o čem ten film je.
4: Ale já už ani nevím, který to byl, no nějaká taková veselohra, nevím. To bych si musela dohledat, no, ale bylo to báječný. S Luďkem Sobotou, jako už na letišti vlastně, jako on se strašně bál do letadla, já taky, on tam potkal nějakého kamaráda v té hale a ten měl, a vypili jsme mu flašku whisky, takže jsme byli úplně jako omráčený, ale bylo pikantní, my jsme letěli linkou a měli jsme všechny možný lahůdky, co tam byly, když to ta skupina v tom speciálu, ty měli vepřovou, karbonátky a českou kuchyni, jo, když to my jsme měli mezinárodní kuchyni, no tam, takže jsme se tak jako trošku jako tam ovínili, no vím, že Luděk Sobota měl sebou nějaký menší obnos, ten se mu první večer hned ztratil, já jsem sebou měla $17, který se sbírala celá rodina, ale my jsme stejně nikam, jako to, tam nebylo co kupovat ani kam jít.
2: Tak co jste si přivezli jako vzpomínku na Kubu a Havanu?
4: Vzpomínky. Ne, to mi nikdo neveme. No. A tak ten večer jsme viděli.
2: Ano, a Havana jaká?
4: Havana byla krásná, ale byla zřejmě ve stejném stavu nebo v technických jaksi vymožeností, jako je teď.
2: Ano.
4: A bylo to, jako byli jsme tam v roce asi 86 a bylo to tak, jako, nebo možná později v těch 70. letech a bylo to na úrovni toho 57. roku, kdy byla ta revoluce, že jo, auta a tyhle ty, že jo, všechny technické vymoženosti, což vy jste sám říkal, že jste tam byl
2: ano,
4: v 80.
2: polovina 80. let a pořád
4: stejný. To byl stejný autopark.
2: Pořád je to tam stejný možná.
4: Ano, pořád. No ale příroda úžasná.
2: Ošuntělejší, ano, no, příroda krásná,
4: ale
2: souhlasím.
4: Ty Havaňanky všechny nosí, no, měly furt tatáčky celý den,
2: ano.
4: A květy, aby byly krásný večer, jo, a teď my jsme všude tam jako džungle a tak nás vzali do botanické zahrady, kde teprve pěstovali zákrsy, jo. A paní právě v těch natáčkách, v takový maringoce nám prodala lístky. No ne, to byly jako neskutečný zážitky.
2: Vzpomínky. Kateřina Macháčková a její vzpomínky vyvolané Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou. Můžeme ještě pokračovat s tou hádkou na lavičce nebo si dopřát ukázku z filmu Homolka a Tobolka z pera Jaroslava Papouška. Výměna pokojů s paní Motlovou, Šebánkem, Husákem, Růžičkou, Janžurovou a dalšími. Vybíráte si ale vy 731 800 900 anebo číslo SMS-kové 90 011 04. Víte všechno, tak do toho. Nesmí.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Ještě se můžete připojit. Souboj číslo 3 v dnešní humoriádě Miloslav Šimek, Luděk Sobota nebo Homolka a Tobolka, filmová ukázka. Kdo pak je na telefonu? Přejeme dobrý den s Kateřinou Macháčkovou.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Macháčkovou.
3: Dobré odpoledne.
2: A hlasuji pro pana Šimka s panem Sobotou.
1: Dobře, děkujeme. Děkujeme za ten hlas. Mějte se pěkně. Vítáme dalšího hned v zápětí.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
3: Děkuji moc.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a hlasuji pro Béčko.
1: Dobře.
4: Tobolka a Tobolka.
3: Ano, děkujeme.
1: Ano, střídačku, dobrá. Ještě jeden telefon, vítejte.
5: Zdravím, Světlá Hora, podruhé, volím Béčko.
1: Volíte Béčko.
3: Děkujeme.
1: Dobře, tak jo, dívám se ještě, jak to dopadlo v SMS-kách. Tady je to převaha Aček, takže Miloslav Šimek, Luděk Sobota, ještě to dokončíme, ty jejich hádky.
6: No. Polívka přeteču, no, a vy padněte pryč. To byla moje lavička, tady jsem seděl já. Jděte pryč.
7: Vy do mě strkáte.
6: No, nestrkám.
7: No, no. Jste na mě strčil.
6: Já to vás strčím úplně. Strkám do člověka tady.
7: Dobře, do člověka se strčil.
6: Ano.
7: Do člověka.
6: No, jděte pryč.
7: Do takovýho člověka.
6: Ano, který má hroší kůži.
7: Jo, jo.
6: Vemte si svých pět švestek a jděte
7: a
6: pryč.
7: Já si vemu svých pět prášků.
8: Ten mi dá, ten mi dá. Stojíte, člověče, počkejte. Co je vám? Sedněte si.
6: Ne, to zase za to nestálo, čeče, já vás trochu, abyste dostal barvu. Co je vám? No? Lékař, doktor, rychle, tady lékař někde. Doktor,
7: doktor Říha.
6: Jenom Fogl, Vojtěch Fogl.
7: Co se stalo?
6: Pane doktore, strašná věc, tady v parku snědl člověk nějaké prášky.
7: Jaké to byly prášky?
6: No to já nevím, pane.
7: No tak se ho zeptejte, člověk.
6: Ano, já se ho zeptám. Hej, člověče, máte štěstí, zde lékař, jaké jste to snědl prášky?
7: Já nevím.
6: No on neví. Pane doktore.
7: Ty doktor Říha, prosím pěkně, co se stalo?
6: Zdvořil stranou Fogl, ten člověk neví, jaké snědl prášky.
7: No já ví, že neví, a kde je má ty prášky?
6: No to já zase
7: no,
6: nevím.
7: No tak se ho zeptejte, každá minuta je drahá.
6: Já se ho zeptám. Člověče, doktor vyzvídá, doktor je zvědavý, chce vědět, kde máte ty prášky.
7: Žaludku.
6: Žaludku, aha. Pane doktore.
7: Doktor Říha, prosím
6: ano,
7: pěkně.
6: Fogl. Pane doktore, on má ty prášky v žaludku.
7: Já vím, že mám žaludku, a kde má ty, co nedojel.
6: Já nevím, zase já, pane.
7: Tak se zeptejte, každá minuta, jak ho těho vám zobách na
6: roce. Nezvrte na mě. Žuče, asi nenechám nadála o doktora, kvůli vám. A to bude asi Lenora, koukejte, vstává. Kde máte ty zbylý prášky?
7: Kapře.
6: No, kapře. Tak, pane doktore.
7: Doktor, já prosím.
6: No, Fogl, on má ty zbylý prášky v kapse.
7: Tak mu je vemte a podejte mi.
6: Jo, já vám je vemu. Čeče, dejte sem ty prášky, no. Tady jsou. Tak, pane doktore, je to tady, už jsem to z něj dostal, tady jsou ty prášky.
7: Celasko?
6: No, celasko. Ježiši Kriste, on si bral celasko, pane doktore. Co s tím uděláme, pane doktore?
7: Co
6: musíte s tím něco udělat, vy jste doktor.
7: Co zvete, vy bláte, byl to snad váš celasko, nebo co?
6: Nebyl, to musíte věřit, já bych mu celasko nikdy nedal.
7: A proč byste mu nedal vitamin C, vy nelido?
6: Vitamin C bych mu dal, celasko bych mu nikdy nedal, doktor.
7: Vitamin C, to je přece celasko.
6: Vitamin C, co? Promiňte, já jsem si to poplet ciankáli, pane. Tak ciankáli bych mu dal rád, celaskom bych mu nedal, věříte mi.
7: Víte co?
6: Ano, co ne?
7: Běžte se uklidnit někam hodně rychle do křoví.
6: Jo, jo, jo, to už potřebuji další dobu. Naschledanou, doktore.
7: Je celasko, no, vidíte, člověče, to je dobře, že ho berete. Vemte si klidně ještě. Děkuji vám, pane doktore, prosím vás, a mohl byste mi ještě nějaký celaskon předepsat, to byste byl laskav. No, jestli vám to udělá dobře, tak já tady mám někde recepty, podívejte se, zajdete si do lékárny, tady vám to napíšu, víte, kde je lékárna? Nevím, pane doktore, nevím, tak já vám to napíšu, podívejte se, tady 3×, 6×, 8× celaskon, děkuji, pane doktore, dobře. Kde je ta lékárna? Jo, lékárna je vedle mandlu, tamhle vzadu. Jo, tam to zdá, pane doktore, za mě vytahovali mandle. No vidíte, člověče, tak teďka už mě znáte, tak přijďte k nám na kliniku. Teď, když vás dám, tak chytnu za kliku i na kliniku. Pokryjte. Děkuji, pane doktore, tak prosím, jdeme spolu až po vás. Zavěřte se do mě. Ne, děkuji, já vám dávám přednost, děkuji. Nešlapte mi na nohu, více na skole. Nezlobte se, pane doktore, já jsem zvyklý z bandu.
1: Humoriáda. Jsme na konci. Kateřino, moc děkuji za návštěvu, ať se daří.
3: Já děkuji moc za pozvání a bylo to krásné odpoledne.
1: Výborně.
3: S milými posluchači, s vámi.
1: Je to tak. Já, tak si dejte celaskon, ať udržíte dobrou náladu, ano. A zítra zase s humoriádou. Bude tu Saskia Burešová, druhá její návštěva.
3: Zítra je to, bych jí ráda pozdravila i osobně. Tak moc.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
2: Jičín chystá obnovu památek, radnice získala dotaci. Radiožurnál zůstává nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v Česku. Litva dnes vyhlásila vzdušný poplach. A počasí zítra má být polojasno až oblačno, místy přehánky, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Pulkrábek, hezké odpoledne. Město Jičín získalo dotaci 2,5 milionu korun na obnovu památek. Peníze pomůžou zachránit například chátrající historickou bránu u jezuitské koleje a obnovit fasádu měšťanského domu na náměstí Svobody.
3: Největší část prací se bude týkat pokračující rekonstrukce ohradní zdi u jezuitské koleje. První etapa začala už v minulém roce v ulici Na Hrádku.

0: Radiožurnál zůstává nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v Česku. Vyplývá to z výsledků měření poslechovosti Radioprojekt od loňského října do letošního března. Každý den si Radiožurnál naladí 747 tisíc lidí. Mezi regionálními stanicemi se nejvíce dařilo Českému rozhlasu Hradec Králové a Českému rozhlasu Střední Čechy. Rusko bude i nadále pokračovat v dodávkách plynu do Číny. Prezidenti obou zemí Vladimir Putin a Xi Jinping se v Pekingu údajně dohodli ohledně plynovodu Síla Sibiře 2. Nové potrubí by mohlo zdvojnásobit objem surovin, které Rusko do sousední země dodává.
1: Xi Jinping při setkání s Vladimirem Putinem mimo jiné řekl, že by se Čína a Rusko měly postavit proti případům jednostranné šikany a snahám o přepisování historie. Podle Putina jsou obě země odhodlány hrát na mezinárodní scéně stabilizační roli. Moskva taky ocenila údajný nezávislý postoj Pekingu k válce na Ukrajině, kterou Rusko před 4 lety napadlo. Zástupci Číny opakovaně uvádějí, že jejich země je v konfliktu neutrální. Rusko i Čína jsou blízkými ekonomickými partnery a jejich vztahy se od začátku války ještě víc prohloubily. Podle analytiků serveru BBC by samotné přežití Putina bylo bez čínských peněz a technologií v ohrožení. Lucie Rýdlová, Český rozhlas.
0: Litevská protivzdušná obrana dnes vyhlásila v oblasti u hranice s Běloruskem a kolem hlavního města Vilniusu poplach. Později varování rozšířila na celé území státu. Důvodem byl dron, který podle ministerstva obrany narušil litevský vzdušný prostor.
2: Počasí.
0: Noc bude oblačná až polojasná s přehánkami teploty do 12 stupňů. Zítra čekáme polojasno až oblačno, místy přehánky, večer budou srážky ustávat. Teploty na východě Čech 19 až 22 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž bude zítra na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na hlavní trase Vamberk Záměl teď pozor na nehodu. Srazila se tam 3 auta. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
3: Ve středu 20. května po 17. hodině posloucháte přehled dnešních zpravodajských událostí v Královéhradeckém kraji. Sadaři zveřejnili zpřesněné odhady škod, které jim způsobily letošní mrazy, o jak velkou část úrody přišly a jak velké jsou to ztráty, za chvíli uslyšíte. Hradec Králové už ví, jak bude vypadat nové náměstí a bytový dům v areálu bývalé koželužny v Kuklenách. Pro koho budou byty určené, kdy se otevře pořadník pro zájemce, jak se do celého projektu promítne průmyslová historie čtvrti na západním okraji města, za chvíli řekneme. Dobruška bude o víkendu hostit český šampionát v moderní gymnastice. Loňský triumf ve víceboji bude obhajovat závodnice Slávie Hradec Králové Natali Tučková. Jak ale sami za chvíli uslyšíte, kvůli basketbalu bude ve velmi náročné situaci. A v areálu Mladé Buky dnes byla naše reportérka Zuzana Boučková, tak vám poví, co všechno tam od jara do konce léta můžete zažít. Dnem v kraji vás provede Romana Joudalová. Dobrý poslech.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Přehled dnešních událostí připravil Radek Pulkrávek.
2: Policisté v Hradci Králové jsou kvůli finále fotbalového poháru mezi Jabloncem a Karvinou v pohotovosti. Duel začne v Malšovické aréně v 18 hodin. Do města míří větší počet mimohradeckých fanoušků, říká mluvčí krajské policie Karolína Macháčková.
3: V okolí stadionu i na hlavních příjezdových trasách do Hradce Králové je nutné před začátkem utkání i po jeho ukončení počítat se zvýšenou hustotou provozu. Apelujeme proto na všechny řidiče a fanoušky, aby do místa konání dorazili s dostatečným časovým předstihem a důsledně respektovali pokyny policistů, strážníků městské policie i pořadatelů.
2: Sadaři v Česku sklidí podle odhadů 65 až 70 tisíc tun ovoce. To je zhruba polovina průměrné úrody. Ztráty po jarních mrazech počítají na stovky milionů korun. Kde vznikly největší škody, zjišťoval náš reportér. Spojíme se s ním za několik minut. Elektrárny Opatovice ukončují topnou sezónu. Předpověď počasí slibuje oteplení. Domácnosti v regionu Hradec Králové, Pardubice, Chrudim dnes můžou topit naposledy v této sezóně. Oznámila to před chvílí mluvčí společnosti Hana Počtová. Nadační fond Trutnovské nemocnice nabízí stipendia budoucím zdravotníkům. Studenti na lékařských oborů můžou získat až 80 tisíc korun. Město a nemocnice tím chtějí podpořit zájem o zdravotnické obory, říká Adéla Ščudlová z Trutnovské radnice.
4: Město Trutnov prostřednictvím nadačního fondu dlouhodobě usiluje o to, aby v regionu vyrůstala nová generace kvalifikovaných zdravotníků. Formou stipendií proto pomáhá studentům finančně zvládnout závěr studia a zajišťuje jim perspektivní pracovní zázemí v Trutnovské nemocnici.
2: Obyvatelé Kostelce nad Orlicí dnes můžou naposledy hlasovat v participativním rozpočtu města. Na výběr mají 9 návrhů na úpravy a doplnění veřejného prostoru, oznámila to radnice. A most v Červné nad Orlicí mezi částmi Korunka a Číčová je od dneška uzavřený. Začala tam oprava. Stavbaři původní most zbourají a na jeho místě postaví nový železobetonový s chodníkem.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. Ovocnáři sečetli škody, které jim způsobily jarní mrazy. Podle dnes zveřejněných zpřesněných odhadů bude letošní úroda o 51% pod průměrem a ztráty se odhadují na stovky milionů korun. Detaily dnes zjišťoval reportér Tomáš Lerinc.
1: Když uděláme nějaké vyčíslení poklesu těch tržeb, to znamená ztrát na úrovni tedy těch farmářských cen, když to srovnáme s pětiletým průměrem z vyloučením extrému, tak nám ta škoda vychází někde na 1,3 miliardy korun.
0: Říká Martin Ludvík. No a které ovoce je nejvíce postiženo a budou sadaři žádat o státní pomoc?
1: Tuto chvíli nežádáme o pomoc státu, protože tady je situace špatná v mnoha zemích Evropy. Ať už to je Polsko, částečně na Slovensku, ale především Maďarsko je velmi poškozeno a pak některé země Balkánu. Takže pan ministr zemědělství požádal tedy Evropskou komisi o to, aby aktivovala svůj krizový plán a fondy, které slouží právě pro nějakou částečnou kompenzaci, takže jde čistě o evropské peníze z evropských fondů v tuto chvíli.
0: Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka půjde o situaci podobnou té z roku 24, kdy tedy ovocnáři utrpěli ještě o něco vyšší ztráty na úrodě. Tak Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové pokračuje. Příjemný poslech.
2: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.

0: počasí.
1: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a momentálně máme ve vysílání meteorologa Tomáše Popelku. Zdravím vás, pěkné odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Trošku se nám to tam zamračilo, pane Popelko, jak bude vypadat zbytek středy a co zítra?
2: Tak, momentálně před nás začíná přicházet už rozpadající okluzní fronta. Pravděpodobně, že z toho spadne nějak pár kapek, je docela malá, sice jsou tam slabé přehánky, ale většinou to nedopadá ani na zem. No a potom ještě ve večerních hodinách je tam další vlna přehání, tady má někde Krušné hory, takže ale ta se při svém postupu na východ taky bude rozpadat, takže zase se můžou obejít hodně slabonké přehánky. Momentálně se nám teploty pohybují na území Hradeckého kraje kolem 20 stupňů. No a v noci potom, v druhé polovině noci, už začne ubývat oblačnost na polojasno. Kránu se bude až ujasňovat a teploty nám klesly na 12 až 9 stupňů. Vítr bude foukat od západu až severozápadu do 5 metrů a zítra polojasno až oblačno, hlavně v odpoledních hodinách a zase odpoledne se začnou tvořit nejdříve na horách a během odpoledne i na ostatním území přehánky, ale budou celkem slabé. Večer potom budou přehánky ustávat a teploty se nám vyšplhají na 19 až 22 stupňů, vítr stále severozápadní, odpoledne severní do 6 metrů, večer potom zeslábne a v dalších dnech nám budou teploty stoupat.
1: No, takže předpověď dobrá, pozitivní, pokud jde o teploty stoupající tendence. Děkujeme Tomáši Popelkovi a přejeme příjemný zbytek dnešní služby. Naslyšenou.
2: Díky, hezký večer.

Máte rádi dobrou muziku? Chcete slyšet naživo hudbu Hradní stráže a Policie České republiky, Koletovu hornickou hudbu, Lašský dechový orchestr ze Štramberka, Lazy Brass, Factorial Orchestra a další? Vyhrávejte vstupenky na jubilejní 60. ročník festivalu Koleto v Artyně, který se uskuteční už 23. května v přírodním areálu na Rychtě v Artyni v Podkrkonoší. Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zazní signál, Český rozhlas Hradec Králové na 60. koletově Artyni, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasu Hradec Králové. Radnice v Hradci Králové zveřejnila výsledky mezinárodní architektonické soutěže na proměnu areálu bývalé Koželužny ve čtvrti Kukleny. Vítězný návrh na nové náměstí a družstevní bytový dům připravilo Sdružení architektonických kanceláří z Barcelony. Do první pětky se dostaly také návrhy z Německa, Portugalska nebo z Kanady. Další podrobnosti probereme s reportérkou Adélou Kavříkovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Architekti z barcelonských studií Mach Office a Aramé Studio zvítězili v konkurenci 49 podaných návrhů. Odborná porota na jejich řešení ocenila hlavně to, že moderní a vzdušný prostor pro bydlení i nové náměstí citlivě propojuje s průmyslovou, ale třeba i zahradnickou historií Kuklen. V novém areálu tak zůstane zachovaný historický dům s číslem 111, to jehož demolici se původně uvažovalo, a taky cihlový komín, který jako jediný zbyl po zbourání schátralé Koželužny. Dál návrh počítá i s velkým množstvím zeleně a takovým zajímavým detailem je komunitní skleník, který by mohli využívat obyvatelé bytového domu. Doplním, že všechny návrhy, včetně toho vítězného, si budou moct lidé prohlédnout od 17. června na výstavě ve Vrbenského kasárnách.
0: Vítězný návrh tedy město má. Jaký bude další postup teď?
1: Tak španělské sdružení architektů teď začne zpracovávat kompletní projektovou dokumentaci. Hradečtí zastupitelé už na tyhle práce pro letošní rok a příští rok vyčlenili z rozpočtu 35 milionů korun. Co se týká toho projektu jako takového, ten bude rozdělený na dvě části. Samotné náměstí zaplatí a postaví město, výstavbu bytového domu pak zajistí nově zakládané bytové družstvo. Konkrétní termín zahájení stavby, ten bude jasný patrně až po získání stavebního povolení, které vzejde z těch projektových prací.
0: Adélo, ty jsi zmiňovala bytový dům, který má fungovat na družstevním principu. Co přesně to znamená pro zájemce o bydlení?
1: Tak má jít o takzvanou non-profit variantu družstevního bydlení, tedy bez developerského zisku. Cílem radnice je, aby tyhle byty byly o 20 až 30% levnější než v běžné komerční výstavbě. A v domě vznikne přibližně 90 bytů, které budou určené primárně pro mladé rodiny s dětmi. Hlavní výhodou pro toho koncového zájemce je, že nebude muset sám žádat o hypotéku. Úvěr si vezme družstvo a lidé ho budou splácet formou nájmu. A po splacení pak byty převedou do jejich osobního vlastnictví.
0: Založení bytového družstva schválili hradečtí zastupitelé na svém včerejším jednání. Od kdy se tedy budou moci zájemci začít o ty byty ucházet?
1: Hradec Králové zakládá družstvo se dvěma partnery, stavebním bytovým družstvem Náchod a společností Revitalizujeme CZ, která se podle náměstka primátorky Pavla Verbického z Pirátů zabývá rozvojem družstevnictví v menších městech. Hradec pak do družstva vloží pozemky v Kuklenách, zhodnocené o ten projekt a o stavební povolení. No a pokud jde o ten samotný pořadník pro zájemce, tak ten radnice zatím otevírat nebude. Vedení města se totiž rozhodlo počkat, až bude hotová projektová dokumentace a přesný rozpočet. A teprve potom bude jasná výsledná cena za metr čtvereční, tak radnice začne sestavovat ten pořadník tak, aby předešla případnému zklamání z nerealistických odhadů.
0: Co se tedy chystá v hradeckých Kuklenách, zjišťovala reportérka Adéla Kavříková. Děkujeme, pěkné odpoledne.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, souhrn událostí dnešního dne, den v kraji. O víkendu se v Dobrušce bude konat domácí šampionát v moderní gymnastice, na kterém bude obhajovat několik titulů závodnice Slavie Hradec Králové Natalie Tučková. 21-letá gymnastka triumfovala před rokem v sestavě s kužely, stuhou a ve víceboji. S Natalie Tučkovou si dnes povídal reportér Tomáš Borovec.
1: Povídáme si s moderní gymnastkou Natalie Tučkovou v Hradci Králové. Natalie, my jsme naznačili téma olympijských her. Ty další jsou v roce 2028 v Los Angeles, tak je to pro vás téma?
2: Téma to určitě je, byla bych ráda, kdyby se české moderní gymnastice povedlo opět na olympijské hry dostat, protože poslední gymnastka česká byla před 22 lety, takže téma určitě to je.
1: Dá se říct, že České republice v těch minulých letech trochu ujel vlak v moderní gymnastice?
2: Myslím, že trochu ano, ale není to nic, co by se asi nedalo dohnat do budoucích let. Do roku 2028 asi ne, ale do budoucích let by se mohlo.
1: No vás čeká mistrovství České republiky, protože jste se kvalifikovala z toho oblastního kola. Zároveň ale trošku řešíte své zdraví. Tak co se stalo, nebo jak na tom jste aktuálně?
2: Stal se úraz ve škole, došlo ke střetu se spolužečkou a mám zraněné koleno. Takže letošní sezóna je trošku zbržděná.
1: Ale tu oblast jste dala i s tím zraněním.
2: Ano, vlastní přebor jsem vyhrála i se zraněním, takže jsem ráda, že to dopadlo.
1: Ve škole, takže to bylo na FTVS?
2: Ano, na fakultě basketbalu.
1: No, protože to je fakulta tělesné výchovy a sportu a tam musíte těch sportů obsáhnout hodně.
2: Je to pravda, máme tam vlastně atletiku, máme tam florbal, basketbal, plavání budeme mít, měli jsme i základy gymnastiky, ten záběr těch sportů tam je od všeho něco.
1: Tak základy gymnastiky byste tam mohla na té fakultě možná vyučovat.
2: Určitě, jako základy gymnastiky mi opravdu šly.
1: Něco, co vám vadilo, co vám nešlo?
2: Trápím se s atletikou trošku, protože ty nároky na ten výkon tam jsou opravdu velké.
1: Co je vlastně to nejaktuálnější, tak vás čeká mistrovství České republiky, které je za rohem. S jakými ambicemi tam pojedete?
2: Ambice určitě nějaké jsou. Chtěla bych v ideálním případě samozřejmě obhájit mistrovský titul a cílem je přivést nějakou medaili.
1: Mistrovství České republiky bude v nedaleké Dobrušce. Může to být pro vás, pro hradecké závodnice, třeba i nějaká výhoda?
2: Tak určitě výhoda to asi být může. Měli jsme tam vlastně oblastní přebor minulý rok i letos, takže tu halu známe, tak aspoň víme, jaká je tam výška stropu, jak to tam zhruba asi vypadá. Ale jinak je to víceméně jedno, v jaké hale.
1: Co fanoušci, chodí na váš sport?
2: Na moderní gymnastiku moc fanoušků nechodí, byť je to škoda, protože je to krásný sport. Ale vždycky na mistrovství republiky nás jedou podpořit naše týmové kolegyně a i kolegyně jiných oddílů, takže určitě nějaký fanoušci tam jsou.
1: Říká česká reprezentantka Natalie Tučková o moderní gymnastice. Tomáš Borovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: dělat.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: My se i teď v odpoledním vysílání vracíme k našemu tématu z rána. V areálu Mladé Buky je už několik hodin naše reportérka Zuzana Boučková. Zuzko, zdravím tě, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne z Mladých Buků.
0: Ty seš někde přímo v centru dění, to je slyšet. Jak to tam vypadá? Co všechno tam lidé můžou od jara do konce léta teďka zažít, prožít, užít?
1: Tak předně řeknu, že je tu skvělá pohodová atmosféra. Já právě stojím u vleku, na který i z koli nasedají cyklisté a chystají si sjet jeden ze tří trailů zóny Bike Buky. Jezdí tu jak dospělí, tak děti. Proběhla jsem a projela autem téměř 100 hektarů zdejší zábavné plochy a mám teď přehled o všem, co se tu dá dělat. Když to vezmeme po pořadě, tak hlavním magnetem pro rodiny je zmiňovaný park Hříčky. Nové atrakce jsou vymyšlené geniálně. Voda protéká kaskádou stolů, děti si zde mohou hrát a rodiče ti je přitom v klidu sledují z odpočinkových lehátek. Jsou tu nová hřiště. Jedno z nich má název staveniště s obřím množstvím písku. Myslím, že je jasné, co zde v létě děti budou dělat. Navíc maminky z kočárky určitě ocení novou síť komfortních cest, které jsou vybudované po celém areálu.
0: Takže rozhodně pro děti vhodné prostředí. Co dospělí, cyklisté, milovníci rychlosti, co nabízí sekce Bike Buky a tamní vyhlášená dráha?
1: Tak předně sekce Bike Buky zažívá obrovský boom. Poslední dvě sezóny se tu traily neustále vylepšují, a to pro začátečníky i pro pokročilé. Všechny tratě prošly takzvaným reshapem, takže každý skok a zatáčka teď sedí naprosto ideálně. Je zde úplně nový pevný povrch trati přímo pod vlekem, což zaručuje bezpečnější výjezd nahoru i s kolem. No a pro ty, co nejezdí na kolech, je tu letní stálice, jak si říkala, bobová dráha. Měří 1,5 km, je nejdelší v Krkonoších a nabízí fantastické výhledy na horská panoramata. Navíc má robustní boby s pevnými zády, takže jízda je maximálně bezpečná i pro menší spolujezdce.
0: Zuzaně Boučkové děkujeme za vyčerpávající a skvělé informace přímo z místa, z Mladých Buků. Pro vás, milí posluchači, je to jasný tip na dobrý výlet. Kompletní přehled fotky, videa, které Zuzka na místě dneska pořídila, určitě zase najdete na webu Českého rozhlasu Hradec Králové, na našem Instagramu, Facebooku. No a my se budeme těšit, kam se Zuzana Boučková vypraví příště. Děkujeme, hezký den.
1: Také děkuji, naslyšenou.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Po 17. hodině jste se ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové dozvěděli aktuality z dnešního dne, ze středy 20. května v Královéhradeckém kraji. Tak a teď se pojďme podívat, na co se naši reportéři chystají zítra. Přestože od konce druhé světové války uplynulo 81 let, válečné hrozby v Česku stále přibývají. K tomu je nutné pečovat o ty dřívější v našem regionu, například o hroby a pomníky z války z roku 1866. Jestli je na tuto péči dost peněz, zjišťoval náš reportér Jiří Hofmann, zítra uslyšíte. Pokud se chystáte na letní dovolenou a nemáte ještě v pořádku osobní doklady, tak je nejvyšší čas vydat se na úřad. Zájem o vystavení pasů a občanských průkazů roste a kapacita přepážek se plní, téma zpracoval na zítra Tomáš Lerenc. V Novém městě nad Metu i na Náchodsku zítra začíná hlasování o návrzích v rámci participativního rozpočtu. Lidé můžou volit z 9 projektů vybraných komisí. Mezi ně patří třeba Mlhoviště, Sluneční clona nad Pískovištěm nebo Lavička pro seniory a natáčel o tom Václav Plecháček. Na Náchodsku někdo ukradl stromy vysázené v aleji u hlavní silnice. Poslouchejte zítřejší vysílání a dozvíte se víc. A za chvíli bude 18 hodin zprávy, vám nabídne Radek Polkrábek a potom přijde středeční kvízovka, chystá se na vás Karel Sladký a Romana Judalová, přeje pěkný večer s Českým rozhlasem Hradec Králové.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: Servis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Jarní mrazy způsobily ovocnářům v Česku velké škody. V Praze bude v přísné izolaci muž podezřením z ebolu. Jablonec a Karviná nastupují v Hradci Králové do finále fotbalového poháru. A počasí zítra má být polojasno až oblačno, místy přehaňky, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezký podvečer. Sadaři v Česku sklidí podle odhadů pouze 65 až 70 tisíc tun ovoce. To je přibližně polovina průměrné úrody. Ztráty po jarních mrazech počítají na stovky milionů korun, vysvětluje předseda České ovocnářské unie Martin Ludvík.
4: Když uděláme nějaké vyčíslení poklesu těch tržeb, to znamená ztrát na úrovni tedy těch farmářských cen, když to srovnáme s pětiletým průměrem s vyloučením extrému, tak nám ta škoda vychází někde na 1,3 miliardy korun.
3: Pražští záchranáři, lékaři a hasiči dnes očekávají přílet muže, který může být nakažený ebolou. Americký lékař působil v Ugandě, kde se vyskytuje vysoce infekční nemoc. Údajně tam přišel do kontaktu s nakaženým pacientem. Příznaky se u něj zatím neprojevily.

0: hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: Jsem první? Ano, jste první, paní Lenko, potvrzuji. Hezký podvečer, vítejte v Kvízovce.
2: No, pěkný podvečer. V tom případě se nebudu tady rozhodovat podle té písně a toho oblíbeného interpreta, to by byl Paul McCartney, ale rozhodnu se podle tedy šťastného čísla. Přinese-li štěstí, uvidíme, zkusme 12.
0: Šťastné číslo.
1: A je tam, pozorně se podívala na internetovou stránku Českého rozhlasu pořadu Kvízovka, projela si interprety, prohlédla, takže máte přehled, víte. Tak určitě víte, co je pod 12 také za interpreta nebo skupinu, paní Lenko.
2: A tak je to taky klasika ABBA.
1: Ano, myslím si, že nikoho neurazí, ba právě určitě naopak, ne. Velmi, velmi potěší. ABBA, Hasta Maňána, nádherná písnička. Jak se máte v západních Čechách, v Mariánských Lázních?
2: Zatáhlo se nám a myslím si, že vám tam od západu pošleme pár kapek.
1: Že nám něco pošlete? No tak, tak mírně, víte jak, umírněně, no umírněně.
2: Umírněně, ano, ano, ano, ano, ano.
1: Ale jinak se máte dobře, slyším podle hlasu, dobře naladěná. Tak předpokládám.
2: A tak určitě, Kvízovky, u Kvízovky určitě. Samozřejmě vyplatí se přát to ostatním všem luštitelům, přeju teda štěstí. Budu se těšit, že i toho Paula McCartneyho poslechnu a držím palce všem.
1: Díky za to, držíme pěsti také, paní Lenko. Byla jste jednička dnes, takže s číslem 12, se šťastným číslem, jste si celkem hladce zajistila postup do slosování před 19. Tak ještě v tom finále, aby to vyšlo s tou 12. Držíme pěsti.
2: Aby bylo šťastné.
1: Aby bylo
2: tak,
1: šťastné.
2: A všem si uštěstí.
1: Díky.
2: Tak děkujem.
1: Mějte se hezky v západních Čechách. Pěkný večer.
2: Taky, naslyšenou.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.
1: Hasta Maňána, ABBA, kterou posíláme i do Mariánských Lázní a držíme pěsti v kvízovce Českého rozhlasu. Dobrý podvečer, hezký poslech.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Z Českých Budějovic telefonuje pan David. Pane Davide, zdravím vás do jižních Čech, hezký podvečer.
2: Já vás zdravím taky do Hradce Králové.
1: Šťastné číslo už vám vybrala paní Lenka ze západních Čech z 12. Tak pro jaké číslo od jedničky do 25 jste se rozhodl vy?
2: Zkusím šestku.
1: Šestku. Pod šestkou máte hudební kvíz. Tak pustíme si jednu zpěvačku, jejíž jméno vám za chvíli velmi rád, ale prozradím.
3: I když se nedaří, jen vyjdu ven na problémy zývá a sladkým řečem nevěří.
1: Alice Springs, zpěvačka populární hudby, skladatelka, textařka, která se narodila 1. května. Nedávno měla narozeniny. Kolikáté to si zjistí, kdo chce? Třeba vygooglí, že, Davide?
2: Třeba.
1: Ale mě zajímá rodné jméno této zpěvačky Alice Springs. Její rodné jméno. Jaké je rodné jméno Alice Springs?
2: Já ještě zkusím teda nápovědy nějak.
1: Dobře, děláte, jsou tady. Je to trochu oříšek. Tak tedy, rodné jméno zpěvačky Alice Springs. Alice Taťounová, Alice Guberová a nebo Alice Houfková. Rodné jméno Alice Springs.
2: No, nevím, já neposlouchám tuhletu muziku, tak zkusím...
1: Ono, a nejde on tu muziku, ale to rodné jméno v tuto chvíli.
2: No, tak to už vůbec nevím. tak je to typu za Taťounová.
1: Typujete Alice Taťounová. To se vám tak líbí ze všech těch možností nejvíc?
2: No, dá se říct, že ne, teda.
1: ale
2: tak bych, že udělal dobře, že si vzal pseudonym.
1: Jo, že si. Takže Alice Taťounová říkáte, jo?
2: Jo.
1: Mhm. Rodné jméno Alice Springs je skutečně Alice Taťounová. A víte, jak to je s tím Springs?
2: Já vím, že to nějaký město v Austrálii, myslím.
1: Jméno Alice Springs si původně zvolila jako svůj umělecký pseudonym podle města v australském vnitrozemí. V roce 1999 si jej nechala změnit i v občanském průkazu. Tak a ať vám Alice Taťounová, jinak Alice Springs, přinese štěstí, Davide, v tom závěrečném slosování před 19. hodinou. Pavel Dobeš bude zpívat, protože ten je pod číslem, které jste si vybral, to tedy ne. Tak se mějte hezky, pěkný večer. Naslyšenou.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Český rozhlas Kvízovka, telefonní číslo do studia je 726 46 46 46. Hrajete o úžasné příběhy, hodnotnou deskovou hru od Alby. To je hlavní výhra Kvízovky s datem 20. května, kdy má svátek Zbyšek a Zbyška. Všechno nejlepší. Třeba se ještě nějaký Zbyšek také do Kvízovky dovolá. 18 hodin 25 minut, ale teď se dovolala paní Jiřina, kterou zdravím na poněkolikátý pokus. Tak to vyšlo. Hezký podvečer, vítejte v Kvízovce. Doufám, že se máte dobře, paní Jiřino.
1: Ale počasí bylo pěkný, tak se máme dobře.
0: Vy se máte dobře podle počasí, tak podle toho, jak je.
1: No a tak ono, když prší, je to taky potřeba, tak je zase
0: Tak, ano. Tak, hodně štěstí v dnešní kvízovce, jaké číslo jste si vybrala od jedničky do 25?
1: Já jsem si vybrala 25, Elvise Presleyho.
0: Elvise Presleyho se vám zachtělo, 25, no je tam, ano. Máte ho jistého.
1: A je to taky narození vnučky, 25.
0: Tak ať to číslo přinese i štěstí. A máte tam i písničkáře, tak si jednoho písničkáře teď dáme a na vás bude, abyste nám řekla, o koho jde. Kdo to je písničkář?

0: co by se bol. Písničkář od nás z Královéhradecka, v Hradci Králové, také studoval biskupské gymnázium. Tak o koho jde, paní Jiřino?
1: A jestli se nepletl, tak byl v pátek v radioklubu a je to Michal Horák.
0: Je to Michal Horák, je to tak. Tak vám to krásně vyšlo pod číslem 25, tak ať to přinese štěstí v tom závěrečném slosování. Vnučka jste říkala, že? 25.
1: Já vám děkuju.
0: Tak držíme pěsti a váš oblíbenec, kterého jste si vybrala pod číslem 25, Elvis Presley, máte ho mít. Mějte se hezky a příjemný
1: děkuju
0: večer.
1: Děkuju moc. Naslyšenou.
2: Posloucháte Kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu. You know I can be found, sit for more.

0: hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: A ještě stále můžete vytáčet 726 46 46 46. Zkusit štěstí, dovolat se, hraje to o diskovou hru od Alby Úžasné příběhy. Hra, ve které se na základě jednoduchých, ale důmyslných pravidel bok po boku postavíte hrůzostrašnému padouchovi. Hrajete kvízovku s datem 20. května. Zdravím pana Petra, který se k nám jako další dovolal. Pane Petře, hezký podvečer.
2: Hezký podvečer, já vás tady zdravím.
1: Pan Petr je z Královéhradeckého kraje a jsme zvědaví, pro jaké číslo se rozhodl.
2: Vybral jsem si 11.
1: 11. Má to nějaký důvod, pane Petře?
2: No, ono to je moje oblíbené číslo, no.
1: Tak, oblíbené číslo, a co je pod vaším oblíbeným číslem?
0: Sázka na Jakuba.
1: A je to tady.
2: Krupy.
1: Co pak?
2: Ale trochu mám strach.
1: Trochu, ale jenom trochu, nebojte se, lovec je hodný, Jakub Kvášovský. Je to tady sázka na Jakuba, sázíte na Jakuba. Je to 50 na 50. Jestli to vyjde, odpověď z vašich úst bude buď ano, nebo ne, pane Petře. A právě Jakub Kvášovský, lovec, vám položí v kvízovce otázku. Pokud jste připraven, dejte znamení a Kuba vám otázku položí.
2: Ano, jsem připraven, kalkulátor už může.
1: Tak, pan Petr je připraven, Jakube, otázka pro něj.
3: Obraz početí Danae, který byl v roce 2024 vydražen za 126,5 milionu korun a stal se tak nejdražším obrazem prodaným u nás, namaloval Emil Fila.
1: Petře, ano nebo ne?
2: Ne, zpovím ne.
3: Toto není pravda. Jeho autorem je opočenský rodák František Kupka.
1: Výborně, udělal jste se dobře, tak jste porazil jste ho dnes. Vy jste říkal, trochu se bojím, tak hezky to vyšlo dnes, krásně. Opočenského rodáka jsme si také připomněli v kvízovce Českého rozhlasu. Pan Petr s číslem 11 postupuje do slosování o úžasnou deskovou hru od Alby, která se také jmenuje Úžasné příběhy. Taky vám, pane Petře, držíme pěsti, ať to vyjde v tom finiši, v tom závěrečném losování, kde to bude fanfára, někomu z vás hodnotnou deskovou hru věnujeme. Máte se dobře? Doufám, že ano.
2: Ale jo. Byli jsme s maminkou na výletě v Polici. Potkal jsem tam spolužáky bývalý ze školy.
1: Tak to je dobře, tak určitě byla radost. Na výletě v Polici nadmetují spolužáky jste potkal, tak to je prýma. Tak ať to vyjde i před tou 19. držíme pěsti a s číslem 11 postupujete do slosování o hlavní cenu dnešní kvízovky. No a Marek Ztracený, stále věřím, to je písnička, která je pod číslem 11, tak si teď Marka pustíme. Hezký zbytek dne, pane Petře, a zase někdy u nás v kvízovce. Mějte se hezky.
2: Naslyšenou. Takže to mějte hezky. Nasledanou.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Krásně cestujeme díky telefonátům od vás. Už jsme tady měli jižní Čechy, západní Čechy, teď střední Čechy. Pane Ondřej, zdravím vás, hezký podvečer.
2: Krásnou středu, pane Slatky, já vás taky zdravím, snad vás slyším.
1: Tak hezky jste popřál krásnou středu. Je krásná pro vás zatím, dá se říct?
2: Pro mě zatím dá se říct, že ano.
1: Tak to je dobře.
2: Na nic si nestěžuju, všechno vychází tak, jak má.
1: Na nic si nestěžuji, dobře. Co vás dnes potěšilo, co vám udělalo radost, byť něco dobrého?
2: No, tak byl jsem se teď podívat na jedné přednášce o komiksech a dozvěděl jsem se tam zajímavé věci, třeba o Garfieldovi.
1: To se může hodit někdy do té naší kvízovky. To je dobře.
2: Jestli tam nějaká otázka z komiksu někdy bude, že je to nesladký.
1: Záleží, jaké číslo zvolíte, jaké jste si vybral vy?
2: Já jsem říkal 24, pokud se nemýlím.
1: 24, nemýlíte se, ano, číslo 24 a po 24 rozhlasový pořad. Zábavná, povětšinou živě vysílaná talk show, kterou můžete v Českém rozhlase poslouchat a kterou uvádí na dvojce Českého rozhlasu tato znělka.
3: A jeho hosty.
1: Vysílá se vždy o víkendu.
2: No, tak já myslím, že by to měl být Tobogán.
1: No, neříkáte to moc přesvědčivě.
2: Myslím si, že vím, že by to měl být Tobogán.
1: Tak počkejte, myslíte nebo víte? To jsou dvě rozlišné věci.
2: Takhle, jsem si na 90% jistý, že je to Tobogán.
1: Je to Tobogán, je to tak. Tobogán Českého rozhlasu. Pane Ondřej, 24, tak ať přinese štěstí před 19. hodinou s Tobogánem.
2: Uvidíme, necháme se překvapit.
1: Necháme, určitě, uslyšíme velmi rádi a vás uslyšíme rádi zase někdy u nás v kvízovce Českého rozhlasu. Tak ať je ten večer, který je před námi 20. květnový pro vás příjemný. Mějte se hezky a vše dobré.
2: Taky, pane Slatký, mějte se, krásně zvykne.
1: Krásně zvykne, naslyšenou.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: nám se teď přidá pan Tomáš, kterého zdravím a vítám v Kvízovce. Hezký podvečer, pane Tomáši.
1: Krásný podvečer, zrače vám přeji.
0: Úspěšnost 100% zatím, všichni, kteří se dovolali, si zajistili postup do slosování deskovou hru od Alby, úžasné příběhy. Lenka s 12, David s 6, Jiřina s 25, Petr s 11, Ondřej s 24 a pan Tomáš si vybral číslo?
1: 21.
0: 21, 21. Tak je to tady a pod 21.
2: Posloucháte Kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: Pod 21. máte televizní retrokvíz. Televizní retrokvíz, takový jsme byli. Pustíme si ukázku z jednoho televizního pořadu, pane Tomáši.

0: Z jakého televizního pořadu je ukázka?
1: No, tak to je skutečně kvízový. Možnosti by byly.
0: Možnosti nejsou. Já si myslím, že mnozí už vědí. Okamžitě jim to naběhlo, jak slyšeli. A, B, C, D, tak... už to jede. Tak.
1: Ty jo. Ten pořad bude starší?
0: No, určitě. Už se ani nevysílá. Dávno.
1: Určitě.
0: Já nevím, jaký jste výročník, jaký jste pamětník. 80. léta 20. století, velmi oblíbený pořad. Třeba vedle Televariety, možná Přijde i kouzelník. Někdo tam napovídá, no pejsek štěká.
1: No, pejsek moc ne. Pejsek moc ne. Napovídá, jestli
0: Ježišmarja,
1: to byly ty písničky možná s panem Uhlířem, nebyly náhodou?
0: Takže říkáte písničky s panem Uhlířem?
1: No, ale tak se ten pořad nemenoval.
0: Tak jak?
1: No, ty jo.
0: Poprosím o odpověď.
1: No, to prostě, prosíte, já nevím, ty jo. Náhodou, no.
0: Musíme už odpovědět, protože čas... čas vypršel. Tak, je to i o čase v kvízovce, tak si dáme důkaz.

0: abecedou. Abeceda, televizní pořad, losovali se písmena, herci, zpěváci, velká show. A...
1: Tyjo, tak...
0: Tak.
1: No, abecedu to bych si opravdu nespomněl.
0: Si připomněli.
1: Já jsem 84. jo, ale tohle opravdu ne.
0: Joe Cockera znáte určitě, pane Tomáši.
1: No, to jo.
0: No, tak ten teď bude zpívat v Gýzovce, protože jste ho vybral pod číslem 21, tak si ho teď dáme v jednom nádherném duetu. Tak někdy příště u nás v Gýzovce a jinak v hezký pohodový středeční večer. Mějte se
1: pěkně.
0: Jo, mám taky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: ani jsme nestačili dopít kávu a už se blíží 19. hodina a je tady ta očekávaná chvíle. Úžasné příběhy, hra, ve které se na základě jednoduchých, ale důmyslných pravidel bok po boku postavíte hluzostrašnému padouchovi. Desková hra od Alby, úžasné příběhy, hlavní výhra dnešní kvízovky s datem 20. května. Dnes jste byli opravdu úspěšní a tak šanci máte mnozí, kteří jste se dovolali k nám do Českého rozhlasu, do kvízovky, ať už ze západních Čech, z jižních Čech, ze středních Čech, držíme vám pěsti, ať to v dnešní kvízovce Českého rozhlasu dopadne, no ale výherce může být jenom jeden výherce nebo výherkyně této parádní hodnotné výhry, deskové hry od Alby. Kdo ji získá? Na koho se tentokrát usměje štěstí? Štěstěna je vrtkavá, ale štěstí je a je možná právě teď u vás. Hned to zjistíme a ověříme. A je to číslo 25. 25. Kdo pak si vybral 25 v dnešní kvízovce? Paní Jiřina, už to vidím. Paní Jiřino, gratulujeme. Desková hra od Alby, úžasné příběhy, je vaše. Určitě teď velká radost. My uslyšíme za chvíli, protože se s paní Jiřinou spojíme. Budeme jí telefonovat z Českého rozhlasu, abychom dopsali vše potřebné, abychom mohli hlavní výhru, deskovou hru od Alby, úžasné příběhy věnovat. Máme radost z toho, že si vybíráte i písničky. I podle čísel od jedničky do 25. Díváte se na internetovou stránku Českého rozhlasu do pořadu kvízovka. No a také za týden ve středu po 18. hodině tam bude šťastné číslo, ale nejpozději před začátkem kvízovky před 18. šťastné číslo, které, když se dovoláte, povíte, tak máte zajištěn automaticky postup do slosování o hlavní cenu. Co to bude za týden, to si řekneme až zase v úvodu další hry ve středu po 18. hodině, kdy se znělka kvízovky Českého rozhlasu ozve. Pokud se chcete podívat na interprety, které jsme nasadili do kvízovky, tak právě na internetové stránce Českého rozhlasu v pořadu kvízovka seznam interpretů a písniček najdete. Karel Sladký vám děkuje za dnešní hru. Pobavili jsme se, pozdravili, máme radost, že jste s námi na různých místech republiky, kvízovkáři, tak vás pěkně zdravíme. Ještě jednou do Pardubického, Libereckého, Královéhradeckého kraje, do jižních Čech, do západních Čech také, odkud nám dnes telefonovala soutěžící. Pokud to nevyšlo dnes, zkuste kvízovku Českého rozhlasu za týden ve středu po 18. hodině. Za pár minut už to budou zprávy Českého rozhlasu a pak naše další pořady pro váš hezký středeční večer. Tak se opatrujte a příjemný poslech Českého rozhlasu. A možná i na cestu, posíláme teď cestu. Nejen Tomáš Klus bude zpívat. Hezký večer, příjemný poslech našeho vysílání.
1: Tou cestou, tím směrem,

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Školu v Kostelci nad Orlicí čeká oprava. Maximální ceny paliv zítra v republice vzrostou. Čeští hokejisté porazili ve skupině mistrovství světa Itálii. A počasí zítra má být polojasno až oblačno, místy přehánky, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezký podvečer. Kostelec nad Orlicí nechá v létě opravit budovu základní školy v Drtinově ulici. Rekonstrukce naváže na loňské práce v severní části objektu. Dělníci se zaměří na jižní polovinu školy, kde provedou hydroizolaci a vymění podlahy.
2: Budova školy má dlouhodobé problémy s vlhkostí. Součástí oprav proto bude podřezání obvodového zdiva, nová izolace podlah a pokládka podlahových krytin. Práce začnou na konci června a hotové mají být ještě před začátkem nového školního roku. Město za rekonstrukci zaplatí zhruba 2 miliony korun. Z Kostelce nad Orlicí Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Maximální ceny paliv zítra v Česku vzrostou. Cenový strop pro benzín bude o 37 haléřů vyšší. Litr vyjde nejvýš na 45 korun 8 haléřů. Nafta bude moci být k prodeji maximálně za 42 korun 43 haléřů. Informovalo dnes o tom ministerstvo financí. Vláda plánuje cenové stropy do konce května. Policie prověřuje výhrušky vůči organizátorům festivalu Meeting Brno. Začne zítra a jeho součástí bude o víkendu sjezd sudeckých Němců. Část lidí akci, která se koná poprvé v Česku, považuje za provokaci. Organizátoři oponují, že jim jde o smíření národů.
3: Podle jednoho ze zakladatelů festivalu Petra Kalouska chodí členům týmu urážky, nesouhlasné i násilné zprávy denně.
4: Tam, kde se jedná ještě nad rámec nějakého nezdvořilého jednání o výhrušky fyzickým násilím dokonce smrtí, tak to jsou věci, které samozřejmě policii předáváme.
3: Policie potvrdila, že zatím vypátrala dva konkrétní autory výhrušek, upřesňuje jihomoravský policejní mluvčí Pavel Šváb.
5: Jeden z mužů pochází ze středočeského kraje, jeho zdravotní stav mu neumožňuje ani přijet do Brna a případ tak dořeší místní policisté.
3: Všechny dosud prověřované případy mají podle policie charakter přestupku. Tomáš Kremr, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští hokejisté porazili ve skupině mistrovství světa Itálii 3-1. Italové nad favorizovanými Čechy vedli. Ve třetí třetině ale tým trenéra Radima Rulíka skóre otočil. Rozhodující gól dal brněnský útočník Jakub Flek. Fotbalisté Karviné hrají v Hradci Králové ve finále MOL Cupu proti Jablonci. Vítěz se kvalifikuje do závěrečného předkola Evropské ligy. Po prvním poločase je stav utkání 1-1. Počasí. Noc bude oblačná až polojasná s přehánkami, teploty do 12 stupňů. Zítra čekáme polojasno až oblačno, místy přehánky, večer budou srážky ustávat. Teploty na východě Čech kolem 20 stupňů a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Vertyni v Podkrkonoší je uzavřená Hronovská ulice kvůli opravám. Držte se objízdné trasy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Říkává se, nepoužívej cizí termity, když jim nerozumíš. No, cizí slova, to je občas problém. Používáme je, abychom se ukázali, že rozumíme něčemu víc, než je náš rodný jazyk, abychom se blízkli

0: chtěli trošku zkrátit ten titulek, ale je to skoro nešťastné, kolik je tam těch slov, protože máme relativně dost možností, jak to vyjádřit.
1: Jinak, česky, hezky česky, když jsme v té rubrice, no kauza, případ, věc, to by šlo snadno, coach, to je z původně amerického prostředí, vedoucí trenér v případě sportovní terminologie. Co ten ex-majitel, paní magistro?
0: Ex-majitel, asi všichni víme, že to znamená bývalý majitel, ta předpona ex má tedy význam bývalý a je to zase trošku otázka médií, kdy se velmi rozmohla tato předpona a u takových těch vrcholných politiků už se stala poměrně běžnou ex-ministr, ex-prezident a podobně. Ale tady je vidět, že jak je krátká zřejmě, tak se používá hodně často u jakéhokoliv slova. Ex-manžel, ex-majitel, ex-šéf a podobně.
1: Ex-premiér, ex-prezident dokonce, když tady jistá dávka etikety velí, že vlastně ex-prezidentovi bychom stále měli říkat, když už tak bývalý prezident, že to zní líp, nebo vůbec pan prezident.
0: Ano, myslím, že podle nějaké té etikety tomu tak je, že ta funkce mu, jak si to oslovení mu přísluší stále.
1: Díky paní magistro za odpovědi. Naslyšenou.
0: Naschledanou.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že geometrický střed České republiky se nachází v obci Číhošť v okrese Havlíčkův Brod? Pokud byste si mapu naší země vystřihli z papíru a pak ji chtěli napíchnout na tušku tak, aby byla v rovině, museli byste se trefit hrotem právě do Číhošti. Obec, v níž žije zhruba 305 obyvatel, je ale známá hlavně příběhem z doby komunistické totality. Na jeho počátku byla zpráva o zázraku, kdy se na oltáři tamního kostela údajně sám od sebe pohnul kříž, na jeho konci pak mučednická smrt faráře Toufara, kterého kvůli nařčení z podvodu utírala státní bezpečnost. Nároky na to, že jsou středem Česka, by mohlo vznášet více míst. Třeba Golčův Jeníkov v okrese Havlíčkův Brod. Pokud byste kolem republiky opsali sférický obdélník, z východu a ze západu by jej vymezili poledníky, ze severu a z jihu pak rovnoběžky krajních bodů Česka. Golčův Jeníkov by se nacházel na průsečíku jeho úhlopříček. V Kouřimi v okrese Kolín je pak takzvaný astronomický střed Česka, potažmo celé Evropy. Ten leží na průsečíku 15. poledníku a 50. rovnoběžky a počítají se z něho okamžiky astronomických úkazů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Ministři zahraničí Česka a Izraele v Praze odsoudili unijní sankce vůči Izraeli. Nové defibrilátory najdou lidé v Praze 3, například v atriu Žižkov a v Milešovské ulici. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty kolem 20. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Česko podle ministra zahraničí nepřipustí žádné další obchodní sankce vůči Izraeli. Petr Macinka z Motoristů to řekl po jednání se svým izraelským protějškem Gideonem Sárem v Praze. Ministři v Černínském paláci odsoudili taky návrh na zmražení asociační dohody Evropské unie s Izraelem.
3: Evropská unie nedávno schválila sankce vůči některým extremistickým židovským osadníkům ze západního břehu Jordánu. Česko nakonec souhlasilo poté, co z návrhu vypadly sankce vůči některým politikům. Podle Petra Macinky by Česko další sankce blokovalo.
4: Kdybychom to měli blokovat jako jediní.
3: Izraelský šéf diplomacie Gideon Sár sankce označil za pokus některých evropských vlád zničit vztahy s Izraelem. Sár to považuje za radikální protiizraelský postoj. Některé evropské země, jako Španělsko nebo Irsko, hlasitě kritizují Izrael za násilí páchané na Palestincích v Gaze nebo západním břehu Jordánu. Chtějí proto zmrazit i asociační dohodu s židovským státem. Na tom v Unii na rozdíl od sankcí není shoda. Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Praha 3 nakoupila 4 nové automatizované defibrilátory na záchranu života. Zaplatila za ně zhruba 160 tisíc korun. Lidé je najdou například v atriu Žižkov a v areálu Pražačka. Dohromady jich je na území městské části podle starosty Michala Vronského stop 09 skoro 40.
5: Defibrilátory pořízené městskou částí najdou lidé také přímo na pracovišti úřadu, konkrétně na recepcích budov v Seifertově ulici 51. Účinnější pomoc při zástavě srdce na ulici existuje. Není to ani nic těžkého, navíc vám může pomoci operátorka 155.
2: Boží hrob ve Voticích má po roce zpět sochu sedícího anděla. Město nechalo udělat dřevěnou repliku barokní sochy, protože ve vlhkém prostředí památka trpěla. Socha stála 195 tisíc korun. Původní dílo bude podle nezávislé starostky Ivy Malé uložené na bezpečném místě.
6: Ta původní socha bude uložena v klášteře svatého Františka z Assisi a nebude již podléhat vlastně dalším vlivům počasí. Sport.
2: Tenistka Maria Bousková postoupila na turnaji ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinka Oljenikovová duel za stavu 3-1 pro Češku vzdala. Bousková se v dalším kole utká s Američankou Liovou.
1: Počasí.
2: Zítra bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno, během dne se budou místy vyskytovat taky přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a na horách kolem 14.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 už se rozjela téměř celá kolona v Brně směrem na Ostravu. Kamiony ještě popojíždějí pravým pruhem od 194. kilometru k omezení u D2. Kolony opět hlavně kamionů se ještě tvoří na Pražském okruhu. Popojíždí ve směru z letiště na D1 před sjezdem na Ořech. V Praze už se provoz sklidňuje, komplikace jsou ale ve Štěrboholích směrem z centra. V Černokostelecké kousek za Průmyslovou se srazilo osobní auto s nákladním a je tam kolona asi na 5 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: V 19 letech založil fotbalový klub Amfora, který vydržel dlouhých 50 let a jak se zdá, stále není u konce s dechem. A to ani jeho zakladatel, Petr Salava. Vítám vás, dobrý den.
8: Já přeji všem hezký dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Moderátor a prezident fotbalového klubu Amfora Petr Salava je naším hostem. Vy jste před 2 lety ohlásili poslední zápas, konec Amfory po 50 letech. A jak je vidět, tak se to nestalo. Tak co se změnilo potom ohlášeném posledním turnaji?
1: Byl to poslední zápas, já jsem dlouho váhal, protože to je moje dítě, 50 let, tehdy to bylo vlastně velmi emotivní rozhodnutí, tak jsme skutečně odehráli poslední zápas ve vesnici, která se jmenuje Vrbičany, kde kvůli tomu obnovili fotbalový stadionek, bylo tam asi 1400 diváků, byla to velká sláva a skončili jsme, rozdali jsme dresy, přišli děti z dětského domova ze Slaného, jsme rozdali míče, všechno, co jsme měli, no ale tak asi po měsíci se začaly ozývat moje ovečky, členové Amfory, jestli to není unáhlené, že je to škoda, když chodíme, když běháme, když žijeme. A já jsem říkal, dobře, tak to zkusíme tak, že pojedeme dál, pojedeme trošku omezeně, takže my děláme teď minulý rok i letos jenom 3 výjimečné zápasy. Každý má i nějaký charitativní podkres, podporujeme Hamzu odbornou léčebnu a další projekty, Bílou pastelku. A ono to vlastně získalo takovou rychlost, že třeba na letošek přišlo 62 nabídek na zápasy a z těch 62 nabídek jsem vybral 3. Takže my začínáme 20. června ve Slaném, kde budeme hosty akce, při které se bude přejmenovávat městský stadion. Pak zajíždíme až k Chebu do vesnice Lipová, která má nějaké kulaté výročí a v srpnu jedeme do Nového Oldřichova u České Lípy. Pokaždé výjíždí 18 až 20 hráčů, protože my jsme už staří, tak musí nás být víc, vždycky jedou 2-3 čestní výkopáři. Máme dvojnásobnou moderaci, protože spolu se mnou u mikrofonu je také Jiří Verich Petrášek nově. No a moc se těšíme, takže myslel jsem si, ale člověk nikdy nemá říkat...
0: Nikdy.
1: Nikdy.
0: Vy jste, když jste zmiňoval ty výkopáře, někde jste říkal, že těch výkopářů už máte pomalu více než samotných hráčů.
1: Na našem kalendáři je to tak, že ta vrchní řada, to jsou čestní výkopáři, těch už je, bývali tam třeba 2-3 a teď těch je tam 20. Od Jiřinky Bohdalové, která je vlastně nejstarší členkou našeho klubu. A na jedné straně tam je Monika Absalonová, Jiřinka Bohdalová, na druhé straně Helena Vondráčková, Jitka Zelenková a spousta dalších. A výkopáři jsou velmi podstatní, protože oni samozřejmě provedou svůj čestný výkop, ale neodjíždějí, podpisují, fotografují se a vždycky říkám, že velmi hezky ozdobí ten který zápas.
0: A fandí určitě.
1: A fandí.
0: Vy jste ale nedávno vyrazili dál, než jste zmiňoval Slaný Cheb. Vy jste byli ve Španělsku dokonce.
1: To byla 36. země, kterou jsme navštívili. Vybrali jsme si Španělsko, protože my v Evropě už v podstatě nemáme moc kam vyrazit. Mně by se ještě líbil sever, Dánsko, Švédsko, Island, ale tam moji hráči, členové nechtějí, protože je tam zima. To znamená Španělsko, my jsme tam byli od 1. do 6. května, Španělsko mělo teplotu 25 stupňů Celsia, bylo nádherně, moře bylo samozřejmě ledové, to nešlo, ale byl to velmi hezký pobyt. Samozřejmě hráli jsme tam fotbal, hráli jsme s veteránama španělskýma, kteří hráli předtím druhou ligu, takže to byli profíci, když jsme je viděli nastupovat, tak jsme věděli, že šance moc není, udrželi jsme to do poločasu, chvilku po poločase to bylo 2-2, oni si uvědomili, že by to mohlo pro ně špatně dopadnout, přidali, takže konečný výsledek byl pro španělské veterány 8-4, ale pro nás to byl senzační výsledek, protože tam hráli právě lidi jako Felix Slováček mladší, Honza Rosák, hrál tam dokonce Tomáš Magnusek asi 2 minuty.
0: Tak, celé dvě minuty,
1: on se k míči nedostal, takže dostal dokonce cenu pro nejlepšího hráče, který nic neskazil.
0: Ten má ambici na čestného výkopáře určitě.
1: Velmi brzo.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Tak, nesmrtelná fotbalová hymna a Petr Salava ve vysílání Českého rozhlasu. Tuto skladbu, píseň, hymnu, jak to nazveme, už také zpíval ledas kdo?
1: No, důležité připomenout, že ten geniální text je z pera Františka Ringo Čecha, což byl vlastně můj pravý křídelní útočník té první dekády Amfory. To byla vlastně spolu s Jirkou Hrzánem největší hvězda toho období. A ve studiu se s orchestrem Karla Vlacha sešly tehdejší opravdu největší fotbalové hvězdy. Ivan Mráz, Andrej Kvašňák, Franta Veselý, samozřejmě další a další. A dneska vlastně bohužel už z té sestavy zpívajících fotbalistů jsou tady na světě asi jenom dva. Je to velká škoda.
0: Dva, ale čas od času se zkrátka najde někdo, kdo si s radostí tu fotbalovou hymnu zaspívá.
1: To určitě.
0: Já to prozradím, protože jsme se bavili během té písničky, že třeba Ladislav Vízek.
1: Já už vím, co myslíte.
0: Narážím na to, ano,
1: ano,
0: přesně.
1: Ano, když orchestr Karla Vlacha slavil 85. narozeniny, tak to bylo ve vyprodaném divadle u hasičů a já jsem na tuhle písničku zlákal trojici opravdu velkých legend české a československé kopané, takže zpívali Honza Berger, Antonín Panenka a Láďa Vízek a i pro ty kluky to byl neskutečný zážitek a samozřejmě, že jim pomáhal Viktor Sodoma, který v té originální nahrádce zpívá také.
0: Je to někdy zaznamenané, jak zpívá Honza Berger?
1: Já si myslím, že to budou jenom nějaká amatérská videa, protože my jsme nechtěli pokazit tu atmosféru divadla u hasičů, protože přítomnost televize znamená světla a úplně jiný režim, takže určitě to někdo z fanoušků má, možná, že to mám i já někde v archivu, ale nejsem si jistý.
0: Nejste si jistý. A když slyšíte tuhle píseň, co se vám vybaví nebo... Jaké pocity vás zaplaví?
1: No, já jsem přišel s rodiči do Prahy, když mě bylo 13 v roce 1968. A tehdy vlastně v tom období vznikla tahle ta nahrávka. A já jsem v té době fandil Slávy intenzivně, jezdil jsem otevřenou starou tramvají, visel jsem na schůdkách, jako bylo zvykem s vlajkou, tak vlastně mě se vybaví tahle ta éra, kdy ještě fotbal byl velmi vstřícný a milý a já si pamatuju, že nejhorší urážka, kterou v té době na stadionu bylo možné slyšet, bylo soudce je vůl, jinak vlastně neexistovala nějaká rvačka nebo pálení vlajek navzájem světlice, nic takového. Jsem rád, že jsem zažil tuhle tu krásnou dobu.
0: O to více musíte teď trpět, když vidíte právě, co se teď nedávno odehrálo.
1: Já jsem řadu let spolupracoval s fotbalovým svazem a připravoval jsem atmosféru mezistátních zápasů někde právě okolo roku 93 až řekněme 98. Tak já jsem bavil diváky, já jsem tehdy většinou se hrál na Spartě, protože jeden ještě nebyl v pořádku, nebyl dostavěn, tak já jsem taky učil lidi zpívat třeba písničku Není nutno, pohádkovou ze tří veteránů a jednou Karel Šíp to vyprávěl Jardovi Uhlířovi a ten nevěřil a tak ho tam vzal a skutečně to bylo neskutečné.

0: Věčné, protože ti roadies, fanoušci, najednou se v nich probudili děti a 20 tisíc diváků zpívalo a odpovídalo vadí, nevadí, nemít srdce a tak dál. A to byla krásná doba. Neměli jsme chorea, neměli jsme nějakou vynikající techniku, ale diváci se chodili na ten fotbal bavit a tehdejší šéf fotbalu František Chvalovský vždycky přijel od někud ze světa, z nějakého kongresu a říkal, hele, tam byli trumpetisté, to bychom měli udělat taky. Tak já jsem dal nějakou výzvu, už ani nevím jak, a třeba přijelo 20 trumpeťáků z celé republiky. Můj kamarád Jirka Jelínek z orchestru Golem napsal, rozepsal noty a všichni dostali noty, dostali zdarma vstupenku na nároďák a dělali jsme takovýhle pokusy. A já na to hrozně rád vzpomínám.
1: Petr Salava je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Petrem Salavou, který před 52 lety, kdy mu bylo pouhých 19 let, zakládal amatérský fotbalový klub Amfora, amatérské fotbalové rarity, to je ta zkratka, do kterého přivedl jména jako Jiřina Bohdalová, Pepa Dvořák, Roman Skamene, abych mohla pokračovat. Vy jste říkal 400...
1: Kolem 400 osobností.
0: 400 osobností, ale bohužel ne všechny jsou... Mezi námi už se na vás dívají a fandí určitě Amfoře z fotbalového nebe. Třeba Michal Tučný, Jiří Schillinger, Petr Sepeši byl v Amfoře.
1: Ano. My máme takzvanou nebeskou jedenáctku, takže vždycky bohužel, když některý z kamarádů odejde, tak rozšiřujeme řady. Teď jich je na hře 44. A když jste narazila třeba na toho Petra Sepešiho, tak to byl strašně šikovný fotbalista. On teda, to byl levák, myslím, že hráč kopající levou nohou. Bohužel přišel jednou, dvakrát s Ivetou Bartošovou na fotbal a pak se stalo to neštěstí nedaleko Františkových lázní. Michal Tučný, když přišel do Amfory, tak přišel společně s Petrem Novotným a byli velmi ostýchaví. A Petr Novotný mi to pak říkal, že ten Michal měl na srdci následující: Petře, my tam asi nemůžeme jít, my ten fotbal vůbec neumíme. A Petr Novotný mu na to říkal: viděl jsi, jak hraje Petr Salava, který to vede, tak tam můžeme taky. No ale na druhou stranu třeba Antonín Panenka, který už dlouhá léta za nás hraje i pořád, bude hrát i letos, a to je mu 78, tak Tonda Panenka říká s nadsázkou, že ty správné exotické země, jako třeba Brazílie, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, Tajsko, nenavštívil ani s Bohemkou, ani s národním týmem, ale s Amforou. Takže ono to má něco do sebe.
0: A nebo třeba Kambodžu. Tam údajně vám pomohla Jiřina Bohdalová.
1: Jiřinka Bohdalová to vlastně zařídila, protože kambodžský král Norodom Sihamoni jí obdivuje od svých studentských let. A když se sešli v Praze v rámci jeho oficiální návštěvy, tak on ji pozval do Kambodže a já když to zkráceně řeknu, tak ona řekla, abych přijala a vzala bych sebou pár kamarádů. Takže se nakonec z nás stala oficiálně delegace České republiky. Já jsem to už několikrát říkal, já jsem požíval velké výsady jako prezident, protože jsem tam byl uveden, měl jsem svého osobního strážce a myslím, že jsem to říkal na vlnách Českého rozhlasu, že jsme přiletěli do Phnom Penhu a tam stál ceremoniář, byly tam tři mikrobusy, do kterých si sedla i ta Jiřinka, i Helena Vondráčková, všichni, a já jsem tam šel, protože jsem si nedokázal představit, že pojedu jinak, a říkal, ne, ne, král řekl, že vy pojedete limuzínou. Tak já jsem seděl v limuzíně, kynul jsem na křižovatkách policistům, kteří mě zdravili, a byli jsme skutečná delegace České republiky.
0: Chtělo se vám domů po takovém přijetí?
1: No, bylo to neskutečné, protože dneska, když si otevřete nějaké turistické průvodce nebo zprávy turistů, kteří byli v hlavním městě Kambodže a fotí se tam u bran Královského paláce, tak já si vždycky říkám, no jo, u bran, ale my jsme měli skutečnou královskou audienci, kde jsme si předali dary, on mluví nádhernou čistou češtinou a vlastně, když jsme čekali na to přijetí, tak to se řadilo venku, protože sloužící chodí jenom po kolenou, tam nesmí před králem stát. Pro nás to bylo až podivný a tam Jiřinka říkala králi, teda máte tady vedro jako v prádelně. A on tak krásně pokorně říkal, já se vám strašně omlouvám. Tak to byla taky součást královské audience.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: zasažen.
1: Je s námi Petr Salava, řekla bych, že je synonymem pro fotbalový klub Amfora, ale ten teď opustme, protože vy se věnujete úplně jinému oboru, vy malujete. Ale nemoc dlouho.
2: Já maluju díky mojí manželce Adelce, která, když jsem měl 60. narozeniny, zhruba před 10 lety, tak napověděla Evě Štědré a Karlu Štědrému jako dárek, že mám takovou touhu malovat. A protože oni byli vždycky velmi milí a prostě investovali, tak mě koupili stojan, štětce, barvy, plátno, všechno. Ale nebyl ten správný čas a já jsem to odložil asi o 7 let nebo 8 let a na jaře roku 2023 jsem se zbláznil. Zaplatil jsem si kurz, kde lektorka úžasná Jana Velková mě vysvětlila všechny úskalí. Samozřejmě, že jsem začal, byly to malůvky, no a od té doby se věnuji naivní tvorbě. Spolupracuji s manželkou Honzy Čenského Danou, takže my máme i společné výstavy, přičemž já mám obrázky a ona má obrazy, protože ona je opravdu skvělá malířka, jakoby správná a profesionální. Nečekal jsem, že to bude mít takový ohlas, protože moje obrázky jsou veselé, barevné a lidem se líbí, protože si na nic nehrají a jsou optimistické. Měli jsme výstavu, já jsem měl výstavu sám na zámku Berchtold nedaleko Prahy a potom společně už jsme s Danou vystavovali u hasičů v divadle asi 2 měsíce a teď v současné době máme výstavu v Táboře v kavárně Budík proti muzeu čokolády a marcipánu. A mám velikou radost, že nabídky přišly další, takže třeba na podzim připravíme výstavu na Kampě v Praze v kafé Seminár, kde jsem se byl teď podívat a je to tam úžasný prostor, takže tam 10.10. Jan Čenský provede vernisáží, to už můžu říct. A mě to prostě hrozně baví a už jsem těch obrázků namaloval 96.
1: 96, to bude další Amfora, to bude dalších 50 let vašeho malování a vystavování. Jak dlouho vám trvá namalovat jeden ten obraz? A když se do něj pustíte, tak umíte se odpoutat na chvíli?
2: No právě, že neumím a je to o tom, že když se do toho pustím, to znamená, když je nějaká skica, první rozvrh barvy, tak to nejde přestat. Jako třeba někteří kolegové, ať malíři nebo nemalíři, dokážou odložit obraz a za měsíc se k němu vrátit. Já jsem pak už posedlý a musím dokončit ten obraz. To znamená, zhruba týden trvá to jedno dílko, já ho pak na závěr ještě lakuju a všechny obrázky mám zarámované. Našel jsem si takové rámečky, které jsou zároveň už jsou bílé a mají vždycky linku barevnou, mnou, takže podle obsahu to vždycky už mám i zarámované a moc mě to baví. Takže je to takový únik, je tam klid.
1: A to, že jste sem dnes přišel, tak je důkazem toho, že teď aktuálně nic nemalujete?
2: Já jsem teď dokončil obrazy dva, jeden skoro souběžně, jeden je hrad v Lisabonu, takový hrad, který je dominantou Lisabonu a teď jsem dokončil Petrohrad. A jeden pravoslavný chrám, tam je zase dominantou u řeky a mám připravených asi ještě 5 dalších, protože na Kampě bude potřeba hodně obrazů. Já už 31 z těch obrázků nemám, ty už jsou ve světě. Z těch 96 ty první jsou nepoužitelné, protože tam je to vidět, že to je ještě špatný a amatérský přístup, no ale musím takových 5
1: bude potřeba
2: dát
1: něco
2: dohromady.
1: Doplnit. Petr Salava je naším hostem.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: maluje i náš dnešní host Petr Salava, ostatně před malou chvílí o tom mluvil. Bez pochyby i miluje.
1: Ano, určitě.
0: Určitě ano, ale miluje ještě jednu profesi a vy jste, jak se tomu říká, no vy jste DJ, takže ta profese je...
1: Disc jockey.
0: A stále jste u toho?
1: Ano, profesionál od roku 1980, letí to strašně. Já nedávno jsem oslavil 45 let za DJským pultem, je to skoro 6 000 diskoték. A teď mám velikou radost, že jsme vrátili do hry kolegy disc jockeye, kteří mají někde mezi 70-80 let věku. V klubu Mandragora v Praze připravujeme čtvrtletní, který se jmenuje Oldies Disco Show. Vždycky hraje 5 disc jockeyů. Hrajeme od 18 hodin do 23, tak jak to bylo kdysi. Hrajeme z CDček, z originálu, žádné přetočené sety. A je to komentovaná diskotéka a pravda je, že lidé už v 18-15 tančili. Teď máme další akci, 13.6. je beznadějně vyprodaná, stejně jako už vánoční termín a já mám z toho hroznou radost a mám radost i z toho, že ti DJové, kolegové, někteří už se třeba i jako bojí hrát, přece jenom je to, já vystupuju pořád, tak mě to nevadí, ale chodí tam, takže třeba první československý disc jockey, který hrál poprvé 3. listopadu 1967, Pavel Černocký, chodí na tyhle naše akce a dokonce tančí a další, takže z toho mám velikánskou radost a mám radost toho, že tam chodí lidé, kteří se jdou bavit, kteří neváhají se projevit, tak je to tam roztleskaný, rozespívaný a moc se těším na 13. června, kdy dokonce z Košic přiletí legendární košický DJ Tibor Egry jako náš čestný host, takže budeme mít mezinárodní program.
0: Mezinárodní program mezinárodního hosta bude hrát?
1: Bude, ano.
0: Bude i hrát. Kolik je mu let?
1: Tak on je asi o 5 let mladší než já, takže myslím asi 65.
0: Řekněte mi takových let, vy jste zmínil 45 let kariéry DJe. Co vás na tom nejvíce baví? Hudba, křepčící lidé, to povídání?
1: Asi všechno dohromady. Mě hrozně baví hrát si s lidma. Proto jsem říkal o té atmosféře na utkání reprezentace České republiky na fotbalech. Dělal jsem i spartianské hokejové studio, kde jsme vlastně učili poprvé lidi v České republice mexické vlny. A vlastně mám na svém kontě také pokřik, kdo neskáče, není Čech, který přetrval do dnešních dnů a mě hrozně právě baví ta práce. Tak je jedno, jestli před váma tančí 100 lidí, anebo jestli je tam 20 tisíc v ochozech, ta práce a ta reakce a to je hrozně hezký pocit, když se to vede.
0: Tak a co, když ta reakce nepřijde? Stalo se vám to za dobu vaší kariéry?
1: No, muselo se to určitě stát, ale naštěstí hodně ojediněle, takže někdy kolegové mě vyčítali, že hraju, teď nevím, jak bych to v českém rozhlase řekl slušně, hity, někdy provařené hity, abych tak naznačil, a já jim říkám, že to hraju, protože se to líbí mě a líbí se to hlavně lidem, takže hrát si na diskotéce na nějaké velké umění absolutně nemá smysl, protože tam se chodí lidi a dodnes tam snad chodí si zatančit, pobavit se a taky i seznámit. To pořád platí. To bylo za mých mladých časů a platí to dnes.
0: To moc ráda slyším. Petr Salava je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: nevadí, vzpomínky pohledí.
1: Amfora nekončí.
2: Amfora jde dál.
3: A je to tam, amfora jede dál? I je, přes to, je to, že tak? Měla končit, tak zkrátka jede dál tahle píseň. Pardon, její prezident Petr Salava je naším hostem. Tato píseň vznikla poté, co se vzedmula vlna odporu proti ukončení činnosti amfory?
4: Bylo to něco jako vlna tsunami. Nešlo uhnout, písničku složil Pavel Větrovec, dlouholetý dirigent Karla Gotta, jeho orchestru a profesor Pražské konzervatoře, a text máme na svědomí společně s Pavlem Firstem. A
3: máme, ho. Pardon, máme na svědomí,
4: ano,
3: takže vy jste textoval?
4: Ano, já jsem spolupracoval a já vlastně kdysi dávno jsem s Františkem Čechem otextoval písničku Olé, olé, olé. Já jsem tam vymyslel právě pasáž slavných fotbalových jmen a potom jsme spolupracovali, takže jsem malonko odbočil i s Karlem Wagnerem a Karlem Šípem, protože byla ta série písniček Vzhůru do Anglie, Vzhůru do Francie. A další. Tak z téhle písničky mám radost. My jsme ji natočili se všemi použitelnými i méně použitelnými. Někteří tam jako Karolko Dobijáš jenom stáli a přestírali zpěv, ale to vůbec nevadí, protože z toho máme i takový videoklip natočený na fotbalových stadionech. No a je to potvrzení toho, že to heslo platí, amfora jede dál.
3: Amfora jede dál, no a jaké má další plány? Vy jste říkal tři zápasy do roka, tak se děláte trochu vzácnějšími.
4: Ano, ano. Já mám letos dokonce výroční zápas, protože my máme odehraných teď 755 zápasů. A já jsem kvůli nemoci nebyl na osmi. Tak teď v srpnu toho 15.8. budu mít 750. zápas, což je docela krásná bilance pro kluka, který zase není tak fotbalově vybaven dokonale. A co dál? Když jsme se vraceli letadlem ze Španělska, z Malagy, tak už na mě v letadle útočili, že jestli někam ještě poletíme. Já jsem říkal, nechte mě, prosím vás, aspoň vydechnout, protože abyste, Alex, věděla, ta příprava takového zájezdu amfory, což bylo nás 42, je to velikánská výprava, každý má své plány, problémy, sladit to všechno je těžké a já jsem na tom pracoval od září minulého roku. Takže představa, že jim odsouhlasím v letadle, jakože už někam zase poletíme, tak to jsem neslíbil, ale zároveň jsem to nevyloučil. To je taková odpověď, kterou dneska můžu dát.
3: Takže třeba ještě jednou obnovíte Kambodžu.
4: Ne, to už ne. To už ne. Takhle, musím říct, že my jsme měli krásnou pozvánku, to málo kdo ví. Pan velvyslanec Lubomír Hladík, který je velvyslanec v Argentině, nás požádali, jestli bychom tam přiletěli v rámci 100 let spolupráce Československo-Argentina. A byl velmi smutný, že jsem to nepřijal. A nepřijal jsem to proto, že starší členové v čele s Tondou Panenkou mě řekli, že už nevydrží 12-hodinový let. Takže takhle daleko už nemůžeme.
3: Hlavně ať dál vydrží amfora, ať se vám oběma daří. Petr Salava.
4: Moc děkuju.
5: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: totiž ulehá. Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Paliva zítra nejspíš znovu mírně zdraží. Ministerstvo financí zvedlo cenové stropy. Omezení na dálnici D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi skončí v neděli. Zítra bude oblačno, teploty kolem 20 a na horách kolem 14 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Maximální ceny paliv zítra znovu vzrostou. Cenový strop pro benzín bude o 37 haléřů vyšší. Litr bude stát na nejvýš 45 korun a 8 haléřů. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 42 korun a 43 haléřů, tedy o 26 haléřů dráž než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Vláda plánuje cenové stropy určovat minimálně do konce května. Řidiči budou moci od neděle opět plně využívat úsek dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi ve směru na Prahu. Na zhruba 6-kilometrové části pracují od března dělníci. Auta tam projížděla dvěma zúženými pruhy maximálně 80-kilometrovou rychlostí. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jana Rídl.
3: Ještě příštím týdnu doděláme drobné dokončení s lokálním omezením na pracovních místech. Měnili jsme povrch a svodidla, obnovili krajnice a odvodnění. Do opravy jsme zde do D10 investovali 174 milionů korun.
1: Radní hlavního města schválili metropolitní plán. Dokument určuje pravidla pro výstavbu na následujících 20 let, jako je například maximální výška budov nebo kudy povedou silnice a tramvajové trati. Příští týden budou o plánu hlasovat pražští zastupitelé. Náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček z hnutí STAN předpokládá, že zastupitelé dokument schválí.
4: Plán je důležitý schválit, protože jako dává dobrý základ pro rozvoj města, dává jako prostor pro další změny. Lidi v těch podrobnějších dokumentacích uvidějí, kde je park, kde je škola, kde je školka, kde je tramvajová trať.
1: Pokud zastupitelstvo metropolitní plán schválí, měl by začít platit 1. září. Sport. Čeští hokejisté ve skupině mistrovství světa ve Švýcarsku po třetí vyhráli. Ve čtvrtém utkání na šampionátu porazili Italy 3-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka svého soupeře jednoznačně přestříleli. Ještě 15 minut před koncem zápasu ale prohrávali a skóre museli proti outsiderovi otáčet. Po závěrečné siréně si tak ulevil gólman Dominik Pavlát.
5: Byl to strašně těžký zápas. Vlastně my jsme měli spoustu šancí, bohužel jejich brankář chytal fakt neskutečně. Oni co měli, tak to byla šance a je to zápas o jedné chybě a je to strašně těžký na koncentraci, ale jsem hrozně rád, že jsme to zvládli.
1: Další zápas čeká Čechy v sobotu odpoledne proti Slovensku. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne se mohou místy vyskytovat přehánky a nejvyšší teploty budou 18 až 23 stupňů a na horách maximálně 14.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 u Opatovic nad Labem se srazila dvě osobní auta. Nehoda je na nájezdu na exit 131 směrem na dálnici D11 na Prahu a na Jaroměř. Na D5C z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici stojí kamion. Je to na 9. kilometru a je označený, ale projíždějte opatrně. A na silnici 6 u obce Andělská hora v okrese Karlovy Vary taky projíždějte opatrně. Osobní auto tam srazilo zvěř. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Startuje country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

rychlost i na krásu pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a outratu, viděl, že i kdyby hodně mák. Mínus vždy zbude a ne plus, že nikdy neušetří na ten vůz, co je tu dělal značky Cadillac.

byla hlídka z Harley. Co je to za typ tenhle Cadillac? Hej, byl jsem z té ozdoby a koukej říct rok výroby. A děda řekl, rok výroby?

0: 1943.
1: Ještě jednou hezký večer a ničím nerušenou cestu dnešním country dostavníkem, který rozjel Honza Vyčítal unikátním Cadillacem z roku 79, poskládaným přesně podle návodu, který z vrcholu country hitparády vyzradil celému světu o 3 roky dříve Johnny Cash.

kdysi velice uznávaná v zásadě bluegrassová parta v modrém stínu, kterou v roce 1975 založil ve Frýštejně v okrese Jablonec nad Cidlinou pokračovatel rodinné hudební tradice, tehdy 21-letý Dalibor Cidlinský, právě otevřela další pokračování pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a tramské písně. V roce 1977 si parta v modrém stínu odvezla z Olomouce Portu a její koncertní studiové nahrávky z této doby se objevily o 20 let později na albu 77. Z něhož to před chvílí byla Dědova lulka a teď to bude Čas přeludů.

Klasické sejfy v sestavě Martin Marta z Kostas, Renata Hronková, Otmar Otáda Dusil a Ivan Ponka Augustín a z roku 1996 Vlak co projel. Skupina, jejíž název se objevil už v písničce nezapomenutelného Václava Čekala Nedomy, To se mi jen zdá, s podtitulem Sejfy, kterou o 10 let dříve přivezli na portu vagóny z Kraslic.

manželka kormidelníka plzeňského copu Ilon Leichtová a nejnovější česká verze písničky, s níž se v roce 1974 vyhoupla na vrchol hitparády tehdy 26-letá Dolly Partonová.

Václav Čekal nedoma, Mire Krček, Ivan Ponka Augustín, Josef Janošík a Renáta Purkitová, tedy Vagóny Kraslice s písničkou Podzim z alba koncertních nahrávek Vagóny, ve kterých písničky nestárnou, které tvoří celkem 25 písniček z dílny Václava Čekala nedomy. Tahle se jmenuje Hvězdy.

Karel Kahovec Country Beatem 1975 a tehdy pouhé dva roky stará dočista stejnojmená country jednička Nejkrásnější dívce. Ve stejné době jako Karel ji zařadil jako nejhezčí dívku do svého zpěvníku Josef Laufer.

0: J'aime écrire.
1: Rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

atmosférou jazzových barů a tančíren prosycený veterán Charlie Rich, populární jako stříbrný lišák, a jeho v pořadí druhá jednička The Most Beautiful Girl z roku 73. Tehdy mu bylo už 41, ale tak se to za mořem tu a tam stává. Jak tvrdí vagony kraslice, čas od času.

Dnes poslední železniční skupina je z Karlových Varů, jmenuje se Poslední vagón, vznikla před 9 lety a válčí aktuálně v sestavě Milan Forst, zvaný Malej Stonč, Jirka Roger Odradovec, Šárka Vlasáková a Tomáš Randuch. Písničku Světýlko našla ve zpěvníku popradské skupiny Tymián a i když koncerty staví zejména na vlastní tvorbě, nezapomněla ani na vagóny, ve kterých písničky nestárnou.

Klasika Vaška Čekala Nedomy z poloviny 80. let, tak jak i na svých koncertech hraje karlovarský Poslední vagon. Ještě přidám partu v Modrém stínu s western swingovou klasikou Tennessee Waltz s paradávným textem Rostě Černého. Ale ještě předtím poděkuji za dnešní společnou jízdu a popřeji vám všem hezký zbytek večera a hedvábně vlídnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Ministerstvo zdravotnictví plánuje navýšit platby za státní pojištěnce. Kvůli nedostatku peněz musí vedení Zásmuk na Kolínsku upravit projekt na nové fotbalové kabiny. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Žofia Nováčková. Pěkný večer. Ministerstvo zdravotnictví chce od příštího roku navýšit platby za státní pojištěnce. Těmi jsou například děti, seniori nebo nezaměstnaní. Slibuje si od toho to, že systém veřejného zdravotního pojištění už nebude v deficitu. O částce ale s ministerstvem financí ještě jedná.
2: Dohoda se blíží a valorizace musí být poměrně signifikantní, protože skutečně ty peníze v tom systému chybí.
3: Říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Plánuje ale větší změny, například aby lékaři a nemocnice dostali zaplaceno i za výsledek péče. Podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů Zoriana Jojka bude ale obtížné určit hranici úspěšnosti.
4: Ambulantní specialista někdy pečuje o pacienta sám, daleko častěji je ten pacient v péči více lékařů.
3: Systémové změny v dohodovacím řízení chce Vojtěch zavést od roku 2028. Jejich potřebu zmiňují i zdravotní pojišťovny. Zatím jen jednou se všemi lékaři a nemocnicemi dohodli na úhradách sami. Jinak o nich rozhodovalo ministerstvo. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Nový památník si lidé můžou prohlédnout na starém židovském hřbitově v Praze. Připomíná pracovníky Židovského muzea za druhé světové války. Výzkumníci dohledali 161 jmen lidí, kteří se podíleli na záchraně judaistického kulturního dědictví. Podle ředitelky muzea Pavly Niklové je možné, že identitu dalších zaměstnanců a spolupracovníků z té doby ještě zjistí.
5: Bylo tady spousta lidí, kteří se zasloužili o to, že ty sbírky, že ty předměty, které sem byly za války sveženy, zůstaly zachovány.
1: Radnice Zásmuk na Kolínsku chce upravit zázemí pro fotbalisty. Původně chtělo město postavit nové kabiny se sociálním zázemím a šatnami. Po neúspěšné žádosti o dotaci teď musí upravit projekt tak, aby byl levnější. Na práce vyhradilo vedení města 6,5 milionu korun, říká starostka Marta Vaňková z ODS.
6: Máme nějaké náhradní řešení, které by spočívalo v tom, že by peníze, které byly alokovány z toho rozpočtu, se použily na rekonstrukci, anebo by se ten projekt trošku vlastně upravil, aby ta částka nebyla tak vysoká. Sport.
1: Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinka Oljenikovová duel za stavu 3-1 pro Češku vzdala. Bousková se v dalším kole utká s Američankou Liovou.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Zítra bude podle meteorologů oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno a během dne se budou místy vyskytovat taky přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů a na horách bude kolem 14.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Pozor na D6 u sjezdu na 152. kilometru je porouchané vozidlo, očekávejte zdržení. Na silnici 6 u obce Andělská hora v okrese Karlovy Vary taky projíždějte opatrně, osobní auto tam srazilo zvěř. A na D8 za hranicemi s Německem na 92. kilometru směrem na Ústí nad Labem stojí kamion na blikačkách. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, vážení a milí. Víte, tak mě napadá, taky jste to v dětství říkávali, třeba jezdíš rychle jako Niki Lauda, nebo při plavání máš výdrž jako Venclovský. No, kdyby zrovna nic z toho, určitě jste už někdy řekli nebo slyšeli, běháš jako Zátopek. No a vidíte, právě Emilu Zátopkovi a taky jeho paní Daně budou patřit příští minuty naší dnešní návštěvy v rozhlasovém archivu. Je naprosto nevěřitelné.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jestli někdo dokázal věrně, přesně a hlavně čtivě popsat cestu Emila Zátopka od těch jeho prvních neohrabaných běžeckých zkušeností až k olympijským medailím, byl to spisovatel a sportovní reportér Ota Pavel. Jeho povídka Jak to tenkrát běžel Zátopek je snad přímo učebnicovým vzorem toho, jak psát o sportu, o sportovcích a jejich duši.

Měl jsem přání napsat jednou o Zátopkovi. Nyní ta chvíle nastala, ale mám strach, jaký má běžec, než vyrazí na trať. O Zátopkovi bylo už mnoho napsáno, z toho řada věcí dobrých. Jeho rekordy už všechny padly, je i Zátopek minulost. Začal jsem před časem na velké fatře. Emil a jeho žena Dana oslavovali 12. výročí svatby. Pili jsme moravské víno, Emil dostal náladu a poprvé a naposledy jsem ho slyšel, jak se chlubí. Vyprávěl o běhu, o němž jsem zatím nikde nečetl. Soupeřem mu byl pes. V době svých velikých výkonů trénoval na Českomoravské Vysočině a jednou vzal sebou vlčáka. Pes vrtěl ocasem, kdypak se mu stane, aby s ním šel někdo běhat. Vyrazili. Vlčák radostně štěkal a otáčel se potom človíčkovi, pobízel ho ke spěchu, věděl dobře jako všichni psi o své běžecké převaze nad lidským tvorem. Ale netušil, že běží se Zátopkem. V 10. kilometru se jejich krok vyrovnal. Pak si vlčák už sedal, vyplazoval jazyk a nakonec ho Emil honil kolem rozlehlého rybníka před sebou. Večer se divila paní domu, co pak je s tím psem? Nechce žrát ani pít. Druhý den vyběhl Emil Zátopek znovu. Jak ho vlčák zvětřil, zakňučel a zalezl hluboko do boudy. Jedno sobotní dopoledne jsme hovořili o závodě na 5 kilometrů v Helsinkách, o tom, jak Belgičan Rajf vzdal. Kdy se vlastně člověk vzdává? Potom jsme běželi z Davids do Troje, kde si Zátopkovi staví domek. Bylo strašné vedro. Utíkali jsme oblečení, Emil držel ještě pod paží aktovku, pouštěl mě dopředu, jako by nemohl, dával mi iluzi, že mu stačím, ve skutečnosti na mě čekal. Ve Stromovce jsme lezli přes koleje a proplétali se houštím. Běhá tu prý z práce na stavbu pravidelně, dělá tu svou poslední běžeckou trať za 12 minut. Vozili jsme písek, míchali maltu, Emil Zátopek navíc stavěl. Pracoval v ohromném tempu, ve skutečnosti i při práci běhal, nejen pro cement a vodu. Jsem reportérem už řadu let, ale nikdy jsem neviděl nikoho tak pracovat. Plně se soustředil, nebyl hovorný jako jindy. Po 2 hodinách se mě objevovaly mžitky před očima. Nepolevoval v tempu. Po 3 hodinách zbrocen potem se svlékl do naha, vylil na sebe 2 kbelíky vody a pokračoval. Musel jsem se posadit, už jsem nestačil. Nebylo ještě 6, měl jsem toho dost. Navíc se u mě objevil dříve nepoznaný pocit vedle obdivu i závist. Nakonec jsem odtamtud utekl. Sebral jsem se a šel do Stromovky. Připadal jsem si jako ten vlčák. Nechtělo se mi jíst ani pít.

Ve Zlíně se pořádal tradiční běh městem. Pro mladé Baťovi muže byl povinný, ale 19-letý Zátopek nechtěl běžet. Měl pracovat, učit se a ještě se honit? Dávno už zapomněl na svůj dětský triumf v běhu. Šel k doktorovi a žádal o osvobození. Nic ti není, řekl lékař přes rameno. Pěkně poběžíš. V hodinu určenou proběh se vytratil z učebnicí chemie na čítárnu. Našli ho a vyhnali na start. Stál mezi ostatními a měl vztek, protože neuvažoval jako většina chlapců, kteří z trucu utíkali, pomalu udělal něco jiného. Běžel rychle. Někteří spolužáci zahnuli za roh, tam na ně čekali kamarádi s kabáty. Nakonec zůstala vpředu malá skupina a pak už jen Zátopek a trénovaný mladý atlet Krupička. Lidé jim tleskali. Blesklo mu hlavou, to patří také mně. Poprvé v životě mu někdo tleskal. Líbilo se mu to. Chtěl najednou vyhrát. Nezvítězil však, ale už nezapomněl. Našel svou šanci a chopil se jí jako nikdo druhý. Většinu závodů v příštích 3 letech prohrál. Svou životní příležitost však už nepustil. Zlínský doktor Ali Haluza mu dal první cenné rady a ukázal mu, jak běžecká kometa Šale trénuje rychlé 200. Vidíš? To dělá Šaleho. Nikdy pak na 200 nezapomněl. Dosud však zůstávali Haluza a Šale nedostižnými vzory. Trénoval podle nich. Chtěl se zžít s jejich zásadami, ale ne s jejich omyly. Na příště mu bude hloupé zůstávat v omylech a brzy bude za veliký omyl považovat celý běžecký trénink vytrvalců. Dosud mu přikazovali u Bati namáhavou práci. Nyní nastoupil daleko těžší dobrovolně. Byla zmnohonásobena nesmírnou touhou být alespoň tak dobrý jako druzí. Nemyslel na olympijská vítězství a světové rekordy jako tisíce jiných začátečníků. Když jich brzy nedosáhnou, odcházejí ze sportovní dráhy. Teprve mnohem později začal snít o velikých výhrách. Chtěl vždycky jen o stupínek výš. Jakmile vystoupil, pokusil se udělat další krok. Převracel takzvané pravdy života ze všech stran, aby našel své pravdy. Stav není zlý. Obtížné jsou změny a v běhu je to

mnoho lidí, ale učení by řekli to, co řekli ve většině případů všem převratným novátorům. Nezbláznil jste se. Zbývalo jediné. Dokázat to skutkem. Udělal to a byl první. Tomu už pak nikdo nevzal, ani když jeho rekordy začaly padat. Protože neměl velký talent, musel zpočátku překonat obtíže tréninku obrovskou námahou. Stahovala mu tvář a ústa do hořké křivky. Tisíce lidí pak tato grimasa odpuzovala a zároveň přitahovala. Vystihl to nejlépe francouzský spisovatel Magnan. Člověk, který běží jako my. Člověk, který viditelně platí za vítězství velkou cenu. Vyhrál své první závody. Hráz byla protažena. Už nikdo příval nezastavil, ač se o to mnozí pokoušeli. Běžec byl objeven. Vydával se na cestu šťasten jako chlapec, jenž nastoupil na zámořskou loď a netušil, kolik bouří ho čeká. Každý lidský život má své sny a cíle. A tak i Emil Zátopek v žákovské lavici přímo snil o každodenním běhu. Dostal se k tréninku až večer, využil každou sebemenší možnost. Často se musel vytratit ze samostatného studia. Běhal na hřišti denně svých 15 kol. Jenže blízko stál po každé jiný strážný a ten volal do tmy: stůj! A pak stůj nebo střelím! Býval nejen šťasten, ale někdy také zoufalý. Jednou se neovládl a na strážného vybafl: tak střel. A běžel dál. Strážný nestřelil. Příští den byl malér. Trénoval pak v konírně, v hlubokých pilinách, experimentoval a bral si na nohy vysoké vojenské boty. Počítal, že bez bagančat se mu pak v závodě poběží lehčej. Ale z konírny ho brzy vykázali, že narušuje koňům cestičky. Trénoval takhle plných 7 let. Většinu lidí by takové potíže odradili. Byl však příliš dlouho v životě odstrkován a nenechal se už odradit. Po vyřazení z akademie nastoupil do Milovic ve funkci velitele čety. Na novém místě měl práci, trénoval někdy až o půlnoci, rohy hřiště si vyznačil vápnem, aby se ve tmě nepotloukl. Neměl trenéra a neměl ho pak už nikdy. Připravoval se sám. Často nemohl jít na večeři a tak si nalámal do piva chleby. Nebyla sprcha a tak se v zimě po tréninku poléval studenou vodou v koupelně ověšené rampouchy. Co by jiného zničilo, jemu prospívalo. Žil v té době přesvědčením, že tvrdé podmínky vedou k výborným výsledkům. Když trénoval ve dne, utíkal do vojenských zakázaných prostorů, kde se mu nikdo neposmíval a nepokřikoval na něho. V lese bylo dobře. Koncertovali tu jen ptáci a bzučící hmyz. Prosluněné průseky protkané mechem a vřesem přímo vyzývali k běhu. Zaběhl průsek rychle, naspět pomalu, znovu rychle, opět pomalu. Někdy se svlékl a běhal nahý. Byl nevýslovně šťasten. Svět o něm ještě nevěděl a nikdo na něm dosud nechtěl tisíce autogramů a stovky besed. Občas jel závodit, dostavila se první vítězství i trpké porážky. V Oslo na mistrovství Evropy doběhl v závodě na 5 kilometrů 5. Na kratších tratích prohrál v mezinárodních utkáních s Rajfem i s Holanďanem Slíkhuizem. Hned druhý den po porážce usilovně běhal. Překonával první československé rekordy. Daleko zůstali Šale a Haluza. Finové ho pozvali k utkání s Viljo Heinem. Na dosavadních olympijských hrách už získali jejich sportovci přes 100 zlatých medailí. Jel do Finska poprvé, pln očekávání, co uvidí a pozná. Počínal si jako turista, všechno chtěl vidět, památky, saunu, obchody. Při bílých nocích téměř nespal a nesoustředil se na hlavní, co mělo přijít. Konečně stanul na startovní čáře vedle světového rekordmana Heina. Ještě mnohokrát běžel se soupeři a proti rekordním časům, ale tohle byl jeho nejtěžší závod života. Naplněné hlediště vítalo Heina, jenž v Helsinkách nikdy neprohrál a nesl dál pochodeň slavných severských běžců Kolemajnena, Nurmiho, Ritoli, Hega. Ještě nevyběhli a obecenstvo už skandovalo Suomi, Finsko. Náhle si uvědomil, že dnes vlastně proti němu poběží nejen Heino, ale celá tato sportovní země, celý sportovní sever Evropy, který se nechce smířit s koncem své slavné běžecké nadvlády. Přijelo

0: také mnoho Švédů a švédských novinářů. S hrůzou pomyslel na to, že nemá žádnou taktiku, je myšlenkově nepřipraven a z těch všech dojmů i unaven. Co teď? A hlavně co v příštích minutách? Už hezkou řádku běžců udolal svým tempem na trati, zkusí to i na Hejna. Podle prostého, kdo uteče, vyhraje. Po výstřelu to napálil. Stále byl první, jenže nebyl sám. Cítil na svých zádech soupeřů vdech a v podvědomí slyšel jeho kroky. Trvalo to zatím krátce, ale jemu se to zdálo nekonečně dlouho. Chtěl by Fina setřást jako únavu, která se mu začínala hromadit ve svalech. Přidává, skloní nezvykle hlavu, nahlas si odfrkne a běží kus se skloněnou hlavou jako těžký tažný kůň. Pak nasadí trhák, jenže se nic nestane, právě naopak. Křik hlediště roste v uragán. Hejno nastoupí a v čele nadiktuje ještě pronikavější tempo. V následujících minutách se děje něco, co je ojedinělé ve vytrvaleckých bězích. Předbíhají se zhruba po 200 metrech. Každý chce vést a zničit nervy a fyzickou sílu toho druhého. Přitom všem jsou jako dva nerozumní kluci. Do skutečného cíle chybějí ještě 2 kilometry. V atletice jsou prý nejhorší 400-metrové a 800-metrové závody. Krátce řečeno čtvrtky a půlky. Závodník v nich musí běžet stále naplno. To, co teď oba běží, je jedna dlouhá, nekončící 400. Lidé už tuší, co se před nimi odehrává. Hejno vbíhá do předposlední rovinky. Dopředu by měl jít Zátopek, ale Zátopek nemůže. Hejno tedy prodlužuje krok. Už toho moc nezbývá. Posledních 200 metrů. Fin vede. Lidé jásají. Suomi, Suomi. Zátopek už nemá žádné běžecké síly a proto nejde napsat běžel dál z posledních sil. Ty síly už vydal do této chvíle. Teď však v sobě zmobilizoval něco neznámého, co měl ukryto pro chvíle nejtěžší. Duševní a fyzickou nadzásobu, kterou člověk vydává, když mu jde o život. Obecenstvo náhle zmlkne. Je to, jako by je někdo pokropil studenou vodou z obrovské konve. Zátopek se sune krok za krokem vedle Hejna. Už běží bok po boku. Emil už vede o pár centimetrů a v cíli je o prsa dřív. Za cílem si padnou oba do náručí, ale ve skutečnosti podpírají jeden druhého, aby se nezhroutili na vratkých nohou. Byl to nevídaný boj. Od té doby si Zátopka na severu zamilovali, jako by patřil jim a ne nám.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Miroslava Donutila teď vystřídá v příběhu štábního kapitána Emila Zátopka Ivan Trojan. A o tu Pavla zase jiný Pavel, totiž Kosatík. Pavel Kosatík a jeho kniha Emil Běžec. Díky rozhlasové četbě se teď přeneseme do Londýna roku 1948 na Emilovu první olympiádu.
3: Závod na 10 kilometrů se na stadionu ve Wembley běžel hned v první den her. Onoho podvečera bylo v Londýně úmorné vedro s vysokou vlhkostí vzduchu. Teploměr ukazoval přes 30 stupňů Celsia. Zatímco ostatní běžci meditovali o tom, jak vysoké tempo v horku zvolit, Emil udělal něco jiného. Dopředu si zajistil, aby si rychlost, kterou považoval za optimální, jedno kolo za 1,70 vteřin udržel po celou dobu závodu. Domluvil si s asistentem národní výpravy, že mu bude z kraje dráhy dávat signály. Když Emil poběží rychleji, zamává bílými trenkami, když pomalu červenými. Pokud by se Emil prvním nebo druhým směrem příliš vychýlil, měl to asistent znázornit prudkým třepáním. Přezdívka Lokomotiva, kterou si Zátopek toho dne v Londýně získal, tedy měla ještě jiné opodstatnění než jenom to, že se její nositel řítil po dráze rychleji než ostatní. Pohyboval se také vpřed podle jízdního řádu. To favorizovaní Skandinávci po startu použili tradiční vytrvaleckou taktiku. Šli okamžitě do vedení v naději, že nasadí takové tempo, jaké ostatní závodníci nevydrží. Zdálo se, že Zátopek je jedním z těch, na koho taková taktika funguje. Po prvním kole byl až někde v polovině peletonu a zůstával tam ještě uprostřed závodu. V 9. kole se dočkal. Asistent poprvé zvedl nikoli bílý, ale rudý kus látky. Bylo to znamení, že běžci předu nevydrželi počáteční tempo a zpomalili. Emil pochopil, že nyní je na řadě on. Vydal se vpřed. Začal předbíhat jednoho běžce za druhým. Jediný, kdo se s ním o pořadí dokázal prát, zůstal finský šampion Heino. Nakonec však Emil předběhl i jej a zabouřili bych ovací tribun nejen, že pronikl do čela, ale dál se svým soupeřům vzdaloval. Vypadalo to, jako by na dráze soupeřili závodníci dvou různých běžeckých tříd. Zátopek versus všichni ostatní. V tom závodě Emil většinu svých soupeřů předběhl o víc než kolo. Viljo Heino, favorit, na 7. kilometru vzdal. Po něm odpadl i další Fin, Heinström. Jediný, kdo si s Emilem udržel na dálku kontakt až do cíle, byl Alžířan Mimoun. Když však Emil uprostřed závěrečného kola nasadil k finiši, závodil už jen sám se sebou. V Londýně toho večera nebylo soupeře, který by ho mohl ohrozit. Vyhrál časem těsně pod půl hodiny a v cíli se ani necítil unavený. Zdálo se mu, že vyhrát olympiádu je vlastně docela snadné. Divákům však imponoval především způsob, jak toho dosáhl. Promyšlený a takticky správný. Český závodník toho večera udolal své soupeře nikoli jen lepší běžeckou kondicí, ale soustředěným náporem celé své osobnosti a odnesl si za to první zlatou olympijskou medaili v dějinách československé atletiky. Lidé pochopili. Toto je sport. Když se vítězí nejenom vypětím těla, ale i soustředěním mysli. Když se do služeb vítězství napře všechno to nejlepší, co v člověku je. Proto svět nad zátopkovým výkonem úžasl. Proto britské Times si napsali, že jeho finish strhl obecenstvo k ovacím, jaké v historii atletiky neměly obdoby. Ve způsobu, jakým pojal své vítězství, Emil v metafoře všem ukázal možnou podobu i jich samotných. Můžete žít jenom malou částí sebe sama, ale můžete se taky naučit využít naplno celou svou osobnost.

0: Finále běhu na 5 kilometrů se běželo o 4 dny později. Tentokrát měl Emil jiné soupeře než předtím na 10. Dominovali mezi nimi Holanďan Slajkus, Belgičan Rajf a Švéd Alden. Emil byl ze všech favoritů jediný, který startoval na obou tratích a šel tedy do závodu s určitým handicapem. Alžíran Mimoun, který se chtěl pokusit o totéž, vypadl už v rozběhu. Počasí bylo tentokrát horší než na 10. Bylo chladno, celý den před závodem lilo a déšť proměnil nekvalitní škvárovou dráhu v oraniště. Emil tentokrát zvolil jinou taktiku a hned po startu nastoupil do čela závodu. Spoléhal na to, že vysoké tempo, které nasadil, opět udrží celou dobu. Držel vedení až do půlky 4. kilometru, pak ho však předběhl Rajf a po něm také Slajkus. Byli odpočatí a měli více sil. Získali náskok několika desítek metrů a Emil zjistil, že proti tomu nedokáže nic dělat. Tehdy se v něm ozvala malá dušička. Nezvládne to. Utečou mu a on je nedožene. Na chvíli tomu uvěřil a ten okamžik rezignace ho stál pár cenných vteřin, ve kterých ve svém maximálním tempu poněkud povolil. Při nástupu do posledního kola se zdálo jasné, že o prvenství se bude rozhodovat jen mezi prvníma dvěma závodníky, Slajkusem a Rajfem. Ale skoro na poslední chvíli, pouhých 200 metrů před cílem, se stalo něco nečekaného. Zátopek v sobě zmobilizoval síly k závěrečnému finiši a vyrazil vpřed. Ještě než zatočil do cílové rovinky, předběhl Slajkuse a každým krokem se dál blížil Rajfovi, který před ním ukrajoval poslední desítky metrů trati. Napadlo ho ohlédnout se, až když mu byl Emil v patách. Na poslední chvíli zmobilizoval zbytky sil a v cílové rovince přidal. Cílovou pásku protrhl jako první, ale pouze o prsa před zátopkem, který si své chvilkové zaváhání z průběhu závodu nikdy později nepřestal vyčítat. Nebýt jej, byl si jist, získal by i na 5. v Londýně místo stříbra zlato.
1: Můj výkon se nejvíc líbil švédským novinářům. Hned chtěli interview a byl jsem jim vděčný, když to odložili až na 8:30 ráno. Ale již před 7 cítím, že mne někdo probouzí švédskými slovy a tahá z postele. Novináři. A hned, že jako budeme dělat reportáž, rychle ven a běhat. Bylo toho dost. Starty, rovinky, běh kolem moře, zase od moře nahoru a jejich rolejflexy vytrvale cvakali. I nějaké moje speciální cviky chtěli vidět. A tak jsem si jich několik pohotově vymyslil. Všechny se líbily. Nakonec jedno překvapení, že prý se mám rychle zbalit, že jedeme pryč. Vysvětlovali to tak. Dověděli jsme se, že jiní švédští novináři mají za vámi přijet 8:30. My jsme je předběhli a teď vás uvezem, aby vás nenašli. Chtěl jsem říct, že u nás doma se to nedělá, ale co je to platné, když člověk není doma? V 8:30 jsme již byli 20 kilometrů daleko a moji průvodci mi vysvětlovali. Tady to znáte, olympijský stadion a vidíte, tady je Nurmiho socha. Nechtěl byste na ní vylézt? Bude to pěkný snímek, 2 šampioni vedle sebe. Ne, nechtěl. Vždy na tom nic není, stará a nová atletická generace. No prostě nevylezu, povídám, zvláště když se kolem začali množit diváci. Tak Nurmimu aspoň zamávejte na pozdrav. Mával jsem tedy rukou asi 5 minut, až se kolem všechno smálo. Tím jsem se rozloučil s Helsinkami. Odjel jsem vlakem do Turku, sedl na loď a naposledy zamával všem, kteří se s námi v přístavu loučili. Krásná zem, říkám si, až na ty novináře.
0: Se svou druhou stříbrnou medailí nebyl ani trochu spokojený. Cítil, že ho na 5 neporazili soupeři. Porazil se sám svou taktickou chybou. Tím, jak si v 9. kole na chvíli přestal věřit. A než se vzpamatoval, získal Rajf takový náskok, že se ho Emilovi už nepodařilo stáhnout. Kdyby se byl Emil rozhodl o 2-3 vteřiny dřív, umínil si, že se mu něco podobného už nesmí nikdy stát. Přesto se stal nejúspěšnějším československým účastníkem her. Jeho návrat domů byl slavný. Fanouškové na něho museli čekat ještě dalších 14 dní až do poloviny srpna. Vedení olympijské výpravy rozhodlo o tom, že se Emil cestou domů zastaví ještě na závodech v Belgii a Holandsku. Přivezl tedy domů ještě 2 vítězství navíc. K přivítání se do Prahy sjeli lidé z celé republiky. Z Kopřivnice dokonce dorazili i Emilovi rodiče. Dostal přidělený byt 2+1 v centru Prahy nedaleko Václavského náměstí. Ze začátku tam bydlel sám. Brzy se tam však k němu přistěhovala Dana. V Praze mu také přidělili novou práci. Nejdřív ho jmenovali velitelem atletů v oddíle ATK, předchůdci Dukly Praha, a později ho dokonce převeleli na ministerstvo obrany. Dostal funkci referenta spoluodpovědného za tělesnou přípravu vojsk. Nejdřív byl všem těm novinkám rád. Doufal, že jako novopečený Pražák získá víc času na trénink. Ale nadřízení brali jeho úřadování vážně a trvali na tom, že bude zachovávat pracovní dobu jako každý jiný důstojník. Brzy se ukázalo, že je na tom vlastně stejně, ne-li hůř, než byl před příchodem do hlavního města. Na běhání mu znovu zbýval čas jen za tmy, když už byl sletový stadion zavřený. Aby si tam mohl zaběhat na dráze, musel přelézt plot. Pod zimním závoděním se tedy v roce 1948 nakonec protrápil. Ozvala se únava, následek tvrdé předolympijské přípravy a také zánět kyčelního kloubu Emilovi závodění zkomplikoval. V září a říjnu se sice zúčastnil závodu v Bukurešti a v italské Bologni a oba vyhrál, výsledky, kterých tam dosáhl, byly však slabší než dřív. V zářijovém pražském dvojutkání s Belgií na pětce Emil dokonce s Raifem těsně prohrál. Závodění mu do té doby bylo v životě skoro vším, ale tenkrát na podzim 1948 se to změnilo. S Danou, se kterou se poznal 2 měsíce před olympiádou, se 28. října v Uherském Hradišti slavně oženil. Brali se v kostele za velké pozornosti místních obyvatel, díky kterým se obřad proměnil ve sportovní manifestaci svého druhu. Ven vyšli slavobránou z oštěpů a na svatební hostině v kasárnách potom tančili až skoro do bílého rána. Z oslavy odešli jako poslední ze všech. Národ, nejen režim, potřeboval hrdiny. A Dana a Emil Zátopkovi měli v dalších letech tuto roli hrát. Stali se nejen prvním sportovním párem u nás, ale vůbec nejznámější manželskou dvojicí na mnoho let. Jen velmi málo lidem bylo v 50. letech povoleno, aby poodhalili své soukromí. Ti dva však měli patřit k pár výjimkám.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Zazněva olympská znělka. To je chvíla na nejvýš vážná. Olympská znělka víta prvého bežca. Už chybuje podle hlásení len několiko desiatok alebo stověk metrov, tím bude a už je tu na ozývají se kamery filmářské a cez bránu maratonsku vběha na olympský stadion v Helsinkách jako první startovné číslo 903 československý reprezentant, štábní kapitán Emil Zátopek. Vážení poslucháči, 300 metrov chybuje do cílovej pásky, která je už natiahnutá. Zátopek reve šialeným hlasom 75 tisíc ľudí. Všetci jsou v úžasnom údive a Zátopek, vidíme, že je svěží, zdraví ľudí. Už hodili len 120 metrov od cieľa. Zátopek ide jako prvý. Hlásíme republice. Štábní kapitán Emil Zátopek bíhá v maratonském běhu na 15. olympijských hrách v Helsinkách jako první do cíle. Usmívá se a protrl pásku.
2: A to už byly samozřejmě Helsinky roku 1952. Já to slyším pořád dokola a stále jsem dojatý. Finále maratonského běhu. Usmívám se tomu, jak je z pohledu reportéru Zátopek svěží, když on sám přiznával, že skutečnost byla na konci maratonu úplně jiná. Dnešní poslední zastavení s Emilem Zátopkem bude trochu netradiční. V rozhovoru s Františkem Nepilem. Tenkrát, když se Zátopkovi potkali s Nepilovými u Nepilu na chalupě ve Stradonicích. Kolega Karel Tejkal pak zvukový záznam jejich společného vyprávění o sportu doplnil ještě autorským čtením Františka Nepila, který mimo jiné vzpomíná na to, jak si na prvním stadionu světa v Olympii doběhl pro vítězství. A já už teď nebudu vyprávění všech Františka Nepila, Emila Zátopka a jeho paní vůbec rušit. Jenom vám popřeju pěkný zbytek večera a jak doufám, tak brzy opět někdy naslyšenou.
3: V Olympii se, jak víte, každé 4 roky konaly starověké hry a to, jak nevíte, po dobu 12 století. Během příprav a konání her se nesměly vést a nevedly války mezi řeckými státy. Těch her se konalo 293, jak píše Vojtěch Zamarovský, a z nich je 250 křížově doloženo. Až na nepatrné výjimky jsou známa jména všech olympijských vítězů. Po téměř 12 letech hry z ideologických důvodů zakázal římský císař Teodosius Veliký. Nedivte se, že když jsem vstoupil na plochu pravého olympijského stadionu, zavibrovaly ve mně všechny romantické žilky a začal jsem se svlékat. Zaběhnu si tu a ty mě vyfotografuješ, řekl jsem své ženě. Zděsila se, jednak proto, že antičtí závodníci tu běhali nazí jako prst, jednak, že několik turistů dříve než ona pochopilo, co tu bude k vidění, a usadilo se na valech, které zbyly po antických tribunách. Slunce žhnulo až k zbláznění, ale já proletěl po závodní dráze v Olympii jako blesk. Vy, kdo znáte mou postavu, víte, že jako kulový blesk. Diváci mě aplaudovali, já nemohl z toho horka popadnout dech, ale zjistil jsem, že jsem se snažil zbytečně. Moje osobní fotografka nevěděla, kde je spoušť, takže mě nevyfotografovala. Ukázal jsem jí spoušť, zatáhl jsem po druhé břicho a běžel znovu. Část obecenstva, která se nenabažila mým prvním startem, mi opět zatleskala a začala se rozcházet. Běžíš moc rychle, vymlouvala se však moje žena. Já to nestačila zmáčknout. Pěnila se mi krev, ale šel jsem na start po třetí. Obecenstvo mělo už dost mého exhibicionismu a odešlo. Zůstal tam jeden jediný bělovlasý pán. Překlusal jsem třetí dvoustovku a žena to konečně zmáčkla. Jenže ten bělovlasý pán, asi to byl profesor, ke mně přistoupil a upozornil mě. Excuse me, sir, ale běžel jste vždy obráceně od cíle do startu. Poděkoval jsem mu, ale po čtvrté jsem už neběžel. Chyba, měl jsem běžet. Na tom snímku není vidět nic než rozmazaná bílá čára. To jsem já, vysvětluju každému. Běžel jsem tak rychle, že mě nezachytila ani pětisetina vteřiny.
4: Mně se zdá, že z takové té velice dobré myšlenky, což byl třeba jogging, že ta, jogging, co to byl jogging, to běžím jak můžu a když už nemůžu, tak pochoduju a koukám kolem sebe po lese a podobně. Jenomže tím, že lidé jsou strašně soutěživí a mají rádi soutěž, tak nakonec co se z toho stalo, z joggingu, že teď začali lidé, kteří třeba nikdy neběhali, i staří lidé, kteří už třeba ani na to tak neměli, začali běhat denně spoustu kilometrů, prostě oči vyvalený, zuby zaťáty a hnali jako najatí po lese, takže neviděli ani, jestli je podzim nebo jaro nebo tak. Jo? To je můj názor vrhačky na toto. Jo?
5: A později rekreativní.
4: Protože já jako vrhačka, já jsem vždycky běžela třeba 200 metrů, 300 metrů a pak jsem pochodovala a zase jsem běžela a zase jsem pochodovala. Myslím si, že každý musí si to nadávkovat, na co má, že když mám 70 roků, tak nemůžu prostě lítat denně bohu ví kolik kilometrů, protože mě odejdou kolena, začnou mě bolet kotníky a podobně, zvlášť když třeba nemám šanci běhat někde na nějaké rašelinové dráze v lese a tak. No, takže to myslím, že se potom nakonec z dobré myšlenky, že se takto zvrhlo a ty zase druhý extrém, běhání je blbost, jo, choďte, musíte chodit, jo, a podobně. Nemyslím, že by běhání byla blbost, proč, ale musím běhat s rozumem, tak na co mám, a ne každý den, protože mám taky jinou práci, musím mít taky jiné zájmy, nemám taky kulturu, chci si něco přečíst a tak dále. Znám hodně takových těch euforistických starých běžců, kteří prostě neznají nic jiného, než každý den ruce na prsa a vyjo a běžím. No. A v zahradu tam se plazí jeho žena po zahradě a on se akorát chlubí tím, jakou vypěstoval cibuli a já vím, že to vypěstovala jeho žena
3: se
4: nakonec. No.
3: Na mě, co se koukáte?
4: Já se nekoukám na vás, já jenom vás varuju.
3: Já teda k té soutěživosti, jestli smím skočit do řeči, tak jak říkám, v člověku je a já si pamatuju, teda pamatuju, to si potřebuju pamatovat, tady ve Strádonicích, když jsem byl, tady to bylo takový zdravější, tak jsem běhal se psem. Neměl jsem svýho psa, tady byl takový pes, který patřil všem, jo, jako sport pro všechny, tak pes pro všechny tady byl. A ten vždycky, když viděl, že jdu běhat, tak se ke mně připojil, že v temné noci a běžel se mnou. A on mě úplně nervově, on mě neurotizoval, protože on měl takovýhle nožičky, jo, a teďko přede mnou to metelil pořád. A já jsem si říkal, tak malýho psa, já se nesmím uštvat, už jsem v letech, jo, ale já ho nikdy nepředhonil a taky on mě nenechal chodit. On jako, když viděl, že jdu, tak byl jako nervózní a vracel se a furt se rozbíhal. Jo, tak na něco byl ten pes dobrý, jenomže nečet nic o tom, že v 70 má být člověk rozumnej.
5: Emile, ty si ovšem psa zdisgustoval během, když už teda pan Hepel vzpomněl na to, že tomu psovi nestačil, tak ty si jednou toho psa doslova zničil.
6: No, poprvé jsem na to přišel, když jsem byl na vojně v Milovicích, a tam byl takový mladý vlčák, ale budíš k ničemu, protože jeho majitel byl důstojník, který na sobotu neděli odjížděl do Prahy domů k rodičům a toho psa měl na starosti Vojin Žilina, Slovák, který mu považoval za svoji povinnost, že stačí, když mu donese žrádlo z jídelny, to mu tam nějak vyfasoval, dones mu žrádlo, dones mu vodu na pití a hotovo, a ten pes se jenom vyvaloval pod posteli. A já když v soboru jsem šel běhat, já říkám, já si beru toho psa sebou. A já jsem si říkal, co pes proběhne, a on neřád, on mě teda zesměšňoval. On ne, že zběhl, on si odběhl, zvinul nožičku, vyčural se, tam si odběhl, tam udělal hromadku. A podle, já jsem běžel usilovně, měl jsem takovou trasu asi 4 km do lesa, tam byla 400 metrová rovinka travnata, no a co ten se navývaděl cestou, než jsme tam doběhli, no ale tam já jsem potom... jsem shodil vojenské kaloty a bluzu a v trnikách a v tričku 400 metrů a pec jsem to palkoval. A on velice nadšeně se mnou. Já jsem si vyklusal takových 150 metrů, takový meziklus a zpátky. Ale on hned na to přišel, že zase poběžím zpátky, tak už neběžel 400 metrů, jenom 350 metrů na boveček, až se ten vůl vrátí. No jo, ale on už ty poslední 300 neběžel, už nebyl schopný. A já nás čekalo ještě 4 km zpátky, já říkám, tak tep. A domů, a jdem. No ta, a on za mnou, jsem ho zavolal, tak přiběhl a zaostával. Jeda, to bylo horší a horší. Mně nám chybilo 2 kilometry do kasaren a on najednou lehnul a já do něho, tak jsem musel nohou postrkovat. A jdem, když jsem ho postrčil, tak kusal, no to bylo zoufale. Já jsem nakonec musel násilím dokopat až do kasáren a on tam trefil, teda pod svoji postel zalehnul, přesta neděle přijel jeho majitel, ptal se po psovi, kde pes? No leží, no, vypadá, že má jakou horučavu, říkal ten boják Žilina. Jak to, co se s ním stalo? No nic, ne, žrádlo dostal to, ale on nežere. Kdo, co se s ním dělal, stalo? No, suru za tobě ho vzali na trenírovku. No a pes byl odrovnaný na celý týden. No a to jsem zkoušel pak i s jinými psy. A pes, jak není trénovaný, tak 20 kilometrů to prostě nevydrží. Soli jsem ten půl. No a...
5: Ten pes pro všechny tu je ještě, máte šanci, 20 kilometrů.
4: Ale jsme byli na té svadební cestě, na tom Medlově, a tam měl taky ten vedoucí toho střediska, měl tam taky psa. A ten, já jsem sledovala, jak Emil ho úplně nakonec zničil toho psa. On s náma poskakoval, když jsme běhali v lese, tak on kolem nás poskakoval za náma. A Ťopek naraz se otočil
6: a
4: hr za ním. A teď ten pes naraz začal utíkat, lekl se a začal utíkat a Emil za ním. A teď ho začal honit. Ale tam bylo právě zajímavé, jak ho přinutil, že naraz byl jako pronásledovaný ten pes. On se cítil naraz pronásledovaný a teď se snažil utéct. A Emil za ním. A klíčkoval. A Emil za ním.
6: A teď nemohl klíčkovat, protože tam byla voda. A musel pobřovat. A já za ním jsem to padl.
4: A teďka nakonec toho psa tak uhnal, že on si lehl. A tak se díval, tak si mě tady zabij. On ho nechtěl zabít, ale on přišel k tomu názoru, že ho Emil chce zabít. Jo?
6: A teď
4: a ještě tam jsem měla nějaké kamarádky a to za Ťopkem. Teď my jsme nemohli chytit, my z atletky jsme byli všecky a my jsme se všichni děsně uštvali až na Ťopka. Ten pes a my taky, protože my jsme se snažili chytit a pořád na Ťopka jsme křičeli, necháš toho psa, teď ho zničíš a to. A teď, když ten pes už tam ležel takhle packy a tak se smutně díval, tak mi necháš ho, jdeš pryč od něho, kopali jsme Ťopkovi do noh a tak jo. No a on nakonec ho zahnal až domů na dvůr a on zalezl do boudy a nevylezl. Až asi za dva dny vystrčil šňupák a Ťopek zrovna byl na dvorku.
6: Ten pes je venku. A nevěle zase celý den.
4: A nevěle se, dokud jsme z té svadební cesty neodjeli.
3: Žena nikdy nepochopí, že nastala chvíle, kdy člověk potřebuje padnout s hlavou v dlaních a bez hlesu ležet jako zestárlý slon, jenž doputoval na samý konec svého života, jenž doputoval v džungli na místo, kam chodí staří sloni vydechnout svou utrmácenou duši. Žena to nikdy nepochopí, protože si svůj hodnotový žebříček vytvořila v pravěku, v dobách, kdy žila v korunách plavuní a kdy schody i zábradlí k její kuchyni i jídelně tvořila liána. Její myšlenky, či přesněji řečeno její nervová soustava, dosud nezaznamenala signály vyšších mravních vznětů. Takže její mozkovna je dosud zaplněna živočišnými pojmy, které vytvořili předchůdci člověka, tedy pojmy primitivními a prazákladními jako hlad, děti, pokrm, chladno, výplata, uhlí, známky na vysvědčení, hladká mouka, hrubá mouka, koruny, haléře, činže a tak dále. Co vám je pro boha do toho, že zdražili tramvaje, když naši prohráli? Proč vás otravuje s tím, že by se měl koupit Jarouškovi zimníček, když naši prohráli? Žena nikdy nepochopí, jak to, že porážku vašeho mužstva nemohou v následné chvíli vaší bezútěšnosti vyškrtat z vaší zmučené mysli ani její výstřihy, ani smažené telecí řízky, ani jalové otázky, zda si má vzít na návštěvu brokátovou velkou večerní nebo spíše minisukni z bílého tylu či černého mušelínu. Jediné, co má žena udělat, když pochopí, že naši prohráli, je posypat se celá popelem a mourem, roztrhnout si roucho, začít se stříhat dohola a propuknout v hořký, kvílivý pláč. Jedině to může vrátit člověka do světa reality, jedině tehdy je schopen poskytnout jí slova útěchy, která by ovšem jeho samotného neutěšila. Tehdy totiž konejšivě řekne, ale neřvi, vždyť oni zase vyhrajou.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer a klidně strávenou poslední hodinu toho dnešního 20. květnového dne vám přeju. Začíná noční linka Českého rozhlasu. U jejího mikrofonu z brněnského studia zdraví Borek Kapitančik. A dovolím si jednu otázku na úvod. Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu? Řekl bych, že Sir Isaac Newton, sadaři a ovocnáři v tom mají jasno. Ale jak je to u vás? Tedy to, že jablko nepadá daleko od stromu, je, řekněme, poetickým vyjádřením skutečnosti, že děti bývají podobné svým rodičům, a to jak vzhledem, tak povahou, zvyky nebo talentem. Je všeobecně známo, že charakterové vlastnosti či schopnosti se dědí a potomci, že často následují životní dráhu svých předků. Ovšem to druhé tvrzení neplatí stoprocentně. Není výjimkou, že kariéra synů a dcer nabere zcela jiný směr. Tak tedy jak tomu bylo, nebo jak tomu je u vás? Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu? Byli jste rádi, že se vaše děti vydali svou vlastní neprošlapanou cestou? Mrzelo vás, že zkušenosti z vašeho oboru nebylo komu předat? A nebo se to rčení o jablku, které nepadá daleko, potvrdilo? A jak se v textu jedné písně zpívá, kde otec skončil, syn teď začíná? Tak na tohle všechno se vás v té aktuální noční lince budu ptát a vlastně až do zítřejší jedné hodiny. Volejte do studia, číslo je 731 800 900 a vaše příběhy na tohle téma pište na web rozhlas.cz/linka. Budu se těšit na všechno, co bude souviset s tématem, ať už je to, řekněme, pád do hodně velké dálky, a nebo přímo pod onen strom. A když jsem mluvil o Siru Isaacu Newtonovi, tak vlastně musím zmínit i to, co už teď napsala na web, který jsem taktéž předestřel před vaši pozornost. Monika. Jablko nepadá daleko od stromu, nestojí-li strom na příliš vysokém svahu. Já dodávám, jestliže na tom svahu roste, může se stát, že se zakutálí.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a málem v ní už byla slyšet naše posluchačka Petra. Jenomže ten telefon nás trošku zklamal, takže na čísle 731 800 900, které vás spojuje se studiem našeho vysílání, je v tuhle chvíli zatím prázdno. Neříkám, že pusto, už tam pár pokusů bylo, nicméně, jak říkám, ta, která měla počkat, nepočkala. Znáte to, ti, kteří měli přijít, nepřišli. Ale vaše příběhy na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu, ty už svěřujete webu. František tradičně píše: já a moje manželka máme každý něco po svojích rodičích, ať je to podoba nebo povaha. Tak stejně to platí i o našich dětech. Některé je podobné do rodičů manželky, některé je podobné do taťkovy sestry, tety. No a nejmladší dcera bych řekl, že je podobná do naší mamky. U vnuků a pravnuků se snažím najít, do kterého rodu patří. S tou podobou našich dětí si nějak fandím, ale víte, jak to je. Matka je vždycky jistá, ale otec? Františku, děkuju za tuhle úvahu a dávám šanci někomu z vás. Nevím ještě, kdo je teď připraven na telefonu, ale snad to bude ten či ta, kdo má co říct k tématu. Dobrý večer, tady je Borek.
1: Dobrý večer, tady je Petra.
0: Petro, tak mluvili jsme spolu před chvilkou, že jo?
1: Ano, jo. Mluvili.
0: No, trošku to spadlo. Tak.
1: No, vypadlo mě to.
0: Padlo nebo nepadlo jablko u vás, daleko od stromu?
1: Tak, jako, já se nechci bavit o povolání to vůbec, ale jako o povaze to nepadlo vůbec daleko od stromu. Vlastně můj otec byl kouzelník amatér a já jsem prostě po něm. A kam přišel, tam byla prostě sranda a to. A co jsem se dozvěděla, když jsem byla jako mladá, tak vlastně mamčin tatínek umřela ještě než já jsem se narodila, jako můj děda. A ten byl barej úplně stejný jako můj taťka, že si vybrala stejného, jak byl děda. Takže prostě my to máme v rodině a syn je teďka taky takovej komik prostě a bavič, takže jako...
0: Komik, bavič, extrovert. To jste vy, no. I váš syn a je to vlastně celá vaše rodina, jo?
1: No, dá se říct, že jo, no.
0: A jen tak namátkou, je přece jenom někde někdo, kdo by mohl být označen jako výjimka, která potvrzuje pravidlo, tedy ve vaší rodině? To se taky stává.
1: Tak jako stává. Jako já se bavím teďka, protože vlastně já jsem měla 4 sourozence a když jsem to někde vysvětlovala, oni byli napůl nevlastní, jo, oni měli jiného taťku, když jsem někde vysvětlovala rodné příjmení, moje příjmení, to je složitý, ale ti jsou zase úplně jiní a nejsme jakoby jsme nebyli ani sourozenci prostě, jo. Takže oni, a třeba brácha, to vždycky říkali, po kom ten je, jo, že ten byl úplně, ten nebyl do nikoho snad, jo, ten byl takový jako...
0: Jak se to projevovalo? Vy všichni komici, řekněme, extroverti a on byl zamlklý, zadumaný, je zádumčivý, teď mě tak napadlo. No, to je hezké slovo.
1: No, taky trošku, ale jako byl hodně do sportu, což u nás nikdo nedělal, hrával fotbal, potom chodil na ryby, prostě byl takový, prostě měl to, co u nás rodině nikdo neměl, jo, takže jako.
0: Děkuju za odpověď a děkuju za váš telefonát, Petro. Mějte se
1: jo,
0: hezky.
1: Jo, super, že jsem se dovolal. Vám taky naschledanou.
0: Naschledanou. Franz na rozhlas.cz Lomítko Linka píše: Haupt je, že se mi nenarodilo dítě tmavé pleti, i když za 100 let bude bělochů v Evropě pomálu a běloch bude raritou. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví, ano, tradičně v polovině vzkazu se loučí pan Franz a dodává, ale musím říct, že často slýchám od mé paní, když komentuje počínání synů: poznáváš se? Tady se tvé otcovství nezapře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posílám pozdrav všem posluchačům a posluchačkám Noční linky Českého rozhlasu, všem těm, kteří se těší na další příběh na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Tím, kdo na tohle téma může teď svůj příběh přednést, je paní Eva. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane kapitánčík, zdravím vás i všechny noční posluchače. No a já jsem chtěla jenom říct, že jako mám, jo, tak jsem se čtyřikrát vdala, ale mám jenom jediný dítě, jedinou dceru a ta není po mně, nemá nic.
0: Vůbec?
1: Prostě to je celá moje matka.
0: Aha.
1: Jo, moje maminka ještě než umřela asi 2 měsíce předtím, tak říkala, ta holka, ta je jako já.
0: No
1: ta
0: ale
1: jako
0: teď
1: moje.
0: Teď v čem? To nás všechny zajímá.
1: Hele, tak já vám řeknu, v kouření.
0: Yeah.
1: Jo. To je to smutný, jako v kouření, protože já nekouřím, že jo. No a potom, matka se bála vody, no dcera to sami, že jo. Obě uměli plavat, ale bála se vody a jít na loď třeba, jo. To prostě, to, všechny ty znaky, jo, prostě to, jako matka si udělala řidičák, jako jediná z rodiny, jako žena, jediná z rodiny, a dcera, já taky nemám řidičský průkaz, ale dcera ho má, jo.
0: Takže u vás se to střídá, jedna generace je, no, řekněme, neřídící, ano, nemá řidičák,
1: no.

0: Žák roznášel na Václaváku za Heidrichiády roznášel ty letáky. No, samozřejmě, že ho gestapo hned chytlo, že jo, no. A už ho otáhli na Pankráca do Německa. No, ale když jsem tady, tak to přežil, že jo.
1: Tak.
0: No, tak to, ale jako, on byl pracovitý, ale on dělal v Semtíně, víte, jak je Synthesia Semtín v Pardubicích, chemička, tak on byl na provoze, no, tak tam se nemusel honit, že jo, ale matka ta byla velice pracovitá, já taky, ale dcera to všecko má po ní, hlejte, po mně nemá nic. Jako tu, tako, tu pochmurnou povahu, jo, jako jí jste nesměl, mojí matce jste nesměl jen tak něco říct. A dcera, to je to samý. Ta, oni se hned urazili.
1: Jo, chytlavý.
0: Matka se urazila a hned dcera se urazila. Říkala se mi, domlouvala se mi o tom kouření a
1: hned se urazila. No, kolik je dceři, ještě mě řekněte. Prosím vás, ať to není číslo začínající jedničkou.
0: To ne, ale dceři bude, narodila se 81. prosinec.
1: Tak to
0: no, tak 44.
1: Pět.
0: Nebo tak nějak.
1: No, skoro.
0: No, vnučce už bude v červnu 23, tak si to vemte.
1: A teď právě přes to koleno, jak to vypadá s vaší vnučkou? Má něco po vás?
0: Ano, to je ono. Moje dcera to je celá matka, ale vnučka je zase celá já. Velice mírná. Jo, velice mírná to, takže prostě já jsem se nepohodla s matkou a vnučka odešla, protože se dcera se rozvedla, její manžel byl doktor, no ale rozvedli se, protože ona když rodila, tak on mohl za ní jít, když rodila a aby tak nekřičela, tak jí dal pár facek, no a tím to dodělal, že jo, no.
1: Paní no, Evo, potom, neuvažovala jste někdy o tom, že se píšete dějiny vaší rodiny? To by byl šlágr.
0: No to si píšte. Pane kapitánčik, co já jsem prožila, když jsem se čtyřikrát vdala.
1: No to čtyřikrát.
0: To si neumíte, to, jako to se nevytahuju. Ale to málo, která žena prožije, to špatný, co jsem prožila já. Jo? Můj druhý, mě umřeli dva manželé, a jeden přítel, a ten, co mě umřel, ten jako druhej, protože první byl rozvod, ale ten druhej manžel, co jsme se vzali, když mě umřel, tak si jemte 6 půjček na krku, jo, 19 psů a dceru rozvedenou na krku s roční holčičkou. Já jsem myslela, že se šedivím.
1: To není na román, to je na 8 řad dobrého seriálu na placených televizních kanálech.
0: To je hruza. A zase tenhle poslední manžel, co mě umřel v roce 23, no tak to je s tím železem, ten se nevohnul ani, aby sebral papír ze země, všechno, já jsem šla bydlet k němu do baráčku, že jo, ale všechno jsem tady, pane kapitánčík, dělala já. Všechno. On nic, prostě, no.
1: Dobře, a píšu si vás jako další kandidátku na řád práce, až se zase bude udělovat, jo?
0: No, a potom, když ho, že jo, protože měl nedomykavost chlopně, tak ho dvakrát operovali ikemu, že jo, pak mu na podzim 23 vzali nohu nad kolenem, no, a to si umíte představit, dvoumetrovej chlap, pomalu, 1,80 m a něco, a teď dcera ta byla většině v práci, ta neměla čas, tak já jsem ho do vany, na vozík, do postele, teď jsem to přestal vidět, neslyšel, neviděl, musela jsem ho nakrmit, uvařit, nakrmit, že jo, plíny, pokakal se, průjem někdy,
1: no,
0: tak
1: paní Evo, musím říct, že teď si to budu muset všechno přebrat, tohle vaše kurikulum víte. Doufám, že na to bude stačit ta písnička od Brontosauru, která je před námi. Já vám děkuju.
0: A ještě jenom řeknu,
1: a že mějte se hezky, díky a naslyšenou.
0: Kde jsem byla, 20 let tahám vodu, no. Naschle, mějte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Mezi námi musím říct, že ta písnička Brontosauru mi nestačila na to, abych si všechno, co říkala před chvílí paní Eva, přebral. Pokud jste na tom lépe, musím vám gratulovat. Ale teď bych měl pogratulovat Olinovi, který se dovolal na naší studiovou linku, aby řekl tu svoji verzi, tedy svůj příběh na téma Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Oline, dobrý večer přeju.
1: Dobrý večer, zdravím tě, zdravím posluchače všechny.
0: Zdravím tě, tak.
1: No tak s tím, jak to je? S tím jablkem, co je, ještě nevím, jestli tam nahážím berínku jablíček nebo ne, nebo jedno.
0: Tak dobře, tak doslova to nemusíme brát, já jsem říkal, že to je poetické vyjádření té skutečnosti, že děti dědí talenty, sklony svých rodičů. Ne vždycky to ale bývá pravda.
1: Já bych to řekl takhle, mám dceru, mám kluka, teda ten už jsem dělal, ale měl jsem teda kluka. Když vzpomenu na to Petra, takže on se, když byl v mateřské školce, tak začal nějakový zvláštním způsobem rychle nabírat na objemu, na váze, jo. Takže on byl ve školce a vypadal jako v první nebo ve druhé třídě. Tak já jsem teda říkal, jasně, já něco musím s ním dělat, tak jsem ho vzal na trénink hokeje, jako předškoláka. Jsem se domluvil s kamarádem, který to tam trénoval, říkal, přivedu, uvidím, něco z toho vyleze. Takže vzpomínám si na jeho první trénink, přišel, obul jsem mu teda ty brusle, dal jsem mu nějaké ty chrániče, co jsem se tam učil, no a postavil jsem ho na ten led. On udělal dva kroky, opřel se o mantinel, zvedl levou ruku a přes hlavu si chytil to mantinelo a začal brečet, že nebude bruslit, nebude bruslit, nebude bruslit. Já říkám, Beťo, pojď, zkusíme to. Tak jsme to zkusili. No a můžu říct, že jsem s nima vydržel s tím ročníkem 9 roků. Chodil jsem ráno, jsme stávali 5 hodin, aby jsme byli 6 hodin na tréninku, to bylo tak dvakrát do týdne. Pak se jezdilo na zápasy sobota nebo neděle v Moravskoslezském kraji. To mě vydrželo fakt do 9. třídy, kdy potom už oni začali hrát takovou tu ligu pouliční, by se nám říct, no. Měli název Slivovice a Dobráci a takové tyto. Musím teda říct, podotknout, že v Kopřivnici vyrostli dokonce mistři světa v hokeji. Vašek Varaďa, to je současný trenér, nevím, koho teda teď trénuje. Radek Bonk, to jsou kluci, kteří prošli americkou, kanadsko-americkou NHL. No a jako bych tomu klukovi, takže pak jsem ho, jak se říká, uvolnil, no a on stejně s tím hokejem pokračoval a když měl teda svoje kluky, dva Vaška a Jirku, tak začal to samé, co já jsem s ním dělal, jo.
0: Taky, mimochodem, taky přibírali v mateřské škole na objemu?
1: A myslím si, že ani ne, ale prostě já už to bral tak nějak ze setrvačnosti.
0: Jo.
1: Dokonce to udělal, došlo tak daleko, že vlastně se stal Kopřivnici je šéf trenérem na určitou dobu, udělal si nějakou fakultu nebo tu trenérskou školu v rámci fakulty tělovýchovy a sportu a dokonce v rámci republiky byl vyhlášen jeden rok jako nejoblíbenější trenér, jako té mládeže. Měl tam fotky s Holíkem a s těma reprezentantama a podobně. No a takže to byl ten tady tento sportovní jabko.
0: Ještě abych jabko. To měl ucelené. Ty sám, Oline, máš sklony ke sportu? Sportovní talent?
1: Já bych řekl, že jo, čověče. Teda ten hokej jsem začínal zrovna stejně jako on, taky jsem byl poprvé na tom ledě. No ale potom já jsem dělal, s klukama jsem se seznámil, chodil jsem do posilovny, oni dělali kulturistiku jako estetickou a silový trojboj, to je ten bench, co tam ještě dřev a mrtvý tah. To jsem jako, dokonce potom jsme to nějak zahrnuli pod nějakou rudou hvězdu, nový čin, prostě měli jsme úspěchy. A potom to sportování je barví turistika, chození ptá, tedy to je moje, to je láska velikářská.
0: Takže řekněme, že pohybově nadaný jsi jak ty a byl
1: ano,
0: tvůj
1: určitě.
0: Syn taky.
1: Ano.
0: No a jak je to s dcerou?
1: No a dcera to je zase, já bych to tak řekl, to je bohem, bych řekl.
0: Jo.
1: Ona vystudovala vysokou školu zahradní a krajinářské architektury, zůstala v Brně, protože vlastně ona začínala v Brně první ročník té Mendelovy univerzity, potom přešli do Lednice na Moravě, tam to dostudovali a ona se pak vrátila na veřejná zeleň města Brna, pak prošla přes galerii, dělala něco jako tu PR-ku, muzeum, potom galerii, no a nakonec teda skončila ITčku, myslím, to je informační centrum jako pro Brno jako takové. No a protože ona byla od malička takový, jak bych to řekl, zvířat mil, zvířata měla ráda, tak založila si, nebo s kamarádama, nebo s přítelkyněma založili charitativní spolek Kryšpín, se to jmenuje, teda charitativní spolek kočičí. A s tím vzali si pod patronát takové ty spolky nebo útulky těch koček, co třeba babička někde na vesnici, k ní přijdou dvě kočky, potom přijdou tři kočky a ta babička to vtáhne ze svého důchodu, má tam třeba 30 koček a tak dále. Takže ta Lenka mají tento charitativní spolek a starají se momentálně o nějakých 1200 koček v rámci těch různých útulků. Mají to pozbírané po Jižní Moravě, něco mají na Severní Moravě a vlastně bych řekl takový, že suplují podle zákona se město anebo obce musí starat o toulové kočky. Někde to dělají, někde to nedělají, ale oni to vlastně bych řekl suplují, protože těm vybraným spolkům nebo těm útulkům dávají peníze. Mm-hmm. Vydělali opravdu už několik milionů, podělí se na tom třeba i moje manželka, která plete kočky, potom ty kočky se draží, tam ona uháčkuje nebo uplete kočku 60 cm vysokou, kterou dají jakoby jednomu útulku a ten k tomu útulku ti sponzoři, kteří se chtějí tam dát nějaké peníze, tak draží tu kočku.
0: Jo. Teď mě tak napadlo, omlouvám se, že ti skáču do řeči, no. Oline, jak je to s tou šikovností, jo, s tou zručností, jestli tvoje manželka je takhle zručná, že vlastně plete nebo háčkuje kočky, jak je to vlastně u jejich dětí, tedy u vašich dětí, s tou šikovností a manuální zručností?
1: No tak oni tu manuální šikovnost nahrazují tím důvtipem a tím, že to dobře vytáhnout z těch ostatních lidí, jo. jako Lenka jako taková, že by přímo háčkovala, ne. Jako manželka,
0: no ale taky šikovná, kočí. taky ano, šikovná.
1: Ona si to prostě umí prostě zařídit jinak. No. Takže jí fandím a opravdu má po této stránce velikou, jak bych řekl, zásluženou činnost. Takže
0: Oline, děkuji za tenhle příběh, za to, že ses dovolal vůbec a že jsi našel čas na telefonát do noční linky. Přeju hezkou dobrou noc a krásný zbytek května. Za chviličku už máme první skutečně letní měsíc, tak doufám, že včeličky si budeš užívat naplno.
1: Zdravím z lázní, horských lázní Karola Sturánka.
0: Děkuji.
1: Mějte se krásně všichni, opatrujte se a buďte šťastní. Ahoj.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer při poslechu Noční linky Českého rozhlasu a uznávám, je to vlastně tak trošku indiskrétní téma, protože se vás de facto ptám, jestli se u vás doma geny zapřou anebo nezapřou, když tedy říkám, že jablko padá anebo nepadá daleko od stromu. To je téma Noční linky, kterou posloucháte a můžete do ní volat, číslo je 731 800 900 a taky psát. A právě na rozhlas.cz Lomítko Linka se objevil vzkaz Dany z Blatné. Krásný květnový večer všem, kteří poslouchají a píše. Já mám 3 děti, 2 syny, 1 dceru a taky mám vnoučka Dominika. Všichni jsou skvělí, jeden syn je po mně hodně muzikální. Někdy si společně zaspíváme, pak si oba zakouříme a je nám fajn. Druhý syn je zase zručný, možná po dědečkovi, a je hodně otevřený. Syn Dominik už začíná projevovat hudební sklony. Je to skvělé. Přeji všem linkařům co nejkrásnější večer a hlavně hodné a šikovné děti. Kdo je prosím teď na telefonní lince? Tady je Borek Kapitánček Noční linka.
1: Dobrý den, pane kapitánčík, tady je Liběno z Příbramy.
0: Pěkný večer. Liběno, padá nebo nepadá daleko od stromu to pověstné jablko? Jak je to u vás?
1: U nás asi těžko. No, já jsem se vyučila kuchařkou a manžel byl zedník. A teďka prasinovec je zedník, synovec je zedník, jeho tatínek byl zedník, tak asi tak možná to tak je.
0: Říkáte těžko, ale přitom...
1: No, u manžela je to tak, ale u mě jako kuchařka nikdo nebyl. Moje dcera se teda učila, ale udělala si maturitu, tak se toho vzdala a teď je ve škole. Dělá učitelku.
0: Mm-hmm. Je vám, nevím, jestli se ptám správně, ale zeptám se, je vám líto, že jste třeba svoje zkušenosti z gastronomie nemohla předat dál?
1: No, tak jako ty dvě dcery, ty byly cukrášky, ale taky to nedělají, takže jako asi ne, z mý strany asi ne, no. Jako já bych byla ráda, kdyby se některá to, ale oni jako vařit. Ta nejmladší neumí vařit, protože si vzala kuchaře.
0: Ta ani nemusí, když má kuchaře.
1: Ta ani nemusí, ta má doma kuchaře. A ta druhá dcera, ta se sice učila na, jako kuchařku, ale když si udělala maturitu, tak toho nechala, protože její manžel je taky kuchař.
0: To je skoro rodové zatížení.
1: No, je to takový rodový zatížení, přesně tak. No, protože oni chodili, on je 83. ročník, ten můj, ten, já říkám tchán,
0: Zeď.
1: A takže on měl kamaráda, to byli oba kuchaři, jezdili i do Francie a takhle prostě, protože to bylo nějak
0: Ve Francii nemají kuchaře, ano, chápu.
1: Mají kuchaře, ale aby věděli, jaká je gastronomie v Čechách a ve Francii. Takhle to, měli to jako takovou jako
0: exkurzi?
1: Exkurzi. Mm-hmm. A potom, když už vlastně oni měli jít oba dva na vojnu, tak se zapadali na kuchařinu na ty 3 roky. Mm-hmm. No a moje dcera si vzala toho jednoho kuchaře a druhá dcera má toho druhého kuchaře.
0: Soupeří někdy vaši zeťové u plotny, třeba u vás doma na nějaké oslavě, kdo udělá lépe nějakou slavnostní tabuli?
1: No, to ne, protože ten Tonda právě, co je ten kamarád toho Martina, tak Martin je na Dobříši, ty bydlejí na Dobříši a oni bydlejí až v Libiši za Neratovicema.
0: Jo, já si snažím to umístit, protože už teď je tam postav jak na Orloji teda. Dobře, jo, takže kuchaři, všechno kuchaři. No, zedníci, kuchaři.
1: Kuchaři a zedníci.
0: Ano.
1: Kuchaři a zedníci.
0: No, ale tak souhrně můžeme prohlásit, že jablko nepadlo daleko od stromů.
1: No, nepadlo, no, protože ten Vašik, on se teď vyučí, ten dělá toho zedníka. Bude to mít i s maturitou, takže to bude mít taky dobrý, no. A sestřička její, ta sedala na kosmetičku, tak ta je tady úplně mimo.
0: Ještě uvidíme, jak to bude u vnoučat a pravnoučat. Ale to zase až někdy v příští lince, tak za 5, za 10 let. To už bude někdo jiný, než já.
1: No, to se na to zvědavám. A mohla bych pozdravit Janiny z Podmok a hlavně Marušku Kudenkovou a Jarmelku do Stochova a Jindřišku, no prostě úplně všechny, abych je všechny vyjmenovala, Drahušku a Veroniku.
0: To ani nemusíte, protože těch by bylo na dalších 10 minut. No. Všechny, kteří poslouchají, zdravíme společně.
1: Já jsem ráda, že jsem se dovolala, protože minule jste měl takový krásný téma, já už teď nevím jaký.
0: Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, bylo téma.
1: Ano. To jsem chtěla. A já jsem říkala, do prkínka, on mi to nezvedne, potvora jedna.
0: Tohle si o mě myslíte? Tak je to prostě úděl, no.
1: To je ta potvora, ne ten potvora. A Maruška právě říkala, já to asi poslouchat nebudu, já bych mu taky zavolala. Abych věděla, že jak má krásně modrý oči. My teď tady máme ty poměnky a on je má jak poměnkový. Já taky tady mám poměnky, vyrostly mi tady.
0: Kde mám sluneční brýle? Děkuju moc krát, paní Libino.
1: Žádný takový. Sluneční brýle, ne, já mám taky modrý oči, nemyslete si.
0: nepatříme sem, jsme ze severu. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: padá nebo nepadá jablko daleko od stromu? Neříkám, že po skončení dnešní noční linky v tom bude definitivně a na věčné časy jasno, ale zajímá mě, jak je to u vás doma. Jestli tomu tak bylo u Mirka, to uslyšíme v těch dalších minutách. Zdravím do Podkrkonoší.
1: Já taky zdravím všechny posluchače, já vás taky zdravím moc. No, jestli je padá jablíčko daleko nebo nedaleko od stromu, tak v našem případě to padá, jak se říká, do bílého pláště, protože my, jak se říká, v celé rodině, kam, jak se říká, se podíváme, tak my všichni jsme jako ve zdravotnictví.
0: Takže doktoři, zdravotníci, zdravotnice, ano, sestřičky. Ano.
1: Všecko, no, vlastně v podstatě, když to řeknu, moje mamka dělala zuby, můj taťka byl obvodní lékař, já dělám radiodiagnostiku, manželka byla taky vlastně na jako radiodiagnostice, syn, ten je špičkový jako lékař, jako motole, dcera, ta je vlastně hematoložka, její přítel jako kardiolog, manželka mýho syna jako chirurg, jako rodiče.
0: Dokonce přítele. I partnery si hledáte v bílém plášti.
1: Ano, takže opravdu, jo, zase, jako, další to jsou potom jako záchranáři, takže opravdu, jak si říká, opravdu teda jako bílej páště u nás, jak si říká, jo, že to je jako typické, no.
0: Ale Mirku, to já vám musím souhrně celé vaší rodině, čítající podle toho, co říkáte, typu tak 50-60 lidí, jo, poděkovat za vaši práci, protože to je neocenitelná.
1: Je to náročný samozřejmě, to je pravda, ale jako vím, že de facto i víceméně moji přátelé taky vesměs se pohybují v této vlastně oblasti, ne teda úplně všichni, ale hodně, takže samozřejmě jakmile prostě nějaký téma, tak samozřejmě, jak říká, došel toto zkouzno, takových těch zdravotnických jako otázek a podobně a samozřejmě zakočeka to jako zajímá, že samozřejmě jako medicina si vyvíjí, říkal jako velice, řekl bych, rychlým tempem a těma jako novýma jako technologiem a podobně, takže samozřejmě je to, řekl bych, obor takový, řekl bych, samozřejmě velice jako náročný, co týká samozřejmě jako jednání jako s lidma a podobně, ale jako hezký samozřejmě.
0: No úctyhodný, to jo. Řekněte mi, když se sejdete na rodinné oslavě a nemusí vás být všech 50, jo, dejme tomu stačí desítka.
1: Ano.
0: Tak, jaká témata volíte? To musí být samý tak, appendix, že?
1: Ano, to je jako víceméně vesměs to, teďka jdeme tomu je pořád, teďka vlastně přijde, vlastně minulý vlastně pátek, sezona byla právě synou vlastně v Karolínu na postgraduálním vlastně jako předání PhD, jak to bylo hezký, tak samozřejmě jsme tam přišli, že jo, ještě s ostatníma činama vlastně jako rodiny, tak to bylo hezký, no, takže samozřejmě jako ano, když se potom sejdeme, tak vesměs, co nový jako nemocnicích, jaká byla operace, to jaký byl jako zajímavý případy. Ano, takže dost často se to týká toho tématu.
0: No tak u nás doma jsem za rádio jediný. No tak buďte rád, že tomu tak je, že si máte o tom bavit, co děláte v práci. No.
1: Určitě, určitě. Tak samozřejmě uvidíme, syn má vlastně jako dvě děti, tak se uvidí, jestli syn, jestli tak nějaký způsob do toho potom půjde, nebo teda to se ještě ukáže, ještě jsou na tom jako relativně, jako jsou jako malí, že jo, to si měl vlastně nějaký 6 roků, tak to se ještě uvidí, jakým syrem o to říká potom betáhnout. A samozřejmě, kdyby, jak si říkáš, jako taky tím směrem, bylo by to hezký, no.
0: Mirku, děkuji vám za tenhle krásný příběh. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky přeju. Taky se mějte hezky, pěkný dobrou noc.
0: Telefon je 731 800 900, no nakonec za chvilku vám ho připomeneme i v té naší znělce, ale měl bych zmínit i tu druhou možnost, jak se svými příběhy na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu vstoupit do vysílání, jenom napište. Web má adresu rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu vám přeju, vážení přátelé. Jejím dnešním tématem je to pověstné jablko, které buď padá, anebo nepadá daleko od stromu. Jistě, že z těch několika málo telefonátů, které během dvou hodin odezní, těžko budeme moci odvodit nějakou tendenci, řekněme, ale u konkrétních příkladů se klidně můžeme zastavit třeba i s naším posluchačem Edou, který čeká na telefonu. Edo, dobrý večer vám přeju.
1: Dobrý večer, Borku.
0: Zdravím vás. Tak, padá nebo nepadá ve vašem případě jablko daleko od stromu?
1: No, padá.
0: Jo?
1: To víte, padá.
0: Tak, buďte konkrétní.
1: Já jsem dělal 50 let hospodskýho a můj syn je kuchař, takže se potatil. A dělá kuchařko a já dělám pořád teďka v důchodě, nedělám nic.
0: No a kdy k tomu syn přičichl, k tomuhle vašemu povolání?
1: Když k tomu přičichl? No, když se rozhodoval o svým
0: budoucím povolání?
1: Budoucím povolání, víš? A tak viděl, že jsou hospodě a tak se dál na kuchata, protože chtěl být někde zemědělství, víš? Ale ta hospodská věc a tak o to chytla je, bude mě 50 let a do dneška to dělá.
0: Kdy natočil své první pivo? Já vím, že je kuchař, jo, ale musel přece něco od vás odkoukat, jako od hospodského.
1: No, první pivo natočil. Někde na bečce s klukama, víš?
0: Jo, tak. No tak, třeba to chtěl někde mimo natrénovat.
1: A jinak samozřejmě dělal, pomáhal mě tam v hospodě.
0: No tak to je vzorňák.
1: No jasný, no. A to bylo právě, víš, Borečku, já jsem tak rád, že jsem se ti dovolal, víš, ty jsi takový můj idol.
0: Já už jsem myslel, že talisman.
1: Talisman.
0: To je lepší.
1: A já jsem teď onedy vyhrál u tebe tam pátek, je to asi měsíc, ale ještě mě ta cena nedošla.
0: Edo, tohle budeme muset vyřešit v tom odpoledním vysílání, ve kterém jste zřejmě vyhrál. Trošku je mě to divný, že ještě nepřišla výhra, ale rozhodně na to zítra myslím. Zavolám, vidím vaše číslo, píšu si.
1: A jinak, dcera taky se potatila a dělala, já jsem měl na zámku ve Slavkově vyhlášenou vinárnu, nejsem šel do důchodu a tam jsme dělali. Byl to rodinný podnik. Edik vařil a Vendulka obsluhovala jako dcera, víš? Takže
0: se dá tvrdit, že jablko nepadlo daleko od stromu.
1: No, manželka se mnou dělala 50 let v hospodě, taky.
0: Tak co už jiného zbývalo, že jo? Chlap věčně v hospodě, no tak tam přišla za ním, no.
1: No, to víš, několikrát jsem se občerstvil.
0: Asi tuším, jak?
1: No, to víš, no tak.
0: No, jako máte to po ruce.
1: Polovička, pohodný materiál.
0: Aha.
1: Ale všecko v normě, víš?
0: Ano, a všecko jste překonali, i když byly nějaké zádrhy, že jo?
1: Jo.
0: No já mám rád dobré konce, tak jsem to rovnou nabídnul. Edo, děkuju a přeji krásný květen.
1: Ahoj, Borečku, ahoj.
0: Naslyšenou.
1: Zavolám ti zase, ahoj.
0: První hodina noční linky je už skoro pryč, ale ta druhá, ta vás čeká. Čeká vás taky nový den. Začíná za 3,5 minuty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dobrý den, dobrý večer, ale možná taky dobrou noc či dobré ráno. Ale rozhodně ten nový den, to je v platnosti. Tedy tohle moje tvrzení. A ten 21. květnový jsme přivítali písničkou kapely Olympic v noční lince. Od mikrofonu vás zdraví z brněnského studia Borek Kapitančik. Tak ještě jednou, nerušený poslech našeho povídání. V té poslední hodině starého a první hodině nového dne jsou to vždycky příběhy na určité téma, které vlastně spojuje celé dvě hodinky noční linky. A v tomto případě, tedy dnes, je to téma Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. A vlastně je dobře, že to byla kapela Olympic, se kterou jsme se přehoupli do 21. května. Mimochodem, gratuluju Monikám k jejich krásnému svátku. Protože právě u Petra Jandy je jasně vidět, že to jablko přinejmenším v případě jeho dcery Marty Jandové, která se prosadila jako zpěvačka německé kapely Die Happy, a jeho bratr Slávek Janda vede kapelu Abraxas, tak u něj je to zřejmé, ale ne vždy platí tohle okřídlené pořekadlo, tedy že jablko nepadá daleko od stromu. Možná se vaše děti vydali úplně jinou cestou, než jste jim, neříkám připravili, ale než jste jim aspoň v duchu plánovali, a možná vás to tak trošku mrzí, že nemáte komu předat všechny vaše zkušenosti z oboru, kterým jste žili, dejme tomu, celý váš život. To, že jablko nepadá daleko od stromu, je vlastně jenom takové poetické vyjádření skutečnosti, že děti prostě bývají podobné svým rodičům, vzhledem, povahou, zvyky, talentem. Ale jak říkám, ne vždy to platí. No a právě ty konkrétní příběhy a příklady z vašeho života hodlám nabírat na telefonní lince 731 800 900 i v těch dalších minutách, až do jedné hodiny. Můžete volat, ale můžete také psát. rozhlas.cz/linka, to je adresa webu, kam můžete už teď začít datlovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A tématem vašich příběhů pro dnešní dvě hodiny našeho povídání je jablko padá nebo jablko nepadá daleko od stromu. Teď jsem si vlastně na tohle téma otevřel, respektive našel a poté otevřel jeden článek na internetu. Docela zajímavé je, že v nezanedbatelné míře je možné ovlivnit genetickou výbavu, kterou jsme dostali do vínku po svých rodičích, ale i dispozice, které předáme dál svým dětem. A je to tím, že zdaleka ne všechny zděděné geny se během našeho života aktivují. Jestli se tak stane, o tom vlastně spolu rozhoduje naše prostředí a náš životní styl, takže každý je tak trošku genetickým inženýrem a na každém tak trochu záleží, jaké geny, jaké vlohy předá svým potomkům. Dobrý večer, paní Věro, zdravím do Ústí nad Labem.
1: Dobrý večer vám samozřejmě do studia a samozřejmě všem posluchačům, kteří poslouchají. Tak jsem si řekla, že také zavolám a povím tedy vlastně de facto příběh o sobě a o své matce, takže tím jablkem budu já.
0: A stromem maminka.
1: A stromem, ano, moje matka. A tak chci povědět to, že moje matka je vzděláním letecký konstruktér. To není tak běžný. Nebývá to tak běžný. Takže moje matka vlastně pracovala a dělala motory letadel. Motor letu v Praze. A proč o tom chci tak povídat? Jenom takovou věc. Já samozřejmě jsem vlastně vzděláním úplně z jiného ranku.
0: No právě, z jakého?
1: Jsem vlastně teda udělala dvě střední školy, takže jednou jsem zdravotní laborantka a druhou jsem sociálně právní, jako vlastně poradenství. No, teď už jsem vlastně invalidní, takže už ani jedno nedělám, takže ty maturity sice mám, ale jaksi fyzicky na to nemám. No a tak bych asi také neměla na to, kdybych náhodou chtěla jít ve šlépejích své matky, to určitě ne. Ale paradoxní je, že vlastně já jsem jí kdysi k nějakým kulatým narozeninám koupila takový, jaksi, no prostě pilotem na zkoušku, vlastně let, prostě ultralightem, kde si člověk může vyzkoušet vlastně i řízení. No a matka mi to odmítá s tím, že jestli ji jako chci zabít nebo něco takového, že absolutně nechci jako nějaký jako dobý šin. Což je docela velký rozdíl ode mě, protože já jsem si vlastně třeba jsem v podstatě docela, když jsem měla možnost, tak jsem letěla ultralightem vlastně dvoumístním, takže vedle pilota a i jsem si docela ráda vlastně zkusila jako kniplem řídit a v podstatě i jsem ho přemluvala.
0: Aby vám to půjčil, že jo?
1: No, aby mi to půjčil, ale spíš tak, jako že jsme si vyzkoušeli prostě volnej pád, což je docela hustý, když to opravdu jako se nechá chvíli prostě padat a člověk se napresuje do těch pásů prostě.
0: No tak teď, jestli vás poslouchá maminka, tak si říká, no ještě, že jsem tam nevlezla.
1: A on to náhodou bylo úplně úžasný. Já jsem přemlouvala i to, kdyby vlastně se mnou, jako to, že se letadlo jako udělalo, že bylo vlastně křídlama jako kolmo k zemi, tak to jo, nechtěl se mnou udělat otočku jako kolem dokola, což já jsem chtěla, ale to prej jako neprošlo, to prostě neprošlo. No, ale jinak jako to bylo prostě ve své podstatě úžasný, když jsem tam jako nastupovala do letadla, tak říkali, že buď že se z toho poblaju, anebo budu úplně jakoby spokojená a nadšená. Já jsem byla úplně spokojená a nadšená.
0: Jo. No, ale tak já si zase dokážu představit, tedy samozřejmě nic proti vaší mamince, ale kdybych já sám měl spoléhat na elektřinu zapojenou mnou a mýma rukama, tak bych to taky radši neriskoval, protože já už si z té elektriky nepamatuju skoro vůbec nic z té střední školy. No.
1: Ona už teďka ty motory nedělá, takže...
0: No dobře, no ale tak jako přičichla k tomu při nejmenším. Takže vy jste to jablko, které se zakutálelo hodně daleko.
1: No, asi moc těch věcí, ne, že bych... Já si myslím, že jako docela takhle...
0: No po té profesní stránce rozhodně.
1: Jo, po profesní, ano, ano.
0: No a jak je to s těmi ostatními stránkami? Promiňte, že vás neustále přerušuju, ale jo, protože už tady vidím další vyzváněče, tak chci dojít k jádru věci.
1: Já nebudu zdržovat.
0: Jak je to s povahou? Máte povahu podobnou jako maminka?
1: Myslím, že také ne. Něčem určitě docela dost odlišnou. Celkově prostě, jo, tak prostě, taky nemám prostě 4 děti, jako ona měla vlastně, a to já jsem si nemohla troufnout s vrozenou chorobou, kterou mi teda žel také dala do vínku, takže s tím asi se dost věcí vůbec celkově tak jako nasměroval někam úplně jinam, nevím, jestli je to teda lepší, ano, je to prostě takový, jaký to je, no. Takže, no, prostě, že člověk žije, jak zvládá žít, no. A dělá to, co zvládá. A taky někdy teda nezvládá, no.
0: Ano, bereme si pouze takové úkoly, na které stačíme. Jak říkal geniální Jára Cimrman.
1: Jo, tak nějak.
0: Věro, děkuji, že jste vyjádřila svým telefonátem důvěru k noční lince. Doufám, že ji nesklamu ani v těch dalších příbězích. A jsem rád, že posloucháte. Naslyšenou.
1: Já jsem ráda, že jste mě taky vyslechli. Přeju všem posluchačům jako vždy zdraví, protože se nedá koupit ani ukrást. Já ho přeju všem i sobě, to je moje krédo. Takže s tímhle se loučím. Krásnou dobrou noc.
0: Přeju vám dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a ku podivu už podruhé se stalo, že naše posluchačka, která měla teď být slyšet, během písničky Žalmana a spol jsme si povídali a jí říkal jenom, ať vypne rádio, protože ta zpětná vazba není příjemná ani pro ty, kteří poslouchají, ani pro ty, kteří telefonují. No a najednou se ten telefon ztratil. Takže místo ní teď dávám šanci někomu dalšímu na čísle 731 800 900. Ještě nevím, kdo to je. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánčík.
1: No, ahoj. Ahoj, Borku, tady Jarda.
0: Jarda z taxíku. Jardo, prosím, vypni to rádio, jak jsem říkal, ta zpětná vazba. To je potvora. Tak.
1: Takže já zdravím všechny, kteří jsou na příjmu.
0: Za všechny děkuji.
1: Už se to povedlo, ano.
0: No, už se to povedlo. Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu v tvém případě?
1: No, u mě nepadá daleko od stromu, protože celkem se dá říct, že syn se teda vyučil s elektrikářem, já jsem původně zámečník, takže to je docela příbuzný obor a jeho koníček je teda vaření ještě ke všemu, to sice mě taky občas to, ale ne tolik. On je v tom virtuos, teda on se tím klidně může i živit. No a baví ho dělat na autech, no dělá na autech. Já jsem to dělal jako koníčka teda, ten veterány, že jo? A on dělá ze skutečný teda dílně na opravách aut a takový ty techniky podobný, prostě zhrubný, co se na vesnici používá, no.
0: Takže syn se potatil. Máte podobnou povahu? Můžeš-li to tedy posoudit?
1: No, s povahou je to horší. No tak, on neměl moc teda štěstí na ženský, takže se to je jedno.
0: A no tak začínalo to zajímavě, ale dobře, nebudu naléhat.
1: No, v tomhle tom prostě třeba povahově, já bych třeba nikdy nešel k porodu a on dvakrát přestřihával pupeční šňůru, jo. No, tak to já bych teda, mě by tam nikdo nedostal, mě budu dozorem.
0: Smím vědět, proč?
1: No, protože si myslím, že porod je přece jenom určitý druh operace a může k tomu, jako při každé operaci, může i u toho dojít k různým komplikacím, které vyžadují potom okamžitý nějaký zásah toho lékařského personálu. A aby se tam do toho motal ještě vystresovaný a různě prostě naladěný otec, který tam absolutně nepatří, jsem prostě proti tomu zásadně. No, ale
0: rozumím, i když mám jiný názor, ale rozumím.
1: No, já ne, že bych to zakázal, to ne, ale mě by tam nikdo nedostal prostě.
0: Rozumím.
1: Jsem rád, že je to povolený, protože třeba když se narodila dcera naše, protože my máme dceru teda starší než syna, a tak ta dcera, aby jsme ji viděli, tak naštěstí kamarádová manželka dělala zdravotní sestru, tak jako nás tam pustila, jinak by to bylo nešlo. No, ale to je tak zhruba všechno. A dcera to je zase zažená do práce takovým způsobem, je prostě za každou cenu uživit rodinu a tak dále, takže
0: je zodpovědná. No.
1: Jabka padly blízko toho základního kmene. A já už budu muset končit, dostal jsem zakázku.
0: Chápu, Rito je přednější, chápu, Jardo, ať se daří.
1: Slyšíme se, loučím, ještě jednou, mějte se všichni krásně, ať už je nám hlavně teplo, ať už přijde to jaro.
0: Souhlasím. No, léto by bylo ještě lepší. Naslyšenou. To byl další posluchač v noční lince na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Po Jardovi dostáváte šanci vy během písničky, kterou vám teď přichází zaspívat Marie Rotrová společně s Karlem Černochem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, je tu noční linka Českého rozhlasu a dnes v ní rozebíráme to okřídlené rčení o jablku, které padá nebo nepadá daleko od stromu, paní Dano. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Moje jablíčka teda tři spadly nedaleko od stromu, blízko od stromu, tím začnu rovnou.
0: Aha, tak to máte úplně jinak než u nás doma, ano?
1: No, to jsem se začala zeptat. Ale co mi teda překvapilo dneska, a tím já začnu, ale hnedka od toho odskočíme a vrátíme se k tématu. Mě překvapilo, že jsem jakoby psala a jako Dana zblase, ale přitom já jsem dneska vůbec nepsala.
0: No já jsem právě před hodinkou citoval to, co napsala,
1: no,
0: tady vidím podpis Dana Blatna.
1: Probralo.
0: Aha, no, takže se za vás nikdo vydává. Ale z toho si nic nedělejte. Víte, v kolika podnicích
1: stalo,
0: já už jsem byl
1: lidem.
0: A řekli mi, no, musíte zaplatit to rozbitý zrcadlo. Já tam nikdy nebyl.
1: Ne, pohodě, já jsem to slyšela už ze Židlokovic, myslím, že už prostě se to občas stane. Ale já bych teda upřesnila to, jak ty moje jablíčka teda spadly nedaleko od stromu. Mm-hmm. V podstatě jsem ráda a vděčná za to, že ty tři děti mám. A mám skutečně tři děti, mám těch 9 vnoučat, což je teda požehnaný. Ale všechny jako jsou pracovití, muzikální, svým způsobem i sportovní, což já teda jsem taky hodně sportovala jako za mladá, to je pravda. Jo, dneska už tak jako i tu turistiku pomalu opouštím, jsem ráda, když někam dojdu, spíš tak jako na kolíčku si vyjedu. No a hlavně kluci uměli vařit perfektně, jako umí moje dcera, ale ty, co teda vůbec nebaví, mě to ještě stále baví, jakž tak. Takže jako a kluci jsou techničtí, až na toho nejstaršího, ten je prostě takovej spíš humanitně zaměřený.
0: Takže přece jenom nějaké niance se dají najít, nedá se říct, ano, že jste to brala podle jedné šablony.
1: Ne, to ne. A jako jsou praktičtí hlavně, což je pro mě velice důležité, že prostě jsou praktičtí a mám z nich radost samozřejmě. No a jak tam mluvil pán potom, myslím, že Mirek to byl, to mě velice zaujalo, jak jsou všichni v bílých pláštích, jo.
0: Ano,
1: to mě se teda nepoštěstilo. Já jsem si přála jako v dětství buď to být zpěvačkou, anebo zdravotní sestřičkou. A pak jsem teda úplně se vrtla někam jinam, abych popravdě řekla, jo, na tu chemii. Ale moje dcera je třeba učitelka pro střední školy biologie a chemie, tak ta se zvrtla po mně. Kluci, ty jsou sportovní a jedinýho bílýho pláště mám zdravotníka Dominika, vnuka. A to jsem právě, myslím, že říkala Jarušce Barboříkovi. Jo. Takže dneska jsem nepsala, ale volám vám. A volám vám ráda, protože vás velice, Borku, slyším ráda.
0: To je hezké. Mockrát vám za to děkuju a já musím říct, ne na oplátku, jenom vám. Já jsem vděčný za každý váš telefonát, za každý skutečný příběh, který zavoláte nebo napíšete a moc rád si s vámi povídám. Konec konců, jinak bych nemohl dělat noční linku.
1: To je vaše poslání, ale já to tak vnímám. Ale jste v tom fakt jednička s hvězdičkou.
0: No tak jako nechme té červené barvy raději.
1: Bude to vidět na kameře. Když já teď koukám na kameru, nemůžu.
0: Ano, my jsme vlastně poloviční televize. Jo, to je pravda. Jo.
1: Jenom
0: doufám, že si neděláte screenshoty a nedáváte to do špajzu, ty fotky.
1: Ať jablka padaj nebo nepadaj daleko od stromu. Tak se mějte všichni báječně, mějte krásný jaro, léto. A víte, co mě dneska čeká? Večer k svátku matek jsem dostala a k narozeninám. My tady budeme mít na zámku. Vy jste hrál dneska první písničku vlastně ze zámku Blatenského. My tady budeme mít zlatýho Slavíka loňského Nojda Bártu.
0: Je, no tak to bude velká akce.
1: To bude velká akce a pozdravujte ty svoje synky a mějte se krásně a já zdravím všechny posluchače ze srdíčka a nehrajte si na mě, jo? Pozor na mě. Vás najdu.
0: I koušete, jo? I koušete.
1: Kdyby bylo třeba, tak možná i kousnu.
0: Děkuji, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Já to beru v recese. Naschledanou.
0: Naschledanou. Je tu noční linka s tématem Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Vaše konkrétní příběhy k tomuto tématu telefonujete na tohle číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tu pestrou paletu pozdravů, kterou jsem předvedl před půl hodinkou, vlastně můžu ještě rozšířit. V tomto případě tady rozhodně, protože pro Radomíra platí dobré odpoledne. Zdravím vás, Radomíre.
1: Dobré odpoledne, dobrou noc nebo dobrý večer pro vás a
0: všechny, kteří jsou správně naladěni. I já to ještě vysvětlím, on totiž Radomír volá z Koloréda.
1: Takže časový posun je o 8 hodin méně.
0: Tak. Takže dobré odpoledne a poslouchám. Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu ve vašem případě?
1: V mém případě velice daleko. Velice daleko, protože naše rodina byla taková usedlá. Maminka, to já tím nechci nic nazačovat, že by to bylo špatně, ale maminka byla soudkyně, tatínek úředník a v podstatě se doma nic nedělo a mě to hrozně scházelo. Já jsem se vždycky musel do něčeho zapojovat a vždycky já jsem byl taková černá ovce rodiny.
0: Takže vám říkali, po kom to dítě je, jo?
1: Po kom to dítě je, přesně tak. Protože už i generace před mými rodiči, to byli zemědělci z jedné strany a babička byla švadlená, dědeček tesař. Všichni se drželi prostě tak jako u toho hnízda. Mě to z toho hnízda nějak pořád táhlo pryč. Takže já od 18 let vlastně začal jsem s Červeným křížem. S tím jsem objel skoro celý svět. Byl jsem v Jugoslávii, v Jižní Africe, ve Venezuele. No a skončil jsem nakonec tady v Kolorádu. Takže já to mám hodně daleko od stromu.
0: A co vaši potomci, Radomíre, jak na tom jsou?
1: Moji potomci nejsou.
0: Nejsou? Aha.
1: Bohužel.
0: Tak to se omlouvám. Tak určitě jste se snažil, ale nějak to asi nevyšlo. No, to se tak někdy stává.
1: Já jsem se ani moc...
0: Ani nesnažil.
1: Upřímně, já jsem se ani moc nesnažil.
0: No tak třeba vás to ještě čeká.
1: V 60.
0: No tak podívejte se na Karla Gotta.
1: No jo, ale tak to je jiná kategorie, to... jiná sorta.
0: No dobře, ale mě to taky pořád ještě baví, no. A my jsme asi tak stejně velcí.
1: Ale mě to taky baví, ale zrovna mě nebaví, že bych...
0: Jo, ty následky. Já vám rozumím. Chápu. Radomíre, vysvětlujete si nějak to, že jste od té rodinné tradice de facto odbočil, od té usedlosti k tomu, že jste zcestoval celý svět a skončil v Kolorádu?
1: Já nad tím nějak nepřemýšlím. Já prostě... Žiju život, věřím, že ho žiju dobře, neubližuju, spíš se snažím pomáhat. Každýho věc, že jo, žít si svůj život.
0: No, mnozí k tomu...
1: Mě to prostě... Go ahead, pokračujte.
0: Máme totiž zpoždění na té telefonní lince, přece jenom tak proto to vypadá s těmi mezerami tak, jak to vypadá. No, je to samozřejmě každého věc, ale chtěl jsem se prostě zeptat, jestli si vy sám nějak vysvětlujete tady to, že jste jiný než vaši rodiče, řekněme tím obecným zaměřením, obecnou povahou. Mimochodem, povaha, to je samozřejmě...
1: Mám sestru, mám bratra a ti jsou to samý jako moja rodina předtím.
0: Takže vy jste jediný, kdo se takto vyčlenil, ano?
1: Jak říkám, černá ovce.
0: Já bych tu barvu příliš nezařazoval, kor ve vašem případě.
1: Tak dobře, tak bílej habran.
0: Tak, to je lepší. Tam už nás nemají za co žalovat. Mějte se hezky a přeju vám dobré odpoledne do Koloráda. Naslyšenou.
1: Děkuju, vám taky.
0: Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu? Na to, abyste ten svůj příběh v úvozovkách protlačili do noční linky, už máme jen 22 minut. Tak snad se to povede po písničce Věry Špinarové.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, není konec se ženskými hlasy. Po Věře Špinarové dostává slovo Ludmila, posluchačka se svým příběhem a pohledem na torčení o jablku, které padá nebo nepadá daleko od stromu. Dobrý večer, Ludmilo.
1: Dobrý večer, Borku. Já vás zdravím a všechny noční linky, co poslouchají.
0: Za všechny děkuju.
1: A teď teda vám řeknu, že já mám 3 děti a 2 děti mám z prvního manželství a ty teda padají daleko ode mě.
0: Tak to musíte být konkrétnější. V čem?
1: Akorát syn, no tak dcera nemá ráda moc kamarádky. Ona je taková rodinný typ. A jenom se věnuje děti, to je ta opičí láska.
0: Aha.
1: A syn teda ten je jako jedině si se mnou rozumí, když si spolu voláme, tak on má jedině starost, co jsem vařila, abych mu dala nějaký rady. Aha. A rád teda zkouší různé věci, jako v gastronomii.
0: Jo.
1: Takže to jo. Ale třetí dívče, ta je ta zdravotní sestra a ta je teda celá po mně.
0: Taky jste byla sestra?
1: Ne, já jsem nebyla. Já jsem panská Kryčová. Tak to se nepovedlo. Jo. To teda neumí nikdo nic šít. To teda si neumí ani přišít knoflík.
0: Jo. A to je taková všeobecně rozšířená vlastnost. Kdybyste viděla, jak já jsem seštepoval ten prasklý potah v autě, to byste mě dala. No nic, poslouchám dál. Pardon.
1: No a dcera, tak ta je oblíbená hlavně po práci, ty zbožňují pacienty. Pacienti už zbožňují, ona je velice empatická.
0: Mm.
1: A ráda pomáhá lidem. A je velice ochotná. A tak ta je nejmladší, takže ta má teprve 44.
0: Mm.
1: No a ti už jsou přes 50, tak ti už mají jako vnoučata. A ona má malý děti. Ona má 15-letou a 12-letou.
0: Mm.
1: Takže teďka se právě hlásila ta na to, jak jsem vám říkala, že na to konzervatoř nedostala se.
0: Mm-hmm.
1: O 2 body se nedostala, tak jsme měli smutek, ale jako všechno je k něčemu dobrý, dostala se na gymnázium, a kde se zaměřují na jazyky a ona teda je nadaná na jazyky, ale ona chce být herečka v Jermelmovoci, takže ona, to nevím, po kom teda má. A že ona říkala, že jim to dokáže příští rok, že se bude hlásit zas.
0: No tak častá krůpěj, kámen proráží. A jestli je taková, no, přinejmenším projevem extrovertka, jako jste vy, tak to má v kapse.
1: No, řekli, že to byla škoda, že to bylo ofous.
0: No, právě. Že,
1: ale ona není drzá, co právě.
0: Jo, a vy byste se jako, promiňte, že vás přerušuju, ale hned mi dáváte nahrávku na smeč, tak se musím zeptat. Vy sama se považujete za drzou?
1: Ne, já nejsem drzá, ale jsou odvážná, tak bych řekla.
0: Jo.
1: Jsou odvážná. A ona teda odvážná je, že se za to chce znovu do toho pustit. Ale říkala jí, kdo je první na konzervatoři v prvním ročníku, je ta športslová Sofie. Mm-hmm. Teďka hrála už ale ve 4 filmech. A tak si spolu píšou a ona jí tvrdí, že jsou stejný povahový typy. A aby se toho nevzala, když po tím tak touží a že kdyby něco potřebovala, takže jí poradí. No ale tak, ta, co ji připravovala herečka, tak ta z toho taky byla špatná, že ho nevzali. No,
0: No tak možná to vzala tak, že to je špatné vysvědčení pro její práci, ale tady šlo zřejmě opravdu o nějaký těsný bodový nezisk.
1: No, tak jsme se dozvěděli potom, že brali jenom 3 holky a 3 kluky.
0: Hmm.
1: No a 2 holčičky byly, babička byla herečka, ale jako po jménu to neznám vůbec. Takže ono to taky bylo vlít.
0: Ale teď jste mi vlastně připomněla ještě tu druhou stranu mince, tedy dnešního tématu, jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Jak jste na tom, tedy dokážete-li to zhodnotit? Vy a vaši rodiče, byli jste si blízcí v tom ohledu nadání, talentu, zájmu? Vedli vás k něčemu,
1: no,
0: nebo to šlo automaticky?
1: Ano, s otcem mojím. Tak ten hrával divadlo a byl velice oblíbený v kolektivu, a tak to jsem zdědila já po něm teda.
0: Jo, takže já si píšu, v kolektivu oblíbená Ludmila nám volala ve 1:45. Děkuji, Ludmilo, a přeju vám krásný zbytek května. Naslyšenou.
1: Já vám taky a nashledanou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Po téhle písničce v podání Pavla Bobka je čas už jen na jeden telefonát té aktuální noční linky. Jejím tématem bylo jablko, které padá nebo nepadá daleko od stromu. A tím posledním, kdo teď na telefonu 731 800 900 zveřejní svůj příběh, svůj postřeh, svůj úvahu na tohle téma je Hynek. Hynku, dlouho jsme se neslyšeli, přeju dobrý večer.
1: Dobrý večer tobě i všem, kteří ještě vytrvali u přístrojů.
0: No to tak někteří mají, že prostě nemůžou jít spát, dokud nepadne poslední slovo. Dnes tedy na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Jak je to v tvém případě?
1: No, já mám vnoučat celkem 7 a tak jeden z toho se vydařil tady v tom tématu a Tento vynahradí za všechny.
0: Musíme říct, tedy pokud si dobře pamatuju, že jsi byl hodně činný, no vlastně skoro celý život, jestli si vzpomínám dobře, v gastronomii, abych to zaobalil.
1: Tak tady v tom ne, já myslím spíš v tom dalším tématu. Mm-hmm. A sice já jsem býval komediant.
0: A takhle.
1: Mm-hmm. To on zdědil po mně jako úplně v perfektním stavu. Mm-hmm. Jako byl jsem i muzikant a to zdědil taky, protože hraje i dokonce nějakým způsobem dokáže bavit vtipy a tohle to zdědil taky po mně.
0: Kolik mu je?
1: Dokonce když jsem já šel do podrobností, tak ještě oblíba moje byly ptáci a ty má taky. Takže to je opravdu, ten se podědil, já říkám.
0: Jo, a
1: ne, potaď,
0: kolik,
1: podědil.
0: Kolik mu je roku?
1: 320.
0: No tak to už je velký kluk, to je pravda. Ale došlo k tomu vlastně, k tomu podědění, tedy ne od dědit, ale od dědy, dědečka, vlastně přes to jedno koleno. To znamená, že to chtělo nějaký čas, jo?
1: No je to pravda, ale když na něho vzpomenu, tak vlastně, když jsme dělali ty rodinný vejlety nebo seance takový, tak si ho pamatuju, že jsem prostě stál u mikrofonu a vedle sebe jsem si dal židli a na to jsem ho vysadil, aby dosáhl mikrofonu a už tam bážen žádný a už zpíval, jo?
0: No jako, tak to znám taky, no. Do 4 let to Davida taky bavilo křičet na mikrofon, protože viděl, jak ve stříhacím programu se to projevuje na těch lítajících rafikách, jo?
1: A tady to on prostě udělal tím způsobem, taky s tím způsobem jsem mu v tom tak trošku odšprajcoval tu židličku, takže jsem mu pořídil varhany, který dneska vezme a spustí a baví celou vesnici, kde prostě pravidelně vykonává tady tu činnost jako v poloprofesionálním stylu.
0: Mm-hmm.
1: A jako těší mě to, ne že ne.
0: No tak hrdý dědeček, to je jasný, ale Hynku, podívat, protože už zase tolik času nemáme, ještě na druhou stranu, kdybys ty měl být tím jablkem a já bych se ptal na ten strom, ze kterého spadl, kde jsi vzal ty to svoje, jak ty říkáš, komedianství?
1: No, tak to jsem nezdědil. Táta sice zpíval a zpíval pěkně a hodně a rád, ale jinak nebylo kdo, po kom bych to já podědil. Takže tady v tom směru nejsem tím jablkem, který padá.
0: Jo, ty jsi takovej první autodidakt, který prostě v rodině založil tradici a až teprve tvůj vnuk v ní bude pokračovat. Je to správně?
1: No začalo to vlastně tím, že jsem ve škole čítával Stařička Pagáča, to byla moje oblíbená parketa, jako to, když byl nějaký super, tak automaticky Já jsem, buď to jsem to vytal z nějaký skříně, tady tu knížku, anebo už jsem natolik to uměl z paměti, že jsem to říkával i z paměti tady ty jeho historky, protože já jsem to miloval jako to.
0: To máš dobrý, protože my jsme vytahovali ze skříněk akorát malýho Bobše a toho nám potom ještě z paměti přišel vykládat pan Grumlík do tělocvičny. Já se omlouvám, že musím přerušit tvůj tok myšlenek a slov, protože už se blíží 1 hodina. Musím ti poděkovat za telefonát. No a jsem rád, že se opět nepotvrdilo ani jedno, ani druhé. Prostě každý je svůj a někde to padá daleko od stromu a někde to jablko holt spadne přímo pod strom. Hinku, děkuji, mě se hezky. Dobrou noc.
1: Já děkuji tobě, že jsi mě zvedl a přeji dobrou cestu domů.
0: Děkuji a naslyšenou.
1: Ahoj.
0: Ta příští noční linka bude už za 22 hodin začíná. Bude na téma, když auto supluje ložnici. A Honza Macoun, který se ujme mikrofonu, ten se na vás, věřím, už v tuhle chvilku těší. Takže dobrou noc a někdy příště zase naslyšenou. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Sladké sny vám přeju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Kdybych měl nějak víc přiblížit tu dnešní hodinku z rozhlasového archivu, asi bych řekl jenom tři slova. Hravost, humor a zábava. Nahlédneme totiž do historie rozhlasových soutěží. Tak jestli chcete, zkuste hádat s námi. A pěkný poslech.
2: Vánek zlaté klasy hladí,

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak to máme 7:01 ranou. To byla, tuším, nějaká pohádka snad o statečném krejčíkovi, ale taky to, věřte, nevěřte, byl název soutěžního pořadu českého nebo tehdy ještě československého rozhlasu v 60. letech. Šlo vám vlastně o soutěžní klání mezi dvěma městy, kterým prováděl tehdy velmi známý a oblíbený moderátor doktor Jan Pixa. A jaký byl vlastně princip celé soutěže, která se přirozeně vysílala v přímém přenosu, to si můžete poslechnout v ukázce V záznamu večera, kdy spolu soutěžila mužstva v Hradci Králové a v Lounech.
2: Jedna soutěž pro dvě města vysílaná ze tří míst

0: Dobrý večer. Hlásí se vám pražský dispečink ligové soutěže 7:1 ranou v divadelku v Suterénu v Praze 6 v Dejvicích v Ústředním domě armády. U mikrofonu je Jan Pixa a současně se vám hlásí stanoviště hlavního rozhodčího Zdeňka Jirotky.
1: Dobrý večer. Představíme soupeře. Ve třetím utkání prvního kola stojí proti sobě družstvo Louny, které vítáme rytmickou skupinou Vladimíra Truce.

0: na druhé straně naší linky je východočeský Hradec Králové. Přesněji řečeno jeho pražské předměstí.
1: No, Hradec Králové, protože to pražské předměstí to mělo být původně, ale teď se nakonec rozhodlo, že to bude celý Hradec Králové. Hlavní rozhodčí Zdeněk Jirotka provedl takové vyzvání k prezentaci a abychom tady celý večer nevedli solo my z Prahy, tak předáváme slovo tomu ze soupeřů, který je od Prahy vzdálenější. To jest Hradec Králové. Voláme Hradec.
2: Tady je Hradec Králové, velký sál Parku kultury a oddechu. U mikrofonu Stanislav Zářecký. Všechny vás, přátelé, zdravíme z města, v jehož zdech sídlí krajské orgány našeho východočeského kraje. Zdravíme účastníky dnešního soutěžního večera v Ústředním domě armády v Praze a zvlášť upřímně zdravíme své soupeře, reprezentanty Severočeského kraje v Lounech. Pro ně tady máme jedno veršované říkáníčko, které poznalo světlo světa z pera čistého amatéra a neméně ryzí amatér je bude přednášet. Tož tedy, přátelé v Lounech, poslouchejte. Buďte pěkně pozdraveni, Louny, město chmele, taste kordy, už se blíží útok nepřítele. Mázy piva s čepičkami, dejte hezky stranou, skolit máme draky z Prahy, 7 jednou ranou. Ať vám kuráž do útoku harmonika dává, Karel Konrád drží palce, Frýda z nebe mává. Ať si rada starších v Praze na nás zuby zláme, od hradeckých otroků všem pozdrav posíláme.

0: A teď naše znělka, po které budeme odpovídat na otázky soutěže. Já vám jen prozradím, že ji hraje Josef Růžička na elektrofonickou kytaru a Jaromír Fišar na elektrofonické varhany. Oba nástroje jsou výrobkem československých hudebních nástrojů Hradci Králové, odkud určitě mnozí z vás znají piano značky Petrov. Prosím, znělka. Ona to je v pravém slova smyslu hymna Hradce Králové. A teď už jsme, přátelé, připraveni plnit úkoly.
1: Děkujeme vám z Hradce, moc hezky jste to udělali, moc jste nás tady potěšili, slyšeli jste, doufám, ten potlesk, kterým zdejší obecenstvo kvitovalo ten váš hezký pozdrav, i když byl určen lounským. A přátelé v Hradci, já mám ještě jednu poznámku. Prosím vás, už teď si přichystejte z nějakého autorského kolektivu tam ve svém středu, přichystejte si 5 otázek, kterými se budete ptát v průběhu soutěže, tuším, že to bude 4. soutěž, budete se ptát neznámého muže nebo ženy na jeho povolání. Odpovědi smějí být jenom ano, anebo ne, tak podle toho potom ty otázky budete muset formulovat. Říkám vám to proto, abyste měli čas se na ně řádně připravit. Totéž vzkazují také do Loun, kam posíláme taky pozdrav z Prahy a prosíme Louny, aby se nám přihlásili ústy Vlastislava Větrovce, prosím.
2: Tady Louny, dobrý večer, u mikrofonu Vlastislav Větrovec. Ovšem, zdaleka ne sám. Na našem sportovním kolbišti je připraveno početné družstvo lounských, které se chystá podle staré tradice hájit barvy a čest svého rodného města. Louny bývaly odjakživa kolébkou talentů a slavných men, která nelze ani vypočítat, stavitelů, básníků, umělců. Jsou tedy městem s bohatou historií a neméně krásnou přítomností. Louny jsou dnes městem železničářů i městem průmyslu a zemědělství. Slunce už nám dnes zapadlo v 18.20 nebo 18.00, nevím přesně, a neprší, což není divu, neboť jsme tady v nejsuším okrese Čech, ale věříme, že nás brzy uslyšíte, až se ozve naše znamení. Na klavír je hrál inženýr Štembera. No a to by bylo zatím z Loun všechno.
1: Přátelé v Lounech, děkujeme vám. Jsme rádi, že jste ve stavu takové bojové připravenosti, právě tak jako v Hradci Králové. Už vás nechceme napínat. A přátelé, už jsme tady s první otázkou, kterou budete plnit hned. Prosíme obě dvě města o pozornost. Zahrajeme vám úryvek z jedné opery a předem říkám, že nechceme, abyste nám řekli, o kterou operu jde a který skladatel ji napsal. Budeme pro vás mít otázky trochu jiné, přesto je nutné, abyste ten úryvek poznali. Prosím, ukázku.

0: Přátelé v Hradci, voláme vás. Přátelé v Hradci, buďte tak laskavi a řekněte nám, ve kterém roce měla tato opera svou premiéru. A vy, přátelé v Lounech, budete tak hodní a řeknete nám, při jaké příležitosti měla tato opera svou světovou premiéru. Prosím, voláme Louny.
1: Ano, tady Louny, tady Louny. My jsme teď měli otevřené uši, takže teď je zavřeme a otevřeme hlavy, abychom dali je dohromady. No a myslím, že už jsme se tak ujednotili na odpovědi, tak prosím naše znamení. Tak odpověď zní, tato opera byla uvedena u příležitosti otevření Suezského průplavu.
0: Děkuju vám, stačí, je to v pořádku a právě jste vsítili jednu branku. Nebudu k tomu... Alice Zahrádková už vám tady dala jedničku, ovšem teď jsme zvědaví, co k tomu řekne Hradec. Potom řekneme, která opera to byla a který skladatel složil. Prosím, Hradec.
2: Tak šlo o operu Aida. Pardon, nejprve znělka. Šlo o operu Aida a měla svoji světovou premiéru 24. prosince 1871 v Káhiře. Skladatel Giuseppe Verdi.
0: Děkuju, naprosto přesně. Získáváte tak jeden bod, nebo jak my říkáme, v sítem jste jednu branku. A my už tomu celkem nemusíme, přátelé, ani tady z Prahy nic dodávat, protože jste řekli, že šlo o Giuseppe Verdiho. Jedině snad to taková maličká zajímavost, že na té premiéře titulní roli Aidy zpívala Češka. Byla to Terezie Štolcová, rodačka z Kostelce nad Labem. Ale to jenom tak na okraj, jenom pro zajímavost. A už máme pro vás další úkol. Prosím, Zdeňka Jirotku, kdyby byl tak laskav a uvolnil nám na chviličku svou židličku, protože sem pozveme Hanu Vítovou, aby byla tak hodná a zatelefonovala si s někým. Malý okamžik, paní Vítva, já bych ještě řekl, komu je to určeno. Tak tato otázka je určena do Hradce. Přátelé, poslouchejte telefonický rozhovor, který vede jakási dáma s někým na druhém konci drátu, koho vy ovšem neuslyšíte, a potom nám laskavě řeknete, s kým, se kterou osobností Hana Vítová, respektive ta dáma, kterou nám tady teď hraje, s kým tento rozhovor měla. Prosím, začínáme.
3: Hello. Dobrý den. U aparátu je Čurdová z kultury. Poslyšte, četla jsem vaše paměti a ráda bych si ještě něco doplnila. Tak váš otec měl 19 dětí, že?
4: Co? 20?
3: No to byl tedy kabrňák. No jenže tenkrát nebyly antikoncepční poradny, no takže to zas nebyl tak moc velký kumšt. Prosím vás, mám tady jednu nejasnost. Zabil jste toho Felixe Novohradského z Kolovrat nebo nezabil? No, tak když vám stačí, že jste se kvůli tomu 630 let soudil, no tak to beru zpátky. No ale poslyšte, vy jste měl těch soudů víc, co? Adam jste měl v mládí taky hodně, že? No co o nich soudíte? No myslím jako o ženách. Aha, teď v 60 jste změnil názor. No a na víno jste taky zanevřel. Víno je dar boží, znamenám. Prosím vás, v kterém roce?

0: hezký ze slova.
1: Výborně, rádi vám zatleskáme. Jak vidíte, přátelé, Hradec právě vsítil další branku, takže stav utkání teď je 2-1. Ovšem, ještě mají příležitost Louny. A zase budu prosit Zdeňka Jirotku, kdyby laskavě uvolnil svou židličku, tentokrát pro Milana Frýdla, který zase jako jiná postava si zatelefonuje s jinou postavou. Louny, toto je otázka pro vás. Stejného druhu, jako byla předtím pro Hradec. Prosím, Milan.
2: Haló? To jste vy? Tady jsem já. No, pamatujete, jak jste v 19. roce frknul s tou plukovní pokladnou do Vídně? Já vám ji tenkrát nesl, to je leco. Proč volám? No, jestli vám v té pokladně náhodou něco nezbylo. Jo, vy jste ji musel zase vrátit. A plnou? Škoda. No, samozřejmě, když to poručil císař, to bylo nutný. Císař není žádnej hej, počkej. Slyšel jsem, že vás trápí podagra. A migrena taky? No, tak to ještě čekejte senilitu. To má každej pořádnej šlechtic. To byste ani nebyl šlechtic, kdybyste je neměl. A degeneraci nemáte? Možná, že o tom ani nevíte. Jo? Gratuluju. K čemu? No přece, jak jste to loni natřel těm protestantům u Stínavy ve Slezsku. Prchali a ani moc neprotestovali, že jo? No to protestanti dělají. A poslyšte, co dělá pan Zeno? Kouká pořád na hvězdy? Proč? Jo, on je váš hvězdář. Helejte, jak je to s tou zemí, točí se? No je volovina, to bysme přeci upadli, že jo? Tak buďte zdrav a... Jestli vám můžu radit, nejezděte do... No, nejezděte tam.
1: Hovor skončen. A já volám Louny. Poznali jste, s kým hovořil Milan Frýdl, totiž postava, kterou Milan Frýdl představoval. Louny.
3: No tak tady Louny, jestli dobře slyšíte, tak slyšíte, jak se tady rozhostilo obrovské ticho. A teď se právě radíme, dáváme hlavy dohromady. No ale je otázka, jestli budeme moct odpovědět. Tak přátelé, co vy na to? Je tam telefon, ještě okamžik, ještě si počkáme na telefon. Zatím se ještě můžeme radit.
1: Jistě,
3: má někdo
1: můžete.
3: Jiný názor? Vy tam vzadu říkáte? Rusvorm také, ano. A telefon? Valštejn.
1: Aklamací někoho zvolte.
3: Tak co mám povědět? Tak jste pro Valštejna, ano? Jsou tady rozpaky, ale já myslím, že z těch rozpaků bychom měli vyplout. No, přátelé, domluvme se. Tak kdo je pro Rusvorma? Nechce děje vůle většiny. To je nás málo. A pro Valštejna? Těch je ještě méně. To znamená, teď jsou tady neutrálové. Tak vsadíme to na Rusvorma. Co se může stát, na nejvíc ztratíme bod, ještě ho můžeme dohnat. Tak na druhém konci pomyslné telefonní linky by byl generalissimus Rusvorm.
1: Škoda, že jste nehlasovali pro toho Valštejna, protože šlo o Albrechta z Valštejna, přátelé. Albrecht z Valštejna byl tím pomyslným
3: to
1: příjemcem
3: škoda,
1: toho
3: přátelé.
1: Telefonického rozhovoru a bohužel vám tady branku tedy nemůžeme uznat. Takže stav teď po druhé otázce je 2-1.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Svého času už jsem vám tu v divadle pro vaše uši představil soutěžní rozhlasový pořad. Kdy to bylo? Tedy to není otázka, ale název toho pořadu. Vysílal se v 70. a 80. letech a posluchači hádali a pak do rozhlasu posílali korespondenční lístky, dopisy a pohlednice s tipem na tajný rok X. No a když jsme před chvílí v Lounech neuhádli toho Valdštejna, bude se nám ta postava, historická osobnost Albrechta z Valdštejna ještě hodit. Jen připomenu, že v rolích průvodců se představují pánové Antonín Hart a Milan Klásek. A doplní je také herečka Alena Vránová.
2: Halo, člověče, co je to s vámi? Nevidíte, že začínáme? Ukažte, co je to za knihu, že se o ní nemůžete odtrhnout?
3: Budete se divit. Tři mušketýři.
2: To se tedy divím. Tak když už jste si vybrali historii mušketýrů, musíme upozornit, že v našem roce X tomu bylo už 6 let, co mušketýři odsoudili zlou milady k smrti. A trest byl hned na místě vykonán bývalým katem, který byl zrovna po ruce a ochotně si s ní vyřídil své účty.
3: Ano, ano. V našem roce X uplynulo právě 6 let od pádu pevnosti La Rochelle. Věrné přátelství mušketýrů se mezi tím na dlouhý čas rozpadlo. Porthos žil šťastně s vdovou Coquenardovou a Aramis zvolil ctnostný život mnicha v klášteře v Nancy a Athos trávil čas na svém zděděném majetku na francouzském venkově. Jediný D'Artagnan neopustil vojsko a byl dokonce povýšen na poručíka.
4: A co když to tak, pánové, vůbec, ale vůbec nebylo?
2: Ale kdo pak nám to tu vstoupil do děje? Snad to není přímo velká D'Artagnanova láska paní Bonacieux.
4: Snad ano, snad ne, ale to není důležité.
3: A co tedy je důležité?
4: Kdo ví, třeba že tu a tam poopravím vaše slova.
2: Ale prosím, to my se zase dáme rádi poopravit. Od tak půvabné dámy.
4: No, tak třeba D'Artagnan. Víte, že v tom vašem roce X mu bylo teprve 14 let?
3: Ne, ne. Ale ne.
4: Ale ano. A garda šedivých mušketýrů vznikla dokonce až celých 23 let po tom vašem vybraném roce. Ano. Kardinála Richelieu D'Artagnan ani neznal. Za to byl oblíbencem kardinála Mazaréna.
2: Ale vy nám berete iluze. To snad tři mušketýři ani neexistovali?
4: To ne, existovali. A dokonce i jména měli stejná jako v románě Alexandra Dima. Jsou popsáni v líčení jistého Courtilze de Sandra. Nazval své dílo Paměti D'Artagnanovi a drží se v něm důsledně historické pravdy. Ale když později Dima čerpal z této knihy, časově všecko jaksi důkladně posunul a promíchal. A proč ne? V lecjakém zajímavém příběhu je pravda obrácena na ruby.
3: Ale ať je to tak nebo tak, zdá se mi, že se tenkrát nějak stále jen mordovalo a bojovalo.
4: Jen tenkrát?
2: Ale, madam, nebuďte, prosím, jedovatá. Pravda je, že to byla doba válečná. No tak třeba u nás v Čechách. Válka pustošila zem už několik let. A bída z nouzí si tu podávali ruce.
3: Pole pustá, nikdo nesil ani neoral, vypálené vesnice značily jako černá stopa postup armády a tam, kde vojáci nepálili, vyplenili aspoň stavení do posledního drobečku.
2: A přece na dně té bídy doutnala ještě jiskřička naděje, že jednou a třeba už brzy bude konec té strašlivé války. Na trůn dosedne opět český král a do země se vrátí ti, kdo se s holýma rukama vystěhovali.
4: Všecko se změní jako mávnutím kouzelného proutku a zase bude dobře. Kolikrát už lidé takhle sněli na různých místech a v různých časech.
2: Jenže v našem roce X dostávali neurčité naděje určitější podobu. Proslýchalo se, že velitel císařských vojsk, vévoda Albrecht z Valdštejna, jednal už s emigranty i se švédským kancléřem Oxenšernou. Jeho to v postavice proti císaři a prohlásit se českým králem. Má přece celou armádu v ruce.
3: V ruce a hlavně v Měšci. Financoval totiž už pár let vojsko a proto mu byl zprvu císař ochoten ledacos odpustit.
4: Valdštejnova zpupnost mu však už dávno byla trnem v oku. A konec konců i odpouštění mělo své hranice.
3: V našem roce X se Valdštejn necítil bezpečný už ani ve svém paláci v Praze. Měl-li dobrý den, spřádal ještě plány na ovládnutí Evropy, ale množili se dny, kdy se cítil prach bídně a bez lékaře neudělal ani krok.
2: Bez lékaře, ale také bez dvorního astrologa, ne? Radil se s ním i o tom, koho má pozvat k obědu.
3: Však to také mělo velký význam. Jako třeba zrovna v Chebu v osudný den našeho roku X, kdy byli na slavnostní oběd pozváni velitelé největších pluků, Scottové Butler, Leslie a Gordon.
2: Kteří pak na oplátku zase pozvali k večeři maršálka Illova a hrabata Tričku a Kinského. Valdštejn se pro velké bolesti omluvil.

0: Naši hosté nějak málo pijí, plukovníku Butlere. Nechutná jim snad u nás?
1: Ale poslušte si přece, pánové, a napijte se ještě, prozit.
2: Večeře byla výborná a víno je opravdu znamenité. Jsme vám, pánové, vděční za tuto večeři. Chci věřit, že si dobře rozumíme a že tomu tak bude i nadále. Na naše další společná vítězství.
0: Škoda, ano? Že vévoda Valdštejn nemohl přijít s vámi, hrabě Trčko.
2: Je na tom opravdu špatně. Každý pohyb ho bolí. Však jste, pane Leslie, v poledne všichni viděli. Vyhublí je na kos.
1: Ale hlavu na punktování má ještě čerstvo.
2: Oh, to ano, pane plukovníku, myslím mu to dobře. Celé odpoledne pracoval s námi na novém armádním rozkaze určeném všem jednotkám.
0: Nějak bylo v poslední době příliš mnoho těch rozkazů a přísah. Nezdá se vám, pane hrabě?
2: Inu, vévoda jedná podle situace, jinak to dnes není možné. Před měsícem sice podepsalo věrnost všech 42 velitelů vojsk, ale mezi tím se situace, jak víte, změnila.
1: Baže změnila. Byla tu předtím stále možnost, že se Valdštejn s císařem dohodne.
2: I my jsme dlouho doufali.
0: Doufali? Spíše jste mezi tím s každým punktovali. Se Švédem, se Sasíkem i s Francouzem. Proti císaři.
2: Ale pánové, jak tomu mám rozumět? Víte dobře, co máte slíbeno. Půjdete-li s námi, vévoda nejen poplatí vše, co je vám dlužen císař, ale obdaří vás navíc velitelskými hodnostmi i statky. Ostatně, co jste mu dnes poledne neosvědčili věrnost?
1: Věrnost, věrnost. Jak může mluvit o věrnosti ten, kdo nejprve zradil víru předku pro císaře a pak císaře pro jakousi chiméru, že se stane českým králem?
0: Tak jest. Přísaha byla vynucena a Valdštejn už je v koncích. Slibuje, ale nemá ani peníze, ani lidi.
2: Hrabě Chynský, slyšíte to? No to je opravdu příliš. Za těchto okolností...
1: Ano, za těchto okolností. Geraldine, kupředu!
0: Kdo je dobrý? Císařský.
1: Ať je císař Ferdinand!
3: Tak skončila večeře, od níž si Valdštejnovi generálové tolik slibovali.
4: Maršál Illov, Trčka i Kinský byli na místě zabiti a plukovník Butler vedl mezi tím tlupu dragounů za Valdštejnem. Zastihli ho v noční košili.
5: Jak mu bylo předpověděno?
3: Myslíte v horoskopu od Jana Keplera?
5: Ne, ne. Tam bylo řečeno jen, že náš rok X bude pro vévodu osudný. Mám na mysli vidění Kristýny Poniatovské, sirotka po bývalém knihovníkovi ze Žerotína. Předpověděla, že Valdštejn bude proboden kopím v nočním úboru. Také poslala Valdštejnovi varovný list s nebeským poselstvím, aby nebyl tak bezohledný, spupný a panovačný a polepšil se.
4: A co na to Valdštejn?
5: Nebral to moc vážně. Žertoval, že ti druzí dostávají listy od císaře nebo od papeže, ale on prý přímo z nebe.
3: No, a my teď máme nejvyšší čas skončit naši vycházku do roku X.
4: A tak se také s vámi rozloučíme, protože už jistě všichni víte,
3: kdy to bylo.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Tak myslím si, že asi ta Valdštejnova smrt v Chebu byla tou největší nápovědou, co říkáte. Ano, pokud jste hádali rok 1634, bylo to správně, v případě Albrechta z Valdštejna přesně 25. února. No a teď ještě do třetice soutěž a nadto detektivní. V 90. letech obohatil program rozhlasového vysílání zajímavý seriál, kde se na řešení jednotlivých případů podíleli sami posluchači, jak jinak. Je to prosté, paní Watsonová. Tahle parafráze slavného výroku Sherlocka Holmese doprovázela každé setkání tří dam. Paní Watsonové, paní Doyleové a paní Gardnerové. A jistě uznáte, ta jména nebyla zvolena náhodně.
2: Jak zemřel John Borman.
3: Příběh z cyklu detektivních hříček. Je to prosté, paní Watsonová.
2: Jsou povolání, která se nezapomínají. Však jste si toho určitě všimli. Jistě jste už někdy viděli muže, který se nedokáže rozloučit s prostředím, v němž pracoval, i když mu už čas dávno nadělil zasloužený odpočinek. Někdy jsou ty aktivní penzisté nesrazitelní, jindy jsou na svém bývalém pracovišti vítaní a ctění. Mají totiž co říci těm mladším. Mají něco, co se nedá koupit. Životní zkušenost. No, jen si poslechněte pana Dereka Doyla a dáte mi za pravdu.
4: Tak pan Wilkinson už má také předpenzí. Já si pamatuju, jak přišel poprvé do služby. Přeložili ho od někud z Lestru. Jde příští měsíc do penze. Byl jsem se podívat na okrsku a zjistil jsem, že je z toho trochu zaskočený a melancholický. To jsou pocity, které velice dobře znám. Kdy to není zase tak dlouho, co jsem je prožíval.
5: Obávám se, že to je už více než 10 let, pane Doyle. A dosud jste se s tím faktem, že už nejste v činné službě, nesmířil.
6: To je také důvod, proč stále chodí za svými chlapci, jak říká, na starý okrsek.
5: Až jeho chlapci budou také v penzi, už nebude mít kam chodit.
6: Když už tam chodíš, mohl bys občas přinést nějaký případ, abychom měli náplň na nedělní odpoledne. Jistě se tý komisař Wilkinson někdy svěří se svými problémy.
4: Tentokrát tam nebylo nic zajímavého, jen banální případ sebevraždy. Hoši mě vzali sebou na místo činu. Ale zdá se mi, že jeho objasnění je velice snadné. Ještě čekají na výsledek pitvy a mohou to uzavřít.
6: I když...
5: Řekl jste, i když, komisaři. Řekl jste to takovým tónem, že mám pocit, že ten případ zase tak jednoduchý není.
6: Mohl bys nás seznámit s podrobnostmi, Dereku? Také si myslím, že nejsi o závěrech těch svých chlapců skálo pevně přesvědčen.
4: Proč si to myslíš?
6: Protože tě znám.
2: Dámy si dolili čaj s tou zvídavou dychtivostí, kterou tak dobře známe. Bylo jasné, že program nedělního odpoledního dýchanku nebude zase až tak nezajímavý, jak se zpočátku zdálo.
4: Dobrá, k tomu smutnému činu došlo v nové kancelářské budově ve čtvrti Oaks. Když jsme seděli v kanceláři s týmem Wilkinsonem, ozval se telefon. Někdo odtamtud volal, že v budově bylo slyšet výstřel. Zvedli jsme se jaksi automaticky a vyjeli na místo, kde se střílelo.
5: Vy jste jel také?
4: No, jak říkám, probudili se ve mně staré návyky. Ani nevím, jak jsem se dostal do výjezdového vozu. Oni to brali úplně stejně.
6: Vůbec si neuvědomili, že s nimi jede penzista?
5: To je úžasné, jak člověk sroste s prostředím. Trochu mě to dojímá.
4: Já jsem si to uvědomil teprve na místě. Ale Tim mi řekl, ať se účastním vyšetřování, že si aspoň ověřím, jestli jsem nezapomněl, jak se to dělá. Tak jsem tam zůstal. Ale samozřejmě jsem se snažil do jejich práce nezasahovat.
5: Byla to tedy sebevražda?
6: Kdo se tam zabil? A jak to provedl?
7: Bylo to celkem prosté. V kanceláři, která patří firmě Marco, ležel na zemi její obchodní ředitel, pan John Borman. Měl v pravém spánku ošklivou dírku. Vedle něj ležela pistole.
6: Kdo toho nebohého Bormana našel?
7: Byl to vrátný. Vrátnice je v přízemí, stejně jako kancelář. Pan Glenn, to je ten vrátný, vypověděl, že v 6:30 uslyšel výstřel. Běžel najisto, v budově v té době už nikdo jiný nebyl. Dveře kanceláře pana Bormana byly zavřené.
6: Zavřené nebo zamčené?
7: Zjistili jsme, že byly zamčené, ale vrátný to nemohl vědět. Zvenčí totiž všechny dveře v té budově nemají kliku, ale jen takovou tu kouli, takže otevřít se dají jen zevnitř nebo klíčem. Pan Glenn je neotvíral. Měl sice univerzální klíč, ale rozhodl se, že zavolá policii. Chvíli klepal a volal, ale zevnitř se nic neozývalo, tak spěchal k telefonu.
6: Vy jste tedy dveře otevřeli?
7: Ano, otevřel je jeden z policistů. Uvnitř jsme uviděli to, co jsem říkal.
6: Člověk se přece jen tak nezabije. Měl ten pan Borman nějaké problémy, třeba osobní?
7: Hovořili jsme s jeho ženou, která se z toho zroutila. Tvrdila, že v rodině bylo všechno v pořádku a nenapadá jí nic, co by mohlo zavdat příčinu k takovému rozhodnutí.
6: Bylo to tedy klidné manželství?
7: Klidné manželství. Na první pohled snad ano, ale rozhodně si myslím, že dneska nic takového neexistuje.
6: Do hlavy člověku nevidíte. Ten vrátný neměl tušení o nějakém motivu?
7: Ten byl jen velice vyděšený, nebyl vůbec schopen vypovídat, ale nakonec se uklidnil a vzpomněl si, že pan Bormer měl jakýsi zásadní spor se svým společníkem a spolumajitelem firmy, panem Samuelem Pitkinem.
6: To je jistě zajímavá informace. Vyslechl někdo toho Pitkina?
7: Ne, nebyl k sehnání, doma nebyl.
6: Ještě k tomu vrátnému. Jistě věděl, kdy pan Borman do kanceláře přišel.
8: Byl tam celou dobu sám?
6: Netelefonoval někomu? Mluvil s ním vůbec ten pan Glenn?
7: Ale to je přece křížový výslech, co na mě praktikujete.
8: Někdy nezbývá, než spustit křížový výslech. Samozřejmě, že bychom raději vyslýchali toho pana Glenna.
6: Toho však nemáme k dispozici, takže informace nám musíš poskytnout ty sám. Pokud by nám je neposkytl ten tvůj přítel Wilkinson.
7: Wilkinson je dobrý polda, neprozradil by vám nic. Ostatně pro něho je ten případ jasný jako východ slunce.
8: I přesto, že nemá ani tušení o motivu.
6: Motiv pro sebevraždu policie zkoumat nebude. Pokud pitva neprokáže cizí zavinění, bude případ odložen.
7: Ano, všechno nasvědčuje tomu, že to tak bude.
6: Ale sám si naznačoval, že se ti na tom jasném případu něco nezdá. Vždycky se chlubíš svým kriminalistickým instinktem. Pokud ti něco napovídá, měl bys nám to říct.
8: Vaše sestra má pravdu, pane Doyle. Vy jste nám určitě neřekl všechno, co o tom případu víte.
7: Všechno podstatné jsem vám řekl, milé dámy. Jen mě trochu překvapilo, že v místnosti ani nikde jinde nebyl nalezen dopis na rozloučenou.
6: To je překvapivé, ale není zas až tolik nezvyklé. Spousta lidí odchází z tohoto světa vedena nějakým náhlým popudem. Dlouhotrvající deprese například vyústí ve chvíli, kdy člověk vezme zbraň a obrátí ji proti sobě.
8: A pan Glenn byl posledním, kdo s panem Bormanem mluvil?
6: To je, myslím, dobrá otázka.
7: V inkriminované době byli v budově jen dva muži. Glenn a Borman. Pan Borman přišel na večer a sdělil vrátnému, že prověří ty sporné účty, kvůli kterým se pohádal den předtím s panem Pitkinem.
8: Oni se pohádali kvůli účtu?
7: Ano, pan Borman podle všeho našel nesrovnalosti a pohádal se s panem Pitkinem. Hádku slyšelo mnoho lidí. Borman na Pitkina křičel, že je zloděj a že ho zničí. Bylo to hned dopoledne. Pan Pitkin odešel velice rozčílený a jako by se po něm slehla země.
6: Ale pozor, Pan Pitkin tedy mohl mít motiv. Mohl se obávat, že pan Bormann prokoukne jeho machinace z účty.
9: Měl pan Pitkin klíč od kanceláře?
6: Věděl pan Pitkin, že pan Bormann vlastní pistoli?
7: Odpověď zní ano. Pan Pitkin přirozeně měl klíč od kanceláře. Byl přece společníkem firmy Marko. A o tom, že pan Bormann vlastní zbraň, věděl také velmi dobře. Ostatně věděl o ní i Vrátný, kterému předváděl takový trik, ukazoval mu, jak rychle dovede zbraň vytasit z podpažního pouzdra. Říkal, že proti jeho rychlosti nemá žádný lupič šanci.
6: To je jistě velice zajímavé. O zbrani tedy vědělo více lidí.
7: Ano, pan Bormann ji držel legálně a používal ji při transportu peněz z banky do banky. Tu práci nechtěl svěřovat nikomu jinému. To, že se pistolí chlubil, znamenalo, že chce nahnat strach potenciálním lupičům.
6: Uměl vůbec střílet?
7: Každou středu chodil střílet na sportovní střelnici, aby si udržoval formu.
6: Pan Glenn ho tedy viděl jako poslední, když pan Bormann procházel na večer vrátnicí. Ničeho podezřelého si nevšiml. Jakou měl pan Bormann náladu?
7: Pan Glenn vypověděl, že pan Bormann přišel velmi rázně. Říkal, že si dokáže ve firmě udělat pořádek. Požádal také pana Glena, aby mu skočil do vedlejšího traktu pro sendvič a kávu.
6: Je tam vůbec nějaký bife?
7: Jenom prodejní automaty. Pan Glen nakoupil podle pokynu a odnesl to panu Bormannovi do kanceláře.
6: Pan Bormann byl v té době v pořádku?
7: Pan Glen zaklepal na dveře kanceláře a nic se nedělo. Zaklepal tady ještě jednou hlasitěji. Pan Bormann otevřel a převzal sendvič a kávu. Poděkoval a řekl, že bude pracovat asi až do rána, že je toho všeho daleko víc, než si původně myslel.
6: Že je toho daleko více, než myslel. Tím mínil asi to, že v účtech našel více nesrovnalostí.
7: Ano, byl prý velice rozčilený, hlas se mu chvěl.
6: Je možné do budovy přijít jinou cestou než kolem vrátnice, v které seděl pan Glenn?
7: To jsem si samozřejmě zjišťoval. Je tam ještě zadní nouzový vchod, od kterého mají klíč šéfové firem.
6: Tedy i pan Pitkin.
7: Služba ve vrátnici končí běžně o půlnoci. Kdyby někoho napadlo pracovat nad ránem, mohl by přijít právě tím nouzovým východem. U východu je také skleněná skříňka s klíčem. V případě požáru nebo nějakého jiného nebezpečí stačí skříňku rozbít a klíčem odemknout.
6: Byla ta skříňka nepoškozená?
7: Naprosto, sám jsem ji kontroloval. A ručím za to, že zadní vchod v poslední době nikdo nepoužil. Pan Glenn tvrdil, že by to mohl dokonce odpřisáhnout. Myslím, že nemá cenu se nad tím nadále zamýšlet a spekulovat.
6: Promiňte, vezmu to. Doylová? Ano, dobrý den. Jistě, Derek je u mne. Pro tebe, Dereku.
7: Doyle. Ahoj, Time. Co říkáš? Počkej, opravdu? Ale to je zajímavé. Co říkáš, to je nejen zajímavé, ale to naprosto mění situaci. Díky za zprávu. Ozvu se.
6: To byl ten tvůj Wilkinson, viď?
7: Ano. A řekl mi něco velice zajímavého.
9: Víš snad něco, co jsme nevzali v úvahu?
6: Zjistilo se něco při pitvě?
7: Přesně tak, mé dámy. Při pitvě se zjistilo, že pan Bormann měl v krvi poměrně vysokou hladinu barbiturátu.
6: To jako, že si vzal před smrtí uspávací prášek.
7: Vypadá to tak. Ale mohlo to být také docela jinak. Nemyslíte?
9: Ach tak. Zdá se mi to docela prosté, pane Doyle.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Tak co, uhádli jste? Pokud ne a potřebujete ještě čas nebo chvíli na přemýšlení, správné řešení vám nabídneme za chvíli, jen co se vrátíme z výletu do Lhoty, kam nás zve Jitka Molavcová.

0: a co zbývá? Ještě potvrdit odhalení vraha, protože vy už to určitě doma u rozhlasových přijímačů víte. A já se s vámi loučím s přáním dobrý dnů ve zdraví a při poslechu dalšího divadla pro vaše uši se těším zase někdy hodně brzy naslyšenou.
1: Zjistilo se něco při pitvě?
2: Přesně tak, mé dámy. Při pitvě se zjistilo, že pan Bormann měl v krvi poměrně vysokou hladinu barbiturátu.
1: To jako, že si vzal před smrtí uspávací prášek.
2: No, vypadá to tak. Ale mohlo to být také docela jinak, nemyslíte?
3: Ach tak, zdá se mi to docela prosté, pane Doyle. Jestliže měl v krvi stopy po uspávacím prostředku, těžko se asi zastřelil. Ostatně i to, že se v kanceláři nenacházely žádné kompromitující listiny, napovídá, že
1: pan Bormann byl spíše zavražděn. Vrah jistě odnesl i listiny a nastražil to tak, jako by šlo o sebevraždu.
3: A jistě jste si povšimli, že v koši nebyl kelímek od kávy, i když tam byla plastová krabice od sendvičů.
1: V kávě byly jistě barbituráty, které pana Bormana uspaly. Zastřelit ho nebyl už potom velký problém.
2: To znamená, že vrah uklidil listiny a odnesl i kelímek, v němž by se jistě dali zjistit stopy po uspávacím prostředku.
3: Ale potom mi vychází jediný člověk. Ten, který přinesl kávu, který měl univerzální klíč a měl patrně i pověření od pana Pitkina. Počkal, až Bormann usne, odemkl kancelář, zastřelil Bormana jeho zbraní, odnesl listiny a kelímek a pak zavolal policii a předstíral zděšení.
2: Opravdu prosté, paní Watsonová.